0: podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
2: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
1: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy pachatelům hrozí až 8 let vězení. Sport. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které po skvělém finiši i vyhrál.
3: A když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodů a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Obě finále Dostál pojede dnes. Do finále na 500 metrů i 1000 metrů postoupil i kanoista Martin Fuchsa. Finále na 200 i 500 metrů pojede kanoistka Denisa Řáhová. O medaile zabojuje i český mužský čtyřkajak.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na pražském okruhu u Zličína a omezení na D6 u Velké Dobré. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 překážka. Na 23. kilometru zůstalo stát auto po kolizi v levém pruhu. Policie už odjela, vozidlo je označené kužely, šipkou, silničářů a čeká na odtah. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Kladno Rozdělov omezení. Mezi 18. a 19. kilometrem pracují silničáři na opravě mostu. Provoz převedený do protisměrného pásu. Projíždí se bez zdržení. A na silnici 30 z Ústí nad Labem do Chlumce za dálnicí D8 komplikace. Silničáři před Chlumcem budují novou kruhovou křižovatku, projíždí se kyvadlově na semafor. Z obou stran se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu vám dělá společnost Jiří Štefl.
6: A to ve 2:05 v sobotu 13. června otevíráte s námi nový den a taky víkend a teď taky telefonickou soutěž. Zavolejte si v ten pravidelný čas právě teď o novou knihu spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Tady jsou čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
7: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Ed Sheeran v Radiožurnálu v tom víkendovém a také v nočním 9,5 minuty po druhé. Teď telefonická soutěž 221 552 155 a nebo druhé telefonní číslo 221 552 255. Hrajete o novou knihu Vlastimila Vondrušky.
1: Užijte si díky Radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Martine, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A taky klidnou noc. Co děláte dneska v noci?
2: Teďko akorát jedu z práce domů.
0: A jak dlouhá cesta ještě před vámi?
2: Tak půl hoďky.
0: Slyším, že jste zastavil, to je dobře, je tam za vámi slyšet to výstražné cvakání.
2: Jo.
0: Není to metronom na nějakém koncertu, je to opravdu tedy to auto. Tak Martine, pojďte vyhrát v telefonické soutěži a to novou knihu Vlastimila Vondrušky. Ptám se, opět se zaměříme na to Skotsko, jak se jmenuje skotská zpěvačka, která se proslavila jako členka hudebního dua Eurythmics a potom prorazila jako solová zpěvačka. Víme nebo dáme tři možnosti? Tak buď za A je to Annie Lennox, za B Miley Cyrus nebo za C Taylor Swift. Která z nich jsme zhruba v polovině 80. let?
2: Ačko.
0: Ano, přesně tak. Annie Lennox, my si ji za chvíli zahrajeme taky společně s Eurythmics. Už máte doma něco od Vlastimila Vondrušky?
2: Já myslím, že ne.
0: Tak teď posíláme první knihu, doufám, že se bude líbit. Martine, šťastnou cestu domů, přeju hezký víkend. Naslyšenou.
2: Taky, děkuju.
0: Ještě mi zůstaňte na telefonu. Taková tedy byla dnešní noční telefonická soutěž. Přejeme šťastnou cestu. Samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte na silnicích, zelená vlna pro vás, dispečink 800 553 553. No a protože dnešní soutěž byla o zpěvačce Annie Lennox a hlavně také o skupině Eurythmics, tedy o tom hudebním duu, tak teď ten velký hit Sweet Dreams z roku 1983. Tohle už je ten hlas Annie Lennox, tak tady je. Přeju vám klidnou noc.

0: Jak už z vysílání Radiožurnálu víte, ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to v pátek napsala Sigma Olomouc, kterou dovedl v roce 2012 k vítězství v domácím poháru. Energický kouč, kterému se přezdívalo John, trénoval kromě Sigmy taky brněnskou zbrojovku, Zlín nebo Ostravu.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráči a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam vstal u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život. Každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například Ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalový seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal, tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Dvě hodiny, 30 minut. U mikrofonu Denisa Hergeslová.
3: Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR působí v balkánské zemi od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Ministerstvo dopravy varuje před falešným SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv stále přibývá. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Po uvalení sankcí na Moskvu bylo zároveň taky přerušené vyplácení dividend z činnosti organizace. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace opustilo po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Odchod Česka z organizace projedná vláda Andreje Babiše s ANO v následujících týdnech. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina.
1: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká buď s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem. V nizozemském městě Hertogenbosch je taky na trávě mezi nejlepší čtyřkou Barbora Krejčíková, když si lehce poradila s Rumunkou Ruseovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Velké Býteše a omezení na pražském okruhu u Zličína. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Domašov čekejte překážku. Na 163. kilometru auto v odstavném pruhu pro poruchu na blikačkách. Pozor, prší tam. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na dálnici D5 omezení. Na 23. kilometru blokovaný levý pruh osobním vozidlem po kolizi. Auto označené kužely a světelnou šipkou silničářů čeká na odtah. V okrese Brno-Venkov mezi Zbraslaví a Jošovem za újezdem u Rosic u autobusové zastávky narazilo osobní vozidlo do svodidel. V Praze stále noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 14. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
2: No a jsme za polovinou dnešního živého nočního vysílání, teď je 4 minuty po půl třetí, sobota 13. června. Klobouk, bič a strach z hadů. Takhle se před 45 lety přesně světu představil archeolog a dobrodruh Indiana Jones. Jak vznikla tahle postava, proč jí málem nehrál Harrison Ford a jak změnila pohled na dobrodružné filmy? I tohle si ve vysílání víkendového radiožurnálu rádi připomeneme, no a zveme tady k poslechu nejen filmové fanoušky kolem 3/4 na 3. No teď hudba. Tohle už je Ozzy Osbourne. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Známé tóny a hlavně známý hlas, tohle byla Whitney Houston ve vysílání víkendového radiožurnálu. My teď na chvíli budeme ve světě filmu. Před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonesa. Dnes už legendární dobrodruh se v prvním filmu slavné série vydal po stopách bájné archy Úmluvy a soupeřil o ní s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonesa, archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonesa, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
1: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil.
7: And the winner is Michael Caine. For Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonesa vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Ve speciálu magazínu Experiment se tentokrát vydáme za odborníky do pražské zoo. Ti vrací ohrožené druhy tam, kam patří, do volné přírody. Mluvit s nimi budeme o cestách koní Převalského do Kazachstánu, bažantů Edwardsových do Vietnamu i o záchraně ohrožených karasů v českých vodách.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a zprávy.
4: Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX prvním dolarovým miliardářem světa. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Fotbalisté Spojených států vstupují do světového šampionátu zápasem proti Paraguaji. Zpočátku čekáme dnes oblačno, místy s přeháňkami, postupně se začne vyjasňovat, teploty nejčastěji do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se tak stala 6. největší veřejně obchodovanou americkou společností.
5: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
6: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
4: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Začala sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným.

0: ním až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel, pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
1: Výtěžek z těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
0: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu akce Cihla. Sport. Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Do nejsledovanějšího turnaje roku vstupuje teď i další hostitelský tým Spojené státy. Ty hrají v Los Angeles s Paraguají a zápas sleduje Jakub Marek.
2: Oba týmy už jsou na hřišti, první zápas skupiny D začíná mírným favoritem je celek Spojených států, který má ve své základní jedenáctce celkem 9 hráčů z evropských soutěží. Zajímavostí je, že oba celky mají argentinské trenéry. Američany vede Mauricio Pochettino, Paraguay pak Gustavo Alfaro. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Holubic a na 43 u Kuřimi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Holubice čekejte překážku. Na 212. kilometru narazilo auto do svodidel. Zasahují tam hasiči u úniku kapalin z vozidla. Projíždí se levým pruhem. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za exitem 51 Hořesedly nepojízdné vozidlo. Na 53. kilometru zastavilo auto pro poruchu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Domašov blokovaný odstavný pruh. Na 163. kilometru auto na blikačkách. Kolem se pohybuje řidič. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem za Lažany zbystřete. U nájezdu od Kuřimi narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je to se zraněním, na místě zasahují záchranáři a hasiči. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V sobotu čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách pak čekáme maxima okolo 14 stupňů Celsia. To byly noční zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
5: Ano, stále noc ve 3 hodiny, 5 minut. Přeju vám dobrý den.

0: Česku pokračuje transformace dětských domovů, naše další téma. Z velkých ústavů se děti stěhují do menších komunitních bydlení, kde se podílí na chodu domácnosti a učí se větší samostatnosti. Kraje podle dat ministerstva školství v posledních letech nakoupily téměř 70 domů a bytů a nastěhovali do nich zhruba 400 malých klientů. Třeba v Olomouckém kraji v nových domácnostech bydlí zhruba 1/3 dětí.
1: My jsme vlastně na zápraží rodinného domu.
2: Ano.
1: Dovnitř vcházím s Luďkem Doleželem, ředitelem Přerovského dětského domova.
2: Leni, ahoj.
3: Jdete brzo, večer ještě není.
1: Já se tady vizuju, ať vám nenašlapu.
2: No zdá naši.
1: Projdeme těmi dveřmi.
3: Zazměli projekt, to vejde.
1: Teď jsme se ocitli v obývacím pokoji. Tak vidím, že se tady teď rozdává svačina.
4: Děti vlastně přišly ze školy.
3: Dneska lečo. Jste schopni jíst zeleninu.
1: Říká z kuchyně Lenka Červenková.
5: Musím zprovoznit kamna.
6: Nakoupit jsem byla na přípravu večeru, nebo částečně i na kluci pomáhají s přípravou večeře. Já jsem denní vychovatelka a střídáme se tu vychovatele denní a noční, takže děti tady nikdy nejsou sami.
1: Přerovský dětský domov už částečně prošel transformací. Od dubna mají děti k dispozici jeden rodinný dům a 4 byty. Žijí tak podle Luďka Doležila v menších skupinách.
7: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve ještě třeba v našich podmínkách bylo na jedné budově 24 dětí.
1: Dnes bydlí po 6.
7: Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenní chodu, když řeknu třeba příklad, 15-letý chlapec půjde do obchodu, nakoupí suroviny na přípravu například večeře, musí vyfasovat peníze, správně nakoupit tak, aby mu to vyšlo.
1: Ke konci letošního dubna se v Olomouckém kraji přestěhovalo do menších domácností už 85 dětí z celkových 360, které bydlí v krajem zřizovaných dětských domovech. Do konce září hejtmanství počítá se stěhováním dalších 30 dětí. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Tahle píseň sice není od skupiny Limp Bizkit, ale skupina si ji vybrala a včera ji na chvíli z reproduktoru zahrála na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Posloucháte Radiožurnál, pár minut po čtvrt na čtyři, dobré jítro. Drony pro ukrajinskou armádu nevznikají jenom na Ukrajině. Ve středočeském Kolíně je vyrábějí a testují ukrajinští veteráni, kteří si zkušenosti přivezli přímo z fronty. Kolínská továrna společnosti UNC produkuje jak bombardovací nebo sebevražedné, tak i pozorovací drony s doletem přes 200 kilometrů. Zákazníkem už dávno není jenom ukrajinská armáda. Většina produkce posledních měsíců směřuje do zemí Severoatlantické aliance.
1: Používá se k průzkumu, vyhledávání cílů, korekci dělostřelecké palby nebo sledování tras pohybu.
2: Ukazuje Filip tady na letišti v Milovicích na stroji, který jeho kolegové vyndavají z velké zelené bedny a skládají dohromady. Zatímco Filip přijel do Česka jen na otočku, jeho kolega Jevhen v Česku žije 2 roky. Předtím 2 roky bojoval.
3: Já mám dosvěd z bojových dí.
4: Dron jsem poprvé uviděl pár týdnů po začátku invaze. Byl to FPV dron nebo Mavic. Školení trvalo 2 dny a šel jsem na pozice.
3: Stav korisným.
2: Vzpomíná na dřevní začátky ostřílený veterán, který bojoval u Avdějivky. V kolínské továrně technik i operátor.
3: Tut na firmě já znám jak z samého počátku.
4: Dron znám od výroby jednotlivých částí přes elektroniku až po montáž a první let. Každý vyrobený stroj musí projít sérii kontrol. Ověřujeme software, komunikaci s anténami, spojení s pozemní stanicí i samotné letové vlastnosti. To děláme ještě v továrně a tady na letišti absolvuje dron zkušební let podle přesně stanoveného programu.
2: Lidé jako Jevhen jsou největší výhodou firmy i podle výrobního ředitele Pavla Bulanta.
5: Protože ukrajinská fronta je podle mého názoru jako bývalého vojáka jediný etalon toho, kam se drony dostaly a kde se nacházejí. Díky masivnímu využití elektronického boje jednak ze strany ukrajinské armády a zejména Ruské federace.
2: Kolínská UNC zpočátku dodávala drony na Ukrajinu, kde ale mezi tím vznikla řada firem, které vyrábějí velké množství různých dronů a levněji než na západě. Proto také produkce kolínské továrny začíná směřovat na západ. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Skupina Vet ve vysílání víkendového nočního radiožurnálu sobota 13. června, další aktuální zprávy, včetně aktualizace zelené vlny, šťastnou cestu, dobře dojďte. Teď je 15:30. A zprávy má Denisa Hergeslová.
1: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Podle agentury Reuters to oznámili předseda Evropské rady Antoniu Košta a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři se dohodli na začátku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem před 3 lety. Žádost Kyjeva ale doteď blokovalo Maďarsko. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejmíň naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínský hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny. Nakupující je ale nikdy nedostane.
2: Sport.
1: Fotbalisté domácích Spojených států hrají úvodní duel skupiny D na mistrovství světa proti Paraguaji. Sleduje ho Jakub Marek.
3: Spojené státy vedou od 7. minuty 1-0, když si paragvajský útočník Bobadilla srazil míč do vlastní branky, ale velkou zásluhu na gólu má domácí hvězda Pulisic, který dovedl míč až do pokutového území. Spojené státy jsou zatím obecně v první půlhodině nebezpečnější dopředu a Paraguaj bude muset přidat. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený pražský okruh v Cholupickém tunelu a nehoda na Nuselském mostě. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem do Strakonické nehoda. Na 9. kilometru na začátku Cholupického tunelu se střetl kamion s dodávkou, ta leží na boku. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, provoz v tunelu je zastavený. Pro osobní vozidla možná objízdná trasa po Strakonické a jižní spojce na dálnici D1. V Praze na začátku Nuselského mostu ve směru do centra kolize dvou vozidel. Na místě už policie, projíždí se bez zdržení. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem za Lažany pozor. U nájezdu od Kuřimi narazilo osobní vozidlo do svodidel. Na místě zasahují záchranáři a hasiči. Zdržíte se do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti až na polojasno, teploty nejčastěji 23 stupňů, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je zpět Jiří Štefl.
0: Jak už z našeho vysílání víte, Spojené státy vstupují do fotbalového mistrovství světa. Jedna z hostitelských zemí bojuje o body s Paraguají. No a detaily přidáme tady u nás v Radiožurnálu chvilku po 3:15.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ovládat zbraně, poskytnout první pomoc nebo ubránit tábor. Tyhle dovednosti a mnohé další získají účastníci vojenského kurzu pro aktivní zálohu. Zájem o cvičení roste a armáda na to vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě reaguje tím, že navyšuje kapacity výcviku. V jednom 6-týdenním turnusu bude nově cvičit místo 160 hned 300 lidí.
1: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
2: No, tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Teď jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra.
1: Muž chce o dalším turnusu cvičení točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
2: Ztráta soukromí po 10 na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, musíte být stejné jako těch dalších 40 lidí.
1: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně. Úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
1: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly.
3: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici jako mi mám, tak je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, kterou si ten voják jakoby sebou jako nese. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
1: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
4: Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
1: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Alena Hesová, Radiožurnál.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím. Lásko, poraď mi

0: přestaň už brečet.
1: 10 minut nás dělí od 4. hodiny. Tady je vysílání, živého vysílání víkendového radiožurnálu. Zdravíme vás, přejeme dobré jitro.
2: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
1: Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. No a teď vstupuje do nejsledovanějšího turnaje roku i poslední hostitelský tým, tedy Spojené státy. Ty hrají v Los Angeles s Paraguají a tenhle duel vidí reportér Jakub Marek.
3: A příjemnou noc, možná pro někoho už i ráno, a podstatné je to, že Spojené státy doma v Los Angeles vedou 2-0 nad Paraguay, a to na konci prvního poločasu. Teď už ve čtvrté minutě nastaveného času měly by se nastavovat 4 minuty, takže za chvíli asi uslyšíme i hvist rozhodčího. Každopádně pojďme ještě k těm gólům. Spojené státy se dostaly do vedení v 7. minutě, 1-1-0 dával tedy paraguajský záložník Bobadilla, ale byl to samozřejmě vlastní gól, který si srazil ten míč do branky. Domácí hvězda Pulisic, ten zavedl míč po levé straně až k pokutovému území, a přes McKennieho pak putoval míč k Bobadillovi a ten si tedy srazil do vlastní brány balon. V 28. minutě pak už se radoval Folidan Balogun, ale nakonec byl míč, respektive hráč byl v offsideu, a teď další zajímavá situace. Ještě nevím, jestli také teď nevylétne praporek rozhodčího k nebi, jestli to nebyl offside, ale vypadá to, že ne, protože se Spojené státy, respektive fotbalisté Spojených států, radují po třetí v tomto zápase a asi už jim neskazí nic tuto radost, tak to je famózní vstup do zápasu v prvním poločase, respektive na konci prvního poločasu vedou Spojené státy nad Jihoameričany, tedy nad Paraguají 3-0, a to mají samozřejmě ještě jeden poločas k dobru, ale když se podíváme na ten obraz aktuální hry v tom prvním poločase, tak Spojené státy jednoznačně lepší. Není to žádná náhoda, že nakonec teď svítí na tabuli skóre 3-0. Teď ještě zopakovaný záběr, tak tady to offside být nemohl. Byl tam opět Balogun schovaný za jedním z paraguajských obránců a nakonec si bez problémů poradil a parádní střelu do horního pravého růžku právě z pohledu paraguajského golmana Gie nakonec dává na 3-0, a hned po tomto byl tedy ukončen první poločas a domácí tým, tedy Spojené státy, vede 3-0 nad Paraguají po prvním poločase. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Mistrovství světa ve fotbale
0: na Radiožurnálu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dobré jitro, jsou 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Denisa Hergeslová.
4: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Podle iránského ministra zahraničí Arakčího je země blízko podpisu memoranda se Spojenými státy. Fotbalisté Spojených států hrají na mistrovství světa proti Paraguaji. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploty nejčastěji do 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první 3 měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
6: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
4: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
7: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
8: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Iránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
4: Olomouci na svatém kopečku se dnes sejdou Romové z Česka i Slovenska. Areál tamní baziliky bude dějištěm tradiční romské pouti. Informovala o tom olomoucká charita, která akci organizuje. Pouť začne v 10 hodin dopoledne slavnostní bohoslužbou celebrovanou pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Odpolední program nabídne hudební a taneční vystoupení i aktivity pro děti. Začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách, říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Jedna z nich vede například taky do Ostravské zoo.

0: navštívíme například areál dolu Darkov, z oken našeho vlaku se otevře fenomenální výhled prakticky na celý areál tohoto utlumovaného dolu, kdy pasažerům ukážeme, kde je těžní věž, kudy fárali dolů do podzemí Havíři, no a vedle ní jim ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
1: Sport. Fotbalisté Bosny a Hercegoviny remizovali na mistrovství světa v Torontu s Kanadou 1-1. Aktuálně hraje Paraguay proti Spojeným státům v Los Angeles a bližší informace má Jakub Marek.
2: Spojené státy vedou po prvním poločase 3-0 a dominují na hřišti. Skóre rozhodně odpovídá tomu, co vidí fanoušci na stadionu v Los Angeles. První gol byl vlastní, když míč zrazil do své branky Paraguaye z Bobadia. Další dva pak přidal útočník Monaka Folarin Balogun. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení v Cholupickém tunelu a na D1 u Domašova. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice nehoda. Na 9. kilometru na začátku Cholupického tunelu narazil kamion do dodávky, ta se převrátila na bok. Na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Tunel byl na chvíli uzavřený, teď se projíždí levým pruhem. V koloně se zdržíte do 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov pozor na vozidlo v odstavném pruhu. Na 173. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo nové víkendové omezení. Na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Konec plánovaný na 5. hodinu raní. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně pak začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
5: První víkendové minuty, sobota 13. června, 6 minut po 4.

0: Lidé, kteří v Evropě žádají o azyl, se nově dostanou pod přísnější kontrolu. V Evropské unii začal platit nový migrační pakt. Kritiku ale vyvolává hlavně nový seznam takzvaně bezpečných zemí. Žadatelé, kteří přicházejí z těchto států, projdou rychlejším a přísnějším řízením. Podle lidskoprávních organizací to ale může znevýhodnit i lidi, kteří ve svých zemích čelí pronásledování.
1: Je to například Rusko, ale to třeba také Turecko je považováno za bezpečnou zemi a podobně. A víme, že to jsou země, kde dochází k individuálnímu pronásledování. Nelze mluvit o tom, že by odtamtud lidé neměli relevantní žádosti o mezinárodní ochranu o azyl. To zpřísnění je poměrně velké a obáváme se, že lidé, kteří na tu ochranu mají nárok a potřebují, se k té ochraně nedostanou.
2: Říká ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk si myslí, že jsou pravidla v některých ohledech moc přísná.
3: Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat. A budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s nimi rovnou bude započata procedura o návratu.
2: Česka se zatím netýká takzvaná povinná solidarita kvůli tomu, že přijalo velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Vláda ANO, SPD a motoristů migrační pakt odmítla hned po svém nástupu. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura v pátek zopakoval, že Česko migrační pakt nebude zavádět a že podle něj představuje bezpečnostní riziko. Podle exministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana ale Česko migrační pakt zavedlo a současná vláda v tom pokračuje, i když kabinet svým voličům tvrdí opak. S tím souhlasí i analytik Viktor Daněk.
3: Taky nebylo technicky vzato co odmítat, protože v době, kdy nastupovala, tak migrační pakt už byl v Česku v podstatě implementovaný. Vláda velmi rychle pochopila, že by ani nebylo v jejím zájmu teď nějakým způsobem usilovat o reset těch vyjednávání, hledat podporu, protože by se měl pakt schodit se stolu, protože když se do něj podíváme, nebo když se vláda do něj podívala, tak myslím, že velmi rychle zjistila, že velká část těch opatření, které tam jsou, tak jsou přesně ty věci, po kterých Česko po léta volalo, věci týkající se výrazného zpřísnění právě ochrany vnějších hranic.
2: Češi nový migrační pakt nepocítí, kontroly na letištích se pro ně nemění. Cizinci už ale u pasové kontroly nedostanou razítko. Nově je celá agenda v EU jednotná a elektronická. Cizinecká policie proto musela investovat do technologií, jak říká její mluvčí Jan Urban.
4: Aby byly vlastně plně kompatibilní s novými agendovými systémy v rámci Evropské unie. Nás se samozřejmě úzce týkají chystané screeningy. U některých cizinců budeme provádět předběžné posouzení jejich zranitelnosti. Zda třeba nejde o oběti mučení či obchodování, změny se dotkly i systému Eurodac, což je rozsáhlý evropský biometrický systém vlastně pro porovnávání otisků prstů. My nyní budeme nově evidovat také biometrické údaje všech cizinců, kteří na území Evropské unie vstoupili nelegálně.
2: Na všechny povinnosti spojené s migračním paktem je podle něj cizinecká policie připravená. Opatření ale podle Urbana budou efektivní, jen když je zavedou všechny státy Evropské unie. Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Sobota, 13. červnový den, tady je vysílání radiožurnálu Dobré jitro. Umělá inteligence umí zachránit životy srnčat. Jihočeští vědci ji proto využili při vývoji speciálního dronu a jeho nového softwaru. Bezpilotní letoun je při záchraně mláďat účinnější a rychlejší než plašiče nebo procházení luk. Zemědělci na Táborsku si už dron vyzkoušeli svědci přímo na louce před sečením. Byla u toho i naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
1: Posíláme dron do zhruba 50-metrové výšky.
2: Na zatím neposekané louce nedaleko nového kostelce na Táborsku se právě nacházím s vedoucím softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěchem Spurným. Ukazujeme je jeden z dronů nové generace, který pomůže ochránit narozená srnčata.
1: Tento nový dron dokáže plně pokrýt oblast bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
2: Data, která nasbírá dron, potom vyhodnotí detekční systém s umělou inteligencí. Vysvětluje vývojář Roman Bumbálek ze Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
3: Zde na obrazovce můžeme vidět vyznačené objekty lokalizované v termálním obraze a na pravé straně vidíme reálný obraz sledované louky, který je přiblížený.
2: A to je zásadní rozdíl mezi starým a novým způsobem vyhledávání srnčat.
3: Dneska, když se nalítává, tak pozorovat ty tečky, sletět dolů, zjistit, je to srnče, je to kočka a posunout se dál. Kvůli tomuhle systému už to není nutný, ten vám to určí sám.
2: Nový systém si přímo tady v této lokalitě vyzkoušel farmář Pavel Kačírek z nového kostelce na Táborsku.
4: Při procházení a použití zvukových plašičů se může stát, že některé srnče přehlédneme. Pokud máme ten obrazový materiál, který nám nahraje ten dron, tak toto nehrozí.
2: Vědci budou ve vývoji dronů pokračovat. Jejich cílem je analyzovat snímaný obraz v reálném čase přímo na dronu. Zemědělec díky tomu uvidí hned zaměřené srnče na mapě v mobilní aplikaci. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Na hodinách je 5:30. A ještě jednou Denisa Hergeslová a zprávy.
2: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870, to je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Uzavírka by podle silničářů měla trvat minimálně do zítřejšího rána.
3: Sport.
2: Fotbalisté domácích Spojených států amerických a Paraguaje rozehráli na mistrovství světa skupinu D. Podrobnosti z druhého poločasu má Jakub Marek.
4: Spojené státy vedou v 68. minutě nad Paraguají 3-0, ve druhém poločase žádná branka zatím nepadla. Obraz hry už se trochu vyrovnal, ale domácí tým v Los Angeles už se nikam nežene a čeká na chyby Jihoameričanů, kteří v zápase ještě nic velkého nepředvedli. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Cholupickém tunelu a omezení na D1 u Domašova. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice nehoda. Na 9. kilometru v Cholupickém tunelu se srazil kamion s dodávkou, ta se následně převrátila na bok. Hasiči na místě likvidují vyteklé kapaliny, projíždí se levým pruhem bez držení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov pozor na odstavené vozidlo. Na 173. kilometru kamion s defektem pneumatiky, na místě policie a asistenční vozidlo, projíždí se levým pruhem. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za Žďárkem srazilo osobní vozidlo Srnu. Následky nehody na komunikaci projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku dnes čekáme velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubude až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu je s vámi v nočním Radiožurnálu Jiří Štefl.
1: Velmi rád, to byla Denisa Hergeslová. Zprávy po 5. hodině bude už mít Jana Utendorská. Přeju vám dobré sobotní ráno. No a slibuju, že do 5. hodiny se vydáme ještě živě na mistrovství světa ve fotbale. Bude to kolem 3:15.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná, samota vysněná.

nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Posloucháte Radiožurnál, přejeme dobré sobotní ráno. Teď vás zdravíme taky v zelené vlně na silnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D2 u Slavkova u Brna. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna požár vozidla. Na 10,5 kilometru hoří nákladní vozidlo. Dálnice je obousměrně neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději v 5 hodin.
1: Jiří Procházka, zelená vlna, naslyšenou, šťastnou cestu.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Poslední naději na záchranu manželství Toma a Luis je párová terapie. Petr Konáš a Beata Kaňuková jako herci představují v nové inscenaci Městských divadel pražských Manželský pár. Ten má problém. Premiéra s názvem Zpráva o stavu manželství je dnes. Už včera se v novém divadelním prostoru kavárny divadla ABC odehrála veřejná generálka.
4: No, byla si mi nevěrná, ukáže se, že je to moje chyba. Díky polehčujícím okolnostem. Zkrátka ti napíše Biankošek. Prosím, milá Luis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
5: V manželské poradně nic takového neřeknu.
6: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství Městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Luis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Řeší třeba nevěru, která do jejich manželství zasáhla.
7: Luis je jednou z protagonistů tohohle krásného konverzačního duelu a žije teda se svým manželem 20 let. Je to ona, kdo se dopustil nevěry.
8: Tom je takový klasický jako vyhnívač. A možná, že kdyby ty věci jako na tom stole pomyslným uklidil o týden dřív, a ne až jako po roce, tak možná, že se do tohohle bodu vůbec nedostali, ale bohužel se stalo. A přijde mi na tom sympatický, jak zmínila Beata, že vlastně ta nevěrná je ta žena. Že mám pocit, jako, že konečně se to trošku taky vyvažuje, tahle ta problematika, že většinou jako, že to dostávali prostě na hrb jako chlapi.
6: Říkají o svých rolích Beata Kaňoková a Petr Konáš. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC. Na vyvýšené pódium v rohu místnosti se sotva vejdou kožený gauč a křesla rozestavená kolem konferenčního stolku. Protagonisté ale dlouho sedět nevydrží. Konverzační komedie sází na svižné dialogy, absurdní hádky i bizarní metafory o manželství.
5: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Na stůli všech těm hovorů, které jsme o tom vedli?
4: A to chtělo velký koule, aby jsme dělali, víš?
9: Jelikož je ta hra založená pouze na dramatickém dialogu, jsou tam jenom dva herci, tak nebylo potřeba vytvářet prostředí na jevišti, ale dovolili jsme si jít sem, kde je atmosféra komorní, diváci můžou být zcela nablízko hercům, takže není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký, řekněme, autentičtější, civilnější herectví.
6: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Radiožurnál.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: odmítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: A před 5. hodinou ve vysílání Radiožurnálu ještě sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Spojených států hrají na světovém šampionátu v úvodu proti Paraguaji a závěr úvodního zápasu skupiny D sleduje reportér Jakub Marek. Kubo.
3: Hezké ráno, určitě příjemné ráno to je pro fanoušky Spojených států, protože teď v 88. minutě, tedy v samotném závěru zápasu, Spojené státy vedou 3-1, už tedy v úzovkách jen 3-1, po poločase to bylo 3-0, ale ve druhé půli se prosadil Mauricio, paraguajský hráč, který šel na hřiště právě až ve druhé půli, ten tedy snížil na 1-3, ale jinak ze hry stále o něco víc mají hráči Spojených států. Vypadá to zatím na nějaký velký tlak paraguajských fotbalistů. Ono už je dost překvapivé to, že Paraguajci dnes dostali 3 branky. Oni v jihoamerické kvalifikaci dostali v 18 zápasech dohromady 10 gólů. Jeden z nejlépe bránících týmů a teď velká šance Spojených států. Už to mohlo být 4-1, ale nakonec míč letěl hodně vysoko nad bránu. Teď to jen zahučelo stadionem v Los Angeles, stadionem pro 82 000 fanoušků. Mimochodem právě na tomto stadionu bude slavnostní ceremoniál, slavnostní zahájení letních olympijských her v roce 2028 a samozřejmě ještě k tomuto zápasu, když to vezmeme od začátku jednotlivé góly, tak už v 7. minutě se dostali Spojené státy do vedení, když se do vlastní sítě, bohužel pro Paraguaj, trefil právě paraguajský záložník Bobadilla, pak v 31. minutě to už se prosadil Folarin Balogun, skvělý útočník Spojených států, útočník Monaka, který tedy hraje v evropských soutěžích, a ten se prosadil ten samý muž i v nastavení prvního poločasu, už to bylo 3-0, skvělou práci při vlastně všech třech gólech tam předváděl Christian Pulisic, kterého už ve druhé půli teď šetří trenér Mauricio Pochettino, tedy trenér Spojených států. Každopádně stále teď v 90. minutě Spojené státy vedou 3-1 nad Paraguají a zatím to nevypadá na nějaký velký závěrečný tlak jihoameričanů. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Takzvaný nový kariérní řád má přinést změny v odměňování učitelů. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska vstoupila na burzu, její akcie hned prudce zdražily. Fotbalisté Spojených států hrají na světovém šampionátu s Paraguají. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
1: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidal úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
4: Krátce po vstupu na burzu akcie SpaceX prudce vzrostly. Jedna se prodávala za víc než 160 dolarů, to je asi o 20% víc, než byla upisovací cena. Řada analytiků považuje akcie za velmi drahé. Nálada na burze ale ukázala, že investoři o ně mají velký zájem a že se na řadu z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
5: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
4: Kvůli obrovskému zájmu investorů se nejspíš budou ceny akcí ještě dál zvyšovat. Josef Číš a Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Přibývá nehod elektrokol. Loni jich policisté zaznamenali o třetinu víc než v roce 2024, celkem 870. Nejčastější příčinou bylo nezvládnutí a nevěnování se řízení. Právě s ovládáním elektrokola mývají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
6: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
1: Pražská muzejní noc dnes otevře desítky institucí. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, popisuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
7: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štembrském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
1: Sport. Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Do nejsledovanějšího turnaje roku vstoupil i další hostitelský tým Spojené státy. Ty hrají v Los Angeles Paraguay a podrobnosti má Jakub Marek.
8: Právě zazněl závěrečný hvist rozhodčího. Spojené státy vyhráli 4-1, když si nejdřív vlastní gol dal paraguajský záložník Bobadia, a pak přidal dvě branky domácí Balogun a ve druhé půli už jen snížil Paraguajec Mauricio a před okamžikem skóroval těsně před koncem domácí Reina. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D2 u Blučiny a komplikace v Cholupickém tunelu. D2 z Bratislavy do Brna za exitem 11 Židlochovice neprůjezdná.

0: V omezení na 10,5 kilometru požár nákladního vozidla. Dálnice je obousměrně uzavřena. Ve směru na Brno policie odklání dopravu na 11. kilometru na Židlochovice, na Bratislavu odklon v provozu na 3. kilometru na Modřice na dálnici D52. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice omezení na 9. kilometru v Cholupickém tunelu hasiči likvidují následky nehody kamionu a dodávky. Momentálně je tunel neprůjezdný. V Praze trvá noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. V Čechách pak čekejte přechodně vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Víte, co mají společného výzkumníci z oboru biologie a zahrádkáři? Odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Aby neskončil bez užitku, zahrádkáři se ho pokusí využít jako výživnou zálivku pro okrasné rostliny. A právě tímhle tématem začíná dnešní ranní radiožurnál. 5,5 minuty po 5. hodině vám tedy přeju pohodové ráno.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Vojtěch Bidrman.

0: Italský DJ Gigi D'Agostino na úvod víkendového radiožurnálu. Jsme rádi, že vstáváte, pokud vstáváte zrovna s námi. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého institutu výzkumu a pokročilých technologií. Odebírají totiž tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Ten zatím nemá jiné využití, ale díky zahrádkářům se stane experimentálním hnojivem. Od vědců dostali i podrobný návod k použití.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Vidím taky tři kanistry u vás v autě. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu.
3: Co to může ovlivnit?
4: Kvalitu toho květu, pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále.
5: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
5: Lehce našedlá, nazelenelá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá
5: voda. Lehce špinavá voda, přesně tak. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít.
4: Bylo by škoda ho zničit, nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Poslední roční výsledek ze světového šampionátu fotbalistů pořádající Spojené státy porazili v Los Angeles Paraguay jednoznačně 4-1, když rozhodli prakticky už v první půli. Ve druhém utkání skupiny D se utkají zítra nad ránem Austrálie s Tureckem, to bude ve Vancouveru. A jak to tak bývá i ve zprávách radiožurnálu po sportu ještě počasí. Tentokrát s Václavou Marešovou, vítám tě.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: I když nevím, jestli Vojtěchu tebe a posluchače tou předpovědí potěším, protože máme před sebou opět den s proměnlivou oblačností. Místy čekejte taky přehánky, ty budou hlavně na severu a severovýchodě republiky četnější. A teploty dnes nebudou nějak vysoké, většinou od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy bude teplej až 25. A když se vypravíte nahory, tak taky tam bude chladněji, jen kolem 14 stupňů. Hlavně v Čechách dnes má navíc foukat, místy i hodně. V nárazech může mít vítr rychlost až 55 km za hodinu. A proměnlivá oblačnost nás čeká i v noci. A taky v noci může na severu a severovýchodě republiky zapršet. Nejnižší teploty pak v noci klesnou jen k 8 stupňům. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český svaz ochránců přírody chce do svého majetku získat lokalitu v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly. Pomoct s výkupem více než 3 hektarů půdy můžete prostřednictvím dobročinné sbírky klidně i vy.
1: Takže teď tam jdeme na to místo, ještě pořád na něm nejsme.
2: Nejsme.
1: Bořeň před námi, no. Je to tak. S Janem Moravcem ze spolku ochránců přírody právě procházíme pastvinami na prostluněné stráně nad vesničkou Chouč v Českém středohoří.
2: Tamhle to je ten vrchol.
1: Co je ten posed?
2: Co je ten posed, tak to je vlastně vrchol ty Homolky a doleva jsou ty pozemky, které se snažíme vykoupit aktuálně. Od soukromých vlastníků.
1: Proč se o to snažíte? A podlák.
2: No, máčky. Jsou i horší, tady to ještě dobrý. Tuhle lokalitu se snažíme vykoupit, protože jde poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásty, hnědásty, přástevníci.
1: A ti motýly, jak jste zmiňoval, ty dva druhy,
2: ano.
1: Ty se vyskytují jenom tady?
2: Dneska jsou na Moravě úplně vyhynulé a v Čechách, České středohoří a okolí Prahy tam ještě přežívají.
1: Výkup financuje veřejná sbírka Místo pro přírodu. Ochranářský spolek se pak podle Jana Moravce snaží zaručit ochranu svých pozemků.
2: Vlastně pečuje o to ty místní lidi, aby to plnilo ten účel, který to má plnit, to znamená, aby to sloužilo přírodě.
1: To oceňuje taky ředitel správy chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský.
3: Jakýkoliv management a přírodě blízký opatření, který tam bude prováděný, tak je samozřejmě jako ku prospěchu věc, určitě k prospěchu přírody samozřejmě.
1: Na 3-hektarovém svažitém pozemku jsou pastviny, křoví, pozůstatky třešňového sadu, skalnatá místa i kamenné zítky. Podrobný průzkum ukáže, jestli bude potřeba nějaká úprava. Území ale zůstane nezastavěné a přístupné. Z Českého středohoří Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Jana Utendorská pro vás má zprávy.
4: Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel Lidic. Nacisti obec vypálili před 84 lety 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin dopoledne bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Celostátní sjezd maďarského Fidesu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo otestují na svých zahrádkách upravený odpad univerzitní pěstírny konopí setého. Bude ve formě zálivky pro okrasné rostliny. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců. Výsledky vyhodnotí na podzim. A v Brně a okolí začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik v ulicích ukážou historické vozy. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i renovovaný trolejbus 9TR.
5: Sport.
4: Ghanský fotbalista Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas svého týmu na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Záložník Villarealu a bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey vinu odmítá.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D2 u Židlochovic a omezení na D1 u Domašova. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v omezení u Židlochovic. Na 10,5 kilometru hasiče likvidují požár kamionu. Policie odklání dopravu ve směru do Brna na 11. kilometru, ucpává se průjezd Blučinou. Ve směru do Bratislavy na 3. kilometru silný provoz před sjezdem z dálnice. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice omezení. V Cholupickém tunelu na 9. kilometru zasahují hasiči u vyteklých kapalin po nehodě.
7: Komořanský tunel D0 směrem na Brno, tak na začátku je tam auto na boku s kamionem, zatím to je teda bez držení, ale stahujou se dva pruhy do levýho úplně, už tam jsou hasiči na místě.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov překážka. Na 173. kilometru v odstavném pruhu kamion po defektu pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Tento víkend rozhodně blížící se léto připomínat příliš nebude. Oba dny totiž čekáme oblohu s velmi proměnlivou oblačností. K tomu se přidají přehánky, hlavně na severu a severovýchodě. A teploty většinou jen kolem 20 stupňů. Dnes navíc bude foukat, a to hlavně v Čechách, může mít vítr v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. Postupně se ale začne oteplovat, a to od příštího týdne. V pondělí naměříme kolem 20 stupňů a přehánky už budou spíš ojedinělé. Opět se se na severu a severovýchodě můžou vytvořit právě dešťové přehánky. Už v úterý teploměr ale ukáže 25 stupňů a ve středu až 27. No a slunce, to dnes vyšlo nad obzor 10 minut před 5 hodinou raní a zapadne 10 minut po 9. večer. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
3: Ještě vás pozveme na dnešní slavnosti města Pelhřimova, které nabídnou den plný hudby a zábavy. Masarykovo náměstí se promění v centrum kultury a dobrého jídla. Na hlavním pódiu to rozbalí legendární kapela Buty se svými nestárnoucími hity a taky zpěvačka Martina Pártlová. Ale těšte se i na taneční vystoupení v podání Majoretek a Dance Art. Přejeme vám klidnou sobotu.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Ve víkendovém radiožurnálu Teď na vodu jihočeským vodákům komplikuje začátek sezóny nedostatek vody, a to navzdory srážkám z posledního týdne. Většina jihočeských řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sjízdná pouze místy. Vodáci se nedostanou ani na teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná. Přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak, vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sjízdné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba i víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibyde.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sjízdnosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, ne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Kevin, Joe a Nick Jonasovi, to jsou Jonas Brothers, které jste teď slyšeli ve víkendovém radiožurnálu. Václava Marešová, to je dnešní autorka počasí, tak ještě jednou vítej.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: U data 13. červen jsou zapsané teplotní rekordy pro dva roky 1964, kdy naměřili přes 33 stupňů, a taky rok 1947, kdy bylo naopak velmi chladno, jen 7 stupňů nad nulou. Takové hodnoty ale dnes určitě nehrozí. Většinou vám teploměr dnes ukáže od 19 do 23, na jihu Moravy i víc, kolem 25. Na horách dnes bude chladno, jen kolem 14 stupňů. No a taky dnes počítejte místy s přeháňkami, a to hlavně na severu a severovýchodě republiky. A jestli plánujete nějakou akci večer, tak počítejte s nižšími teplotami. V noci totiž čekáme jen od 12 do 8 stupňů a zítra, tedy v neděli, bude podobné počasí jako dnes. Opět přehánky, místy se můžou objevit i bouřky a zítřejší teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5 hodin a skoro 8 a 40 minut ve víkendovém radiožurnálu Teď ke sportu. To, že se na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice dostanou do několika finálových jízd olympijští vítězové Josef Dostál a Martin Fuchsa, se tak nějak očekávalo. Že se to ale povede kanoistce Denise Řáhové a hned ve třech disciplínách, to možná nečekala ani ona sama.
1: No, já jsem z toho měla trošku strach a nakonec to jde, ono, já už i minule jsem měla tři tratě na svěťácích, tak jsem si to vyzkoušela a nějak jsem to přežila. A teď tam mám navíc ten pětikilák, ten už bude ostrý, no ale už je jakoby na konci, tak to nějak přežiju. To bude můj první pětikilák v životě takhle jako na velkých závodech, tak jsem sama zvědavá. Mě jde docela jezdit na vlně, takže si myslím, že když to odvlním, tak to zvládnu.
2: Říká kanoistka Denisa Řáhová o nejdelším pětikilometrovém závodě, který čeká v neděli a do kterého se kvalifikovala automaticky. V Montemoru ale nastoupila do dalších tří tratí a ve všech postoupila do finále, jak na pětistovce, tak i na olympijské dvoustovce po novém osobním rekordu. A pak v deblu spolu s Kamilou Šímovou, kterou navíc v průběhu šampionátu skolila nemoc. Nečekané finále asi vyjela i kajakářka Barbora Betlachová na půlkilometrové distanci.
3: Nechci říct, že s tímhle jsem nepočítala, ale takovýhle uragán jsem teda asi nečekala, ale tak co? Asi jsem si věřila víc na tom kiláku, že bych postoupila do Ačka, ale tohle je výrazně lepší varianta, protože ta pětistovka je přece jenom jako těžší, je to olympijská disciplína a jsem ráda, že jsem ve finále. A
2: zářila 25-letá kajakářka, mimo jiné mistryně světa do 23 let na stejné trati. Jí i všechny ostatní závodníky v Montemoru trápí silný vítr, který během dvou závodních dní foukal snad už ze všech stran.
3: Padlovalo se v tom sakra těžko, jako asi jsem fakt nezažila jako horší podmínky. Když bych to měla srovnat s kilákem, který tam mi foukalo dozad, tam jsem pětistovku jela za 1,56, tak tady si myslím, že tak připočtěte těch 10 vteřin, protože to bylo fakt dlouhý.
2: Usmívala se Barbora Betlachová při pomyšlení na silný protivítr v pátečním odpoledním programu. Ten sobotní dopolední přinese kromě větru už první medailové jízdy, jako první kilometr kajakářů i s Josefem Dostálem po 11:30. Z Portugalska Adam Kodét, Radiožurnál.

A ještě jedna poměrně netradiční pozvánka víkendového radiožurnálu. Na výpravu do nejtajnějšího podzemí Doupova se můžete vydat dnes od 9 do 17 hodin, kdy bude otevřený bunkr s krycím jménem Jasir. Bunkr u Malého Hlavákova ve vojenském újezdu Hradiště poblíž Valče byl po odchodu armády zasypaný tunami zeminy, ale nadšenci ho pak znovu vykopali, vyčistili a otevřeli pro veřejnost. 5 hodin a 53 minut, krásný den.

0: A zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radiožurnál je 6 hodin. A zprávy nachystala Jana Utendorská.
2: Washington a Teherán hovoří o pokroku v mírových jednáních. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál po druhé v řadě závod světového poháru. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy a Irán jsou zřejmě blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu, výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy, a to s ohledem na evropskou směrnici zaměřenou na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
4: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě, a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
4: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
6: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
4: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 1,40 koruna 49 haléřů za litr. To je opět haléřů více než včera. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. 360 zahrad po celém Česku přivítá návštěvníky, začíná víkend otevřených zahrad. Zájemci se podívají i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí lidí o zahradním umění a architektuře.
7: Na jihu Čech své brány otevře víc než 40 zahrad. Mezi nimi například arboretum lesnické školy v Písku, zahrada Pavla Chlouby v Borovanech nebo eukalyptová farma v Mladějovicích na Strakonicku. Například Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci bude otevřená oba dva dny a kromě komentovaných prohlídek jsou připravené i přednášky odborníků nebo výstava. Z jižních Čech Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
8: Sport. Kajakář Jakub Krejčí slaví další vítězný závod světového poháru ve vodním slalomu. Po úspěchu v pražské Troji byl nejrychlejší i v Augsburgu. V cíli Krejčí popsal, co mu ve finálové jízdě vyšlo nejlépe.
9: Vypíchl bych to, že se mi podařilo celou dobu prostě koukat na tu vodu a reagovat na to, jak to zrovna teče a být v těch místech nejlepší. Nějakých 40 metrů jsem se už kousl a dojel jsem to s grácí.
8: Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D2 u Židlochovic a omezení na D1 v Brně. Dálnice D2 uzavřená mezi exity 3 Modřice a 11 Židlochovice obou směrně. Na 10,5 kilometru hasiči likvidují následky požáru kamionu v omezení. Ve směru na Brno odklon na 11. kilometru ucpává se průjezd Blučinou. Ve směru na Bratislavu je odklon na 3. kilometru, tam je kolona pouze ve sjezdu. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy pokračuje v Brně nové víkendové omezení. Na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. A dobrá zpráva z Prahy, z Pražského okruhu. Ve směru z letiště na D1 v Lochkovském tunelu se podařilo odklidit následky dopravní nehody.

0: Tunel byl chviličku uzavřen, nyní se projíždí levým a následně všemi pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. A v Čechách pak čekejte přechodně i vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
3: Sobota 13. června právě na dnešek chystají den otevřených dveří v dopravním podniku města České Budějovice. V areálu v Novohradské ulici na vás budou od 10 do 16 hodin čekat soudobé i historické autobusy a trolejbusy, ale taky další technika a lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy. Chybět nebudou tvořivé aktivity, vyrobit si můžete třeba vlastní originální suvenýr nebo si vyzkoušet práci mechanika. Přejeme vám tedy krásnou sobotu.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Vojtěch Bydrman.

0: Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit, pak byste si určitě měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát, což vyplývá z policejních statistik. Podle nich jsou nejohroženější skupinou lidé starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Gasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6:45. Jana Utendorfská a zprávy Radiožurnálu.
1: Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Oznámili to předseda Evropské rady Antoniu Košta a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Žádost Kyjeva doteď blokovalo Maďarsko. A Pražská muzejní noc dnes otevře desítky institucí. Letos poprvé se připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné bude možné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.
2: Počasí.
3: A začneme krátkým pohledem na aktuální meteorologickou mapu. Teploty se většinou pohybují od 11 do 15 stupňů, nejtepleji je ve středních Čechách a taky na jižní Moravě. Praha ta hlásí 16 stupňů, Brandýs nad Labem 14, stejně jako Brno, Strážnice anebo Kroměříž, právě tam je teď 14 stupňů. A aktuálně prší hlavně ve středních a severních Čechách a taky na Vysočině a na východě Moravy. No a s přehánkami počítejte i přes den. Ty budou hlavně na severu a severovýchodě republiky četnější, teploty ty dnes nebudou nějak vysoké, většinou od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy bude víc až 25. No a když se vypravíte na hory, tak tam bude chladněji, jen kolem 14. Hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6:20, tady je stále víkendový radiožurnál. Francie vzdala hold vojákům, kteří se před 82 lety vylodili v Normandii. Operaci Overlord si přímo na pláži Omaha připomněli davy lidí. Někteří do písku zapíchli růži, jiní se svezli na takzvané kachně, kterou během druhé světové války používali spojenecké oddíly.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se DUK2V, ale vyslovuje se to duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká. Podobné počasí jako před 82 lety.
2: Daky se tady nemohly vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale daky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
1: V zítřejším zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině bude Denny vyprávět o zapojení dětí. A taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál. Escucha el ritmo.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi. Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskybieh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
3: Dobré ráno vám na Radiožurnálu přejeme i v 6:30. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, konkrétně na směrnici o prevenci obchodování s lidmi. Spojené státy poskytnou Polsku novou půjčku ve výši 4 miliardy dolarů v přepočtu zhruba 83,5 miliardy korun, a to na nákup amerického vojenského vybavení. Zástupce americké administrativy včera v Polsku řekl, že Varšava bude moci peníze využít i k rozšíření letecké flotily o další bojové letouny F-35. První stíhačky včera absolvovaly inaugurační let nad územím země. Přeletěly například nad Varšavou nebo Krakovem. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. A Hrady Rábí, Velehartice a Kašperk připravili na víkend dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Nabídne i speciální prohlídky s kastelánem, vystoupení šermířů nebo loutkové divadlo.
0: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Něm se utká buď s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D2 u Židlochovic a nehoda na 34 u Květinova. Dálnice D2 mezi Bratislavou a Brnem obousměrně uzavřená u Židlochovic. Na 10,5 kilometru v omezení došlo k nehodě dvou kamionů a následnému požáru. Ten je již uhašen, ale odklízení trosek bude trvat několik hodin. Policie odklání dopravu ve směru na Brno na exitu 11 Židlochovice, ucpává se průjezd Blučinou. Ve směru na Bratislavu odklon na exitu 3 Modřice, tam je kratší kolona před sjezdem. Na silnici 34 mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem za Michalovicemi nehoda. Za odbočkou na Květinov auto vyjelo mimo vozovku, na místě zasahují hasiči a policie řídí provoz kyvadlově. Zdržení nečekejte. V okrese Semily mezi Bořkovem a Košťálovem za Suticemi překážka. Spadlý strom tam blokuje průjezd, hasiči jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou ještě dva dny s denními teplotami kolem 20 stupňů a přeháňkami. Od příštího týdne už se začne oteplovat. Obloha s proměnlivou oblačností dnes přinese přeháňky hlavně na sever a severovýchod republiky. Zítra pak teploty ještě klesnou na 16 až 20 stupňů, ale přeháňky zítra už budou spíš místy. No a začátek týdne ještě přinese místy přeháňky a teploty lehce nad 20. Uprostřed týdne už se ale dny změní na slunečné a teploty půjdou nahoru. Ve středu tak naměří zamrazíme až 27 stupňů a druhá polovina příštího týdne už bude vyloženě letní. Ve čtvrtek a v pátek čekáme kolem 30 stupňů a jasnou oblohu. A příští víkend sice může být i polojasno, ale teploty překročí i 30. U nás tedy bude velmi teplá hlavně ta druhá polovina příštího týdne, ale varování před vysokými teplotami vydali pro další dny taky na jihu Evropy. Teplotní výkyvy až ke 40 očekává Portugalsko a Španělsko. No a před teplotami vysoko nad 30 varují obyvatele i turisty, taky úřady na jihu Francie a v Itálii. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Biedermann. Hezké ráno.
3: Starý Plzenec dnes ožije oslavami 1050 let od založení města. Celé odpoledne i večer vás tam čeká to nejlepší z plzeneckých škol a spolků. Jarmark chutí ve Smetance, kvíz s kastelánem Liborem Šimůnkem, ale také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla, kostelů a taky výrobny značky Bohemia Sekt. Nejen do starého Plzence vám tedy přejeme pohodovou sobotu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Lidé v Andělce na Frýdlantsku už mají za svými domy 7 větrných elektráren a dnes můžou v nezávazné anketě hlasovat, jestli souhlasí s výstavbou další. Postavit je chce společnost Větrný park Andělka. Obec Višňová chce zjistit názory lidí z blízkosti větrného parku, tedy z částí Andělka, Saň, Loučná a Filipovka.
1: Takový žuch, žuch, žuch.
2: Tomáš Rulák se do domu na okraji Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
1: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
2: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
3: Měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy.
4: Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám. Reálně ty dopady budou nižší.
2: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
5: Bude dominantní.
2: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
2: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
6: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
7: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
6: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
2: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
3: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřročených osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
2: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Niall Horan ve víkendovém radiožurnálu, teď ale o zpěvačce, kterou můžete dnes večer vidět na vlastní oči. 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů a více než 440 tisíc přehrání klipů na YouTube. Eva Farna je hudební superstar a dnes jí čeká další milník kariéry. Jako historicky první česká zpěvačka totiž vystoupí na vyprodaném stadionu v pražském Edenu.
1: Kdy to poprvé mně došlo jako člověku, bylo teďka 5., kdy jsem byla poprvé na stadionu, tam už se to 3 dny chystalo, už tam pokládali všechny ty věci mimo toho trávníku a já jsem si říkala, tak tady ty lidi fakt jako pracují na, ne na festivalu, kde já vystupuju a jsem jedna z mnoha interpretů a tak dále, ale tady jako fakt prostě to dělá jako pro ten můj koncert a si říkám, jestli jsem dostatečně připravená, jestli jako dobrý.
2: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál.
1: Strašně pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně a pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
2: V pražském Edenu nevystoupí Eva Farna jen jednou, ale hned 3x, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený.
1: Jako já už, když vím, že jdu na scénu, já se většinou rozbrečím dost hodně. A když začne třeba intro toho koncertu, tak já mám úplně nepopsatelný jako pocity, motýl v břiše, tak bys byl úplně poprvé zamilovaný třeba, nebo jako něco tak nádherného vlastně. A už vím, že se nic nezmění. A už vím, že tam jenom musím přijít a jenom si to užít a v ten moment to užijou i ty lidi.
2: Své poslední studiové album vydala Eva Farná před víc jak 4 lety. I přesto slaví v poslední době jeden úspěch za druhým. Vedle triumfu na festivalu Rock for People, kde vloni jako jediná česká interpretka vystoupila na hlavní stage, ji velkou popularitu přineslo třeba také společné vystoupení s britskou zpěvačkou Dua Lipou v pražské O2 aréně. Na koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen 2 dny před koncertem. Znovu vystoupí Eva Farná v Edenu už v neděli, celou show pak zopakuje ještě v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorfská.
3: Ve středočeských Lidicích dnes lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Ti vypálili 10. června 1942 před 84 lety. Tradiční pietu organizuje památník Lidice. Program začne v 9 hodin bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina. A odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Co chce nový systém zohlednit, vysvětlíme ve zprávách v 7 hodin.
4: Počasí. Teploty dnes nebudou nějak vysoké, většinou od 19 do 23 stupňů. Na jihu Moravy bude teplej až 25. No a hlavně v Čechách má dnes foukat. Místy i hodně. V nárazech může mít vítr rychlost až 25 km za hodinu. A proměnlivá oblačnost nás čeká i v noci a taky v noci může na severu a severovýchodě republiky mírně zapršet. Nejnižší teploty v noci klesnou jen k 8 stupňům. No a taky zítřek bude větrný s přeháňkami. Místy se můžou zítra objevit i bouřky. A neděle bude chladnější než dnešek. Většinou naměříme od 16 do 20 stupňů, no a když se vypravíte na hory, tak počítejte s chladnějším počasím a přeháňkami. Dnes v 1000 metrech čekáme teploty do 14, zítra ale jen do 9 stupňů. Tak hezké ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se po úvodní prohře na mistrovství světa s Jižní Koreou vrátili z Mexika na svou základnu do Dallasu. Po příletu se přesunuli na stadion v Mansfieldu a tam jejich trénink sledoval i náš reportér.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Tím reportérem je Lukáš Michalík. Lukáši, přeju ti do Texasu. Dobrý večer.
2: Hezký večer z Texasu, dobré ráno do Čech.
0: V jakém složení tedy národní tým trénoval?
2: No, v hodně okleštěném. Na trávník v podvečer, tedy místního času, vyběhlo jen 13 hráčů a 2 golmani. Šlo o fotbalisty, kteří proti Jižní Koreji buď nenastoupili vůbec, nebo přišli do zápasu až ve druhém poločase. Ti, co byli v základní sestavě, zůstali na hotelu a měli regenerační trénink, šlapali na rotopedu a poté byli s kondičním trenérem v posilovně. Po úvodní 15-minutové otevřené části tréninku jsme měli možnost mluvit s fyzioterapeutem národního týmu Martinem Janouškem, podle kterého jsou po úvodním zápase na šampionátu všichni hráči zdravotně v pořádku. Dnes znovu trénoval i útočník Jan Kuchta, ten zatím většinu pobytu ve Spojených státech léčil zranění kotníku. Proti Jižní Koreji sice byl na lavičce, ale do utkání nezasáhl.
0: Do druhého zápasu na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice Češi nastoupí až ve čtvrtek, tak jaký bude jejich program v těch nejbližších dnech?
2: Podotýkám, že v Dallasu je aktuálně 11 hodin večer, zůstanu tedy u místního času. Zítra budou mít hráči úplné volno, nečeká je žádný trénink. Od pondělí už se zase začnou naplno chystat na další a dost možná klíčový zápas ve skupině s Jihoafrickou republikou. Do dějiště utkání, tedy do Atlanty, odletí reprezentace v úterý. Ve středu ji čeká předzápasový trénink a tradiční tisková konference. O den později, ve čtvrtek, pak Češi v pravé poledne středoevropského času nastoupí do souboje s Jihoafrickou republikou, který Radiožurnál i Radiožurnál Sport samozřejmě znovu odvysílají v přímém přenosu. Na závěr ještě připomenu, že Jihoafričané na úvod mistrovství světa prohráli na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem 0-2.
0: A my děkujeme našemu reportérovi Lukáši Michalíkovi, v tuhle chvíli tedy zpátky do Dallasu. Lukáši, dobrou noc.
2: Díky, naslyšenou.

kulisách Lednicko-Valtického areálu na Břeclavsku se dnes rozezní hudba mnoha žánrů, od jazzu a rocku až po barokní hudbu a cymbálovku. Na 17 místech zahrají nejrůznější hudební uskupení a vy tato stanoviště můžete od 10 do 17 hodin obět na kole a vyslechnout si to, co bude vašim uším lahodit nejvíc. Jestli je to Adam Ďurica, tak toho pro vás teď máme taky ve víkendovém radiožurnálu. Dobrý poslech.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál.

0: Teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
2: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
0: Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. Zoologická zahrada v Brně po téměř třech letech otevírá opravenou cestu k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic, 2 nově dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
6: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do 2 let.
7: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungelové se zatím novým samicím daří.
8: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
7: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů na cloumání. Do budoucna přibude vodní mlžení pro ochlazení. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Spojených států porazili v Los Angeles na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Martina Fuchsu dnes čeká finále mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru na trati 1000 metrů. Na ní letos ve světovém poháru ani v dosavadním průběhu šampionátu neprohrál jedinou rozjížďku a je největším favoritem na zisk zlata.
10: Každá medaile je pro mě jako skvělá. Budu se snažit jako vždycky to tak nějak napálit od začátku, vidím, co na to budou říkat soupeři. Když mi bude někdo stačit, tak se prostě budu tak nějak snažit furt s ním jet a nechat si nějaký síly do toho finiše, kam budu se snažit dát prostě 100% a budu doufat, že kdyby mi někdo v tom finiši stačil, takže já budu mít tu silnější vůli a budu tam rychlejší v cíli.
9: Kanoista Fuchsa nastoupí ve finále zhruba 10 minut před 12. hodinou. O chvíli dřív se ve finále na stejné trati mezi kajakáři představí Josef Dostál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D2 u Židlochovic a omezení na D1 u Humpolce. Dálnice D2 mezi Bratislavou a Brnem obousměrně uzavřená u Židlochovic. Na 10,5 kilometru v omezení nehoda 2 kamionů s následným požárem. Ten je již lokalizován, nyní budou probíhat odklízecí práce. Ty budou trvat několik hodin. Policie odklání dopravu ve směru na Brno na exitu 11 Židlochovice, ucpává se průjezd Blučinou. Ve směru na Bratislavu odklon na exitu 3 Modřice, tam je kolona před sjezdem na 5 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem

0: Na Humpolec na 85. kilometru kamion v odstavném pruhu.
1: Na D1 směr Praha, 85. kilometr, mění kamion pneumatiku do silnice.
0: Vozidla vybočují do levého pruhu. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 79. kilometru překážka.
2: Na 79. kilometru na konci stoupacího pruhu je odstavené vozidlo. Je tam trojúhelník, ale je dost blízko.
0: Kolem se pohybují lidé. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bitterman.
5: Od kazašských stepí přes vietnamské pralesy až po české rybníky. V dnešním speciálním vydání magazínu Experiment vás vezmeme do pražské zoo, která vrací ohrožené druhy tam, kam patří, tedy do volné přírody. Řeč bude o návratu koní Převalského do Kazachstánu, bažantů Edwardsových do Vietnamu i o záchraně ohrožených karasů v českých vodách. Poslouchejte Experiment speciál tady na Radiožurnálu už za 2 hodiny.
3: Víkendový Radiožurnál
6: a Vojtěch Bitterman.

0: V Litomyšli začal největší hudební svátek roku. Festival Smetanova Litomyšl otevřel Ostravinského svěcení jara v podání České filharmonie. Festival nabídne až do 5. července koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošním motivem je natura a ta vstoupila na scénu hned při zahájení.
1: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
2: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
1: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
3: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
4: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli.
1: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
5: Ano, každý rok. Litomyšl má svého obrovského génia Loci.
1: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
6: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
1: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky, vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
7: Pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane. A ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách.
1: Smetanova Litomyšl potrvá až do 5. července. Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na osm. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Americká armáda tvrdí, že se střelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle včerejších slov íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho, podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. A olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu olomouckého výzkumného centra Katrin. Jak ho hnojivo otestují na svých zahrádkách, upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého bude ve formě zálivky pro okrasné rostliny. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců. Výsledky vyhodnotí na podzim.
2: Počasí.
3: Máme před sebou den s proměnlivou oblačností, místy taky čekejte přehánky, ty budou hlavně na severu a severovýchodě republiky četnější. A teploty nebudou nijak vysoké, většinou od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy víc až 25. A když se vypravíte na hory, tam bude chladněji kolem 14. No a hlavně v Čechách dnes bude foukat, místy i hodně. V nárazech může mít vítr rychlost až 55 km za hodinu. A taky neděle bude větrná s přeháňkami, místy se zítra můžou opět objevit bouřky a neděle bude chladnější, než na co čekáme dnes. Většinou nejvyšší teploty je zítra od 16 do 20 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Bohatý seznam našich víkendových tipů najdete na webu radiožurnál.cz, ale samozřejmě taky v našem vysílání. Hned teď vás ku příkladu pozveme do Načeradce na Benešovsku, kde soutěží ti nejlepší stromolezci. V zámeckém parku totiž druhým dnem pokračuje mistrovství České republiky ve stromolezení. Je to velmi atraktivní podívaná, při níž závodníci zúročí své zkušenosti z údržby stromů.
1: Václav Melichar má teď za sebou disciplínu rychlý výběh po větvích nahoru, je to tak ve stručnosti?
2: Je to tak ve stručnosti. Jinak je to, co člověk dělá v práci, no, akorát. Je to na rychlost, takže trošku stres a super.
1: Čem je to kouzlo té vaší práce?
2: Podle mě tam člověk prostě musí mít srdce v tom a to je asi to, co je potřeba. No.
1: Tomáš Hupač, hlavní rozhodčí, je to bezpečné?
3: Všechno je to bezpečné, protože vlastně celý ty závody jsou o prezentaci bezpečnosti, o tom, jak zdokonalit tu práci tak, aby byla skutečně bezpečná.
4: Hej, lesče, hej, slyšíš mě? Prosím tě, řekni jim, že nereaguje.
1: Marek Kozelka, s ním tedy přicházíme k dalšímu stanoviště, které on nám okomentuje. A tohle nevypadá moc příjemně, protože tam visí figurína a ta tedy představuje zraněného stromolezce.
5: Ano, kdy stromolezec vystoupá do koruny stromu, ukotví se nahoře, doleze k zraněnému, zajistí ho, zjistí ho stav a pak doleze zpátky dolů s ním už.
1: Vojta Mráz s velikou radostí teď odchází z disciplíny. Vy jste mě úplně fascinoval, vy jste tam běhal různě po tom stromu, do toho jste volal záchrannou službu, zjišťoval jste stav pacienta a všechno kolem, dokázal jste ho velmi rychle sundat dolů.
6: Povedlo se mi to, já jsem vlastně hrozně rád, protože takový můj osobní cíl bylo jednou dostat tu figurínu na zem, dneska se mi to povedlo poprvé.
1: V čem je kouzlo stromolezectví?
6: Kouzlo je určitá volnost a já například, když jsme u zákazníka, tak já říkám, že oni nevědí, kde bydlí, protože nemají ten výhled jako my, když jim tam ošetřujeme ten strom.
1: O titul nejlepší stromolezec v soutěží 40 závodníků z Načeradce, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál, 7 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská připravila zprávy.
3: Na generálním štábu dojde k pohybu, jak zjistil i rozhlas.cz, opustí ho šéf ředitelství zahraničních aktivit, plukovník Jan Husák. Zamíří na jedno z velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Bude tam součástí týmu nejvyššího představeného, kterému má radit s koordinací aktivit velitelství. Při té příležitosti se Husák dočká propůjčení hodnosti brigádního generála. V pondělí o tom bude jednat vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění zaměstnanců. Několik amerických států připravuje antimonopolní žalobu. Celostátní sjezd maďarského Fideszu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fideszu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. A v Brně a okolí začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik v ulicích ukážou historické vozy. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i opravený trolejbus 9TR.
4: Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburku. Český reprezentant navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D6 u Stochova a D2 u Židlochovic. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány komplikace. Na 25. kilometru až na 16. kilometr komunikace uzavřena z důvodu havarijního stavu vozovky. Doprava odkláněna na vyznačenou objízdnou trasu. Dálnice D2 mezi Bratislavou a Brnem obousměrně uzavřená u Židlochovic. Na 10.5 kilometru nehoda dvou kamionů v omezení. Obě vozidla zasažena požárem, ten je již uhašen. Odklízecí práce budou trvat několik hodin. Policie odklání dopravu ve směru na Brno na exitu 11 Židlochovice, ucpává se průjezd Blučinou. Ve směru na Bratislavu odklon na exitu 3 Modřice, tam je kolona před sjezdem do 5 minut. V Praze na jižní spojce z Černého na Barandovský most za sjezdem do Strašnic, dodávka s poruchou v pravém pruhu. Řidič bez vesty dává znamení o překážce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Tento víkend rozhodně blížící se léto připomínat nebude. Oba dny čekáme oblohu s velmi proměnlivou oblačností. K tomu se přidají přehánky, hlavně na severu a severovýchodě. A teploty většinou kolem 20 stupňů. Dnes navíc bude foukat. Hlavně v Čechách může mít vítr v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. No a postupně se začne oteplovat od příštího týdne. V pondělí naměříme kolem 20 stupňů a přehánky už budou spíš ojedinělé. A opět hlavně na severu a severovýchodě. V úterý už teploměr ukáže až 25 a ve středu i 27 stupňů. Slunce to dnes vyšlo nad obzor 10 minut před 5 hodinou raní a zapadne 10 minut po 9 večer. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
2: Václavo, díky a my vás na Radiožurnálu hned ještě pozveme na dnešní pražskou muzejní noc.
7: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štenberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
2: Tak to byla mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová. Ano, Novoměstská radnice, Akademie věd, Planetárium, ale třeba i Český rozhlas, všechna tato místa a dalších zhruba 60 muzeí, galerií a kulturních institucí můžete právě dnes večer zdarma navštívit při Pražské muzejní noci. Podrobnosti k tomu ještě doplní Jan Duchoslav z naší domácí redakce. Vítám tě.
8: Dobré ráno, například v návštěvnickém centru České národní banky si dnes můžete navrhnout vlastní bankovku. Na Vyšehradě si při speciální prohlídce zase vyslechnete nejen známé pověsti, které se k Praze vážou. Doplním, muzea a galerie budou dnes v Praze přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin až do půlnoci.
2: Už jsme naznačili, že se zapojí taky Český rozhlas, jak konkrétně?
8: V galerii Vinohradská 12 si můžou prohlédnout různé rozhlasové přijímače, magnetofony a nebo si poslechnout originální nahrávky z let 1945 i 1968, a to netradičně z historických radiopřijímačů.
2: Za tuhle pozvánku děkujeme redaktorovi Janu Duchoslavovi. Naslyšenou.
8: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Blíží se průlom ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán poprvé připustil, že dohoda s Washingtonem je skutečně na dosah. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi ale varoval před mediálními spekulacemi o jejím obsahu. Iránská média totiž už zveřejnila údajné body dohody, které Spojené státy následně popřely. Prosíme o vysvětlení našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Štěpáne, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Je prohlášení iránského ministra zahraničí něčím přelomové, pokud jde o dohodu s Washingtonem?
1: Tak je to poprvé, kdy vysoce postavený iránský politik uvedl, že je Teherán té dohodě skutečně blízko. Abbas Araghchi, iránský ministr zahraničí, doslova uvedl, že dohoda, která definitivně ukončí americko-izraelskou válku proti Iránu, nebyla ještě nikdy blíž. A těch náznaků je v posledních hodinách víc. V pátek iránský ministr turismu a kulturního dědictví Reza Salehi Amiri uvedl, že mír je možný, pokud do toho jednání nebudou zasahovat třetí, tedy rušivé strany, a upřesnil, že tím má na mysli sionistický režim, tedy Izrael.
0: Jaké informace o obsahu té dohody zatím média přinesla?
1: V podstatě všechna média, která nějaké informace přinesla, tak přibírala prakticky jeden zdroj, a tím je iránská státní agentura Mehr, a ta přinesla údajné znění 14-bodového memoranda o porozumění, které ovšem nápadně v podání této agentury vyznívalo zcela ve prospěch Iránu. Bylo tam například zrušení protiiránských sankcí, válečné reparace v podobě amerických investic do obnovy Iránu, rozmrazení iránských aktiv ve světových bankách, nebo například umožnění exportu iránské ropy. Donald Trump tohle znění naprosto popřel a v podstatě ho popřel i iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, když varoval média, aby nespekulovala o obsahu té připravované dohody, respektive zatím tedy jen memoranda o porozumění.
0: Štěpáne, pokud by obě strany to takzvané memorandum o porozumění podepsali, co by to mohlo znamenat pro dopravu v Hormuzském průlivu?
1: To je zatím hodně nejasný bod. Znovu iránský ministr zahraničí Araghchi zopakoval, že Hormuzský průliv zůstane pod kontrolou Iránu a Ománu a že se organizace mořeplavby už nikdy nevrátí do stavu před válkou. Ovšem těžko si představit, že by s tímto Spojené státy souhlasili, a americké vládní zdroje uvádějí, že podpis memoranda o porozumění ukončí okamžitě jednak veškeré boje a také otevře Hormuzský průliv lodím a tedy zruší blokádu z obou stran, jak iránskou, tak americkou.
0: Irán nikdy nebyl blíž dohodě se Spojenými státy, tvrdí to alespoň iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Jiní iránští představitelé přitom přiblížení k dohodě popírali. Mezitím ale v oblasti Hormuzského průlivu pokračuje ostřelování lodí. O tom všem mluvil a podrobnosti doplnil náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, díky a přejeme i tobě pohodovou sobotu, pokud možno naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Za 3,5 minuty uslyšíte další zprávy Radiožurnálu, teď ale píseň Giants od kapely Picture This společně s Michaelem Schultem. Tak dobrý poslech.

0: 7.45, dobré ráno na Radiožurnálu. Jana Utendorfská doplní zprávy.
1: Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí. Situaci sleduje zelená vlna Radiožurnálu. Poslouchejte zprávy v 8 hodin. A Spojené státy poskytnou Polsku novou půjčku ve výši 4 miliardy dolarů v přepočtu zhruba 83,5 miliardy korun. A to na nákup amerického vojenského vybavení. Varšava bude moci peníze využít i k rozšíření letecké flotily o další bojové letouny F-35.
2: Počasí.
3: U data 13. červen jsou zapsané teplotní rekordy pro roky 1964, kdy naměřili přes 33 stupňů, a taky pro rok 1947, kdy bylo naopak velmi chladno, jen 7 stupňů Celsia. Takové hodnoty dnes určitě nehrozí. Většinou vám teploměr ukáže od 19 do 23, na jihu Moravy víc kolem 25 a na horách dnes bude chladno kolem 14 stupňů. A taky dnes počítejte místy s přeháňkami, a to hlavně na severu a severovýchodě republiky. A jestli plánujete nějakou akci večer, tak taky počítejte s nižšími teplotami. Noční teploty od 12 do 8 stupňů, no a zítra v neděli bude počasí podobné jako dnes. Místy se můžou objevit i bouřky a neděle bude chladnější. Většinou teploty jen do 20 stupňů. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To is that. Brněnské Žabovřesky mají most Adama Bernaua. Ten stojí na místě, kde se před více než 40 lety natáčely scény z rodného domu ústřední postavy seriálu Návštěvníci. Filmaři tehdy využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu. Slavnostního pojmenování se zúčastnili i někteří hrdinové ze seriálu.
1: Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy.
2: K davu lidí pod mostem v Bráfově ulici promluvil centrální mozek lidstva. Úvodní melodii seriálu Návštěvníci slavnost pojmenování mostu symbolicky otevírá orchestr žáků nedaleké základní školy ve Veří. Na travnaté ploše vedle silničního mostu kromě hudby návštěvníky připomíná i maketa auta Lada ze seriálu.
3: Vozidla mohou samozřejmě měnit barvu, jezdit pod zemí, po vodě i pod vodou.
2: Adama Bernaua stvárnil herec Viktor Král. Z Nového Zélandu, kde teď žije, poslal video zdravici.
4: Kdyby mi někdo tehdy řekl, že budu mít jednou vlastní most v Brně, tak bych mu doporučil, aby si dal méně amaronu.
2: Zraky lidí se teď upínají ke stěně z boku mostu, kterou ještě před chvílí halila velká černá plachta. Zakrývala si 8 metrů vysoký murál domu Adama Bernaua, u kterého jsou kromě hlavního hrdiny vyobrazení všichni 4 členové expedice Adam 84, včetně herce Josefa Dvořáka, který stvárnil Leo Kejna alias Emila Karase a u odhalování malby přímo asistoval.
5: Nikdy jsem nic takového nezažil a nikdo si nedal takovou práci s tím takhle mě vymalovat.
2: Autorem murálu je umělec Oliver Heller.
6: Musel jsem poměrně složitě z dobových nákresů nebo zbylých fotografií toho domu se stavit toho, jak ten dům skutečně vypadal a celý ho překreslit a do toho zakomponovat postavy ve seriálu.
2: Nápad pojmenovat most po Adamu Bernauovi vznikl podle lidoveckého starosty Brna Žabovřesk Filipa Ledra tak trochu spontánně, když někdo na most asi před 2 lety umístil improvizovanou pamětní desku.
7: Tak se nám hrozně líbila ta myšlenka pojmenovat jednak ten most, líbil ten rodný dům toho Adama Bernaua, který v den jeho 11. narozenin zhořel. Ale zároveň jsme si hrozně říkali, že by ten vlastně ten dům tady mohl být aspoň teda v podobě toho muralu.
2: Most Adama Bernaua nechala radnice pojmenovat v den, kdy seriálový hrdina slaví narozeniny, tedy 12. června. Z Brna Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Tadyho.žurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. Jana Utendorfská nachystala zprávy.
2: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Ukrajina je blíž vstupu do Evropské unie. První přístupové rozhovory začnou už v pondělí. Fotbalisté Spojených států zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. Tragická nehoda uzavřela.

0: na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
1: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční politici upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Středočeské Lidice uctí památku obyvatel zabitých nacisty. Ti vypálili 10. června 1942 před 84 lety. Tradiční pietu organizuje Památník Lidice. Program začne bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina, říká zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová-Placha.
2: Následně od 10 hodin bude probíhat kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea Památníku Lidice zdarma a také do přilehlé lidické galerie.
0: Všechny expozice budou pro návštěvníky otevřené od 13 do 17 hodin. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Přibývá nehod elektrokol, loni jich policisté zaznamenali o třetinu víc než v roce 2024, téměř 870. Téměř polovina nehod se stala v letních měsících od června do srpna. Cyklisté nejčastěji nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často také neměli helmu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
4: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
0: A nehody elektrokol jsou tématem i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50. Sport.
5: Fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Dvakrát se gólově prosadil útočník Monaka Florian Balogun. Trenér Američanů Mauricio Pochettino ale chválil hlavně týmovost a fanoušky.
6: Není to o jednotlivcích. Nechci mluvit jen o Balogunovi, je to o celém týmu. Ale kdybych měl vypíchnout jednu věc, jsou to fanoušci. Byli skvělí, moc jim děkuju za energii, kterou nám předávají. Pokud to diváci dokážou předvádět v každém utkání, tak můžeme dokázat úžasné věci.
5: A fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D2 u Blučiny i D6 mezi Lány a Kladnem. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna těsně za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru zůstává po tragické nehodě v obou směrech neprůjezdná. Brzy ráno tam po srážce zhořely dva kamiony. Na místě ještě stále odklízejí následky a provoz nadále zastavený. Od Bratislavy pokračuje odklon dopravy exitem 11. Jeho okolí je značně ucpané. D2 popojíždí zhruba půlhodinová kolona. Provoz kolabuje hlavně na objízdné trase, tedy na silnici 416 mezi dálnicí a Židlochovicemi. Hodně plný je i směr od Měnína. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, i před ním už se sune fronta zhruba na 10 až 15 minut. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy také zastavili provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení. Dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách havarijního stavu vozovky a průjezdný v jednom pruhu je tak pouze směr na Vary. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány, tím je vedený oficiální odklon, a vracejte se zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.

0: počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. A v Čechách pak čekejte přechodně i vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnála Vojtěch Bydrman.
2: Hladinou koupaliště Michal v Sokolově dnes rozčeří už pátý ročník závodů dračích lodí. Utká se celkem 11 soutěžních posádek na otevřených kánojích dlouhých 12,5 metru. Start kratšího závodu na 200 metrů je v pravé poledne a toho delšího na kilometr pak 16:30. Připravená bude v Sokolově i autogramiáda hokejistů týmu Energie Karlovy Vary, dětské jízdy a taky taneční vystoupení. Tak krásnou sobotu.
0: Víkendový radiožurnál
3: a Vojtěch Bydrman.

0: sorry, no. Dolní poustevna na Děčínsku dokončila téměř 10 kilometrů přírodních cyklistických tras plných překážek, zatáček a skoků v rámci přeshraniční spolupráce. Saská města za hranicemi na ně napojí další kilometry na konci letošního roku. Dolní poustevna a obě sousední města v Sasku na vybudování trailových tras a infrastruktury kolem nich získaly dohromady přes 3 miliony eur. Trasy v Dolní poustevně mohou cyklisté vyzkoušet už teď o víkendu.
1: Píp, tady bude Pípa Stan a ta Pánev na Langoše.
2: Jedeme o tu točenou Limčovaru.
3: Nezávislý starosta Robert Oholec dolaďuje s pracovníky města a provozovatelem občerstvení ještě poslední detaily.
1: Někdo třeba nevyrazí, jezdit, někdo zůstane.
2: V sobotu je to celý den.
3: Těsně před otevřením 10 kilometrů trailových tras na české straně jejich stavitel Jan Rail s pomocníkem umisťují na trasy směrovky.
1: Takhle vypadá jsou, to jako malé dopravní značky,
2: tak,
1: přikázaný směr jízdy.
2: Tak jak na sjezdovce.
1: Jednosměrka.
3: Značky je potřeba umístit v terénu na modřínové sloupky s kovovým hrotem.
1: Přípravy v plným proudu. Až na to počasí.
3: Zvedne občas ustaraně pohled k obloze Robert Holec. Trasy na české straně už jsou hotové, na německé mají zpoždění.
2: Jsou teďka hotoví 3 traily.
3: Říká tvůrce tras Jan Rail.
2: Ten stěžejní, to je modrý trail. Myslím, že z celého toho projektu na české straně bude nejvytíženější. Je hodně zábavný, jetelný prakticky pro všechny úrovně jezdců. Hodně dlouhý, vede vlastně z hraničního přechodu na Gerstenbergu. Až tady jsem do údolí Kaprů.
3: Řemeslníci pracovali s tím, co našli v lese. Ručně stavěli můstky, náklony tras a další věci. I proto traily do lesa kolem Dolní poustevny dobře zapadají a působí velmi přírodně.
1: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní poustevny města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: Vypočítává náklady starosta a dodává, že už je připravená i mapa zatím dostupných tras. Holec odhaduje, že partnerská města, která se na trasy připojí na druhé straně hranice, by mohla mít svou část prací hotovou na konci letošního roku. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 15 minut, tady je Radiožurnál. Jana Utendorská přidá zprávy.
1: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidal úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů. A 360 zahrad po celém Česku přivítá návštěvníky. Začíná víkend otevřených zahrad. Zájemci se podívají i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí lidí o zahradním umění a architektuře.
2: Počasí.
3: Máme před sebou den s proměnlivou oblačností, místy čekejte přehánky, ty budou hlavně na severu a severovýchodě republiky a teploty nebudou nějak vysoké, většinou do 23 stupňů, na Jihomoravě víc až 25. No a taky neděle bude větrná s přehánkami, místy se zítra můžou objevit i bouřky a neděle bude chladnější než dnešek, většinou nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů. Tak hezkou sobotu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Po Mexičanech vstoupili do fotbalového mistrovství světa taky týmy dalších dvou pořadatelských zemí. Kanada v Torontu remizovala 1-1 s Bosnou a Hercegovinou a Spojené státy porazili 4-1 Paraguay. Hrálo se v Los Angeles, kde nespokojení pracovníci obsluhující stadion mluvili před šampionátem o stávce. Utkání se ale odehrálo a šampionát se tak do Spojených států vrátil poprvé od roku 1994. Ve vysílání víkendového radiožurnálu teď vítám našeho zpravodaje na turnaji Jana Kalibu, kterému přeji dobrý pozdní večer na západní pobřeží Spojených států.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Kam se za těch 32 let jen posunula kultura evropského fotbalu, tedy sokru ve Spojených státech?
1: Já musím přiznat, že z toho, co jsem vypozoroval, tak atmosféra místy připadala mi víc trhující než o den dřív na Azteckém stadionu, když do turnaje vstupovali Mexičané. Pochvaloval si to ostatně na tiskové konferenci po zápase i kouč amerického týmu Mauricio Pochettino, což je Argentinec. S kýmkoliv jsem na stadionu mluvil, tak bere soccer jako svůj velmi oblíbený sport, často jako číslo jedna, tedy nebyli to nějací sváteční diváci a konec konců bylo znát, že i rozčilovat se na rozhodčího nebo radit hráčům, kdy mají vystřelit, tohle už Američané zvládají velmi zkušeně. A pak samozřejmě stadiony, na rozdíl od roku 1994, kdy se tady hrálo na stadionech víceúčelových nebo na americký fotbal, tak letos se hraje na těch, které by Američanům mohl závidět, kdy jaký velkoklub evropského fotbalu. Samozřejmě se využívají i na ten americký fotbal. Tady na Sophie Stadium se v únoru bude hrát Super Bowl, což ty určitě dobře víš, ale musím říct, že jde o takovou i architektonickou nádheru a vhodnou pro evropský fotbal, že jsem byl naprosto okouzlen.
0: Na úvodní zápas amerického týmu ale nedorazil prezident Trump. Proč?
1: Je pravda, že Donald Trump sportovní zápasy navštěvuje, ne všude se cítí vítaný a tady v Los Angeles by to měl v tomto ohledu asi těžké, obzvlášť když jeho administrativa zrovna pozastavila financování zdejšího úřadu na boj s bezdomovectvím v Los Angeles, ale v záležitostech mistrovství světa se Donald Trump osobně angažuje, přátelí se, jak známo, se šéfem FIFA Gianni Infantinem, dostal od něj onu cenu míru, přesto tedy nedorazil, stejně jako lídři Mexika a Kanady na ty zahajovací zápasy svých týmů, takže v tomto smyslu není výjimkou, ale na těch minulých šampionátech to zvykem bylo. Z Bílého domu zaznívá, že Donald Trump ten zápas vynechal kvůli nabitému programu, ale že se během turnaje zapojí víc a na zápase tak byl jen jeden prezident, ten paraguajský Santiago Peña.
0: Ještě k té avizované stávce, víc než 2000 lidí, kteří pracují na stadionu v LA jako obsluha stánků s občerstvením a taky na dalších pozicích, bylo před turnajem odhodláno stávkovat. Opravdu stručně, jak ta vyjednávání dopadla?
1: Dopadlo tak, že pracovníci jsou zřejmě spokojení, protože jejich odbory krátce před startem turnaje oznámili dohodu se společností Legends Hospitality, která občerstvení na stadionu zajišťuje, dosáhli zvýšení platů, lepší ochrany svých pozic a taky si vyhradili právo přece jen stávku během mistrovství světa zahájit, pokud by jejich bezpečnost ohrožovalo působení imigračních agentů ICE na stadionu nebo v okolí.
0: Fotbalový zpravodaj radiožurnálu ze světového šampionátu toho času v Los Angeles Jan Kaliba. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnešní magazín radiožurnálu Experiment bude po 9. hodině speciální. Odvysíláme ho z pražské zoo. Tamní odborníci se totiž před pár dny vrátili z další kazašské mise. Souvisela s návratem koní Převalského do volné přírody. Letošní transport byl pro zahradu rekordní. Do stepy ošetřovatelé vypustili 4 hřebce a 4 klisny. Právě o tom bude dnešní experiment speciál, na který vás teď pozvou jeho moderátoři Ondřej Vaňura a Martin Pařízek přímo z trojské zoo. Pánové, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Hezké ráno z našeho mobilního studia radiožurnálu. Máme ho jen pár metrů od hlavního vchodu do pražské zoo. Ta se pro návštěvníky otevře s úderem 9. hodiny. No a krátce poté tedy začne i experiment speciál. Zmínění koně Převalského jsou takovým hlavním symbolem toho, jak zdejší experti navrací ohrožené druhy na jejich původní místa.
1: Pražská zoo hraje v tomhle programu hlavní roli napříč Evropou, takže uslyšíme nejen o té letošní misi, která tedy byla rekordní a skončila před pár dny, ale probereme i to, jak se v Kazachstánu daří koním, kteří tam zamířili už před 2 lety.
0: A která další zvířata pražská zoo do volné přírody navrací?
1: Jsou to desítky ochranářských projektů na několika kontinentech. My se v experimentu zaměříme konkrétně na bažanty Edwardsovy, kteří patří k nejvzácnějším ptákům světa.
2: Mají lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě a ve volné přírodě je nikdo nepozoroval už více než 25 let. Přesto teď díky pražské zoo vznikla naděje na jejich návrat do Vietnamu.
0: Záchranné programy nejsou ale jen v zahraničí, které se týkají přímo Česka.
2: Třeba karase obecného, zdejší odborníci ho navrací do českých vod, vše začíná právě v pražské zoo, odborníci tady totiž chovají českou linii těchto pro přírodu velmi důležitých ryb.
1: V experimentu speciál uslyšíme nejen o tom, jak přesně celý systém funguje a kde se už s takto vysazenými karasy můžeme v Česku setkat. Bude toho ale mnohem víc, tak si to poslechněte po 9. hodině.
0: V pražské zoo i dnes najdete spoustu zvířat a taky moderátory radiožurnálu Ondřeje Vaňuru a Martina Pařízka. Těšíme se po 9. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Světová atletická show na 65. Zlaté bratře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: 8:30, posloucháte Radiožurnál. A zprávy teď doplní Jana Utendorská.
2: Policie kvůli tragické nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Situaci sleduje Zelená vlna. Poslouchejte už po zprávách. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik iránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. A výrobce letadel společnost Aircraft Industries v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Slaví tak 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Sport. Tenista Jiří Lehečka porazil ve dvou setech Američana Tiafoua a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Karolína Plíšková v Queen's Clubu naopak skončila ve čtvrtfinále, protože v Londýně prohrála 1-2 na sety se Vekičovou z Chorvatska.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D2 u Blučiny i D6 mezi Lány a Kladnem. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru po ranní tragické nehodě dvou kamionů zůstává v obou směrech stále uzavřená. Odklon dopravy z Brna je vedený exitem 3 Modřice. Okolí nájezdu na D2 jak od Vojkovic i Blučiny, tak od Měnína se ale značně ucpává. Kolony jsou více než půlhodinové. Z Brna tak doporučujeme jet na jih po dálnici D52 až na Pohořelice a pokračovat na Velké Němčice a Hustopeče. Na dálnici D6 směrem z Varu do Prahy také zastavený provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy přesněji mezi 25. a 16. kilometrem. Je to místo dlouhodobého omezení. Dnes celý den budou pracovat na opravách havarijního stavu vozovky. Projíždí se pouze v jednom pruhu ve směru na Vary. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány, tím je vedený oficiální odklon. Vrací se na dálnici zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A začneme krátkým pohledem na aktuální meteorologickou mapu. Teploty se teď většinou pohybují do 16 stupňů. Nejtepleji je ve středních Čechách a na střední Moravě. Přerov, Kroměříž, Olomouc, ale i Opava, tam je aktuálně necelých 16 stupňů. Stejné hodnoty jsou ve středočeských Neumětelích, Dobřichovicích a třeba i v jihočeském Vyšším Brodě. Přes den pak teploty nebudou nějak vysoké, většinou od 19 do 23 stupňů, a počítejte s dešťovými přeháňkami. Právě teď prší třeba na Ústecku nebo taky na Vysočině. No a přes den budou přehánky hlavně na severu a severovýchodě republiky. Hlavně v Čechách taky dnes bude foukat, místy i hodně. V nárazech může mít vítr rychlost až 55 km za hodinu. To byly zprávy. A teď už má slovo opět Vojtěch Bydrman.
1: Hned ale doplníme ještě jednu informaci. Spojené státy mají prvního dolarového bilionáře Elona Muska. Zakladateli automobilky Tesla pomohl k tomuto titulu vstup jeho firmy SpaceX na burzu. Cena za akcii krátce po vstupu stoupla asi o třetinu. Z firmy se tak stala šestá nejhodnotnější veřejně obchodovatelná americká společnost. Jak přesně ten pompézní vstup na burzu vypadal, vám teď prozradí redaktor Jiří Chábera. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Postava Elona Muska se objevila na obřích obrazovkách newyorské burzy na Times Square. Všude kolem a pod těmi televizemi se hemžili lidé oblečení v tričkách vesmírné společnosti. Akcie zahájily na $150 za kus. Nejvíc se obchodovaly za víc než $176. Ten celkový objem toho prvního dne akcí SpaceX činil asi 500 milionů akcií. To je srovnatelné třeba se vstupem Facebooku na burzu. Hodnota firmy je teď někde kolem $2 bilionů. To je mimochodem víc, než je hrubý domácí produkt Německa, čtvrté největší světové ekonomiky. Agentura Reuters podotýká, že někteří investoři přirovnávali vstup Muskovy firmy na burzu s investicemi do železnice v době průmyslové revoluce. Hodnota firmy má být ale podle Reuters v příštích týdnech kolísavá, a to zejména kvůli vysoké mediální pozornosti, jakou si Muskovy projekty vždy dokážou zajistit.
1: Jiří Chábera ze zahraniční redakce, děkujeme.
6: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa přesunuli z Mexika zpátky na svou základnu nedaleko Dallasu a už za sebou mají první lehčí trénink. Do šampionátu včera večer a dnes v noci vstoupili kromě Mexika taky zbylé dvě pořadatelské země, Spojené státy a Kanada. Ve vysílání Radiožurnálu si o tom popovídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak hodnotíš první zápas domácí Kanady, jak se ti líbil výkon Bosny a Hercegoviny?
1: No tak myslím si, že Kanada byla celý zápas lepší, měla trošku smůlu, myslím si, že výkon Bosny trošku připomínal malinko nás, protože úplně to nebylo dobrý, hodně se soustředili na defenzivu a vytěžili z minima maximum, což nám se bohužel nepovedlo, ale musím říct, že Kanada, pro mě trošku neznámý tým, vypadali velmi dobře.
0: Škoda, že za Bosnu nenastoupil Edin Džeko, borec, který vlastně svou velkou kariéru začal v Česku v Teplicích. Jak moc ti chyběl a myslíš, že do dalšího zápasu už nastoupí?
1: To mě samozřejmě taky velmi mrzelo, protože jsem byl zvědavý, v jaký formě bude. Dokázal ze Schalke postoupit do první Bundesligy, byl tam klíčovým hráčem a čekal jsem ho tam, ale ten vývoj toho zápasu zase na druhou stranu z trenérského pohledu úplně k tomu příznivý nebyl, takže si myslím, že v dalších zápasech, když Bosna bude potřebovat střelit góly, že se Džeko na hřišti objeví.
0: Dnes večer od 9 hodin Katar, Švýcarsko, zítra nad ránem, lépe řečeno přesně o půlnoci českého času, Brazílie versus Maroko. Brazilcům ještě bude chybět hvězdný Neymar, který má zraněné lýtko. Jak vysoko v žebříčku největších favoritů vidíš letos Brazílii?
1: No, úplně vysoko nevidím, stejně tak jako všichni odborníci. Na druhou stranu pro ně to možná může být trošku úleva, protože vždycky byli úplně na tom pranýři, úplně na tom největším žáru toho zájmu. Teďka to tak není, tak uvidíme, třeba nás Brazilci překvapí.
0: Docela velký problém řeší ku příkladu anglická reprezentace, protože její hráče okradli na tréninkové základě v Kansasu. Někteří borci dokonce přišli o kopačky. Umíš si představit, že se ti něco takového stane na mistrovství světa?
1: No tak samozřejmě se mi to stalo, ale ne na mistrovství světa. Na druhou stranu Angličani hrajou až ve středu, takže já si myslím, že mají dostatek času jednak dopravit nový kopačky a jednak si je rozšlápnout a v této době ty kluci už mají kopačky na míru a myslím si, že úplně s nějakým zkoušením a rozšlapováním problém nebude, ale je to hodně, hodně specifický, je to tak trošku ostuda.
0: I o tom dnes ráno mluvil na Radiožurnálu ve svém tradičním bloku Pavel Horvát, náš fotbalový expert a pětinásobný mistr České ligy. Pavle, těšíme se zase na zítřek ve stejném času na stejném místě. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 8:42 s vámi i dál sobotní ranní Radiožurnál a teď je taky zpěvačka Faith Hill. I dál vám tedy přejeme pohodový poslech.

0: Radiožurnál 8:45. Jana Utendorfská a stručné zprávy.
1: Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné, počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, konkrétně na směrnici o prevenci obchodování s lidmi. A Hrady Rábí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Nabídne i speciální prohlídky s kastelánem, vystoupení šermířů nebo loutkové divadlo.
2: Počasí.
3: Máme před sebou ještě dva dny s denními teplotami kolem 20 stupňů a přeháňkami a od příštího týdne už se začne oteplovat. Obloha s proměnlivou oblačností dnes přinese přeháňky hlavně na sever a severovýchod republiky a teploty dnes do 23 stupňů. Začátek týdne ještě přinese místy přeháňky a teploty lehce nad 20. Uprostřed příštího týdne už se ale z počasí změní a budou slunečné dny a teploty půjdou navíc nahoru. Ve středu naměříme až 27 stupňů a druhá polovina na příštího týdne už bude vyloženě letní. Ve čtvrtek a v pátek čekáme kolem 30 a jasnou oblohu. A příští víkend sice může být polojasno, ale teploty překročí i 30. U nás tedy bude velmi teplá, hlavně druhá polovina příštího týdne, ale varování před vysokými teplotami vydali pro další dny, hlavně pro jih Evropy. Teplotní výkyvy až ke 40 stupňům očekávají v Portugalsku a ve Španělsku a před vysokými teplotami varují také na jihu Francie a v Itálii. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu víc než předloni. Nejzranitelnější skupinou jsou podle policie seniori nad 65 let a většina nehod se stala v letních měsících, tedy mezi červnem a srpnem. O rizicích jízdy na elektrokole a taky o bezpečné jízdě nám teď řekne víc šéf BESIPu Tomáš Neřold. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Roste ten počet nehod na elektrokolech, protože roste jejich obliba, nebo ty příčiny máme hledat někde jinde?
1: Určitě částečně tím důvodem to, že přibývá zkrátka uživatelů elektrokola, proměňuje se ten trh a to, zkrátka to, že kromě těch klasických kol, jak jsme na ně byli zvyklí dříve, tak dneska se výrazně zvyšuje ta popularita těch elektrokol a teďka takovým novým trendem je i to, že třeba hodně kurýrů těch různých služeb doručovacích jezdí zase na těchto prostředcích, ale i mezi lidmi je to populární, samozřejmě u seniorů a podobně, ale není to ta jediná část té odpovědi. Za loňský rok například již se na těch tragických nehodách, kde došlo k úmrtí a celkově zhruba i na těch nehodách podíleli téměř 40% u těch usmrcených cyklistů. Takže kdybych vzal dohromady cyklisty na těch elektroprostředcích a na těch běžných kolech, tak 40% už bylo s tím elektropohonem a to je určitě dáno i tím, že to kolo má svá specifika a na ty je potřeba dávat pozor.
0: Proč tedy jezdci na elektrokolech havarují takhle často? Je to tím, co právě naznačujete, tedy že jsou těžší, že jsou hůř manipulovatelná?
1: Je to tak, že jsou tam také ještě elektrokoloběžky v té statistice, to je potřeba zdůraznit, ale máme i dost těch nehod na těch elektrokolech. Často jsou to seniori, třeba i nad 70 let, kde to třeba není tím, že by byli tak špatní jezdci, ale pro ně třeba i ta malá nehoda může být fatální. Často je chybou to, že nemají přilbu a také je ve hře často, velmi často alkohol. To, že to elektrokolo, tedy řekl bych, že ty nehody se tak zásadně od těch běžných jízdních kol neliší, ale to elektrokolo umožňuje těm lidem jet vyšší rychlostí, kterou by zkrátka normálně, zvlášť třeba v tom vyšším věku, nevyvinuli.
0: Dokážete nám říct, jaké chyby dělají cyklisté na elektrokolech nejčastěji?
1: Je to vlastně nezvládnutí toho stroje potom, nebo toho kola v nějaké situaci, kdy vlastně oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to časté tak, že jsou právě pod vlivem alkoholu a nemluvím o tom, že by to byly nějaké jedno pivo, to jsou často v hladinách i třeba nad 1 promile a vlastně z toho kola potom prostě padají. No a je to určitě, znovu bych připomněl tu přilbu, nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové. A možná poslední věc, co bych řekl, když to kolo je takzvaně čipované, nebo dnes je to běžným trendem a ti lidé řeknou, no já jsem si to sice koupil takto, má to jezdit do 25 km v hodině s tím asistovaným pohonem, s tou pomocí, ale já si to nechám přečipovat, ať mi to jezdí 50. Je to velice časté, jdou tomu naproti i ti zkrátka třeba prodejci, anebo si to ti lidé zařídí sami v aplikaci, no ale to je potom, když to kolo jede jako 40, tak už je to opravdu vysoce rizikové.
0: Pane Neřolde, na co by si měl dát pozor člověk, který na elektrokolo sedá poprvé v životě, anebo třeba po dlouhé době?
1: Určitě zvážit svoje schopnosti, jestli na to fyzicky mám třeba jet tu dlouhou trasu, protože často u těch uživatelů elektrokol a je na to upozorňuje třeba i horská služba v těch oblastech hor během léta. Je to i třeba součástí, je i to, že ti lidé už jsou unavení, vyčerpaní, ta trasa je dlouhá, takže zvážit svoje schopnosti, zkusit si to elektrokolo z pohledu jeho váhy je samozřejmě taky těžší, takže naučit se s ním dobře manévrovat a nepouštět se hned takzvaně na první dobrou do nějaké náročné trasy, nejdřív si být jistý, že opravdu to elektrokolo ovládám.
0: Na českých silnicích, abychom to tedy zrekapitulovali, loni havarovalo o třetinu jezdců na elektrokolech víc než o rok dřív. Víc než polovinu z loňských 870 nehod policie eviduje v letních měsících, tedy červnu, červenci a srpnu. Buďte proto opatrní, teď jsme o tématu na Radiožurnálu mluvili s vedoucím BESIPu Tomášem Neřoldem a děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: 8.56 za 4 minuty, tedy další zprávy Radiožurnálu a po nich experiment speciál dnes z pražské zoo.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
2: Ministerstvo školství změní odměňování učitelů, chystá kariérní řád. Trumpovo jméno na fasádě Kennedyho centra ve Washingtonu zůstalo i přes nařízení soudu. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru v Augsburku. Uzavřená v obou směrech zůstává dálnice D2 po tragické nehodě u sjezdu na Židlochovice. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Odměňování učitelů se zřejmě změní. Platové tabulky má nahradit kariérní řád. Místo délky praxe více zohlední práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho chce zavést ještě v tomto volebním období. Podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu.

0: ani jeden z řidičů.
1: My potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
0: Další podrobnosti chystá Zelená vlna Radiožurnálu. Poslouchejte už po zprávách. Davy lidí před Kennedyho centrem ve Washingtonu marně čekali na odstranění jména prezidenta Donalda Trumpa z názvu instituce. Šéf Bílého domu ho podle soudu nechal umístit na fasádu budovy protiprávně. Centrum ho mělo do páteční půlnoci nechat odstranit. To se ale nestalo.
2: Lidé shromáždění před Kennedyho centrem opakovaně skandovali, aby pracovníci čekající na lešení začali Trumpovo jméno odstraňovat z fasády. Z rozhodnutí federálního soudu tak měli učinit do páteční půlnoci, protože změnit jméno centra smí podle zákona pouze kongres. Trumpem dosazená rada se proti příkazu odvolala, ale ten její žádost zamítli ještě před půlnocí. Dělníci jsou připraveni na místě, pokyn k odstranění Trumpova jména ale stále nedostali. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Eva Farná dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 tisíc diváků vyprodala už rok před koncertem.
3: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
4: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Na koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen dva dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Sport. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál druhý závod světového poháru ve vodním slalomu za sebou. Po domácím vítězství v pražské Troji triumfoval v německém Augsburgu a je v čele průběžného pořadí seriálu. Pokračuje Krejčí.
6: Já mám asi ambice pořád stejný. Já každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo, což se mi daří.
5: Basketbalisté Nymburka dnes mohou získat titul v národní lize. Ve finálové sérii vedou nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Šestý duel začne na východě Čech v 17 hodin.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A sledujeme stále velmi vážnou situaci na dálnici D2. Jak jste před několika okamžiky slyšeli i ve zprávách, za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru zůstává po tragické nehodě v obou směrech uzavřená. Odklon dopravy od Bratislavy trvá na exitu 11. Před ním kolona zhruba na 20 minut, ale totálně ucpané jeho okolí. Silnice 416 od Měnína, z druhé strany od Vojkovic přes Blučinu. Tam se sunou fronty v obou směrech až na půl hodinu. Od Brna se sjíždí u Modřic na 3. kilometru, i tam čekejte zdržení přibližně 15-minutové. O něco delší, ale v celku volně průjezdná je trasa z Brna po dálnici D52 směr Pohořelice, následně na Velké Němčice a Hustopeče, tam se na exitu 25 na dálnici opět vrátíte. A teď D1 z Vyškova do Brna, potíže za sjezdem na Slavkov, brzdí se na kilometru 209.
9: U Holubic kolona, už je tady nehoda, teď v levém pruhu, pán to nedobrzdil do druhého auta, všichni to mají nakulený na 130, brzdí se na do zastavení, takže ať si na to dají pozor.
8: A připomeneme i uzavřenou D6 z Karlových Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem. Kvůli opravám vozovky se dnes nedá projet mezi 25. a 16. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už míříme do pražské zoo. Experiment speciál odtud vysílají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
10: Od kazašských stepí přes vietnamské pralesy až po české rybníky. I tam vrací ohrožené druhy odborníci z pražské zoo.
11: Jak složité je dostávat zvířata na místa, kde kdysi žila, ale desítky let je tam nikdo neviděl. Přesně o tom bude celý dnešní experiment speciál.
10: Vysíláme ho živě právě ze zoologické zahrady hlavního města Prahy. Mluvit ale budeme nejen o cestě,

0: cestách koní převalské.
1: Ale i bažantů Edwardsových a také o putování karasů odsud zpátky do českých vod. Hezké dopoledne s Radiožurnálem přeje stroj Ondřej Vaňura
0: a Martin Pařízek.
2: Radiožurnál. Experiment speciál.

0: 9 hodin a 10 minut. Na Radiožurnálu jsme s vědecko-technologickým magazínem Experiment živě v Pražské Troji.
1: Naše mobilní studio je jen pár metrů od hlavního vstupu pražské zoo. Turnikety se tady otevřely před pár minutami, takže teď už kolem nás prochází první dnešní návštěvníci. Dobré dopoledne, můžete tak poslouchat to, o čem dnes budeme vysílat.
0: Celé dnešní vydání věnujeme záchraně ohrožených druhů zvířat. Co přesně v tomhle ohledu pražská zoo dělá, to teď probereme s naším prvním hostem. A tím je Filip Mašek, tiskový mluvčí zoo a především popularizátor všeho toho, co se tady odehrává. Hezké dopoledne. Dopoledne, Filipe.
2: Krásné dopoledne.
1: Když to vezmeme postupně, kolem nás jsou pavilony, voliéry a v nich tisíce zvířat. To, že tady žijí, to už je jejich záchrana, taková pojistka toho, aby ty dané druhy nikdy nevymřely. Dá se to takhle vnímat?
2: Přesně, to, co vy jste teď popsal, tak to je ta ochrana zvířat ex situ. To znamená mimo jejich přirozené prostředí, protože už tím, že je tady chováme, udržujeme ty pojistné populace, množíme ty ohrožené druhy, tak to je vlastně pro případ, že dojde na to nejhorší, že v té přírodě vyhynou a my odsud potom můžeme brát to jako takový rezervoár té genetiky a toho vlastně možného návratu těch populací do přírody, mimo jiné.
1: My si dnes právě chceme povídat o takzvaných in situ programech, což v překladu z latiny znamená na místě, nebo můžeme říkat v původním místě. Co to ale tedy v praxi znamená v tom vašem oboru?
2: To in situ je ten opak, tedy samozřejmě v místě toho přirozeného výskytu toho daného zvířete. No a dá se to vlastně nazvat takovými projekty na podporu biodiverzity, protože v dnešním světě samozřejmě ten úbytek druhů rostlin, hub, ale i zvířat je i znatelný, je nespochybnitelný. To znamená, že my se nejen snažíme vracet ty ohrožené druhy do přírody, protože to jde jenom tam, kde je kam je vracet. Tomu se dostaneme u těch koní Převalského, ale samozřejmě podporujeme rozličné projekty na těch místech tak, aby ta zvířata se tam třeba eventuálně jednou mohla vrátit za spoustu generací a souvisí s tím taky osvěta místních obyvatel. Musíme vždycky přijít na to, proč to zvíře z dané lokality vymizelo a musíme eliminovat tento faktor. Nemůžeme to zvíře odvést někam, kde mu hrozí nebezpečí.
0: Zoo Praha dlouhodobě podporuje desítky ochranářských projektů na několika kontinentech, o těch nejznámějších, ve kterých hrajete hlavní roli. Jako jsou právě například koně Převalského, dnes v Experimentu ještě uslyšíme. Pojďme teď zmínit ty méně známé, o kterých není tolik slyšet.
2: Moc rád. Já vyberu z těch zhruba 20-25 projektů, které buď vedeme nebo podporujeme, tři, které podle mě dobře ilustrují tu rozličnost těch projektů. Tak třeba v Brazílii, že je kriticky ohrožený morčák paranský, to je taková rybožravá dravá kachna. Zbývá jich tam asi 200 jedinců. No a ta jediná chovná stanice, která se tam snaží o to rozmnožení, tak se potýká s nedostatkem proudu. Často tam vypadne proud a líhně, inkubátory jsou v ohrožení a ta vajíčka se mohou zkazit. To znamená, že tam jsme jim třeba koupili elektrocentrálu, aby se to nedělo. Když přejdeme do Afriky, v Kenii máme bongy horské, to jsou kriticky ohrožené antilopy, těch zbývá ještě méně než těch kachen, těch zbývá v přírodě podle posledních odhadů zhruba 40. Ale není kam je vracet, takže tam podporujeme zase projekt reforestace. Zkrátka návratu toho habitatu, protože tato antilopa je úzce vázaná právě na prales. No a potom, když se podíváme, koukám tady přímo na mapu těch...
1: Ano, máme ji tady před sebou.
2: Ano, tady je mapa těch našich projektů a opravdu je to jako rozličné. A když se podíváme do Afriky, zase do Kamerunu, do střední Afriky, tam máme projekt Toulavý autobus, kterým se zase snažíme šířit osvětu tak, aby místní děti, kteří vyrůstají a jednou to budou oni, kdo budou rozhodovat o ochraně přírody, tak aby už poznali gorily, šimpanze, luskouny, jako nejenom jako maso na talíři, ale aby je poznali jako fascinující tvory, které je třeba chránit.
0: Jak spolupracujete s ostatními zoologickými zahradami a také s odborníky přímo v těch pro zvířata původních lokalitách?
2: To je dobrá otázka. Ono bez té spolupráce by to nešlo. Ani ta ochrana ex situ, tedy udržení těch populací tady, nešlo by to, pokud bychom si nevyměňovali ta zvířata mezi zoologickými zahradami. Já to někdy přirovnávám až jako k výměně kartiček Pokémonů, třeba pro děti, protože zkrátka v té variabilitě je ta síla. To znamená, že my třeba vedeme návrat divokých koní, ale nejsou to jenom koně Převalského ze Zoo Praha. My vybíráme geneticky vhodné jedince po celé Evropě ze všech možných zoologických zahrad. A pro změnu třeba takový Safari Park Dvůr Králové teď organizoval transport těch bongů horských, těch kriticky ohrožených antilop a pro ně jsme zase poskytli jednoho samce z našeho chovu, protože byl zkrátka geneticky vhodný. To znamená, že bez té spolupráce by to nešlo a samozřejmě na některých místech už fungují etablované, zavedené organizace, které podporujeme. Posílá posíláme tam finance, protože zkrátka víme, že o ta zvířata tam je postaráno a že to má smysl. To je příklad třeba těch tasmánských čertů, kde se vyvíjí vakcína proti jejich rakovině tváře.
1: Vy z každé prodané vstupenky dáváte 8 korun právě na projekty chránící ohrožené druhy přímo v místech jejich výskytu. Tak jak nákladné takové záchranné mise jsou?
2: My jsme velmi vděční zřizovateli, tedy pražskému magistrátu, že postupně nám dovolil navýšit ten příspěvek. Ono to byly 3 koruny, pak 5 korun a od roku 2023 je to 8 korun z každé prodané vstupenky do Zoo Praha. A tak jde právě na tyto projekty na ochranu biodiverzity. A my máme tu návštěvnost zhruba 1,5 milionu lidí ročně, krát 8 to je 12 milionů korun, pokud se nepletu, a to je ta stěžejní část toho, ze kterého bereme ty náklady na tyto projekty.
0: Už jenom velmi stručně, plánujete v budoucnu nějaký úplně nový návrat zvířat na jejich původní místa?
2: Ono je to velmi těžké samozřejmě, protože musí existovat takové místo. Občas slýcháme, proč ty gorily nevracíte do přírody, a my se vždycky ptáme, a kam? Protože ty pralesy, které jsou bezpečné, už jsou těmi gorilami obsazené, když to řeknu takhle zjednodušeně. Plánujeme podpořit jeden projekt na západě Afriky, ještě si to necháme pro sebe, než to úplně jako padne, ale bude to něco v Senegalu.
0: Říká pro Radiožurnál a Experiment Speciál Filip Mašek. Díky za rozhovor.
2: Moc díky.
1: Už za chvíli si poslechneme reportáž o bažantech Edwardsových. Ti patří k nejzácnějším ptákům světa. Ve volné přírodě je nikdo nepozoroval už více než 25 let. Přesto teď právě i díky pražské zoo vznikla naděje na jejich návrat do Vietnamu.

0: Sobotní dopoledne patří na radiožurnálu tradičně vědeckému magazínu Experiment. Ani dnes tomu není jinak. Jeho speciální vydání věnujeme záchraně ohrožených druhů zvířat a vysíláme ho živě ze zoo v Pražské Troji.
1: Má lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě. Pochází z Vietnamu, ale ve volné přírodě ho nikdo nespatřil už víc než 25 let. Řeč je o bažantu Edwardsově.
0: Navrátit tento kriticky ohrožený druh zpátky do vietnamských lesů se snaží mezinárodní projekt nazvaný Bring Back Blue, do kterého se v uplynulých týdnech zapojila i pražská zoo.
2: Tento bažant je spíš tak jako černo-modře zbarven. Na slunci hraje jeho kovově modrý lesk a vlastně takové dokonce vlnky na hřbetě.
3: K voliéře bažantů mě v pražské zoo vzal kurátor chovu ptáků Antonín Weidl. My si na první dobrou můžeme všimnout taky toho, že kromě modrého peří má tenhle bažant taky červenou masku s bílou chocholkou.
2: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvena takto pestře, jak jsme si popisovali. Nicméně, jak nám teďka přichází se ukázat, je to samička tak jako hnědě zbarvená, spíš takovým nenápadným zbarvením, protože potom, když sedí na vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
3: Oni jsou strašně tiší.
2: Ano, bažant Edwardsův je vlastně výjimečný tím, že se neozývá. Mají takový v podstatě až pro nás neslyšitelné takové pískání.
3: Jak je veliký v porovnání s klasickým bažantem?
2: Je trošku menší, ta hmotnost je kolem 1 kg. Ta ohánka není tak dlouhá, nejsou ta prodloužená dlouhá ocasní pera. Spíše vlastně ten ocas takový kratší, zavalitější, takže působí poměrně jako subtilněji, než je náš bažant, kterého známe v přírodě.
3: Bažant Edwardsův dnes přežívá jen díky populaci, kterou se podařilo udržet v lidské péči. V přírodě ho nikdo nezaznamenal už od roku 2000, popisuje Veronika Zahradničková, koordinátorka Evropského chovného programu pro bažanta Edwardsova v pražské zoo.
4: Bažant Edwardsův je považován za nejohroženějšího bažanta na světě. V rámci červeného seznamu IUCN má samostatnou kategorii kriticky ohrožený, pravděpodobně vyhynulý v přírodě. Vlastně žádný jiný pták v této kategorii není.
3: Za jeho zmizením nestojí podle Veroniky Zahradničkové jedna konkrétní příčina. Lesy ve středním Vietnamu zasáhla válka, později taky rozvoj zemědělství.
4: Pokračuje ničení a destrukce toho habitatu i v současné době, že zakládání polí, ničení těch přirozených stanovišť a velkým problémem ve Vietnamu je vlastně i lov místní obyvateli za účelem potravy.
3: Malá skupina ptáků přivezených ve 20. století do Evropy se stala základem dnešní chované populace. Právě z ní teď odborníci vybírají jedince pro návrat do původní domoviny. Významnou roli v tom má právě pražská zoo, která bažanty Edwardsovy chová nepřetržitě od roku 1949.
4: Zoo Praha je vlastně držitelem a koordinátorem plemenné knihy pro bažanty Edwardsovy už od roku 2012. Máme na starost řízení a koordinaci toho celé chovu evropské populace v zoologických zahradách.
3: Cílem tak bylo vybrat 10 párů, tedy 20 geneticky nejvhodnějších bažantů v rámci evropských zoo, kteří poletí do Vietnamu. 3 z nich nakonec pocházejí přímo z pražského chovu, doplňuje koordinátorka programu Veronika Zahradničková.
4: S kolegy jsme tedy vybrali z těch odchovaných ptáků ty geneticky nejvhodnější, behaviorálně nejvhodnější, aby to třeba nebyly nějaký agresivní samci, kteří ničí vajíčka nebo něco takového.
3: Po příletu do Vietnamu v půlce května zamířili bažanti do karantény a až postupně se zapojí do místního chovu. Ochranáři tam chtějí vybudovat stabilní populaci až 50 chovných párů, které budou pravidelně odchovávat mláďata. Ta se pak v dalších fázích projektu dostanou do vybraných chráněných lesů ve středním Vietnamu, kde by se jednou mohla znovu zabydlet v přírodě. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Experiment speciál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je 9:30. Krátké zprávy a Jana Utendorfská.
3: Na generálním štábu dojde k přesunu, jak zjistil i rozhlas.cz. To postihl šéf ředitelství zahraničních aktivit plukovník Jan Husák. Zamíří na jedno z velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Bude tam součástí týmu nejvyššího představeného. Při té příležitosti se Husák dočká propůjčení hodnosti brigádního generála. V pondělí o tom bude jednat vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění. Několik amerických států připravuje i antimonopolní žalobu. Nehod na elektrokolech přibývá. Loni se jich stalo na 870, to je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky neměli helmu. A některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevírají návštěvníkům. Akce se pojí ke Světovému dní větru. Zapojilo se do ní 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moci podívat nejen do technického zázemí. Čeká je taky odborný výklad o fungování, údržbě a významu elektráren pro energetiku.
4: Sport.
3: Hned několik českých závodníků dnes na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice čekají finálové jízdy. O medaile zabojují v Portugalsku i olympijští vítězové kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Na kilometrových tratích se ve svých disciplínách oba představí zhruba za 2 hodiny a uslyšíte o tom živě přímo z místa.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dálnice D2 u Židlochovic stále uzavřená v obou směrech. Na 11. kilometru odklízejí následky po tragické nehodě 2 kamionů. Srazili se přímo v omezení, po srážce začaly oba hořet. Vyšetřování a s tím spojená uzavírka tak bude trvat ještě několik hodin. Podle dostupných policejních informací minimálně do 13. odpolední. Ve směru z Bratislavy před odklonem na 11. kilometru popojíždí 15-minutová kolona, hodně ucpané, nadále okolí exitu. Silnice 416 jak od Měnína, tak od Židlochovic. Od Brna se sjíždí na exitu 3 Modřice, před ním jen kratší fronta. Vhodnější je už z Brna jet po dálnici D52 směr Pohořelice a pokračovat na Velké Němčice a Hustopeče. Tam se na exitu 25 na dálnici vrátíte zpět a hlavně se tak vyhnete zmíněnému hodně ucpanému okolí Židlochovic. A ještě naskok do Prahy na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most se brzdí kousek za Lanovým mostem. Před Spořilovém bloku je pravý pruh, porouchaná dodávka, v koloně strávíte 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. V Čechách pak čekejte přechodně i vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Experiment Speciál. Z pražské zoo vysílají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
6: Desítky ochranářských projektů na několika kontinentech. I to je práce zoologické zahrady hlavního města Prahy.
2: Mluvíme o nich v dnešním experimentu speciál ve druhé půlce. Uslyšíme o tom, jak zdejší odborníci převáží koně převalského do Kazachstánu.
6: A také o tom, jak tady rozmnožují původní českou linii karase obecného. Tyto ryby pak míří do různých koutů naší republiky.
2: Radiožurnál má tady v pražské zoo své mobilní studio. Hezké dopoledne z něj přeje Ondřej Vaňura
6: a Martin Pařízek.
7: Experiment speciál.

0: Dalších 8 koní Převalského před pár dny zamířilo z Evropy do Kazachstánu. Pražská zoo do Zlaté stepy vypustila 4 hřebce a 4 klisny. Pokračuje tak v projektu návratu druhu, který v přírodě vyhynul koncem 60. let minulého století.
1: Přežil jen v péči zoologických zahrad. Tenhle projekt začal před 2 lety, kdy Pražská zoo spolu s armádou České republiky převezla první 3 koně Převalského. A naše vědecká reportérka Karolína Burdová byla tehdy u toho.
2: Pracovníci zoo už naložili klisnu Y-ku, teď z auta vytahují bednu se Zetou 2. Jak je možná slyšet, naložit je o poznání složitější, kope okolo sebe a je neklidná. Teď ji po rampě přeci jenom skupina asi 10 mužů dostala do letadla. Pracovníci zoo tak do letounu naložili obě klisny, teď i hřebce Zora. Vybraná trojka za sebou stojí v nákladním prostoru ve velkých modrých bednách. Ty jsou pásy přikurtované k trupu letadla.
3: Co se týče nakládání, tak jde nám hlavně o bezpečnost, takže používáme na nakládání rolny, které jsou pevně upevněny k podlaze. Co se týče samotných beden potom v letounu, tak jsou přechyceny strapem k okám, které jsou v podlaze.
2: Palubním technikem pro dnešní let je Tomáš Švásta. Už jsme naložili 3 bedny do kasy. Jak jsou těžké? Kolik kilo ta kasa uveze?
3: Každá z nich váží 600 kilo i s koněm. Co se týče celkového nákladu, tak kasa uveze něco kolem 7 tun nákladu.
2: Kasa se pomalu zavírá a my odlétáme. Nejprve do tureckého Istanbulu a ázerbajdžánského Baku, kde letadlo musí tankovat a kde se musí vystřídat posádky. O koně se během letu po celou dobu stará chovatel Jan Marek. Na palubě máme pouhých 8 stupňů. Proč je potřeba kvůli koním letadlo chladit?
4: Tak je to samozřejmě důležité proto, protože koně samozřejmě, jak jsou v těch bednách, tak mají tendence, a je to samozřejmě pro ně stres, tak mají tendence v těch bednách se přehřívat. Takže i kdyby my jsme tady třeba měli 25 stupňů, tak ten kuň v té bedně má samozřejmě přes 30 stupňů a už je to samozřejmě dlouhodobě problém, takže proto je nutné celé letadlo chladit, aby ty koně tam měli uvnitř toho boxu tak něco okolo 20 stupňů.
2: Během letu je i krmíte, případně je uklidňujete. Jsou ty koně při plném vědomí?
4: Ty koně samozřejmě reagují, jsou při plném vědomí, ale jsou sklidnění látkama od veterináře.
5: Tak je hodná Zeta, klidu, v
2: takhle
5: klidu.
2: Vypadala nakládka a převoz prvních 3 koní Převalského, které pražská zoo začátkem června roku 2024 vrátila do kazašských stepí. O pár dní později dorazili další 4 koně z berlínské zoo. No a loni do aklimatizačního centra Aliby chovatelé přivezli dalších 7 koní. Trojská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a dokonce vede jejich mezinárodní plemenou knihu. Z přírody tento divoký kůň vymizel už koncem 60. let minulého století. Druh vyhubil hlavně lov a tehdy panující kruté zimy. Cílem transportu je tedy ochrana těchto divokých koní a jejich navrácení právě do míst, kde původně žili. Koně, ale i ve stepy, dál chovatelé bedlivě sledují. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál a speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment. Jsme živě v pražské zoo, teď v 9 hodin a 43 minut. Už jsou tu desítky lidí, prochází kolem našeho mobilního studia.
1: Jsme kousek od hlavního vstupu do zoo. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o tom, jak se do Kazachstánu navrací koně Převalského. V téhle záchranné misi hraje zoologická zahrada hlavního města Prahy zásadní roli. No a celý evropský program vede zdejší kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová, která je teď naším dalším hostem. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Vy jste se v tomto týdnu vrátila z Kazachstánu, tak jaké to tam teď bylo?
2: No, bylo to jako vždycky velmi intenzivní a vlastně třetí rok toho projektu máme už šanci pozorovat, jak se tam ty koně postupně zabydlují a je to moc pěkný pocit vidět, že vlastně ten projekt běží dál a že se dostáváme dále a dále v těch krocích.
0: Výběh koní Převalského je tady kousek od horní stanice Lanovky. Kolik jich tu žije a v čem jsou tahle zvířata výjimečná?
2: Momentálně tady máme základní stádo 4 dospělých jedinců, 2 odrostlá hříbata z loňského roku a 2 nová letošní, takže celkem 8. No a myslím si, že to, co je gro a co dělá koně Převalského koně Převalským, je to, že to je vlastně poslední žijící divoký kůň. Všechny ostatní byly vyhubeny a my vlastně máme možnost pozorovat to jejich divoké chování a vůbec, jak se těm divokým koním tady žije.
0: Jaká je přesně ta vaše úloha v tom záchranném programu? Podle čeho si vybíráte koně, které pak do Kazachstánu vlastně vozíte?
2: Tak v rámci toho chovného programu já vlastně pracuju s daty z plemenné knihy, takže s rodokmeny těch koní a snažím se vhodně sestavovat ta chovná stáda po celé Evropě, tak abychom udržovali tu záchovnou populaci v dobré kondici. A z těchto koní, z těch mladých vlastně generací potom vybírám vhodné kandidáty na ty reintrodukční programy, hlavně především podle aktuálního zdravotního stavu, věku, tvaru a kvality kopyt třeba, ale i jejich chování a toho, jak jsou vlastně vůbec schopni tolerovat třeba převoz.
1: Takže vy si napříč Evropou vybíráte ty konkrétní jedince?
2: Vytipováváme je zhruba rok dopředu vlastně už s těmi chovateli a pak si dáváme vidět, jak ta zvěta vypadají, jaký mají vlastně zdravotní stav a jestli jsou hodní a pak je případně převezeme sem.
1: Ten transport pak do Asie se dá vnímat jako vyvrcholení té vaší práce, ale ono to tím vůbec nekončí. Tak co pak děláte dále při těch dalších krocích na těch stepích v průběhu těch všech let?
2: Řekněme, že to je takové logistické vyvrcholení, protože dostat tam ty koně je poměrně náročné a opravdu těch kroků před tím, co musí absolvovat, je hodně, ale máte pravdu, nekončí to tím, jenom začíná, protože oni se musí přizpůsobit tomu životu, takže čeká vlastně téměř roční pobyt v aklimatizačních ohradách, kde je pečlivě monitorují místní strážci, jak se jim daří, případně je dokrmují nebo zasahují veterinárně, pokud je nutné. Potom tedy, pokud se to dobře jde, tak dojde k tomu vypuštění toho stáda a i to se dále vlastně z té stepy monitoruje, jak se mu daří, takže momentálně rozjíždíme tyto kroky s těmi prvními koňmi, co se dovezli a tyto, co jsme dovezli, letos to teprve čeká.
0: Co na záchraně koní Převalského pro vás osobně bylo zatím nejtěžší?
2: Tak pro mě určitě je každý rok nejtěžší ten letecký převoz, protože ti koně jsou pod opravdu obrovským stresem. My se snažíme jim to vše možně ulehčovat, podáváme jim různá sklidňovadla, tak aby to zvládli dobře, ale často se může stát, že se dostaneme do situace, která je opravdu obtížně řešitelná a zkoušíme, co můžeme, abychom tam ta zvířata dovezli v pořádku a občas jsou to nervy.
1: Do Kazachstánu se ještě chystáte?
2: Předpokládám, že určitě jo, protože nás čekají další 2 transporty.
1: Dodává pro Experiment speciál kurátorka kopytníků pražské zoo Barbora Dobijášová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a my už se za chvíli vydáme k českým vodám.

0: 9 minut před 10. hodinou posloucháte Radiožurnál a živé vysílání vědeckého magazínu Experiment. Stále jsme v pražské zoo a stále mluvíme o tom, jak důležité a také jak složité je navracet ohrožené druhy zvířat na místa, kde kdysi skutečně žila.
1: Už jsme zavítali do Vietnamu a Kazachstánu, teď se ale budeme bavit o českých karasech, a to s Petrem Velenským, který je kurátorem ryb. I vám hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Do českých vod dostáváte původní českou linii těchto ryb. Ta ryba, jak vlastně vypadá a proč je pro české vody tak důležitá?
2: Já si myslím, že karase obecného všichni znají, protože je to typicky česká ryba. Je to ryba, která vypadá trochu jako kapr, ale je menší, vyšší, má takové krásné bronzové zbarvení, či z mého pohledu je to velmi pěkná ryba. A vy jste mluvili o českých liních, já bych to upřesnil. My tady máme dvě geneticky čisté české linie. Jedna je, řekněme, labská, to znamená příslušící české kotlině, druhá je moravská, to znamená příslušící povodí Dunaje. Ze začátku, a obě jsou na tom stejně špatně a jsou vytlačené, řekněme, nepůvodní rybou, která se jmenuje kara stříbřitý a která k nám byla zavlečena s chovem ryb z odněkud z východu. Ten kara stříbřitý je daleko razantnější a toho našeho českého krásného karase úplně zlikvidoval.
0: A proč je karas důležitý pro české vody?
2: Tak proč je důležitý, který druh, to je otázka, kterou nám pokládají technokrati. My to můžeme vědět, nemusíme. Každopádně mozaika původních druhů má naprosto nezastupitelnou roli v přírodních systémech a vypočítávat, proč je důležitý ten či onen druh, je v podstatě zbytečné.
0: Vy karasy nejdříve chováte přímo tady v zoo, i to můžou ostatně návštěvníci vidět. Kdy nastává ten moment, že si pak řeknete
1: ano,
0: a vysadíte
1: je do těch přírodních vod a podle čeho vlastně ty kusy vybírat?
2: My hlavně vybíráme ty místa, kam je vysadíme. Ty musí být prosté stříbřitého karase, musí splňovat nějaké určité podmínky. Ti hospodáři těch vod musí nám poskytnout určitou záruku, že budou schopni tam toho obecného karase udržet. Jinak už jsme závislí pouze na množství, a když mluvíme o tom, že jsme závislí na množství, tak já musím zmínit spolupráci s Českým rybářským svazem, protože ta je tady úplně zásadní. My je v zoologické zahradě, jednak tady v Praze, jednak na Dolním Dobřejově, chováme dohromady v 6 nádržích a jsme schopni jich vyprodukovat stovky, ale rybáři jsou nám jich schopni vypěstovat 10 000. Čili kdo přijde, má vhodnou nádrž, poskytneme mu 10 000 karasů, ať toho stříbřitého karase vytlačíme zpět.
0: Když budeme tedy konkrétní, tak kam všude už jste tyto karase navrátili?
2: Ten projekt začal v roce 22, my jsme potřebovali nejdříve geneticky testovat, jestli vůbec máme dostatek české linie k tomu, abychom je navraceli zpátky. Pomaličku se to rozjíždělo. Momentálně máme v karase v 36 nádržích a mluvíme skutečně o 10 000 rybách, které rozšiřujeme nejprve v Praze a to, co obhospodařuje magistrát v blízkém okolí, postupně se rozšiřujeme po celé republice.
1: Ani z karasy, ale pražská zoo ještě nekončí, je to tak?
2: Jistě, že ne, zdaleka ne, potřebujeme z 10 000 udělat stovky tisíc.
0: Petr Velenský, jak tady o něm v pražské zoo říkají, kurátor všeho, co nemá peří a srst, tedy také ryb. I vám moc děkujeme, že jste byl hostem Experimentu speciál.
2: Já děkuji.
1: Naslyšenou. Dnešní speciální vydání ze zoologické zahrady hlavního města Prahy je u konce. Hezkou sobotu, nejlépe s Radiožurnálem, a jeho dalším vysíláním vám přeje Martin Pařízek
0: a Ondřej Vaňura.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 10 hodin. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. V Lidicích začíná pietní akt před 84 lety obec vyhladili nacisté. Maďarský Fidesz rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane ex-premiér Orbán. Fotbalisté Kanady remizovali na úvod domácího mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kvůli uzavřené dálnici D2 je značně ucpané okolí exitu 11 Židlochovice. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 84 let od vyhlazení obce nacisty připomíná dnešní pieta v Lidicích. Nacisté v reakci na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zastřelili 173 lidických mužů a chlapců starších 15 let. Pietní akt tradičně pořádá památník Lidice a na místě je náš reportér Dominik Hron.
3: V 9 hodin tady na základech kostela svatého Martina začala mše svatá. Teď se hosté přesunuli ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů, kde položí květiny a po modlitbách zazní taky česká hymna s projevy. Já už jsem mluvil třeba s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem, říkal, že je důležité si historické události připomínat i proto, že naživu je stále 6 tehdejších dětí. Kdo chce vědět víc podrobností, může navštívit muzeum, dnes je výjimečně otevřené zdarma. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Dálnice D2 zůstává po ranní nehodě kamionů.

0: objíždějí okolními obcemi, kde už se tvoří kolony. A podle policejní mluvčí Andrej Cenkové bude dálnice zavřená nejspíš celé dopoledne. Z dálnice D2 Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Maďarskou stranu Fidesz dnes v Budapešti čeká jeden z nejdůležitějších sjezdů za poslední roky. Delegáti se scházejí poprvé od dubnové volební porážky. Rozhodovat budou o tom, jak bude strana fungovat v opozici a kdo bude v jejím vedení. Bývalý premiér Viktor Orbán po volbách nabídl svou rezignaci na post předsedy strany.
2: Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta a podle serveru Telex.hu tak svou pozici s velkou pravděpodobností obhájí. Delegáti budou hlasovat také o změnách ve fungování strany. Podle serveru Válus Online jde o reakci na přechod Fidesu do opozice, ve které nebyl 16 let. Strana zároveň hledá cestu, jak zastavit pokles podpory. V dubnových volbách získala přibližně 38% hlasů. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Pražská muzejní noc dnes otevře desítky institucí. Letos poprvé se připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Popisuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
3: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štembrském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
4: Sport. Fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Pro domácí reprezentaci je to první bod v historii světových šampionátů. Svým debutem na turnaj k tomu pomohl 20-letý kanadský obránce Luc de Fougerolles.
5: Bylo to úžasné, ta hymna, atmosféra, jeden z nejlepších okamžiků mého života. Pro tenhle moment jsem dřel 20 let. V utkání jsme navíc mohli vyhrát, vytvořili jsme si víc šancí. Nakonec to nevyšlo, ale je to historicky první bod Kanady. Od toho se můžeme odpíchnout.
4: Svůj zahajovací zápas na mistrovství světa odehrály taky Spojené státy, které v Los Angeles porazili Paraguay 4-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A D2 mezi Blučinou a Židlochovicemi je stále v obou směrech neprůjezdná. Na 11. kilometru přímo v omezení brzy ráno havarovaly dva kamiony, následně oba vzpláli, hasiči likvidovali rozsáhlý požár. Dálnice by ještě několik hodin měla zůstat uzavřená. Od Brna už se před odklonem u Modřic kolona rozjela, z druhé strany od Bratislavy popojíždí před exitem 11 přibližně 15-minutová. A ucpané nadále i okolí exitu silnice 416 od Měnína i od Židlochovic. A D2 ještě jednou z Bratislavy do Brna, opatrně kousek za hranicemi v omezení okolo 54. kilometru. V pravém pruhu jsou rozházené podstavce dopravního označení. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce zpozorněte za sjezdem na Městec Králové. Na 56. kilometru hlásíte problém v pravém pruhu.
8: Pak ohromná díra jako výtluk, ale to je díra, kam byste nechtěl zajet. Kdo tam není? Nikdo to neřeší.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už Vladimír Kroc představí hosta víkendového Radiožurnálu.
9: Hostem Radiožurnálu je dnes dětský neurolog, zakladatel moderní epileptologie, profesor Vladimír Komárek, bývalý děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Vaším blízkým přítelem byl výtvarník Vladimír Komárek. To je poněkud kuriozní. Jak vás dva Vladimíry Komárky od sebe rozlišovali?
10: Děkuji za tuhletu vzpomínku. My jsme s Vladimírem Komárkem se potkali náhodou, kdy jedna naše společná známá nás jednou na jeho výstavě představila vzájemně. A můžu říct, že jsme se skamarádili, že jsme spolu vedli dlouhé rozhovory o umění a mozku, dokonce jsme natočili o tom nějaké jako takové videokazety. A Vladimír byl úžasný člověk a v jeho obrazu jsem si hrozně vážil a on zase měl úctu k medicíně, když nebyl moc poslušný pacient. Ale myslím si, že když zadáte Vladimír Komárek, tak vypadne vždycky malíř Vladimír Komárek a

0: ke mně musíte přidat to mudr, no.
1: Byli jste si v něčem podobní, nebo čím jste si byli blízcí?
0: Asi jsme měli oba smysl pro humor a já tady nemůžu do rozhlasu opakovat některé jeho historky, když jsme si třeba povídali o vnoučatech, ale měl takový drsnej, velmi jako takový chlapácký humor.
1: A vy sám máte také výtvarné spády?
0: Ne, výtvarné spády nemám, ani hudební, já mám spíš tak jako literární spády někdy. A jiné spády, teda hlavně medicínské.
1: No tak o těch si budeme dnes povídat. Profesor Vladimír Komárek je naším hostem.
2: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je lékař Vladimír Komárek. Co vás přivedlo k dětskému lékařství? Jak to souvisí s vaším dědečkem, který byl číšníkem v Lucerně?
1: Tak to je hezká otázka. No, já si myslím, že k medicíně mě přivedla hlavně dobrá biologie na základní střední škole a zájem o přírodní vědy a současně i trošku o filozofické vědy. A k tomu dětskému lékařství možná to, že jak když jsem viděl, jak můj děda dokáže s malejma hostama u Černého koně v pražské Lucerně vtipkovat a zabavit je a nakonec prostě zkrátka dobře to s dětma strašně uměl a uměl to samozřejmě i se mnou a měl děti opravdu rád a já jsem pochopil nějak, že pracovat s dětma není lehké, ale je to strašně někdy napínavé a zároveň jako to dělá radost, když se něco povede.
0: Je tedy základním předpokladem úspěšného pediatra, aby měl děti rád?
1: No to existuje taky jeden jako těžko reprodukovatelný vtip.
0: Škoda.
1: Ale,
0: škoda, že není reprodukovatelný do rádia.
1: Ale jako mít pochopení, já bych mluvil o tom, mít je rád, ale naučit se empatii, vážit si jich, respektovat, že už 2-3letý dítě je osobnost, která prostě jako je schopná na úrovni komunikovat. Takže já to často, jako ještě jsem dělal opravdu pediatra, viděl jsem za den desítky dětí a někdy přes víkend, když jsem měl pohotovost stovky dětí a vždycky jsem si nějak našel tu cestu k tomu dítěti, třeba si k němu kleknout, sednout nebo tak ho mít z očí do očí a často jsem říkal, když maminka spustila, co všechno dítěti, jak jsem říkal, počkejte, tady hlavní pacient je vaše dítě a já si budu povídat s ním, co ho bolí a co potřebuje a pak se zeptám nakonec vás. Takže respekt těm dětem.
0: Je dětská neurologie něčím zvláštní?
1: No určitě. Já tím někdy zlobím kolegy neurology, že na mě v té epileptologii říkám, ta vaše epileptologie je taková černobílá, ta naše dětská epileptologie je neuvěřitelně pestrá, protože v dětské epileptologii, v dětské neurologii máme asi 35 syndromů, které jsou věkově vázaný a jinak to vypadá u novorozence, jinak u školáka, jinak u dospívajícího. Takže je to daný tím, že ten mozek od narození až skoro do 30 let se dramaticky vyvíjí a proměňuje a tím pádem je stejná nemoc jiná u batoleté a jiná u školáka.
0: Jak vás v úplných začátcích ovlivnila zkušenost s půlroční brigády u primáře Rubeše na psychiatrickém uzavřeném oddělení pro alkoholiky a narkomany v Bohnici?
1: Spíše negativně. Já jsem ještě s kamarádem Jardou Provazníkem na Gimplu chodil na jeho takový psychodramatický sezení na Horní palatě a ta psychodrama Morenovo se mi dalo strašně zajímavé. Takže jsem vyměnil stáže, který jsem mýval, nebo jsem si přivydělával jako sanitář, buď na chirurgii nebo ortopedii, i na dětským, tak jsem šel na tu psychiatrii a tam jsem sloužil dlouho služby, teda noční nebo víkendový, na tom uzavřeném oddělení asi pro 80 alkoholiků a narkomanů. No a když jsem potom po mnoha letech viděl přilet nad kukačím hnízdem, tak se mi zdálo, že to tam nakonec ten Nicholson měl možná i pod něco lehčí, než jak to vypadalo tenkrát za bolševika, teda na Rubešově psychiatrii.
0: V letech 1991 až 2016 jste vedl kliniku dětské neurologie v Motole. Když srovnáte tehdejší možnosti diagnostiky a léčby, myslím na těch úplných začátcích vašich, epilepsie s těmi dnešními, v čem je podle vás ten možná největší skok?
1: No, ten skok je obrovský. My jsme měli v těch 80, na konci 80. let, začátkem 90. let k dispozici EEG, které mělo sice 8 kanálů, ale z toho fungovaly tak 4, nevím, kde soudruzi v NDR udělali chybičku. A ve světě už se běžně točilo na 16 kanálových přístrojích. Dneska už máme dokonce velmi jako takové denzní EEG s 256 kanálema, kde můžeme opravdu ten mozek mapovat velice přesně. To, co se neuvěřitelně změnilo, byly zobrazovací metody. Neměli jsme CTčko, neměli jsme rezonanci. Teprve magnetická rezonance dneska dokáže odhalit nepatrné změny struktury mozku, které můžou za epilepsii, a když se nám tuhle tu strukturu podaří odstranit, tak pacient je bez léků, bez záchvatů a má téměř normální život. Takže dva největší rozdíly byly za A teda kompletní moderní elektroencefalografie, monitorování EEG, video EEG, kdy nám to ukazuje současně, jak vypadá epileptický záchvat toho, kterého pacienta, a zároveň vidíme, co se v tom mozku odehrává. Nakonec za tohleto vždycky čas od času poděkuju všem, kteří se složili v rámci adventního koncertu někdy v roce 92. My jsme si mohli za 2 miliony koupit první video EEG na východ od železné opony.
0: Profesor Vladimír Komárek je naším hostem.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Neurolog Vladimír Komárek je hostem Radiožurnálu. Vychází kniha O mozku, životě a zázracích. Co pro vás, vědce a lékaře, znamená slovo zázrak?
1: Tak není to nic nadpřirozeného, ale zázrak pro mě, který ještě si pamatuju z medicíny, že v prvním ročníku, to byl nějaký ten rok 67-68, byla genetika téměř zakázaná, protože sovětští vědci Lysenko a Pešinská řekli, že geny nejsou. A já jsem jako pomvět na biologii s profesorem Seklou, který jako u nás tu genetiku vedl, vystřihoval chromozomy podle z mikroskopu, co jsme nafotili a lepili jsme takovýhle ten karyotyp. No a dneska máme k dispozici celogenomový sekvenování, kde se v podstatě během týdne můžeme dovědět všechno o všech genech, které v hlavě máme, a jeden z největších zázraků je genová terapie. To jsme si nikdy nedovedli představit, to znamená medicíně je zázrak něco, co jsme si řekli, nám tohle se nikdy nemůže podařit, protože geny jsme sice znali, ale nevěděli jsme, že je bude možný opravovat. A ten zázrak, který se stal před několika lety, je u nás zásluhou paní docentky Jany Habrlové z naší kliniky, že děti, které umírali v prvním roce života na spinální svalovou atrofii, kdy přestanou fungovat přední rohy míšní a ty děti pochrnou a nemůžou dechat, tak dneska je screening, dá se to zjistit hned v novorozeneckém věku. Tomu dítěti se dá vlastně ten gen opravit a to dítě se normálně vyvíjí. Jeden z největších zázraků.
0: Co vás svedlo dohromady s novinářem Petrem Andreasem, který má zázemí v estetice a literární vědě?
1: Tak zaprvé Petr Andreas, v době, kdy já jsem byl děkan, tak pracoval a měl na starosti web naší fakulty, takže jsme se setkávali, dělal rozhovory i se mnou. A vlastně tahle ta kniha je svým způsobem pokračování knihy Srdce na půl, kterou jsem křtil panu profesorovi Janu Markovi, který vlastně strávil půl života v Československu a půl života v Londýně, vynikající dětský kardiolog. No a vlastně v rámci asi tak před těma zhruba 3-4 rokama křtu této knihy nás oslovila paní redaktorka Radka Fialová z nakladatelství Vyšehrad, jestli bychom eventuálně se nepokusili po knize o srdci, dětském srdci, o knihu o dětském mozku.
0: Rozhovor otevírá příběh revoluční genové léčby malého Martina trpícího vzácným syndromem AADC a v kontrastu k naději reflektuje i tragické události na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Co ty dva momenty spojuje z pohledu fungování lidského mozku a naší svobodné vůle?
1: No, ta naše kniha začíná netradičně vlastně takovou debatou spontánní o svobodné vůli a možnosti vzepřít se osudu, zní to zletně, ale to, že nejenom Martínek, ale celá řada dětí, kdy jsme se dřív museli smířit, že mají osudově špatně nějaký gen a nic se s tím nedá dělat, takže teď ta moderní medicína vlastně zase se posunula dál. A Petr se mě ptal na složité věci, jak je to vlastně s mozkem někoho, kdo dokáže masově vraždit, jestli se dá podle analýzy vyšetření třeba jeho mozku předvídat, jak k tomu dojde, jestli je to také předurčení, kterému by se třeba i dalo zabránit. Mm-hmm. Takže jsme si povídali o tom, co vlastně může moderní věda přinést taky k pochopení chování lidí, jako byl masový vrah z naší filozofické fakulty, a srovnávali jsme to s příběhy jiných podobných aktivních střelců, zejména ze Spojených států nebo Breivika v Norsku. A dají se tam najít určitý společný momenty, ale v zásadě já v rámci té knihy tvrdím to, co tvrdí jeden z největších neurovědců Gazzaniga, že nemůžeme třeba funkční magnetickou rezonanci, která nám zobrazuje mozek, používat v soudních síních k usvědčení vrahů. Zcela jednoznačně to tak nemůže úplně zatím fungovat a stejně tak by bylo velmi obtížné na základě genetické analýzy a třeba vyšetřování mozku pomocí nejmodernějších metod předurčit, že tenhle ten člověk bude páchat zločiny, že už v něm je myšlenkový zločin, když to řeknu takhle přeneseně. A to byla vlastně velmi složitá, náročná debata na tohleto téma.
0: Jako neurolog zkoumáte procesy rozhodování. Máme podle vás skutečně svobodnou vůli, anebo jsme jenom biologicky determinovaní chemickými reakcemi v našem mozku?
1: Tak tohle odpověď na to rozhodně není ano či ne, protože máme svobodnou vůli, ale záleží na tom, v jakých jsme situacích. Jestli to naše rozhodování je v uvozovkách horké, to znamená, jsme ve stresu, máme na to strašně málo času, tak se může stát, že reflexivně, instinktivně náš mozek udělá něco, co se potom divíme, co jsme to vlastně udělali. Ale pokud máme dostatek času, tak tu svobodnou vůli skutečně máme, musí se pěstovat, musíme prostě dát to práci, je jednodušší slepě někoho poslouchat a nebo se chovat podle svých pudů, ale svobodnou vůli nepochybně máme.
0: Profesor Vladimír Komárek zůstává naším hostem po zprávách.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
2: Je 10 hodin 30 minut, posloucháte Radiožurnál. Zprávy a Jana Utendorfská. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. Spojené státy a Irán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Šéf venezuelského gengu Trende Aragua, zvaný Niño Guerrero, je mrtvý. Při společné operaci ho zabili americko-venezuelské síly. Uvedl to dnes na sociální síti True Social americký prezident Donald Trump. Informaci posléze potvrdila i venezuelská vláda. Spojené státy gengu označují za teroristickou organizaci. Viní z vražd, únosů, vydírání nebo obchodu s drogami. Na jeho šéfa vypsalo americké ministerstvo zahraničí odměnu přepočtu 105 milionů korun. A zoologická zahrada v Brně po téměř 3 letech otevírá opravenou cestu k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic. 2 nově dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
3: Sport.
2: Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká semifinále v Hertingen-Boschi proti Polce Linetové. Kateřina Siňáková zabojuje na úvod kvalifikaci o hlavní soutěž turnaje v Berlíně. Nastoupí proti Číňance Yuan.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D2 neměná situace mezi Blučinou a Modřicemi stále neprůjezdná, a to v obou směrech kvůli odklízení následků po tragické nehodě 2 kamionů na 11. kilometru. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, od Bratislavy pak na 11. kilometru u Blučiny. Před oběma odklony popojíždí kolony, delší od Bratislavy kamiony brzdí okolo 13. Stále v celku plynule průjezdná je náhradní trasa po D52 z Brna na Pohořelice, Velké Němčice a Hustopeče. Je sice o něco delší, ale vyhnete se tak dlouhým frontám v okolí sjezdu na Židlochovice. A pojďme do Prahy. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína před sjezdem na Prosek bourala v levém pruhu 2 osobní auta. Brzdí se už v Cínovecké za odbočkou na Čakovice. K místu kolize je to na 15 minut. O kousek dál na začátku Novopatské zabrali v obou směrech jeden jízdní pruh, a to kvůli přípravným pracím před plánovanou rekonstrukcí Kbelské. Z obou stran se chvílemi zpomaluje. A v metropoli trvá menší potíž i na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most. Před Spořilovem blokuje pravý pruh nepojízdná dodávka. 5 minut se popojíždí z konce Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploměr dnes ukáže 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. V Čechách pak čekejte přechodně vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Takové byly zprávy. Dále s vámi Vladimír Kroca, host víkendového Radiožurnálu.
5: Dnes je hostem Radiožurnálu neurolog profesor Vladimír Komárek. Kolik toho víme o mozku, respektive co všechno o něm ještě nevíme?
6: No, je to asi podobně jako ze zkoumání vesmíru. Vždycky, když si říkáme, že teď jsme něco pochopili, dostali jsme se někam dál a že teďka už víme skoro všechno, tak naopak zjistíme, že toho víme ještě míň. Prostě uvědomujeme si tu obtížnou dostupnost pochopení jak celého vesmíru, který se zdá nekonečný, tak komplexita toho mozku je obrovská. Takže nám teďka v posledních letech, a já o tom zrovna budu příští týden přednášet psychiatrům, pomohlo to, že dokážeme definovat mozku sítě, mozkové konektomy. A jsou tam třeba tři základní mozkové sítě, defaultní, to znamená, když jsme v klidu ve chvílích slastného nic nedělání, pak je tam exekutivní síť, která prostě nás nutí k tomu, že něco děláme a jsme akční, a pak mezi tím je salienční síť, která skenuje jinakost, a jakmile se někde něco šustne, buď v zemním prostředí nebo v vnitřním prostředí, ta salienční síť prostě vnímá limbický systém, vnitřní pocity a to, co se děje okolo nás, a přepíná. A je právě hrozně zajímavý, že u pacientů, jako jsou lidé s autismem nebo s ADHD nebo závislí na počítačích nebo droga, je ta rovnováha vychýlená spíš k té vnitřní síti, a je velice těžké ty lidi, kteří to mají takhle nastavené, vyburcovat k tomu, aby něco dělali se sebou a se světem. Takže to je, taky nám hodně pomáhá, řekl bych, v neuropsychiatrii a v psychobiologii pochopit, co se asi v tom mozku odehrává. A jedna z nejzajímavějších mozkových sítí je síť Rich Hub Club, takovej síť uzlů bohatých na konexe. Jestliže ten uzel má víc jak 15 spojení, tak je skutečně patří mezi ty boháče, a tyhle ty sítě jsou propojené. Tak jako jsou propojené letecké sítě a někde jsou jenom přivaděče letiště, kde se nepřestupuje, a pak jsou klíčové letiště, které jsou těma uzlama. A podobně je to v tom mozku, a to je taková ta základní síť udržující proud myšlení a vědomí.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Neurolog Vladimír Komárek je hostem Radiožurnálu. Spoluzakládal jste nadaci Dětský mozek i spolek EpiStop. Jak moc se proměnilo vnímání epilepsie ve společnosti? Bojují pacienti stále se stigmatizací?
1: Méně, mnohem méně, a já s toho mám velkou radost. My jsme s Jirkou Dolanským, to byl primář dětské neurologie, kamarád i učitel z Krtské nemocnice, zakládali někdy v tom roce 91-92 pro pacientskou organizaci EpiStop. A jedna z prvních aktivit byla, jsme si udělali rozsáhlý dotazník asi u tisíce dětí ve školách, u dětí s epilepsií, jak se cítí, a ty odpovědi byly tristní. Vyřazený, učitelé jim nerozumějí, všechno jim zakazujou. Takže jsme začali tenkrát s osvětou, sehnali jsme někde nějaký kreslený film z dánskej, nebo myslím, že byl skandinávského původu kreslený o dětech, který prostě dostávají epilepsii na ostrově a pomáhají si. A to byla taková aktivita, pomoct hlavně těm dětem, aby prostě nebyli vyřazený z té společnosti. No a v současnosti je to tak, že pravidelně na naší klinice v Motole EpiStop pořádá pro učitele pravidelné kurzy o epilepsii. Účastní se to vždycky tak 20-30 učitelů, máme už jich několik stovek vlastně proškolenej, kdy jim vysvětlujeme, co ta epilepsie je, jim ukázují záchvaty a naučili jsme, že děti s epilepsií můžou prakticky všechno, akorát jim vysvětluju, které sporty, které typy epilepsií jako dohromady nejdou. A hlavně už teďka máme taky úžasný lék bukální midazolam, který se kápne na vnitřní sliznici tváře a ten okamžitě zastaví záchvaty. A učitelé už počítají s tím, že to mají k dispozici a proto dítě nejede záchranka, celá škola není zhůru nohama, ale učitel prostě tomu dítěti pomůže a posunulo se to vnímání nejenom co se dětí týče, ale už i dospělých, nepochybně nejenom zásluhou EpiStopu, ale i dalších osvětových programů mnohem dál.
0: Jak moc ovlivňuje dozrávání dětského mozku současný digitální svět? Pozorujete u generací dětí s ADHD nebo autismem jiné vzorce chování než na začátku své kariéry?
1: Bohužel doba strávená u obrazovek, ať jsou to mobily, tablety nebo počítače, jako se skutečně negativně propisuje do vývoje mozku. Teďka zatím mluvím o dětech původně zdravých, které skutečně víc jak pětihodinová doba strávená u počítačů v podstatě ten mozek ničí a já v tomhle v tom musím asi souhlasit i s Martinem Janem Stránským, který napsal knihu o vzestupu a pádu lidské mysli a hodně mluví o tom a existují velké americké studie ABCD se jmenují podle toho, co zkoumají. Tak zkrátka dobře se ukazuje, že skutečně ty dětské mozky se proměňují, dokonce se i u zdraví dětí, pokud předškoláci stráví příliš času s počítače a s obrazovkami, můžou chovat až autisticky a pochopitelně to může zhoršovat symptomatologii ADHD nebo autistů.
0: Máte 5 vnoučat. Pozorujete teď jako dětský neurolog jejich vývoj, řeč a paměť s profesionální deformací nebo si prostě jenom užíváte roli dědečka?
1: Tak roli dědečka si samozřejmě užívám ve všech možných sportech, hrách a tak dále. Se prakticky všema vnoučatama od útlého věku hrávám šachy a dnes už mě některý vnoučata porážej. Ale zároveň samozřejmě se na ně dívám i tím neurologickým pohledem a samozřejmě nebudu jmenovat, ale vidím, kde už je jak nastavená ta osobnost a kam asi budou směřovat a jsem na to zvědavý a hodně mě to těší a jednu z vnuček cituju právě někdy na svých přednáškách, když byla na návštěvě v Praze, protože žije mimo Prahu, a říkal jsem, hele, musí se oblíknout, jdeme se podívat na vánoční strom, protože pobíhala doma polonaha, byly tak 2-3 roky, tak se na mě koukla a řekla, nemusím, můžu, ale nechci. Takže jsem si uvědomil, že nejenom
0: typická žena.
1: Tak možná typická žena, ale ví, co chce.
0: Vladimír Komárek je naším dnešním hostem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my neseme důležité varování z dálnice D6. Jedete-li teď D6 směrem z Varů do Prahy velmi pozorně v okolí sjezdu na Velkou Dobrou. Okolo 16. kilometru policie hlásí vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakujeme, dálnice D6 z Varů do Prahy u Velké Dobré okolo 16. kilometru nohu z plynu. Jede tudy vozidlo v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s profesorem Vladimírem Komárkem. Co byste rád, aby si čtenář odnesl z vaší, je tady avizovaná jako otevřená knižní zpověď, tak aby, co by si člověk měl z ní nejvíc odnést?
3: Snad to první je naznačit, jakým směrem se ubírá teda současná medicína, neurologie, dětská neurologie a epileptologie. Dát snad odpovědi na některé otázkám, nejenom teda maminkám a rodičům dětí s ADHD, autismem, epilepsií či s nějakou dětskou neurologickou chorobou, ale i maminkám zdravých dětí, co tomu mozku prospívá a škodí, trošku konkurovat různým debatám na sítích, kde v uvozovkách experti doporučují to či ono. A pak je tam taková jako ta osobní vzpomínka na těch zhruba posledních 75 let, jak se vyvíjela nejenom medicína, ale i proměňovala společnost a snad se tam podaří jako zaujmout i těma možná filozofickýma debatama, který jsme s Petrem vedli nejenom o lidské vůli, ale i o celý řadě jako dalších jako takových sporných třeba otázkách i z hlediska celospolečenského dění.
2: Před rokem jste v Libochovicích převzal cenu Jana Evangelisty Purkyně, nejvyšší ocenění lékařské společnosti za celoživotní dílo. Co to pro vás znamená?
3: Tak nejdřív trošku v nadsázce to, co vždycky říkal profesor Koutecký, že jsou pouze tři období jako lidského života. Mládí, dobře vypadáš a pak cena za celoživotní dílo. Takže je to takový signál, že ten život se chýlí ke konci. Ale ne, je to, já si toho hrozně vážím, protože uděluje se asi posledních 40 let vždycky jenom jedna cena za rok, navrhujou to odborné společnosti a mě navrhla nejenom dětská neurologie, epileptologie, ale taky společnost klinické fyziologie, psychiatrie, pediatrie, rehabilitace, takže to nebyla jenom tak, jako bych řekl, jako volba pár jedinců. A samozřejmě Jan Evangelista Purkyně byl skutečný génius a jedna z naprosto největších osobností našich dějin v medicíně obzvlášť, takže cena je to úžasná.
2: V knize O mozku, životě a zázracích zmiňujete i pohled, jak lékař nahlíží na vlastní smrt. Změnil se váš osobní pohled na tu konečnost života, myslím, v průběhu let, kdy jste denně zachraňoval životy dětí?
3: No tak, jako ne denně, že jo, zachraňovali jsme životy společně a zároveň jsme někdy, ale naštěstí ne tak často ztráceli děti a to pro nás vždycky, myslím, dětské neurologie u nás na klinice byla trpká zkušenost, který jsme se snažili vždycky poučit, jestli jsme náhodou někde třeba nepochybili, ale byly to prostě tenkrát třeba některé zákeřné nemoci, které ještě nebylo možné léčit. A člověk musí prostě počítat s tím, že ten život se bude chýlit ke konci a že jako ta smrt je jako svým způsobem i vyvrcholením, pokud s ní počítáte, a ne teda nějakým zákeřným ukončením, pokud to není příliš brzo. A člověk s tím musí prostě počítat, že to tak bude a končím tam takovou úvahou, že jako asi kdybychom žili věčně, tak by ten život nebyl tak napínavý.
2: Prozradíte, jak na to, aby se člověk do zralého věku, kdy dobře vypadáte, se udržoval v té dokonalé psychické kondici, mentální?
3: No tak naštěstí mě nikdo tady v rozhlase nevidí, jak vypadám. Ale no tak určitě třeba, já ten šach hraju od útlého dětství, teď ho hraju ještě, teda už nemám čas někam chodit hrát šachy, takže ho hraju na mobilu, buď teda s noučaty, nebo s lidma z celého světa. Takže šachy vás udržujou v určitým teda jako myšlenkovým jako rytmu. A neustále vás to nutí přemýšlet a hledat nové cesty. Stejně tak ta dětská neurologie pořád přednáším a to mě taky udržuje. Sportuju už méně, jezdíme na kole s manželkou, ale jako už jako neběhám tak, jako jsem kdysi třeba běhával.
2: No, snad mohu prozradit, že jste ročník 1949. Takže ta práce mentální, to je jeden z těch receptů a fyzická činnost taky.
3: Určitě, jako pro mozek je ten pohyb jako hodně zdravý a myslím si, že ti, kteří pravidelně běhají, ale k tomu ještě samozřejmě ten mozek zaměstnávají teda i nějakou jinou činností aktivní, tak to rozhodně je lepší, než jenom pasivně sedět, koukat na televizi a nebo prostě nedělat nic samozřejmě.
2: No a do jaké míry funguje ten humor, pomáhá? No,
3: já myslím, že humor je jedna z nejkrásnějších jako možností, jak se přenést přes nejtěžší úskalí života. Ono v podstatě s tím humorem můžete zvládnout oboje, že když je něco pořád stejný, je to nuda, tak si to můžete nějakým způsobem humorně zaonačit, takže je to nakonec legrace a stejně tak, když vás něco děsí a nerozumíte tomu a je to jako úzkostný, tak ten vtip nakonec se jako to někam posune. A mě docela potěšilo jako uznání našeho národa od jednoho ze skupiny Monty Python, který objel takhle jako kus světa a řekl, že jeden z nejlepších humorů mají Češi, takže.
2: Pediatr, neurolog, epileptolog a vysokoškolský pedagog, profesor Vladimír Komárek, emeritní děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl dnes hostem Radiožurnálu. Moc děkuji za váš čas a buďte zdrav, mějte se hezky, naschledanou.
3: Děkuji a naschledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v ruském přístavu. Jeden člověk zemřel. Fuchsa i Dostál zabojují na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice o zlato. Pozor na hromadnou nehodu na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Pečky na 35. kilometru. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy, a to s ohledem na evropskou směrnici zaměřenou na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
4: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
4: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
6: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
4: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Už více než 6 hodin je uzavřená dálnice D2 u Blučiny. Policie po tragické nehodě dvou kamionů dopravu odklání na sjezdu na 3. kilometru u Chrlic na Břeclav a na 11. kilometru u Blučiny ve směru na Brno. Při srážce a následném požáru dvou kamionů zemřeli dva lidé. Z nadjezdu u Opatovic místo nehody sleduje náš reportér Šimon Franz.
7: Policisté už pracují na zprůjezdnění dálnice. Auta by nehodu měla objíždět v pásu dálnice směrem na Břeclav, který byl dosud uzavřený kvůli rekonstrukci. Aktuálně odstraňují svodidla, aby se autům umožnil průjezd. Potom budou pokračovat v odstraňování obou kamionů. Odsud z nadjezdu v Opatovicích je vidět,

0: obchodným průmyslem. Bez Donalda Trumpa v hledišti vstoupili fotbalisté Spojených států do domácího mistrovství světa, které se v jejich zemi koná po 32 letech. Paraguay porazili 4-1 v Los Angeles, kde se na poslední chvíli podařilo odvrátit stávku kuchařů a pokladních pracujících na stadionu.
1: 70 tisíc Američanů na tribunách Sophie Stadium přivítalo šampionát zpět ve své zemi s vášní, kterou se mohli směle srovnávat s Mexičany na aztéckém stadionu o den dříve. Pochvaloval si to i kouč amerického týmu Mauricio Pochettino. Prezident Trump na utkání nedorazil, podle Bílého domu se víc zapojí v dalších fázích šampionátu. Víc než 2000 pracovníků, kteří zajišťují občerstvení a další služby na stadionu, se těsně před turnajem dohodli na zvýšení platů. Stále si ale vyhrazují právo stávkovat, pokud by jejich bezpečnost během mistrovství ohrozilo působení agentů imigračního úřadu ICE. Z Los Angeles Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Sport. Martin Fuchsa nastoupí na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů ve finále na kilometrové trati. O medaile budou bojovat i Denisa Řáhová a Antonín Hrabal na dvoustovce a čtyřkajak na půl kilometru. Kajakáře Josefa Dostála čekají finále na 500 i 1000 metrů, což bude náročné i s ohledem na vysoké teploty a silný vítr.
3: Sám nevím, loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na 500. Uvidíme, jestli pojedu, jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci, uvidíme, jak to bude foukat. No.
2: Dostal vyjede na kilometrovou trať zhruba za půl hodiny, o chvíli později na ní naváže Fuchsa. O výkonech obou českých reprezentantů uslyšíte na této stanici živě přímo z místa.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdné dálnice D6 za Lány a také D2 u Židlochovic. D6 z Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem, tedy mezi 25. a 16. kilometrem, uzavřená kvůli pracím silničářů. Varování o autě jedoucím proti správnému směru jízdy už odvolali, zřejmě se jednalo o vozidlo silničářů. D2 mezi Blučinou a Modřicemi na 11. kilometru neprůjezdná stále v obou směrech, pokračují s vyšetřováním tragické nehody dvou kamionů. Odklony jsou zřetelně značené od Brna u Modřic na 3. kilometru, od Bratislavy se sjíždí exitem 11 Židlochovice. Před oběma čekejte zdržení, to ostatně přetrvává i na silnici 416, jak od Měnína, tak od zmíněných Židlochovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce čekejte kolonu před Poděbrady, začíná okolo 33. kilometru a sune se k nehodě na 35. Hned u exitu 35 pečky zasahuje množství záchranářů u hromadné kolize, průjezdný je tam pouze pravý pruh. A ještě se podíváme na silnici 35 na trasu Turnov-Liberec. Voláte nám z okolí Hodkovic.
6: Zdržení v Hodkovicích je minimální, ale je tam přívalový déšť a vytéká tam poměrně hlavně okolí Pacerického kopce, vytéká velké množství vody na silnici, tak si dát pozor na aquaplaning.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Michálou Fanerne.
7: 13. června, kdy si lidé ve středočeských Lidicích připomínají 84 let od vyhlazení obce. Nacisté tehdy přímo na místě zastřelili 173 mužů a chlapců. Ženy a děti poslali do koncentračních táborů. Pietní akt i další program pořádá Muzeum Památník Lidice. Vypravíme se tam za naším reportérem. Za chvíli.
4: Víkendový Radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte Radiožurnál. Od vyhlazení středočeské obce Lidice německými nacisty uplynulo tento týden 84 let. A právě dnes je možné uctít památku obětí přímo na místě. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice. Pětní akci i další program sleduje od rána redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: V kolik hodin program začal?
1: Tady na místě, kde původně obec Lidice stála, se začali lidé scházet už na 9. hodinu ráno. Na základech kostela svatého Martina si poslechli mši svatou. Ta hlavní část programu začala teprve před hodinou. Lidé se přesunuli ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů a dětí. Já jsem mluvil s ředitelem Muzea památníku Lidice a taky historikem Eduardem Stehlíkem. Ten popsal, co přesně se tady před 84 lety dělo.
2: Došlo k vyhlazení obce Lidice v reakci na atentát na Reinharda Heydricha. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
1: U společného hrobu ještě před chvílí zněla hudba dechového orchestru, za které lidé pokládali květinové dary. Je to několik desítek věnců podél cesty, která sem vede. Po české hymně už teď ale můžeme v dáli slyšet proslovy. Dorazil třeba předseda Senátu Miroslav Vystrčil z ODS nebo předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. No a kromě nich pochopitelně i další návštěvníci.
0: A Dominiku, kolik přišlo na tento akt lidí?
1: To parkoviště se začalo postupně zaplňovat už někdy po 9. hodině, lidé ale přicházejí průběžně, jsou to jednotlivci i rodiny s dětmi. Proč a co je sem dnes přilákalo, na to jsem se jich ptal, takhle odpověděla třeba paní Miluše Janoušková.
3: Přišla jsem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku. Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí, a my, minimálně naše rodina, chceme, aby si to uvědomili.
1: Kromě těch samotných pietních aktů uvidí taky předávání pamětních odznaků u památníku dětských obětí války. To je ten známý s 82 sochami v nadživotní velikosti. No a kdyby tady v Lidicích mělo náhodou znovu začít pršet, tak je výhoda, že lidé se můžou schovat i do muzeí, kde jsou připravené různé expozice. Třeba multimediální expozice s názvem A nevinní byli vini, nebo výstava uměleckých děl studentů a studentek středních odborných škol, které vytvořily taky na památku lidských obětí. A jak pořadatelé potvrdili, otevřeno je až do 17 hodin. Vstup je výjimečně po celý den zdarma.
0: Zjistil a zprostředkoval Dominik Hron. Moc děkuji. Hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

To byla Meredith Brooks, s vámi je Radiožurnál. V červnu se česká a moravská divadla pomalu loučí se svými kamennými budovami, nikoli však s diváky. Namísto divadelních prázdnin soubory chystají inscenace pod širým nebem, aby pobavili třeba i návštěvníky, kteří běžně do divadla nechodí. My známe detaily a za chvíli se s vámi o ně podělíme. Teď Miles Smith.

0: Letošní sezóna na letních divadelních scénách v Česku přinese romantiku, humor i poetické setkání. Například Jihočeské divadlo vrací do Zámeckého parku v Českém Krumlově osvědčené divácké tituly jako Dekameron nebo Rozum a cit. A nabídne také úplnou novinku. V české premiéře uvede soubor opery před otáčivým hledištěm hudební zpracování Malého prince. A to už je téma pro redaktorku zpravodajství Jitku Cibulovou Vokatou. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, ano, právě Malý princ v podání operního souboru Jihočeského divadla bude jednou z nejvýznamnějších událostí letošního léta. Jihočeské divadlo totiž sáhlo po hudebním zpracování nesmrtelného příběhu Antoana de Saint-Exupéryho s hudbou Oscarové skladatelky filmové hudby Rachel Portman. V Česku toto dílo ještě nikdo neuvedl, přitom je už několik let hitem na londýnských scénách. Prvního českého nastudování Malého prince se ujal umělecký šéf opery a režisér Tomáš Ondřej Pilař.
2: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
1: A já dodám, že operní soubor už má hlavní část zkoušek na otáčivém hledišti v Českém Krumlově za sebou a diváci se dočkají premiéry 24. července. Jihočeské divadlo ale nehraje v létě jen před Krumlovskou točnou, například v tamním bývalém pivovaru vznikl kulturní prostor Port 1560 a jemu přímo na míru vytvořila režisérka a choreografka Alena Pešková balet Spalovač mrtvol.
0: Takovou nabídku tedy na jihu Čech připravuje Jihočeské divadlo zásluhou reportérky Jitky Cibulové Vokaté. O tom víme. Moc vám děkuji a přeji hezký den.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
0: A letní scény se chystají také ve Zlínském a Jihomoravském kraji a detaily teď pro nás má reportérka Blanka Kovandová.
3: Pěkné dopoledne. Tak dnes večer měla odstartovat letní scéna Městského divadla ve Zlíně, ale kvůli provozním důvodům se ten začátek programu přesouvá na pondělí 15. června. Do konce té sezóny pak diváci uvidí pod širým nebem představení Ženy pod tónem, Splašené nůžky a nebo taky třeba prožijí tradiční tančírek 26., kdy sezóna ve Zlíně končí. Letní scénu nabídne taky Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na kolejním nádvoří uvede 23. a 24. června komedii Boty, kabelky, chlapy. No a v Brně, tak tam už divadelní sezóna pod širým nebem začala minulý týden. Městské divadlo Brno hraje na Biskupském dvoře muzikál Janošík aneb Na skle malované a během léta se tam ještě vystřídají inscenace Lakomec nebo Noc na Karlštejně a také baletní soubor Národního divadla Brno s programem Baléto. Na nádvoří hradu Špilberg pak v létě zazní opery Aida a La Traviata a vrátí se sem taky tradiční letní shakespearovské slavnosti.
0: Nabídka pestrá, jen si vybrat. Blanka Kovandová poslem těchto kulturních zpráv. Moc děkuji a hezký den.
3: Naslyšenou.

Rick Carmen, posloucháte dopolední radiožurnál. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Také o tom vám řekneme víc ve zprávách v půl.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Araňček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Zpravodajstvím provází Jana Utendorfská. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Měl by nahradit současné platové tabulky. Místo délky praxe by zohledňoval kvalitu práce a zkušenosti učitele. Ukrajina přivítala začátek rozhovoru o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Celostátní sjezd maďarského Fidesu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. A hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli většinou sízné. Větší pozor si musí podle meteorologů dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Sport. Fotbalovou Plzeň posílil srbský záložník Stefan Pirgič. 23-letý hráč přichází ze železničaru Pančero. S Viktorií Plzeň podepsal 4-letou smlouvu. Do zbrojovky Brno, která se vrací do šance ligy, pak přestoupil z Karviné nigerijský útočník Laki Ezech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 u Peček, na D8 zdržení od Klíčan. Na D11 směrem z Prahy do Hradce kolona se natáhla až za sjezd na Sadskou. Zpomaluje se na 29. kilometru a více než půl hodiny se krokem pokračuje k nehodě přímo u exitu 35 Pečky. Průjezdný tam zůstává pouze pravý pruh. V místě teď navíc velmi silně prší. Vozovka je mokrá a na kamerách vidíme, že se jede v hodně snížené viditelnosti. Prosíme, používejte správné svícení. Na D10 z Prahy do Turnova čekejte frontu před Brandýsem z 8. kilometru. Těsně za exitem 10 bourala dvě osobní auta. I tam se projíždí pouze jedním pruhem. D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Naberete na ní zdržení z úrovně Klíčan zhruba ze 3. kilometru. 20 minut zabere trasa k omezení Úzdib. Za sjezdem pracují v levém pruhu silničáři. A D2 mezi Blučinou a Modřicemi na 11. kilometru stále neprůjezdná v obou směrech. Je to kvůli vyšetřování tragické nehody dvou kamionů. Odklony zřetelně značené. Od Brna se sjíždí u Modřic na 3. kilometru, od Bratislavy exitem 11 Židlochovice. Před oběma čekejte zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. V Čechách pak čekejte přechodně i vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Michála Fanerny.
4: V napětí, protože česká výprava dnes může získat první medaile na letošním mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. O jednu z nich pojede zanedlouho kajakář Josef Dostál na kilometrové trati a za chvíli se přímo na místo vydáme na jiný závod za naším reportérem. Teď je tu Elenis Morissette.

0: Olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál jede o medaili na kilometrové trati na mistrovství Evropy. V Portugalsku je u toho reportér Adam Kodet.
1: Chci zareagovat. Josef Dostál už před malou chvíli tedy odstartoval svou první jízdu ze dvou finálových dnes na 1000 metrů. Má za sebou nějakých 40 vteřin, je v dráze číslo 7 vedle aktuálního mistra světa, největšího favorita Balinta Kopáše. Jak je zvykem Josefa Dostála, tak se drží trošku v povzdálí a čeká, jestli toho někteří jeho soupeři třeba vedle něj trošku více nerozjedou. On se třeba bude moci svést na nějaké vlně. Zatím si své soupeře hlídá tak nějak z povzdálí, ale třeba v semifinálové jízdě v polovině trati byl na předposledním místě s docela výraznou ztrátou a nakonec na posledních 300 metrech zabral. Takže celou jízdu vyhrál, takže nemusí teď nic znamenat, že po minutě v tuhle chvíli na medailových příčkách není. Největším favoritem Balint Kopáš v šesté dráze a také v páté dráze úřadující evropský šampion domácí Portugalec Pimenta. Zatím to tempo není nějak závratné, nikdo se ještě zatím nějak výrazně neurval, jak Pimenta, tak Kopáš si hlídají ty čelní příčky, ale bohužel teď nefunguje ten živý lifetiming, takže nemůžu úplně přesně sdělit, jaké jsou rozestupy až teď. Fernando Pimenta v polovině trati, tedy po 500 metrech, Portugalec vede. Josef Dostál až na posledním místě se 4-vteřinovou ztrátou. To by už mohlo být docela kritické, ale i když, jak jsem říkal, v tom semifinále měl výraznou ztrátu a nakonec dojel první, když zabral na posledních 300 metrech, ale opravdu už by potřeboval asi zrychlit. Pimenta stále vede, za ním je Dan Rask a na třetím místě Švéd Natel. Balint Kopáš, největší favorit, se drží na čtvrtém místě a za ním ještě Slovák Samuel Baláš, se kterým se právě v semifinále Josef Dostál vyvezl. Dostál ale stále teď v zadních pozicích. To tempo opravdu je takové pozvolné a je jasné, že se bude bojovat a hlavně výrazně zrychlovat až v samém závěru. Závodníci se blíží na kótu 750 metrů, tedy do 3/4 z té tisícovky. Josef Dostál stále poměrně vzadu, naopak Fernando Pimenta, Portugalec, vypadá to, že už má výrazný náskok. Za ním už je Bělorus Kravec, sekundu a 40 za ním a Josef Dostál bohužel i na těch 750 metrech nebo po nich uražených je na posledním, tedy devátém místě v té své rozjížce už docela s výraznou ztrátou 4/4 a 4/10 a uvidíme, jak moc to dokáže v závěru stáhnout, protože se blíží vyvrcholení celého klání na 1000 metrů kajakářů na mistrovství Evropy v Portugalsku. Josef Dostál už teď dokáže zrychlovat a dokáže stahovat své soupeře. Pimenta stále je v té dráze číslo 5 v čele, ale před ním už je ve 4 Vladislav Kravec a Josef Dostál, vypadá to, že to na Cenýkov nestihne, v tuhle chvíli je 4. a stahuje teď Balinta Kopáše, už má jenom posledních pár metrů do cíla, vypadá to, že i Pimenta tuhne a možná si Josef Dostál dojede pro třetí místo, bude to opravdu velmi těsné o špičku lodě a Dostál je bohužel 4. jenom těsně za tou elitní trojkou, kterou tvoří tedy Portugalec Pimenta, Maďar Kopáš a také tam byl Bělorus Kravec závodící pod neutrální vlajkou a Josef Dostál bohužel končí na 4. místě. Ještě to nemáme oficiálně potvrzeno, ale vypadalo to, že tam ten rozdíl nějaké té špičky lodě je. Takže Cenýkov ve svém prvním závodě Josef Dostál pravděpodobně nezíská. Ještě jednou opakuju, že to nejsou ještě úplně oficiální výsledky, ale měl by být Josef Dostál 4. a chuť se bude moci spravit v odpoledním závodě v 5:05 českého času, kde nastoupí na poloviční, tedy půlkilometrové trati. Tam bude určitě větším favoritem, protože aktuálně má lepší výsledky na té kratší distanci, tak uvidíme, zda se mu to povede. Teď tedy znovu opakuji, že Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku dojel na 1000metrové trati 4. a za několik málo minut na stejné distanci bude bojovat o medaili kanoista Martin Fuchsa z Portugalska. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Jihočeským vodákům komplikuje začátek sezóny nedostatek vody, a to navzdory tomu, že v uplynulých dnech pršelo. Většina jihočeských řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sjízdná jen místy. Vodáci se nedostanou ani na Teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná. Přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozoruje nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sjízdné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibyde.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sjízdnosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, s vámi je Radiožurnál a sport. Na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice se totiž jede finále kanoistů na 1000 metrů. Na startu je také olympijský vítěz Martin Fuchsa. V portugalském Montemoru je u toho znova reportér Adam Kodet.
1: Martin Fuchsa v tuhle chvíli po polovině trati se drží zhruba na čele těsně za v tuhle chvíli vedoucím Rusem Zacharem Petrovem, který ještě jednou připomínám se mu na světovém poháru v prvním kole letos v maďarském Segedu vyrovnal, kdy mu pořadatelé dodatečně udělili zlatou medaili za stejný čas, jako měl Martin Fuchsa, takže oba dva oficiálně ten závod vyhráli, když Fuchsa s tím doteď příliš nesouhlasí. Teď se ale věnujeme tomu, co se děje v Portugalsku stále, to je souboj mezi Petrovem a Fuchsou, mezi nimi je jenom desetina teď, Petrov stále ještě v čele, za nimi už je třetí Ital Casadei, ale sekundu a půl zpátky za Fuchsou, takže to opravdu zatím je ten očekávaný duel mezi Zacharem Petrovem a Martinem Fuchsou. Závodníci se blíží už do posledních, řekl bych, 150 metrů, stále jsou Petrov s Fuchsou na stejno, Martin Fuchsa bojuje o to, aby si vzal zpátky titul evropského šampiona, o který přišel v loňském roce na úkor Rumuna Chirela na domácím šampionátu v Račicích, ale vypadá to, že Zachar Petrov v tuhle chvíli je na tom lépe zhruba o více už než půlku lodi. Teďka Martin Fuchsa extrémně do toho šlápl v posledních metrech, stahuje Zachara Petrova decimetr po decimetru, teď už možná metr po metru a Martin Fuchsa zřejmě se stane evropským šampionem, protože Petrova dojel a nikdo další už není schopný ho překonat. Martin Fuchsa vítězí ve svém závodě na 1000 metrů, stále zůstává v téhle sezóně neporažený a tím, že je aktuálním olympijským i světovým šampionem, teď už je i novým evropským šampionem z portugalského Montemoru. Nevidím, že by úplně v cíli to vítězství slavil, jako by s ním snad tak nějak počítal. Věřím, že i v těch horkých podmínkách tady v Portugalsku je také v cíli 1000metrové tratě vyčerpaný, ale určitě bude šťastný, protože si dnes pověsí na krk zlatou medaili a do zítřejšího svého dvojfinálového dne může vstupovat o něco více v klidu a v pohodě, protože pojede ještě finále na pětistovce a to jak sám, tak také ve spolupráci se svým bratrem Petrem, se kterým by chtěl konečně už získat nějakou velkou medaili i v Deblkáno. Uvidíme, jestli se mu to povede. Opakuji, že Martin Fuchsa se stal novým evropským šampionem v rychlostní kanoistice na trati 1000 metrů z portugalského Montemoru. Adam Kodet, Radiožurnál.

George Ezra dozněl, posloucháte dopolední radiožurnál, který spěje k hlavním zprávám. V nich mimo jiné uslyšíte o tom, že vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Hlavní zprávy začnou za necelé 3 minuty, poté nabídne publicistiku Vladimír Kroc.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je poledne. Čas, kdy začínají hlavní zprávy. Ve středočeských Lidicích si připomněli 84 let od vyhlazení obce nacisty. Tragická nehoda dvou kamionů uzavřela na více než 7 hodin dálnici D2 před Brnem. Martin Fuchs se stal v Portugalsku mistrem Evropy v rychlostní kanoistice. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Dobré poledne, je sobota 13. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomínají vyhlazení obce před 84 lety. Byla to pomsta nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vzpomínku na 340 zavražděných obyvatel Lidic sledoval reportér Dominik Hron.
3: Hlavní program začal po 10. hodině. Lidé se tu sešli, aby položili květiny ke společnému hrobu 173 zastřelených lidických mužů a dětí. Obětí ale bylo nakonec víc, říká ředitel muzea Lidický památník Eduard Stehlík. Na pietní akci dorazili i pamětníci. Položit květinu na hrob svého dědečka přišla třeba paní Helena Kadlecová. I další lidé, co dnes přijdou, můžou navštívit například muzeum a jeho expozice. Dnes jsou přístupná zdarma. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Policisté pracují na zprovoznění dálnice D2 u Brna po tragické nehodě dvou kamionů. Auta budou místo objíždět po části vozovky, která byla uzavřená kvůli rekonstrukci. Situaci z nadjezdu v Opatovicích sleduje náš reportér Šimon Franc.
4: Několik policistů a silničářů teďka z auty se proplétají mezi kužely. Vypadá to, že mění tu vozovku tak, aby se ta auta mohla dostat kolem místa nehody. U ohořelých kamionů stále pracuje auto s jeřábem na odstraňování. Dálnice tedy až na zasahující auta, ale zůstává stále prázdná a policisté dopravu odklánějí. Spolu se silničáři pracují na odstranění svodidel tak, aby auta mohla místo objíždět. Dálnice už je zavřená přes 7 hodin od chvíle, kdy při nehodě dvou kamionů zahynuli oba řidiči. Z dálnice D2 Šimon Franc, Radiožurnál.
1: A víc také v zelené vlně Radiožurnálu. Už za chvilku. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než o rok dřív. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna.
5: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
6: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
5: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina

0: zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu. Uvedl to iránský minister zahraničí Abbas Araghchi. Írán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu iránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump.
1: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o íránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Írán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Íránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Írán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
0: Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
2: Pod obrazovkami newyorského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra ve Washingtonu. Šéf Bílého domu ho podle soudu nechal umístit na fasádu protiprávně, bez rozhodnutí kongresu. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Na tradiční romskou pouť do Olomouce na svatý kopeček přijeli poutníci z Česka i Slovenska. Začala dopoledne slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. A na místě je i náš reportér Josef Čermák.
3: Během bohoslužby zaznívala romština, slovenština i čeština. O hudební doprovod se postarali romští věřící z Bardějova na východním Slovensku. Poutníci se teď můžou najíst, společný oběd pro ně připravili organizátoři akce z olomoucké charity. Venku na prostranství za bazilikou bude následovat odpolední program romské pouti. Jeho součástí budou hudební i taneční vystoupení nebo divadelní představení. Pouť ve 3 hodiny odpoledne zakončí požehnání. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
4: Sport. Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. A fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Dvakrát se gólově prosadil útočník Monaka Florian Balogun. Trenér Američanů Mauricio Pochettino ale chválil hlavně týmovost a fanoušky.
5: Není to o jednotlivcích. Nechci mluvit jen o Balogunovi, je to o celém týmu. Ale kdybych měl vypíchnout jednu věc, jsou to fanoušci. Byli skvělí, moc jim děkuju za energii, kterou nám předávají. Pokud to diváci dokážou předvádět v každém utkání, tak můžeme dokázat úžasné věci.
4: A fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do světového šampionátu remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D10 z Prahy do Turnova čekejte kolonu za Radonicemi. Začíná mezi 5. a 6. kilometrem a téměř půl hodiny se sune k hromadné nehodě u Brandýsa na 10.
8: Jsou zabrany oba dva jízdní pruhy a objíždí se to připojovacím pruhem z nájezdu z Brandýsa nad Labem. Je tam 7 aut.
7: D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Fronta od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru se sune také bezmála půl hodiny až k omezení za sjezdem na Zdiby. Levý pruh zabrali silničáři. Na D11 směrem z Prahy do Hradce se rozjíždí kolona před nehodou u exitu 35 pečky, blokovaný už je pouze odstavný pruh. A D2 mezi Blučinou a Modřicemi zůstává v obou směrech po tragické nehodě na 11. kilometru uzavřená. Od Brna se sjíždí u Modřic na 3. od Bratislavy exitem 11 Židlochovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: 3. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. A v Čechách pak čekejte přechodně vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly hlavní zprávy. Teď už posloucháte polední publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
2: Jak účetní hodnotí po 6 týdnech ostrého provozu jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele? Zůstane Viktor Orbán dále v čele Fidesu a udrží si Musková firma SpaceX bilionovou hodnotu, kterou okamžitě získala vstupem na burzu? Už skoro 6 týdnů platí povinnost vyplňovat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Jde o elektronický dokument zasílaný České správě sociálního zabezpečení, který nahrazuje desítky různých výkazů pro státní instituce a tím by měl zásadně zjednodušit podnikatelům život. První reakce byly ale smíšené. Někteří si pochvalovali třeba připravenost mzdových programů, jiní si ale stěžovali na to, že do systému musí zadávat víc údajů než dřív a vznikla dokonce i petice žádající přepracování systému. My jsme teď ve spojení s prezidentkou Svazu účetních Magdalenou Královou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zaměstnavatelé tedy už nemusí odesílat desítky výkazů různým státním institucím do toho jediného, který je nahradil, ale musí nově hlásit takové údaje, jako je trvalé bydliště zaměstnanců, datum nástupu do zaměstnání, úroveň vzdělání, základní informace o manželce či manželovi, jestli má zaměstnanec nějaký typ zdravotního omezení nebo jestli pobírá předčasný starobní důchod. Je právě tohle z vašich dosavadních zkušeností velký problém?
3: No, tak problém to byl hlavně ty první 3 měsíce roku, kdy jsme museli, nebo ty účetní a personalisté museli provést vlastně ten sběr těch lenských robustních dát, což bych řekla, že už asi nastalo. Někde nastalo třeba i drobné nepochopení, že ty doklady, nebo ty údaje, které se musí všechny vykazovat, třeba například jste zmiňoval manželku, manžela, je potřeba nazbírat a vykázat pouze, pokud třeba uplatňují tu slevu na daní, pokud to vlastně souvisí s tou jejich mzdou, což bylo někdy třeba nějaké drobné nepochopení, že třeba vyzbírali ty údaje všechny někde třeba nadbytečně.
2: Server Seznam zprávy cituje jednu účetní, která si stěžuje na to, že hlášení málo kdy projde na první pokus a že pokud je někde chyba, je složité ji najít. Je to i vaše zkušenost?
3: Bohužel ano, už je to možná dneska trošku lepší, ale ta připravenost toho softwaru státního nebyla tak úplně silná, že opravdu se tam většinou ty chybové hlášky vracely a takové neštěstí je, že nejde to zkontrolovat na portále, což na portále České správy sociálního zabezpečení, což dosud šlo, že podle toho starého systému bylo možné si tam to hlášení třeba připravený ze mzdového softwaru nahrát, zkontrolovat, bylo tam červeně vysvíceno, kde je chyba, třeba nějaká drobná vysvětlivka, co s tím. Takže to je možná taková, že nás tam bota trošku tlačí, nebo respektive ten systém jako celek, že by to určitě odbouralo řadu těch chybných hlášení, že by se to nechalo rovnou napravit a posílat, tak říkajíc, na první dobrou častěji.
2: Takže nejde v tomhle případě o to, že uživatelé prostě musí získat zkušenosti a shromáždit potřebné údaje. Spíše to systémová chyba, jak jste řekla.
3: Já bych řekla, že tak na půl, no, že částečně to může být, že ten formulář řekne, tady vám něco chybí, tak může být, že je to potřeba třeba doptat, ale vlastně nedozví se to jako nějakou třeba pohodlnou uživatelsky přátelskou cestou od toho portálu.
2: Zhruba za týden vyprší lhůta pro odevzdání hlášení za květen. Minulý měsíc to někteří včas nestihli. Čekáte, že teď už to bude lepší, anebo ty problémy přetrvávají?
3: Já čekám, že to bude lepší, že už doběhly zase, i ten stát bohužel to ladil, takže ty softwary sice připravený byly, snažili se, ale šli kus za nima, že v době, kdy si to vychytával ten státní systém, tak ty softwary na ně museli reagovat nějakou prodlevou, takže myslím si, že už jako ten květen, že bude lepší.
2: A potvrdilo se, že někteří zaměstnavatelé přišli kvůli opožděnému odeslání o některé zákonné slevy?
3: No zatím to není asi úplně vyhodnoceno, ale mělo by to být alespoň podle těch komunikací, takže pokud odeslali, bych třeba s chybou, pokud tam byla projevena ta snaha, že to bylo odesláno, tak by měla být ta sleva přiznána. Ale mu se museli odeslat.
2: No, jasně.
3: Ten rozdíl mezi odesláním a přijetím, řekněme, bezchybným přijetím.
2: K tomu se možná ještě dostaneme, ale jak je to se sankcemi, pokud někdo hlášení neodevzdá včas? Šéf České správy sociálního zabezpečení už dřív avizoval, že zpočátku bude ho úřad schovývavý. To platí?
3: To věřím, že platí, že to deklaruje státní správa velmi veřejně, takže tady určitě platí, že minimálně do takového konce srpna tam ta schovývavost bude.
2: No ale někteří uživatelé si stěžují, že hlášení normálně odevzdali, ale až za několik týdnů se dozvěděli, že se tak nestalo.
3: Může to být systémová chyba, bohužel i to může být.
2: No a jak tedy hodnotíte komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, pokud účetní potřebují radu nebo nějaké doplňující informace?
3: Česká správa sociálního zabezpečení je relativně vstřícná, i když je to na jednotlivcích, někdy se tam ta nervozita určitě projevuje, že jsem i zaznamenala třeba nějaké, řeknu, vynadání té účetní ze strany třeba nějakých jednotlivců z té správy sociálního zabezpečení, ale jsou tam velké komunikační prodlevy. Každá okresní správa má svoji mailovou adresu, kam je možno ty dotazy případně posílat, ale máme zkušenost, že ty prodlevy na ty odpovědi jsou opravdu s dlouhým časem.
2: Jak si to vysvětlujete? Proč?
3: No, asi to vysvětluji nefunkčností toho systému a zaveleností těch úředníků, že se tam tomu méně osob věnuje, no, že k těm problémům jsou přidělené malé lidské kapacity.
2: Pořád ale tedy platí, že místo až 25 výkazů teď zaměstnavatelé odesílají jediný formulář. Chápete to tedy tak, že po vyřešení těch zmíněných problémů se skutečně zmenší administrativní zátěž?
3: Po vyřešení se zmenší, ale ono bohužel je tam systémově náběh té úlevy, takže ono to není tak, že by už dneska odpadly ty formuláře, v podstatě to odpadne některé třeba až za rok, tak třeba s nemocenskýma pojištěníma až uplyne těch 12 měsíců v návaznosti na těch 12 měsíčních výplat, tak až pak se vlastně projeví ta úleva, že v této chvíli vlastně jsou té účetní situaci náběhu toho systému, kde nabíhá ten problematický systém, ale ještě musí být pořád vyplňovány formuláře po staru před tím systémem, takže tady nastalo vlastně spíš souběh a v tuto chvíli je toho opravdu spíš víc.
2: Vysvětluje Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Děkuju, nashledanou.
3: Také děkujeme, nashledanou.
2: V Budapešti začal volební sjezd Maďarské občanské unie, zkráceně Fidesz. V dubnových předčasných parlamentních volbách, které s přehledem vyhrála strana Respektu a svobody, tedy TISA, utrpěl Fidesz drtivou porážku. Skončila tak 16-letá éra vlády Viktora Orbána. Ten sice dal funkci ve vedení strany k dispozici, ale přímo nerezignoval. Viktor Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržoval dobré vztahy s Moskvou. U telefonu je hungarista Jan Blažek. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Zatím se, pokud vím, žádní protikandidáti na křeslo šéfa strany neobjevili. Zůstane tedy Orbán dál v čele Fidesu? Poslaneckého mandátu se vzdal.
0: Poslaneckého mandátu se vzdal a, jak jste říkal, avizoval, že se chce vzdát i postu předsedy strany, respektive ten post dal k dispozici. Po celou dobu až do dnešního kongresu se žádný protikandidát neobjevil. Vedení strany Viktora Orbána přesvědčilo k tomu, že má znovu kandidovat na předsedu strany a je v tuto chvíli jediným kandidátem, nikdo jiný se neobjeví a žádný jiný výsledek, než že minimálně na další rok stranu povede Viktor Orbán, se nerýsuje.
2: Jak se zatím Fidesz vyrovnává s novou rolí opoziční strany?
0: No tak zatím, řekl bych, že ta strana si ještě na tu roli nezvykla. Jeví se poněkud bezradná a chybí jí témata. I když jsme teďka mohli číst od Viktora Orbána jakýsi 18-stránkový předvolební pamflet jeho, myslím jako předvolební na ten post předsedy strany, tak ta témata byly pořád stejná. Nepřítelem je Evropská unie, nepřítelem je George Soros, nepřítelem je Ukrajina. Nepřichází s novými tématy a to té straně škodí.
2: A co tedy podle vás může přinést ten současný sjezd Fidesu?
0: Tak současný sjezd Fidesu přinese jisté nové tváře, oni rozšířili počet místopředsedů, budou trošku měnit strukturu toho, jak se budou noví politici do té strany rekrutovat, více tedy budou akcentovat lokální témata a lokální politiky, ale zároveň předsedou strany zůstane Viktor Orbán a to, jestli to je na dlouhou dobu nebo pouze přechodné řešení, vlastně zůstane poměrně nejasné. Je třeba si uvědomit, že Viktor Orbán ale podle legislativy, kterou zavádí současná vláda, vláda Petra Maďara, už nebude moct kandidovat na předsedu vlády. Že on bude předsedou strany bez možnosti legálně kandidovat na předsedu vlády, zároveň bude stát mimo parlament a už vidíme na něm, že jak si jeho politický elán oproti minulým letům uvadá, takže nevím, jestli to je dlouhodobě vhodné řešení pro stranu Fidesz.
2: Chtěl jsem se ptát na to, jestli se Fidesz vydá spíš směrem do umírněného politického středu, anebo možná ještě přitvrdí. Vypadá to, že zatím se nic moc, jak jste řekl, nemění v té politice.
0: Zatím nebylo dost času, aby se něco zásadního změnilo. Objevily se ve Fidesu hlasy, které jak ti lidi, kteří už nebyli v poslední době slyšet a byli vnímáni spíš jako liberální křídlo té strany, ex-ministr Tibor Navračič je jeden z nich, kteří volali po jakémsi návratu Fidesu před rok 98, abychom tomu rozuměli, to znamená před to období, kdy byl Viktor Orbán poprvé předsedou vlády, před ten takzvaně konzervativní obrat té strany. Jsou takové hlasy. Ale Viktor Orbán jako takový, jak jsem mluvil o tom 18-stránkovém dokumentu ze včerejška, ten se sám spíše radikalizuje. I to otevřeně říká, že chce si nabírat hlasy mezi radikály. Takže bude-li předsedou strany on, tak začekat spíše radikalizaci.
2: Daří se té nové vládě Petra Maďara slíbená deurbanizace státní správy?
0: Deorganizace státní správy je obrovský těžký úkol. Petr Maďar má tu ambici odstranit nejenom tady proměnit státní správu jako takovou, ale odstranit zejména ty vůdčí postavy v institucích, jako je mediální rada nebo ústavní soud nebo rozpočtová rada. Klíčové instituce, v nich jsou na dlouhou dobu na nominování lidí blízcích Fidesu. To ta strana nemůže jednoduše udělat, teda myslím stranu Petra Maďara, bude k tomu potřebovat zásadní změny, bude k tomu potřebovat ústavní změny a právě vůči těmto změnám bude Fidesz protestovat. To je jedno z možných témat Fidesu do budoucnosti. Takzvaná obrana právního státu, tak oni to nazývají, nebo obrana lidských práv. Na druhou stranu z úst politiků Fidesu ta lidská práva nezní úplně upřímně vzhledem tomu, jak to tam vypadalo posledních 16 let.
2: Vláda chce odvolat prezidenta Tamáše Sujoka, kterého premiér Maďar označil za Orbánovu loutku. Má na to legální nástroje?
0: V tuto chvíli podle mého názoru maďarská ústava umožňuje odvolání prezidenta pouze za podmínek nějakých zásadních přečinů. Těch se Tamáš Sulyk nepochybně nedopustil. To, co mu Peter Maďar a jeho vláda vyčítají, je to, že mlčel, ať už jako prezident nebo předtím předseda ústavního soudu, mlčel vůči nějakým sporným krokům vlády Fidesu. To ale na odvolání rozhodně nestačí. Bude-li teda chtít Peter Maďar trvat na tom, že chce prezidenta, jemuž ještě do konce mandátu chybí 2,5 roku, odvolat nějak předčasně, tak bude opět muset měnit ústavu. A už vidíme dnes, že na obranu Tamáše Sulyka se organizují demonstrace. Je třeba zároveň si uvědomit, že ten prezident je v celkové společnosti extrémně nepopulární.
2: Petr Maďar se před summitem Evropské unie plánuje sejít se svým slovenským kolegou Robertem Ficem. Jaké jsou současné slovensko-maďarské vztahy?
0: Slovensko-maďarské vztahy byly před volbami, řekl bych, úplně ideální. Viktor Orbán a Robert Fico si spazání notovali a nicméně už před volbami se objevovala témata, jako třeba Benešovy dekrety, které ukazovaly na to, že Peter Maďar jako předseda vlády to bude mít s Robertem Ficem extrémně těžké. A to se bezprostředně po volbách ukázalo. V tuto chvíli jsou ty vztahy natolik špatné, že už se nemohou než zlepšovat.
2: No přesto ale Petr Maďar má vidinu toho, že by chtěl oživit takzvanou V4, Vyšegrádskou čtyřku. Jaké jsou šance? Je to životaschopný projekt podle vás?
0: V4 je nepochybně životaschopný projekt, ale očekávat od něj zázraky asi nemůžeme a rozhodně ne žádnou zvláštní akceschopnost. Ambice Petra Maďara tkví zejména v tom, že on chce zlepšit tradičně dobré maďarsko-polské vztahy, které naopak Viktor Orbán s Donaldem Tuskem ti si dobře nerozuměli, takže tam ty vztahy upadaly spíše. To je ta linie, jak on chce tu Vyšehradskou čtyřku vidět dál, Peter Maďar, tedy jak si jako nějakou polsko-maďarskou linii, k níž se Češi a Slováky budou přidávat. Nakolik s tím bude takový Robert Fico souhlasit, je otázka.
2: To byl hungarista Jan Blažek, děkuju vám. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: Akcie ve Spojených státech na závěr týdne mírně posílily. Investoři doufali v uzavření mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Náladu na trhu také zlepšil vstup společnosti SpaceX na burzu. Obchodníci v pátek s napětím sledovali zahájení obchodování s akciemi firmy Elona Muska. Jejich cena výrazně vzrostla nad stanovenou cenu pro primární nabídku $135 a tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. SpaceX se tak zařadila mezi největší veřejně obchodované společnosti. Mírně posílily i akcie Tesly, další společnosti Elona Muska. S námi ve vysílání je amerikanista Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk je nejbohatším člověkem na světě a včera se stal vůbec prvním dolarovým bilionářem. Dalo se čekat, že vstup jeho společnosti SpaceX na burzu bude takto úspěšný?
4: Já myslím, že se to určitě dalo čekat. Myslím, že se čekal ten úspěch poměrně i větší z toho, co jsem viděl v nějakých komentářích finančních analytiků, takže myslím, že to není překvapivé. Možná to je trošičku zklamající v tom, že ten úspěch nebyl a nárůst nebyl tak velký, jako se očekávalo.
2: No přesto byl velký akce dalších kosmických společností po předchozím prudkém růstu včera oslabily. Společnost SpaceX loni vykázala čistou ztrátu bezmála 5 miliard dolarů při tržbách skoro 19 miliard. Čím to je podle vás, že jí investoři takto věří?
4: Tak zde se úplně investoři nedívají na hodnoty, na které se klasicky dívají, tedy na to, kolik firma generuje peněz, jaké jsou jejich finanční výkazy a tak dále. A dívají se vlastně na příslib toho, co ta firma slibuje, jak operuje a jaké jsou její vize. A to právě platí u SpaceX, firmě, která vlastně dominuje tomu svému trhu, svému segmentu a posouvá se i do dalších, jako je umělá inteligence a datová centra, a očekávají, že ten příslib a ta hodnota, ta valuace odpovídá zejména tomu jejich ambicím a jejich plánům do budoucna a jejich technologickému vývoji.
2: Zatím ale čistý zisk generuje Starlink, takže opravdu je to spíš víra v nějakou vizi.
4: Neřekl bych, že toto je jenom pouze víra ve vizi. Je to víra v to, že Elon Musk kontroluje zejména tu technologii raketových nosičů. Je to jako kdyby, když v minulosti Rockefeller a firma Standard Oil kontrolovali technologii rafinérií a tím kontrolovali celý trh s ropou. Elon Musk tam tím kontroluje vlastně všechno, co se dostane na oběžnou dráhu a zejména nové technologie, které se na oběžné dráze budou vyvíjet. A když si to spojíme s těmi datovými centry, na které se jeho společnost začala zaměřovat, tak myslím, že ten příslib je spojený zejména toho, že on jediný je schopný vizi datových center na oběžné dráze donést do konce a realizovat jí. A to je, myslím, ten největší příslib, které ty investory láká.
2: A dá se tedy říct, že Starlink financuje další části SpaceX, tedy vesmírný program a vývoj umělé inteligence?
4: Myslím, že to tak určitě je. Financuje také vývoj té nové rakety Starship. Je to ten nejvýdělečnější segment, který nyní mají, ale je také postavený díky tomu, že mají nejlevnější, technologicky nejvyspělejší raketové nosiče a myslím si, že bude generovat ten hlavní příjem financí ještě nějakou dobu, než začne lítat raketa Starship a než se jim podaří na oběžnou dráhu dostat ty datová centra.
2: Akcie SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20% za zhruba $161 za akcii. Dá se odhadnout, jak se bude jejich cena vyvíjet dál?
4: Asi si nedovolím spekulovat o vývoji vlastně ceny akcií, ale to, co myslím, do nějakým způsobem určitě se bude promítat, je vlastně ne tak otevřené přijetí všech těch maskových technologických řešení ze strany různých neamerických států a zákazníků a zároveň vlastně určité pochybnosti a pomalost toho vývoje třeba té nové rakety Starship. Myslím, že jakékoliv vývoje v téhle oblasti zpomalí třeba optimismus ohledně akcí SpaceX a budou mít vlastně velký dopad.
2: A co znamená spojení firmy SpaceX s maskovým startupem XAI zaměřeným na umělou inteligenci?
4: Tak myslím, že to je to hlavní, o co Muskovi jde, to, co zatím vidí ty investoři, vlastně celá ta myšlenka toho, že datová centra pro umělou inteligenci na Zemi jsou velice energeticky, prostorově náročné na všechny zdroje, včetně vody, a že na oběžné dráze by mohly být efektivnější, nemuseli by lidem tolik překážet. A Elon Musk už nyní tu datovou infrastrukturu prodává firmám, jako je Google, jako je Anthropic, a je vlastně připraven a jediný v té pozici dostat tu datovou infrastrukturu na oběžnou dráhu. Takže myslím, že to je to hlavní, co je zatím a co láká investory do jeho firmy investovat.
2: A jaká to byla pro Spojené státy událost vstup SpaceX na burzu? Postava Muska se objevila třeba na obří obrazovce burzy Nasdaq, na křižovatce Times Square v New Yorku a podobně.
4: Tak myslím, že je to jednou z největších a nejkontroverznějších osobností nejenom Ameriky, ale současného světa. Nehledě na to, co si o něm můžeme myslet osobně a o jeho charakteru, tak dokázal vlastně neuvěřitelný úspěch v tom, že jeho firma SpaceX vyvinula technologii, kterou nikdo nemá, za peníze, které jsou vlastně nejmenší a bezkonkurenční, a že mají tak velký kapitál a schopnosti vlastnit a postavit 3/4 všech satelitů a držit na oběžné dráze. Takže to je něco, co se nedá přirovnat v historii téměř k ničemu.
2: Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky amerikanista Petr Boháček. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naschledanou.
4: Hezký den, naschledanou.
2: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc, teď už jsou připraveny další zprávy.
1: To je čas zpráv a Martina Bendy.
5: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server iRozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, konkrétně na směrnici o prevenci obchodování s lidmi. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění. Několik amerických států připravuje antimonopolní žalobu. Výrobce letadel společnost Aircraft Industries v Kunovicích na Uherskohradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Slaví také 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs se stal v portugalském Montemoru mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 u Brandýsa, zdržení na D8 od Klíčan. Pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D10 na Turnov, připravte se na dlouhé zdržení v koloně, která vzniká už kousek za sjezdem na Radonice na 4,5 kilometru. Okolo 40 minut se sune k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometr. V osobním autě můžete sjíždět exitem 3 Radonice a pokračovat na Dřevčice, Brandýs a Starou Boleslav. Poté se exitem 14 na D10 opět vrátíte. Objízdná trasa je zatím dobře průjezdná, jen lehce se plní pouze centrum Brandýsa. D8 před Prahou směrem z Ústí zůstává ucpaná z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Půl hodiny se jede k omezení za sjezdem na Zdiby. Silničáři tam uzavřeli levý pruh. A D2 mezi Blučinou a Modřicemi na 11. kilometru už 8 hodin neprůjezdná v obou směrech. Pokračuje odklízení následků po ranní tragické nehodě dvou kamionů. Od Brna platí odklon u Modřic na 3. kilometru, od Bratislavy se sjíždí exitem 11 Židlochovice. Před oběma čekejte zdržení, to ostatně přetrvává i na silnici 416, jak od Měnína, tak od zmíněných Židlochovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
8: A také s Anetou Langerovou. Hezký den a příjemný víkend.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte odpolední víkendový radiožurnál s touto informací. Francie vzdala hold vojákům, kteří se před 82 lety vylodili v Normandii. Operaci Overlord si přímo na pláži Omaha připomněli davy lidí. Někteří do písku zapíchli růži, jiní se svezli na takzvané kachně, kterou během druhé světové války používali spojenecké oddíly.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách, u památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká. Podobné počasí jako před
3: 82
1: lety.
2: Taky se tady nemohli vylodit. Na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du
3: Hoc.
2: Měli k tomu dlouhé žebříky.
4: V zítřejším zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině bude Denny vyprávět o zapojení dětí a taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.

Sam Fender v dozvuku zahradu vily Tugendhat v Brně, bylinou zahradu v Kuksu, akademické nebo zámecké zahrady a další zajímavá místa můžete dnes a zítra navštívit po celém Česku. Víkend otevřených zahrad nabízí daleko víc a my vám o tom řekneme za chvilku, protože teď je tu Pink.

0: Relaxovat, nahlédnout do běžně nepřístupných míst a ještě se o nich něco dozvědět. To všechno nabízí víkend otevřených zahrad. Letos je jich celkem 361. Ty nejzajímavější představí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobrý den.
1: Dobrý den, lidé se dneska můžou podívat do zámeckých, uměleckých, školních, komunitních, bylinkových anebo soukromých malých zahrad. Některé jsou otevřené celoročně, jiné jen v sezóně a jsou mezi nimi i takové, do kterých se můžete podívat jen o víkendu otevřených zahrad. Mezi ně patří například léčebná zahrada svatého Josefa u nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Slouží především pacientům nemocnice a jejich návštěvám. Najdete v ní například mariánské záhony z rostlin, které mají symboliku a spojitost s panou Marií. Jsou to růže, lilie, srdcovky, levandule, šalvěj. Zmíním také komplex z kostela svatého Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou. V minulosti to byla jedna z nejkrásnějších zahrad piaristického řádu u nás. Místní spolek usiluje o oživení a obnovu zahrady navzdory neutěšenému stavu budovy. No a do třetice zahrada starých časů v Rokycanech v Plzeňském kraji. Ta byla založená kolem roku 1930. V té době bývala krásnou prvorepublikovou zahradou. V průběhu let se ale změnila a majitelé se teď snaží ji oživit a navrátit jí tu původní podobu.
0: Zájemci si můžou zahrady samozřejmě projít, ale Jitko, dozvědí se víc o jejich historii, případně o rostlinách, které v nich rostou?
1: Určitě komentované prohlídky budou v průběhu víkendu probíhat na 210 místech. Zajímavou aktivitou je například sestavení trvalkového záhonu na míru. To nabízí mimo jiných jihočeská herba Gráta v Dolním Bukovsku. V japonské zahradě Shibumi v Letech u Dobřichovic lidé uvidí ukázku v disciplíně kata a s japonským mečem. V areálu bývalého zámeckého zahradnictví v Moravském Krumlově posetmění otevřou improvizované letní kino. Návštěvníci si vyzkouší malování venku přímo v prostředí zahrady anebo sečení s kosou. V mnoha zahradách je připravený i program pro děti. Například v Rudolfově na Českobudějovicku, kam se za malou chvilku už vydám, se můžou děti projít po výlí stezce, budou také tvořit z přírodních materiálů. Hlavně v komunitních zahradách je taky připravené domácí občerstvení nebo tradiční regionální produkty. Je toho ale mnohem a mnohem víc. Vše najdete na webových stránkách víkendu otevřených zahrad.
0: Jitka Cibulová-Vokatá pro nás o víkendu pracuje, abychom se právě těmito růžovými zahradami obrazně řečeno prošli. Moc vám za to děkuji a přeji hezký den.
1: Krásný víkend, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

To byl Phil Collins. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Také o tom vám řekneme konkrétněji ve zprávách v celou a k nim nás dovádí Avril Lavigne.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Je nám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Jo, konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
5: Já jsem sem vůbec jezdit.
6: Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
7: Co se mezi váma stalo?
1: Zítra večer na ČT1.
8: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Martin Benda.
9: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Americká armáda hlásí několik sestřelených íránských dronů v Hormuzském průlivu. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy a dálnice D2 u Židlochovic na 11. kilometru zůstává po tragické nehodě v obou směrech neprůjezdná. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, teploty do 23, na jihu Moravy do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle ředitelky organizace Učitele naživo Blanky Pravdové by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a také přilákat ty nové.
10: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
9: Silničáři a policisté připravují dálnici D2 na otevření po dnešní ranní nehodě. Srážku dvou kamionů v zúžení na 11. kilometru nepřežili oba řidiči. Místo nehody budou řidiči objíždět částí dálnice, která byla zavřená kvůli rekonstrukci. Na místě vše sleduje reportér Šimon Franc.
11: Silničáři ve volném pásu dálnice rozměstňují kužely a výstražné značky. Před chvílí na místo dojelo taky auto silničářů s velkou modrou šipkou umístěnou na korbě. Jeřábem dále pracují i na odstraňování ohořelých vraků dvou kamionů, které dálnici blokují zhruba od 4:30 ráno. Policisté stále odklánějí dopravu jak na nedalekém exitu Blučina, tak u Chrlic na 3. kilometru. V okolních obcích, kudy místo nehody auta a kamiony projíždějí, je stále silný provoz. Z dálnice D2 Šimon Franc, Radiožurnál.
9: Americká armáda tvrdí, že se střelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho, podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. V Brně a okolí dnes začala akce s názvem Dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy, některé pak zamíří i na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění je poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
12: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
1: Sport.
13: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Své dojmy popsal Fuchsa v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
14: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak...

0: ani na Bratislavu. Odklon dopravy trvá od Brna na exitu 3 Modřice, od Bratislavy na exitu 11 Židlochovice. Před oběma trvá zhruba 10-minutové zdržení, o mnoho delší pak v okolí exitu 11. Na silnici 416, jak od Měnína, tak od Židlochovic. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem na Turnov se brzdí už těsně za sjezdem na Radonice na 3. kilometru. Více než půl hodiny se jede krokem k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometr. Na místě odtahovka průjezdný pouze připojovací pruh od Brandýsa. V osobním autě můžete sjíždět exitem 3 Radonice a pokračovat na Dřevčice, Brandýs a Starou Boleslav. D8 před Prahou směrem z Ústí zůstává zaplněná z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Přibližně 20 minut pojedete k omezení za sjezdem na Zdiby. Neprojedete levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Informace o energetické situaci, základní stupeně platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
3: A čeká nás další výlet ve víkendovém vysílání. Do Olomouce na Svatý Kopeček na tradiční romskou pouť přijeli poutníci z různých částí Česka i Slovenska. V areálu tamní baziliky máme reportéra, spojíme se s ním za chvíli.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: Kokoman Kája Leskovec z hudby, posloucháte Radiožurnál. Slavnostní bohoslužbou dnes dopoledne v Olomouci na svatém kopečku začala tradiční romská pouť. Na významné poutní místo střední Moravy se dnes vypravili lidé z různých částí Česka i Slovenska. A mezi nimi také náš reportér Josef Čermák. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Mši v místní bazilice sloužil nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Nad romskou poutí zároveň převzal záštitu. V kázání během bohoslužby se věnoval osobě svatého Františka z Assisi. Zmínil, že ačkoliv tento světec žil před mnoha staletími ve středověku, může být vzorem a inspirací i pro věřící v současné době. Hudební doprovod při mši zajistila skupina romských věřících z Poštárky v Bardějově na východním Slovensku spolu s řádovou sestrou Atanází Holubovou, která se dlouhodobě věnuje pastoraci Romů.
0: A co se na svatém kopečku děje teď a jaké máte u Olomouce počasí, ptám se?
1: Jak možná slyšíte za mnou, na prostranství za bazilikou vyhrává hudba, jsou tu taneční i divadelní představení, je tu i řada dětí v romských krojích, děvčatům na sukních cinkají kovové ozdoby. Pro děti je tu i loutkové divadlo a to představení teď možná taky slyšíte zpovzdálí. Odpolední program pouti se odehrává venku a tak je dobré počasí velmi důležité. Nad svatým kopečkem byly dnes ráno přehánky, ale teď už počasí organizátorům přeje a neprší.
0: Na romské pouti také představili sborník romských duchovních písní. Josefe, v čem je nový?
1: Je to druhé rozšířené a upravené vydání sborníku, obsahuje základní křesťanské texty a modlitby v romštině a češtině, mimo jiné taky apoštolské vyznání víry, modlitbu Otčenáš nebo Desatero. Publikace vyšla v nákladu 1000 kusů na podporu společných bohoslužeb a setkávání romských věřících. Pro zájemce je taky volně dostupná ke stažení na webu Charity Olomouc.
0: Josef Čermák pro nás měl tyto informace. Moc děkuji a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

To byla Beverly Craven. Na pražském výstavišti stojí naše stříbrné pojízdné studio u příležitosti akce Off-Season, tedy festivalu pro sportovní fanoušky. Stanice Radiožurnál Sport tam vysílá své pořady. My se za chvíli na výstaviště vypravíme. Teď Linkin Park.

0: Posloucháte Radiožurnál, výstavní pořady Radiožurnálu Sport, desítka Pavla Horváta a kilometry Jiřího Ježka jsme dnes vysílali přímo před lidmi. Ukázali jsme je na festivalu pro sportovní fanoušky off-season na pražském výstavišti, kde je i náš reportér Martin Charvát. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Hezké odpoledne z pražského výstaviště, místa, které je plné sportovních fanoušků a také sportovních legend. Jedna z nich a také v dresu Radiožurnálu Sport vedle mě, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Hezký den, Jirko.
3: Krásný den.
2: Jaké to bylo mít kilometry Jiřího Ježka poprvé před lidmi?
3: Tak byla to vlastně naše první zkušenost, ale myslím si, že jsme si to velice užili nejenom my dva s Karlem Janů, s mým parťákem, ale i s našimi hosty, se Simonou Bubeničkovou a s Metodějem Jílkem. Bylo hrozně fajn mluvit přímo před lidmi, před našimi posluchači a před našimi fanoušky našeho pořadu, protože spoustu lidí, kteří se sešli dnes tady na výstavišti a patří mezi sportovní fanoušky a užívají si tenhle ten fanouškovský festival, tak nám říkalo, jak rádi poslouchají náš pořad, což je samozřejmě strašně příjemné, stejně tak, jako když slyšíme, že rádi poslouchají celý Radiožurnál Sport.
2: Kdo jste to nestihli, bylo to od 12 do 13 hodin, máte dnes ještě jednu šanci, ještě jedny kilometry Jiřího Ježka budeme přetáčet právě v našem stříbrném studiu, ve kterém teď sedíme. A s kým to bude?
3: Ano, bude to s tebou, Martine. A naším hostem bude Vít Krejčí, skvělý basketbalista, náš jediný současný zástupce našeho českého basketbalu v americké NBA. Takže se moc těšíme. Budeme se bavit nejenom samozřejmě o tom sportu tradičním, o basketbalu, ale spíš, protože náš pořad je hodně o vytrvalostním sportování, o cyklistice, o běhání, tak se budeme bavit o tom, jak třeba nejlepší basketbalisté světa se připravují fyzicky, to znamená, jestli třeba zapojují běžecké nějaké tréninky nebo jestli jezdí na kole, na trenažérech a tak dále a jak třeba i probíhá příprava a regenerace takhle špičkových elitních sportovců.
2: Tohle je festival, na kterém se mísí bývalí a současní sportovci a zároveň jejich fanoušci. Jaké to pro tebe je poznávat v tváří v tvář lidi, kteří ti vlastně přejí a fandí?
3: Tak já miluju a vždycky jsem miloval už během kariéry a i teďko po kariéře právě tyhle ty hromadné akce, kde se mohou sportovci, elitní sportovci potkávat se svými fanoušky, kde se mohou lidé vyfotit s tou sportovní hvězdou, kde mohou poprosit o podpis. Je to strašně příjemný a mám hrozně dobrou zkušenost, že čeští sportovci, zvlášť ti, kteří toho dosáhli v tom světě opravdu hodně, tak jsou vstřícní svým fanouškům, váží si jich a proto sem i na tyhle ty akce rádi chodí. Máme tady opravdové sportovní hvězdy a je strašně fajn vidět ten zájem lidí a i taková ta touha jenom si na toho člověka sáhnout, jenom si s ním třeba udělat selfiečko, je to strašně příjemný a podle mě tenhle ten festival má obrovskou budoucnost.
2: Říká Jiří Ježek, na festivalu Off Season jsme až do večera. Z pražského výstaviště Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
2: Přehled zpráv a Martin Bender.
3: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomněla 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pieta byla dnes stejně jako v předchozích letech bez projevu, celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870, to je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali, často také neměli nasazenou přilbu. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevírají návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je také odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a také významu pro energetiku. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Josef Dostál skončil mezi kajakáři na stejné vzdálenosti čtvrtí. Na trati 200 metrů obsadili Antonín Hrabal i Denisa Řáhová. Šesté místo. Český čtyřkajak finišoval na 500 na 7. příčce. A tenistka Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6-3 a 7-6. Linetovou z Polska.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dlouhá zdržení na D10 od Radonic i na D8 od Klíčan. Na D10 z Prahy do Turnova těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometru odtahují havarovaná vozidla. Stále se dá projet pouze připojovacím pruhem. Kolona se suné půl hodiny od Radonic ze 3. kilometru. Náhradní trasa přes Brandýs a Starou Boleslav zůstává plynule průjezdná. D8 z Ústí do Prahy a zdržení od Klíčan ze 3. kilometru až za Zděby, tam levý pruh zabrali silničáři. Na D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Cerhovice na 41. kilometru pracují na opravách mostu, uzavřeli pravý pruh, zdržení do 10 minut z 39. a 5. D2 u Židlochovic na 11. kilometru po ranní tragické nehodě stále neprůjezdná v obou směrech. Podle aktuálních policejních zpráv až do 7. večerní. O případném dřívějším zprovoznění vás budeme včas informovat. A připomeneme i dnes uzavřenou D6 ve směru z Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem, tedy mezi 25. a 16. kilometrem, pracují na opravách havarijního stavu vozovky. Z dálnice se sjíždí exitem 25, předním fronta na 5 minut a pokračuje se po souběžné silnici 606 k Velké Dobré. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: I odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
6: A tím pádem také za chvíli uslyšíte kapelu Simple Plan jako první v našem vysílání po 1:30 odpoledne, kapela Miraj. Tak příjemný poslech a stejně tak krásný den.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

S vámi je Radiožurnál. Za chvíli vás vyneseme k oblakům, obrazně řečeno samozřejmě. Podíváme se na oslavu 90. výročí založení letecké výroby v Kunovicích na Uherskohradišťku.

0: Od kapely Simple Plan k výšinám, výrobce letadel Aircraft Industries, dříve známý jako Let Kunovice, slaví dnes 90. výročí založení podniku. Firma z Kunovic na Uherskohradišťsku připravila den otevřených dveří, který si nenechala ujít ani naše reportérka Blanka Kovandová. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Blanko, jaký je zájem o prohlídky letadel i výrobních prostor?
1: Tak musím říct, že návštěvníky tady na bráně pečlivě počítají a zatím jich prošlo do hangáru a vůbec do celého areálu 3,5 tisíce.
0: Tak
1: a musím říct, že jsou to hlavně muži, chce se mi říct dokonce kluci, protože ať už je jim 6 nebo 60, všichni mají takový ten klukovský nadšený výraz.
0: To je krásný dovětek. Co všechno zájemci v Kunovicích můžou vidět nebo co si můžou vyzkoušet?
1: Tak suverénně nejdelší řada se tady dělá na prohlídku těch montážních hal. To chce vidět skoro každý, jak vznikají letadla. Ale musím říct, že třeba před chvíli skončila přednáška našeho astronauta Aleše Svobody a ta měla taky velice velký úspěch. Je tady třeba letoun, na kterém se učí žáci střední školy letecké, kteří si připravili pro děti i simulátory letecké. Je tu k vidění třeba vůbec první historicky vyrobený stroj L410 a taky takový ten klasický práškovací letadlo Čmelák, který si všichni pamatujeme z vesničky mé střediskové. Tak těch se tady v Letu Kunovice prý za celou dobu vyrobilo asi 1700 a práškovali po celém východním bloku v minulosti.
0: A můžete prosím ještě, Blanko, připomenout historii společnosti?
1: Tak ta letecká výroba v Kunovicích začala v roce 1936 jako opravna letadel firmy Avia. Po druhé světové válce se ten závod osamostatnil jako podnik Let Kunovice, dnes tedy Aircraft Industries. A ta zdejší továrna proslula výrobou slavných větroňů Blaník anebo zemědělského letadla Čmelák, které jsme zmínili, ale asi úplně nejznámější je dopravní letoun L410, který se v 70. a 80. letech minulého století stal úplně páteřním strojem pro regionální tratě, protože se do něj vejde 19 cestujících a vyrobilo se ho tady v Kunovicích přes 1200 kusů a v té výrobě se samozřejmě pokračuje i dodnes.
0: Přímo z Kunovic na Uherskohradišťsku s námi byla ve spojení reportérka Blanka Kovandová. Poutavé to bylo. Díky moc a hezký den.
1: Hezký den všem.

Hudební spojení Martin Garrix, Ed Sheeran na vlnách Radiožurnálu. Evropský fotbal už není ve Spojených státech za popelku, ale pořád do něj umějí Američané zamíchat podivné ingredience. Za chvíli vás zavedeme za jejich euforií po vítězném vstupu do domácího mistrovství světa. A na cestu si dopřejeme tuto píseň kapely Roxette.

0: Mistrovství světa ve fotbale začalo už i ve Spojených státech, co by hlavní ze tří pořadatelských zemí. Američané na hřišti na úvod smetli Paraguay 4-1. Na tribunách ukázali, že tento neamerický sport ušel od tamního minulého šampionátu v roce 1994 dlouhou cestu. A nejde jen o to, že se tentokrát hraje v arénách, které by slušely i velkoklubům evropského fotbalu. Na jednom z nich i v jeho okolí v Los Angeles to pozoroval náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Inglewood, jak se jmenuje město vedle Los Angeles, kde leží zdejší stadion, zavřelo hlavní ulici, udělalo z ní pěší zónu, můžete si tady zaspívat karaoke, zatančit salsu, koupit praženou kukuřici nebo smaženou rybu.
2: This is very excited because we live in Inglewood.
1: Gloria v této čtvrti žije a říká, že je ráda, že tady v následujícím měsíci bude hodně rušno.
2: People, a lot of traffic, beautiful. How about you? You like it here?
1: A možná byste se divili, jak co by Američanka tenhle turnaj sleduje. Říká, že viděla už zápasy Mexika, Kanady a taky Jižní Koreji z Jugoslávii.
2: Watching the soccer every single day. I watched today Bosnia and Canada, yesterday Mexico, South Africa,
1: wow.
2: Korea and Korea's Yugoslavia, yes.
1: Czechia, Czech Republic.
2: Oh, you're right. Czechoslovakia, you're right, yes.
1: Nakonec jsme se tedy dobrali aspoň Československa.
3: The Bible speaks of the value of even regular man. Jesus died for you.
1: Tady ve Spojených státech nesmí chybět připomínka, že Ježíš zemřel za nás.
4: Heaven or hell.
1: Bernard se mě ptá, jestli si myslím, že půjdu spíš do nebe nebo do pekla.
4: Jesus didn't say, hey pal, these are not yours.
1: A láká mě ke vstupu do jedné z lokálních církví.
4: Worship God only.
1: Když se ho ptám, jaké záměry má tedy Bůh z reprezentací Spojených států tady na mistrovství světa, tak tvrdí, že žádné, že Bůh je striktně neutrální.
4: The World Cup, God is neutral.
1: Leda, že by na turnaji hrál také Izrael.
4: The only favorite country he has is Israel.
1: Při samotném zápase s Paraguají je aspoň tady na tribunách zřejmé, že evropský fotbal ušel od posledního šampionátu tady ve Spojených státech před 32 lety dlouhou cestu.
5: We played in high school.
6: Oba jsme fotbal hráli už na střední škole. A co se prosím vás stalo s tím českým týmem?
7: Byl to první sport, který jsem kdy zkusila. Je to podle mě nejlepší týmový sport.
6: Já jsem fotbal miloval od jakživa, ještě než se přidalo tolik dalších Američanů. Byli jsme spolu už na šampionátu v Německu před 20 lety. Myslím, že je to skvělý sport. Spojuje lidi.
1: Říkají Craig a Kerry a třeba rozčilovat se na rozhodčího a radit hráčům, aby už konečně vystřelili. To už tady umějí pěkně po evropsku. A v rozjaření z vysokého vítězství nad Paraguají někteří Američané a Američanky už myslí i na první americký titul mistrů světa. Ze stadionu v Los Angeles, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 14 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
2: Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Británie oslavuje narozeniny krále Karla III. Tradiční vojenskou přehlídkou. Rychlostní kanoista Fuxa je po 14. mistrem Evropy. Kvůli uzavřené D2 panuje hustý provoz v okolí sjezdu na Židlochovice a odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Hned několika změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplexní novela.
4: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
2: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. V Londýně před Buckinghamským palácem začala i tradiční vojenská přehlídka, která se s oslavami pojí. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už více než 260 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 hudebníků. Akce skončí ukázkou královského letectva, kterou členové královské rodiny každoročně sledují z balkonu Buckinghamského paláce. Úsek dálnice D2 u Brna zůstává dál uzavřený kvůli ranní nehodě dvou kamionů. Řidiči havárii objíždějí směrem v Chrchlicích, směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v zúženém úseku. Jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, kde do něj narazil protijedoucí kamion. Při nehodě zemřeli oba řidiči. Podle mluvčí policie Andreje Cejnkové se silničáři aktuálně snaží místo znovu zprůjezdnit.
5: Stále probíhají práce na dálnici D2. Děláme vše proto, aby se dala alespoň ta pravá část zprůjezdnit a řidiče tak mohli tu nehodu nebo to místo té nehody objet.
2: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na tento víkend dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je v porovnání fotografická výstava a návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky pak jsou po oba dny i na Rabí a Kašperku. Tam dnes navíc budou i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo.
6: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl mistrovství Evropy v Portugalsku. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová 6. místo. Stejný výsledek potom zopakoval mezi muži Antonín Hrabal a český čtyřkajak finišoval na pětistovce na 7. příčce. Basketbalisté Nymburka mohou večer oslavit 21. titul v historii klubu. Za stavu 3-2 na zápasy se v 6. utkání finále nejvyšší soutěže představí od 17 hodin v Pardubicích.
7: Východočechy požene za prodloužením finále opět plná hala, přes 1300 fanoušků. Pardubice už dokázali využít domácí bouřlivé kulisy ke dvěma finálovým výhrám. V obou případech Nymburk zdolali o jeden bod. Čtvrteční pátý duel ale skončil jednoznačným vítězstvím Středočechů, kteří určitě nebudou chtít nechat obhajobu titulu až na případný pondělní sedmý zápas. David Kalvas, Radiožurnál.

0: poté na Velké Němčice a Hustopeče. Tam se exitem 25 na D2 vrátíte zpět. Na D8 z Ústí do Prahy trvá zdržení z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Téměř půl hodiny zabere cesta za zdiby k omezení. V levém pruhu pokračují silničáři s pracemi. A na silnici 16 z Jičína do Mladé Boleslavy nehoda v Ohařicích. Projíždí se kyvadlově z obou stran se krátce popojíždí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
3: V hodině, byť tedy je po obědě, kdy naservírujeme to nejzajímavější z rozhovorů s hosty radiožurnálu v tomto týdnu. Jak si herečka Barbora Váchová užívala spolupráci s Oskarem Hessem na filmu Gerta Schnirch? Jaké je to pro profesora Davida Netuku operovat pacientovi mozek, když je při vědomí? Za chvíli uslyšíte Evu Farnou, která se chystá celkem na 3 koncerty v pražském Edenu.
4: Host radiožurnálu.

0: To byla Katy Perry, teď k jiné zpěvačce. Eva Farná slaví 20 let na scéně, k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v této skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Píseň Big Mac, myslím si, že vyšla vlastně teď, tak 1. června, shodou okolností. Tak i tohle vstoupí do playlistu.
2: Ano. Taky, tohle. Taky tam bude.
1: Jak to vzniklo? Protože já mám pocit, že málo kdo umí, nebo málo kdy jsem slyšel takhle trefenou tu letní náladu.
2: Fakt jo.
1: No vážně, mně to přijde jako fakt typický prostě letní single. To je jenom můj pocit.
2: Typický, mně to přijde takový právě nerádiový, takže děkuju tady Českému rozhlasu, že to zařadil dneska, protože no, je to jako stylově odvážnější, zároveň si tam umím hrozně představit to zahrání tohodle živě s kapelou na tom stadionu, že to bude prostě monstrózní, jo, a to já ráda velký věci, jak zpívám ty písnice, jo, že mám všechno velký prostě, včetně plánů a tohleto, takže napsala, si pamatuju, jsem měla vlastně ten text jsem napsala ještě před tou písničkou, nebo námět na to, když jsem měla poprvé na svoji samostatnou dovolenou ve 30 letech. Jela jsem vlakem do Vídně a napsala jsem ve vlaku, prostě mě nějak bavilo si rád s tou myšlenkou, že mám všechno velký, zase to bude působit, že Eva zpívá o těle, hahaha. A pak jsem to vlastně jako přetočila na to velký srdce, velký plíce, ať rozdechám, co kdo o mě píše a velký plán je, že se chystá ten Eden. A vlastně mi to přišlo hezký, že žijem pro malý velký chvíle, ale je to jako velký, no, když to máš s kým sdílet.
1: Když říkáš, že to velký a ten stereotyp a zase Eva zpívá o těle, hahaha. Neštve tě ten stereotyp trošku? Mně někdy jakoby, jo, že vlastně ty buky jako skříň jsou prostě pořád připomínaný, když člověk prochází ty tvoje rozhovory, tak že zbytečně se k tomu lidi
2: vrací. No. Jo, to je pravda. Jako boky už trošku pak šly stranou s písničkem Tělo.
1: No.
2: S písničkou Tělo, která je zase víc jako opěvováním toho, než schazováním sebe.
1: No.
2: To bylo pro mě taková změna, jako možná i pro mě osobně. Ale to jako ta tělesnost nebo to fyzično je vlastně pro mě stejně pořád téma. Jako pro mě to téma je životně, myslím, že pro spoustu holek je to nějaký prostě boj míň a víc spravedlivý pro různý lidi, ale je to téma, který řeším vlastně pořád aktuálně, takže mě to zase tak jako netrápí, ale rozhodně se neberu jako jako nějak, že já se o svý zdraví právě naopak velmi, velmi starám, takže to jako vnímám jako něco hezkýho a ne jako, že se sobě směju nebo schazuju, že jsem nějak jako...
1: Já to myslel tak, že existuje spousta témat, která by člověk s tebou rád probíral, ke kterým se dostaneme, ale že často to sklouzne k tomuhle. Když se dostanou k těm singlům, ať už to byl Big Mac, anebo duet s Mirajem, tak jak vlastně ty poznáš, že čas uzrál na desku? Protože pochopitelně ta poslední řadová, tak to jsou 4 roky.
2: Hele, já prostě...
1: A teď najednou přichází série strašně kvalitních singlů, ale nepřichází Tereska.
2: Hele, já jsem v takovým stádiu, že já vlastně jsem si říkala, já jsem fakt byla před 2 rokama na kafi se svým kamarádama, se kterým jsem dělala hudbu. A ten jeden nejbližší, se kterým jsem dělala album, mami mi řekl mi to asi před měsícem, co jsme vydali nějak to, nebo... Jo, Perpetuum to bylo, ano. Perpetuum mobile jsme vydali, tak říkal, hele, já tu písničku mám tak rád. Připomíná mi to tělo, vlastně, že jsme spolu napsali i tělo, tou důležitostí vlastně, mi to připomíná tělo, akorát je to stav jako ne těla, ale duše, ty přepracovanosti a toho věčného krysího závodu nebo vlastně běhu furt někam. Ale musím ti říct, že jsem tě viděl před rokem, tak jsem myslel, že už s tebou nikdy nic nenapíšu. Že jsem byla v takovém stavu, že jsem jako, myslel, že už nic nenapíšeš, že jsem byla úplně rozložená. A já jsem prostě nějak... nemohla psát, no, byla jsem tak přehlcená vším a pak jsem naopak to pojala tak, že ta hudba je vlastně formou terapie a jak se z toho, jako, jak se těch témat zbavit, jak jako o nich mluvit, jak se toho zbavit ze svý hlavy, prostě vypustit to na ten papír a vlastně jsem tak nějak pomaličku začala psát a vůbec s myšlenkou o tom, že by to třeba ani mělo vyjít. On je jako skvělý, ten můj kamarád Honza Vávra, že on mi říká, tak to nevyjde. Nestresuj se, prostě tak trav čas tím, že budeš psát, protože máš ráda. A protože takhle ze sebe dostáváš věci. Když to bude dobrý, jak to vydáš?
1: No, on to viděl na tobě a řekl ti to, ale jak jsi to prožívala třeba ty to oblíbně najednou, že fakt sedneš a nejde to?
2: Já jsem ani neskoušela psát. Já jsem jenom viděla, já jsem cítila ten tlak, že už to jsou asi zase nějaký 4 roky od poslední desky a že už to jako zase přichází to, kdy bude deska, kdy bude deska. A já vlastně jsem vůbec nebyla ve stádiu, že bych myslela na nějaký pracovní zase rozvoje. Jako byla jsem taková, že jsem řešila prostě přesně děti a byla jsem po těch O2 arenách a měla jsem pocit, že nechci zase hned zpátky prostě do nějakého jako... No, do nějakého Mordoru prostě pracovního. A on mi z toho udělal takovou spíš vlastně terapeutickou sešnu a že to je vlastně hezký, že to nemusím brát tak úkolově, ale že to je vlastně ta platforma, kde se můžu uvolnit a pouštět ze sebe věci. A úplně mi to změnilo v té hlavě vlastně a to mi pomohlo.
1: Je psát. Nějaké prostředí nebo podmínky, které potřebuješ k tomu, aby si začala psát?
2: Ne, jako...
1: Hele, že zmínila si vlak do Vídně. Což zní až romanticky, že vlak do Vídně je to místo, kde prostě se dá psát.
2: Hele, a Perpetuum mobile, víš, jak jsme napsali Perpetuum mobile?
1: Ne.
2: My jsme jeli, já jsem potřebovala jít do Varšavy na nějaké focení a hrála jsem tam koncert. A my jsme si s tímhletím kamarádem Honzou Vávrou a Ronem Janečkem, se kterým dělám tady ty věci, co jsme vypustili, tak jsme si řekli, tak tam pojedeme vlakem. Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio. A napsali jsme tu písničku. A vedle ještě jeli nějaký studenti prostě do Varšavy z Karlovy univerzity, tak mi tam vzali na nějaký rozhovor, že ty Poláci budou nadšený, když tam... Tak jsem se mluvil o nějaký historii prostě vedle v kupečku. Pak tam přišel pan, který oznášel tu vodu, to byl nějaký student z Bratislavy, tak ten mě vůbec neznal, tomu bylo tak 18. A říkal: a vy robíte hudbu? Hej, já taky robím hudbu. A začala pouštět nějaké úplně rapové věci, co dělá doma. Bylo to strašně zábavné, ta cesta. No a prostě jsme po té cestě napsali Perpetuum.

0: báli se, že bude málo.
1: Posloucháte Radiožurnál. Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, ale teď se představila ve filmové roli Gerty Schnerch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
2: Jak moc se ta naše laická romantická představa o herectví liší od reality?
3: Jako z mýho pohledu hodně.
2: No, to mě tak zajímá, protože umím si představit, že bude celá řada lidí, jejich ratolesti třeba budou snít o téhle kariéře, protože ten prvoplánový pohled atraktivní je. Tak řekněte, Barbora, jaká je ta...
3: Tak ono to jako je krásný. Ono jako jinak bychom to nedělali, protože ono to dost často, že jo, víc bere, než dává, ale to, co to jako pak dá, je tak silný, že to člověk prostě nějak nedokážu si představit, že bych bez toho mohla být, no, i když často nad tím přemýšlím, že už se na to vyprdnu, ale jako co si budem, peníze jako to nevynáší, i když to si právě ta laická veřejnost myslí, že se máme jako prasata v žitě, ale ne, no. Ani zdaleka. A takže vlastně zbývá jenom jako ta radost z toho povolání, z toho, já nechci říct jako z toho úspěchu, ale z toho, když přesně jako odvedete nějakou tu práci, ať už na zkoušením té inscenace nebo natočením toho filmu nebo něčeho a pak přijdou ty hezký reakce, tak to je to jako naplňující.
2: Jak moc velkou motivací? A to beru i na sebe, jo? To není, abyste to nebrala negativně, ale jak moc velkou tu motivací, když to člověk se dělá, je právě ta bezprostřední reakce, ta pochvala, ten potlesk, protože ono to jako opojný je. Jo, když se podíváme na 18-letou Barboru, tak jako co bylo to, že si řekla, tak tohle je ten směr. Jestli i tahle ta bezprostřední, ten potlesk je jedna z těch věcí, po který člověk
3: touží. Asi vlastně jo, asi nějakým způsobem jo, protože když si to tak vezmu, když máme reprízu nějakého představení, u kterého je člověk zvyklý, že v nějakém momentě ty lidi reagují přesně ať smíchem, potleskem, nevím, něčím. A najednou u nějaké reprízy to není. Tak člověk hrozně znejistí, že? Něco jsem udělala špatně, musím přitlačit, nebo prostě začít se víc snažit, nebo něco. A člověk strašně znejistí, takže asi je to fajn, že tam je přesně ta instantní jako reakce a člověk jako v daný moment prostě teď a tady ví, jak si vede, nebo jako, no, takže asi silný.
2: Když se vrátím k naší společné Alma Mater, opět záměrně pozitivně vykresluji, protože ta otázka taky může nabídnout něco negativního, ale jak moc ty 4 nebo 5 let je člověk udržován v té bublině výjimečnosti? Protože já, když jsem se díval na spolužáky, kteří studovali ať už alternu nebo činohru, tak v mnoha případech se opakovaly věty, vy jste ten nejlepší ročník, to je úplně perfektní. A ta realita potom, co přijde koulení, tak může být trošku jiná. Nikoliv, že by to nebyl výjimečný ročník, ale pochopitelně přijde ten trh. Tak jak moc velká ta bublina je během
3: té doby? Já si myslím, že hrozně velká, že je to jako úplně jako strašná bublina. V něčem je to krásný, když člověk přesně v těch 18-20 tam jako je a má konečně pocit, že teda jako něco dokázal.
2: A že je v tom mikrosvětě Řetězové a Karlovy ulice uprostřed nejkrásnější metropole na světě a dělá tam divadlo.
3: Přesně, ale jako to prozření je pak docela šílený, mi přijde. Nebo jako já jsem ještě měla jako štěstí, jo, že jsem šla do divadla, do kterého jsem chtěla, ve kterém jsem jako spokojená a přesně po nějaký době přišla i třeba tahle krásná role té Gerty, ale jako, nevím, tak ono to chodí ve vlnách pak, že jo, ta práce většinou mi přijde, takže pak, když je ta vlna, kdy nic není, člověk má o sobě pochyby a přesně se rozplyne ta představa o tom, že teda už jsem to dokázala, tím, že jsem vystudovala tu Damu nebo to, tak pak je to docela náraz, no. A myslím si, že já mám fakt ještě jako štěstí, že ne takovej třeba.
2: Jak moc se umělecké školy v současné době a možná i právě Damu zaměřuje na No taky, ať to nezní negativně, na tu sebepropagaci. Protože když se člověk podívá na západ a vy taky jste vystupovala nebo stvárněla v mezinárodním filmu, tak ta reklama na sama sebe je prostě nedílná součást a tady mi přijde, že to ještě není tak rozvinuté.
3: No, určitě mi přijde, že se jako rozhodně na škole vám to nikdo neřekne. Hmm. Nebo nám to rozhodně nikdo neřekl. A vlastně jako já bych si přála, aby vůbec se to nemuselo ani řešit. Jo. Já nemám sociální sítě, nebo jako rozhodně ne k nějaký svojí jako propagaci, nebo tak, je mi z toho úplně zle, upřímně. Jako je mi fakt nepříjemný, že je to takováhle jako součást té práce a zatím to jako úspěšně bojkotuju, ale myslím si, že jako reálně přicházím kvůli tomu jako třeba o nějaký příležitosti.
2: Fakt?
3: Myslím si, že jo, protože jako no, jak se do toho nezamotat, ale jako žijem prostě v době, kdy počet followerů na Instagramu určuje vlastně jako míru té šance na to dostat nějakou roli nebo tak. Tím nechci říkat, že kdo dostane nějakou dobrou roli, tak nutně nemá talent a má followery, jo, to vůbec nechci jako říkat, ale prostě to hraje to nějakou roli.
2: Sociální sítě jsou jedna věc. Druhá věc je schopnost, a vracím se k vašim tabulkám, udělat si kvalitní propagaci, systematicky si udělat nějaké portfolio. Vy se smějete, ale když se člověk podívá ven, jak mají agenti těch jednotlivých herců to fakt připravené a jak strategicky postupují, tak to mně přijde, že je strašná škoda, že ten český herecký svět na to ještě jako nepřišel tolik, když to vezmu, tu agenturní činnost.
3: Jo, a já si myslím, že já jsem v tom taky, protože já furt žiju přesně v té asi jako nějaký naivní, romantický představě, že stačí ten talent. Hmm. A ono už si to nás nějak najde. Ty hezký role.
2: Jo?
3: A já tomu fakt nějak jako chci věřit, protože mě fakt, já se neumím jako takhle prodávat jako všechny castingy a tyhle ty věci, to je pro mě úplný jako utrpení, furt dokola dokazovat, že teda snad na to mám, tak to je pro mě úplně nepříjemný hrozně. Dnes

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál půl třetí odpoledne. Přehled zpráv a Martin Benda.
2: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. Pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího začne v Teheránu 4. července. Potrvá 6 dnů, oznámila to iránská státní média. Chameneí zemřel ve věku 86 let při únorovém izraelsko-americkém útoku na Teherán. Tím Spojené státy a Izrael zahájili válku s Íránem. Agentura AFP připomněla, že celostátní pohřeb íránského duchovního vůdce začne v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Írán Chameneího tělo uloží do hrobu ve městě Mašhad, kde se narodil. Město je také poutním místem šíitských muslimů. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína si dnes návštěvníci můžou až do večera prohlédnout a také vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a také švédské obrněnce CV-90.
3: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka zná soupeře na odpolední semifinále turnaje ve Stuttgartu. Utká se s Američanem Sheltonem. Nejvýše nasazený hráč v dohrávce čtvrtfinále porazil Japonce Shimabukura 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice D2 u Židlochovic na 11. kilometru stále obousměrně uzavřená. A to kvůli vyšetřování tragické nehody dvou kamionů. Před 10 hodinami se srazily v omezení, poté začaly hořet. Doteď se nedá projet na Brno ani na Bratislavu. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, před ním kolona na 15 minut. Od Bratislavy před odklonem na exitu 11 popojíždí kamiony už z 15. kilometru. Zdržení půlhodinové. Na 12. kilometru navíc jeden z pruhů v omezení zablokovalo porouchané nákladní vozidlo. A výrazně se ucpává stále i okolí exitu 11. Velmi dlouhé fronty v obou směrech se sunou silnicí 416 jak od Židlochovic, tak z druhé strany od Měnína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď velice opatrně u Popůvek. Na stém 86. kilometru leží v levém pruhu nárazník. A na silnici 16 směrem z Jičína do Mladé Boleslavy na výjezdu z Ohařic odklízí následky po kolizi dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech se sunou kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, večer potom očekáváme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
5: A pokračujeme tím nejzajímavějším, co zaznělo v hostu radiožurnálu. O startupové scéně a české ekonomice obecně se Libor Bouček bavil s Janem Zadákem. Na operace mozku při plném vědomí pacienta se zase ptal profesora Davida Netuky. A co mu ve studiu řekl náš kolega ze zahraniční redakce, bývalý zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák? O tom a mnohem dalším samozřejmě uslyšíte mnohem podrobněji za chvíli. Teď je tu Gabriel.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Poslední roky trávil jako zpravodaj ve Spojených státech. Teď už je náš kolega ze zahraniční redakce Pavel Novák zpátky v Česku a tak mohl dorazit za Liborem Boučkem do studia. Která země z jeho předchozích destinací mu učarovala nejméně? A proč raději reportoval o tom, co se děje v NATO než v Evropské unii? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Přece jenom na to řeklo, tohle uděláme, ono se to udělalo. V Evropské unii se to tak jako prodiskutovávalo a různě měnilo a tak, tak to bylo na dlouhé lokte. Co bylo nejzajímavější samozřejmě, byly ty tři země, Benelux, takže i dělat vlastně zase reportáže o tom, jak žijí v těch různých zemích. I kvůli tomu jsem se učil vlámsky nebo nizozemsky.
2: Jak daleko jsi se dostal?
1: Učil jsem se 2 roky a naučil jsem se takzvanou Simple Netherlands, abych dokázal něco říct, něco jim rozumět a natočil jsem asi tak 4 reportáže v nizozemštině. Jo, a vždycky, když jsem to natáčel, tak jsem říkal, mluvte na mě pomalu a jako na dítě. Já vám potom budu rozumět. Jo, samozřejmě ta znalost už teď vyprchává, jak to nepoužívám, tak myslím si, že dneska bych se dokázal nizozemsky představit, říct, co dělám, ale to porozumění, i když poslouchám třeba televizi, tak už jim nerozumím.
2: Vrátíme to zpět k Evropské unii a k pochopitelně směrnicím a systému, jehož jsme součástí od května roku 2004. S tou tvojí znalostí, jak moc my tady v Česku rozumíme těm principům a jak moc chápeme tu velikost a tu důležitost. A můžeme se na to podívat i ohledem třeba účasti v evropských volbách. Ten rekord padl vlastně v roce 25, kdy to bylo 36%.
1: No moc to nechápeme. A je to tím, že to nechceme chápat. Nemůžu říct, že by Češi byli nějak řekněme imunní vůči tomu. Takových národů, takových států je v Evropě hodně, že zkrátka je to tolik nezajímá, co se děje v Bruselu. Ale to je i v Americe. I v Americe je nezajímá, co se děje ve Washingtonu, je zajímá, co se děje v jejich hlavním městě. Tam je to, dá se říct, podobné. Takže no, nejsme úplně euroskeptici, to nechci říct, ale
2: to ono není o náladě, no, ono je to o té znalosti, protože
1: znalosti,
2: když se člověk,
1: no, neznáme.
2: Opravím sám sebe, ty volby byly v roce 24, ale přeci jen jsou to, ty volby jsou strašně důležité a opravdu to, co nás bezprostředně ovlivňuje, tak skutečně se rozhoduje v tom Bruselu z velké části. A my bychom se měli na to možná víc zaměřit, což Český rozhlas pochopitelně dělá. Ale
1: to ano.
2: Jak jsme na to my, jako posluchači, jestli to dokážeme?
1: No, my jsme taky ovlivňovaní tím, co nám říkají vlády. A samozřejmě vždycky každá vláda, nejenom ta naše, ale skoro ve všech státech, oni prezentují, když se něco podaří, tak říkají, že to je jejich zásluha. A když se něco nepodaří, tak se zkrátka vymluví na ten Brusel. Jo, to dělají Španělé, to dělají Italové, to dělá spousta národů, že tak to prostě to prezentují. Je to takové i u nás a dá se říct, že jsme líní, podobně opět jako jiní, že nás nezajímá, co se to vlastně v tom Bruselu děje, jak to funguje. Vím, že snad se nám podařilo, že jsme lidem vysvětlili, že je Rada Evropské unie, Evropská rada a Rada Evropy i něco jiného. Rada Evropy je lidskoprávní organizace. To nemá s Evropskou unií nic společného. Ale zkrátka ty názvy jsou takhle chaotické, i v angličtině to je chaotické.
2: Yeah.
1: Takže bohužel jako to se lidem těžko vysvětluje a chápu, že lidi jsou tím otrávení. Ale ano, je to pro nás strašně důležité, tam vzniká spousta pravidel, kterými se potom musíme řídit. A je to dobře, protože je to v celé Evropě potom stejné a můžeme si být jistí, že takhle to prostě bude v Evropské unii fungovat. A je to velký přínos pro nás, že vůbec tahle ta organizace existuje.
2: A ten celek i na první pohled působí daleko silněji než ty jednotlivé státy, minimálně na té
1: to bez pochyby.

0: Kapela Vohnout. Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci a proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu byl manažer, investor a bývalý globální viceprezident společnosti HP Jan Zadák. Libor Bouček se ho ptal mimo jiné na to, v čem podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií a jak si vlastně ve světě stojí česká ekonomika.
1: Tím, co dělám, se snažím co nejvíc předávat ty zkušenosti a dělám hodně v oblasti vzdělávání a coachingu a mentoringu a snažím se, abych to, co jsem se naučil, jsem dokázal co nejlíp předat, jo? Ať už firmám, nebo lídrům, nebo majitelům firem.
2: Když jsem to zmínil, tu kariéru, která je obdivuhodná, unikátní na ty české poměry, napadá mě logická otázka, proč jste se vracel sem?
1: Já jsem nikdy neměl jiný scénář, nikdy. Pro mě Česká republika je úžasná země, pro mě Praha je jako top jedna město na světě. Já jsem nikdy neměl jiný scénář, než bych se vrátil do Prahy.
2: Je tenhle pocit pouze pocitem, anebo jsou proto i fakta, že skutečně ta Praha má spoustu výhod a Česko obecně, proto abychom nebyli pragocentričtí, protože si myslím, že se to dá rozšířit na celou naší zemi.
1: Určitě, určitě. Tak, v Praze jsem se narodil, takže k ním mám samozřejmě emoční, osobní vztah, že je tady moje rodina, že moje rodina tady vždycky žila a já považuji prostě Českou republiku za úžasné místo, bezpečný místo, kde prostě člověk může zrealizovat sny, i ačkoliv jsme malá republika, může realizovat sny, prostě pokud prostě máte nějaký plány větší než jenom realizace v rámci České republiky. Jo.
2: Ale asi to člověk musí vidět trošku z toho vrchu a nadhledu, aby si to uvědomil, protože když je tady uvnitř, tak si říká, no co, jsme malá země, nikoho moc nezajímáme, ale když pak člověk cestuje a pracuje i venku, tak zjistí tu neuvěřitelnou výhodu středu Evropy, ať už je to lokalita, ať už je to bezpečí, ať už je to úroveň školství, ať už je to úroveň zdravotnictví, ať už je to úroveň šancí.
1: Přesně tak. Já to vidím naprosto stejně. Jo? Já jsem cestoval celý svět přes Japonsko, Austrálii, Asii, Spojené státy a tak dále, ale pro mě že je potřeba si uvědomit, že z pohledu biznesu Česká republika opravdu je malá země. Jo? Každý startup, když začíná, tak prostě už na začátku musí přemýšlet o tom, jak bude mimo Českou republiku, protože být úspěšný v České republice vám v podstatě nevyřeší globálně z pohledu škálování biznesu vůbec nic. Takže to je nevýhoda, jo? Ale zase to je výhoda, protože vy už od samého počátku přemýšlíte globálně. Od samého počátku musíte přemýšlet o tom, jak uspějete mimo Českou republiku.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Alvaro Soler, Marta Santos. Neurochirurgové z ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem radiožurnálu byl jejich přednosta, profesor David Netuka. V týdnu, kdy si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku, se Libor Bouček ptal, komu operace při vědomí pomáhají a třeba i jak svůj mozek dlouhodobě chránit.
1: Stran mozku já vždycky zklamu ty roztleskávače longevity tím, že zopakuju věci, které pro ně se zdají být banální, možná i komerčně málo zajímavé, ale ty, které mají prokázaný jasný efekt na fungování mozku, když se ho chceme udržet, aby fungoval, abych tak se nesmrskával, aby jsme byli dobře na tom mentálně i v dospělém věku nebo ve starším věku. A ty věci prostě fungují, jsou prokázané a já mám taky pocit, že je tady skupinka lidí, kteří chce ty základní věci přeskočit a jít do něčeho, co ať si někdo zkouší, ať si o tom čte, ale to základní, to jednoduché, že si máme bavit o tom, o délce spánku, o sportovních a fyzických aktivitách, to je jasně prokázané, nebo sociální interakce mají jasný prokázaný efekt na fungování mozku ve vyšším věku. Stejně tak používání mozku, učení se jazyků a nových poznatků, to je prostě jasně prokázané, že pokud když si udržet si ten mozek, tak mám dělat tohle. Pak jsou jednoduché věci a to vím, zní strašně triviálně, že prostě pro ten mozek není dobrý jako kouření, jako fabrika, to prostě špatně pro to tělo je a to jsou věci, které jsou prokázané z těch, co už jsou maličko víc jako do medicíny samotný, tak si můžeme říct, že to je o stravě typu, co my přijímáme jako potravu, že bychom se měli snažit být v našem prostředí trošku o středomorský vliv potravy, pak bychom se měli bavit o vitamínech a tam jsem určitě přívržencem a bavme se o tom, jak velká část populace má nízké hladiny vitamínu a samozřejmě můžeme se bavit o Dčku a dalších vitamínech. Tam jsem naprosto pro tyhle suplementa a bavme se, která jsou nejlepší, takže to všema 10 podporu. A kdybychom je dělali jenom tohle, tak budeme na tom fyzicky, psychicky a samozřejmě stran toho mozku daleko lépe, než jsme.
2: No ale z hlediska toho mozku i tahle snaha nakonec ukazuje to, jak malí vlastně jsme, protože ten mozek přece je tak dokonalý, že on se prostě drží, ne?
1: On se drží, pokud mu moc neškodíme, pokud jeho tolik neintoxikujeme škodlivinami, tak se drží. A teďka jde o to, jestli naším cílem je, aby ten mozek se udržel v co nejlepší kvalitě a fungování 70, 80, možná 90 letech. A pak je taková ta skupinka, která tvrdí, jak se budeme dožívat těch 120 let a bude to krásné, růžové, skvělé a budou fungovat v těch 120 letech. Když se ptáte doktorů praktikujících, tak naprostá většina jim řekne, že to jsou nerealistické cíle a když se na to podívám i současným pohledem na naši populaci, tak já teda bych se 100 let jako úplně dožít nechtěl.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
4: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
3: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
5: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
3: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
7: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Martin Benda.
8: Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Do mistrovství světa ve fotbale vstoupí nejúspěšnější tým historie Brazílie. Na dálnice D2 v úseku mezi Blučinou a Modřicemi zůstává po ranní nehodě dvou kamionů obousměrně uzavřená. A zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
9: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsme mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, ale jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, které v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
8: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Nehřolt.
10: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
8: Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jeho vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala 6. nejhodnotější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
11: Pod obrazovkami New Yorkského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňana do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze zadní Třebáně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Sport.
12: O půlnoci vstoupí do mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
13: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
12: Už v 21 hodin začne na mistrovství světa utkání mezi Katarem a Švýcarskem. Zítra ve 3 hodiny ráno českého času proti sobě nastoupí Haiti a Skotsko a o 3 hodiny později se bude hrát zápas Austrálie-Turecko. Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste ze 27 na 43%.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: D2 už více než 10 hodin uzavřená v obou směrech mezi Blučinou a Modřicemi. Na 11. kilometru v místě dlouhodobého omezení stále odklízejí následky po ranní tragické nehodě dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru sjezdem na Židlochovice. Okolí exitu 11 stále zaplněné, přesněji silnice 416 od Měnína i od Židlochovic. Na D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení za sjezdem.

0: na nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území přeháňky ojediněle, bouřky na jihu a jihozápadě budou srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
3: A z další informací, státy Evropské unie se v pátek jednomyslně shodly na zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory o soudnictví nebo základních právech začnou v pondělí. Podrobnější budeme v tomto ohledu za chvíli. Poslouchejte nás.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: Evropská unie začne v pondělí jednat s Ukrajinou a Moldavskem o sladění jejich soudního systému nebo základních práv s legislativou 27. Členské státy jednomyslně rozhodly o zahájení přístupových jednání s oběma kandidátskými zeměmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za silný krok v zájmu Evropy. My to probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy bude ten začátek jednání s Ukrajinou a Moldavskem v praxi vypadat?
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antonio

0: Pošta uvedli, že v pondělí se uskuteční mezivládní konference s Ukrajinou, a to na jednání v Lucemburku, kde ten den také zasedají unijní ministři zahraničí. Takže unijní a ukrajinští představitelé tam začnou řešit první vyjednávací takzvaný klastr, který se týká sladění základních principů, tedy soudnictví, právního státu a fungování demokratických institucí. Von der Leyenová a Košta ve společném postu na sociálních sítích uvedli, že otevření tohoto prvního vyjednávacího bloku je uznáním odhodlání, odvahy a tvrdé práce, které Ukrajina a Moldavsko ukázaly při prosazování reforem.
1: Vzhledem k tomu, že Evropská unie rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem už na konci roku 2023, se zeptám, proč skutečná jednání začínají až teď?
0: Ono totiž otevření toho prvního vyjednávacího klastru v případě Ukrajiny dosud blokovalo Maďarsko, respektive minulá vláda Viktora Orbána, která byla jednoznačně proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Po nástupu nového kabinetu Petra Maďara ale taky nešlo hned okamžitě hladce, protože Maďar požadoval, aby Maďarsko a Ukrajina společně vyřešili otázku 100-tisícové maďarské národnostní menšiny na Ukrajině. No a to se nakonec podařilo, Kyjev s Budapeští uzavřeli dohodu a tím byl tedy ten přístupový proces odblokovaný.
1: Přístupový proces bývá obvykle složitý a zdlouhavý. Zdeňko, prosím, připomeň, co se bude dít dál?
0: Ano, ten vyjednávací blok, který tedy ministři otevřou v pondělí a který se týká právního státu, je pouze první ze 6 takzvaných vyjednávacích klastrů. A o otevření každého dalšího z nich musí vždy členské státy rozhodnout jednomyslně. A ty další bloky se týkají například konkurenceschopnosti, vnitřního trhu, zemědělství či vnějších vztahů. Čili Ukrajinu i Moldavsko čeká ještě dlouhý proces, který bude zřejmě trvat několik let.
1: Sdělila Zdeňka Trachtová. Moc děkuji a hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Čem Bončouvi posloucháte Radiožurnál. Mladí učitelé stále častěji uvažují o odchodu ze školství, jsou prý vyčerpaní. Jedním z možných řešení je zavedení kariérního řádu pro pedagogy. Jak by konkrétně mohl fungovat, zjistíte za chvíli.

0: tak všechno mám.
1: Kapela Poetika v souzvuku s Radiožurnálem krátce po čtvrt na čtyři odpoledne. Mladí učitelé stále častěji mluví o přetížení a část z nich zvažuje odchod ze školství. Situaci by mohl alespoň částečně zmírnit nový takzvaný kariérní řád. Ten má nastavit jasnější pravidla pro práci učitelů a zároveň změnit způsob jejich odměňování. Víc detailů přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak by se měl tedy způsob odměňování změnit?
2: Místo současných platových tabulek by víc zohledňoval zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. V zahraničí fungují například různé kariérní stupně a ministr školství Robert Plaga za ANO v této souvislosti mluví o rolích, které učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Ministr Plaga by chtěl, aby se kariérní řád promítl i do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Současné platové tabulky podle něj dostatečně neoceňují kvalitu výuky učitelů.
1: A ocenili by to sami učitelé?
2: Podle učitelky a členky učitelské platformy Dany Ticháčkové by mohl kariérní řád učitele víc motivovat. Říká, že lidé, kteří učí zhruba 10 let, často v současném systému zůstávají dlouho na stejném místě a jen čekají na posun v platových tabulkách.
4: Na druhou stranu, pokud jste mladý zapálený učitel, tak je vám trošku naloženo, takže se vám dávají různé funkce a já se obávám, že to potom i vede k tomu, že spousta mladých učitelů odchází z toho školství, protože neunesou tu tíhu všech těch odpovědností, které mají.
2: Souhlasí s tím i Blanka Pravdová, ředitelka organizace Učitel naživo, která mimo jiné vzdělává učitele. Nový systém by podle ní mohl stávající pedagogy v profesi udržet a třeba i přilákat nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
2: Doplním, že velké mezinárodní šetření v nejrozvinutějších zemích světa z roku 2024 ukázalo, že až pětina učitelů v Česku do 30 let zvažuje odchod ze školství v následujících 5 letech. A polovina je navíc ohrožena syndromem vyhoření. Ještě dodám, že ministerstvo chce teď o kariérním řádu diskutovat s odborníky a zástupci škol, aby ho společně nastavili.
1: I s tím nás obeznámil Jan Duchoslav. Moc za to děkuji. Hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte odpolední víkendový Radiožurnál z hudby, za chvilku Orange Blue, ještě předtím Irene Cara a samozřejmě pro vás v půl budeme mít zprávy.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu. To je čas zpráv a Martina Bendy.
1: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který drží přes 38%. 77-letý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí. Při ukrajinském nočním útoku v ruském Krasnodarském kraji zemřel jeden člověk. Nejméně tři další úder zranil, informoval o tom gubernátor. Na síti Telegram napsal, že pát trosek bezpilotních letounů zároveň způsobil požár v tamním přístavu. Moskva hlásí také útok v jihoruské Volgogradské oblasti. Tam hořel průmyslový areál. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky drony středního a dlouhého doletu. Cílí hlavně na místa spojená s ropným průmyslem. Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce byla ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využívat objízdné trasy. Uzavírka by měla trvat minimálně do zítřejšího rána. A začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách. Jedna z nich vede například do ostravské zoo. Sport. Vodní slalomářka Martina Sadková dojela třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburku. Z vítězství se, stejně jako v Praze, radovala Australanka Foxová. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupně vítězů čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné páté střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tuma byl osmý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A opět začínáme pohledem na dálnici D2, ta je stále mezi Blučinou a Modřicemi uzavřená, a to na 11. kilometru v obou směrech. Důvodem je odklízení následků tragické ranní nehody dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru. Okolí exitu 11 stále zaplněné, konkrétně silnice 416, ale teď už pouze od Židlochovic. Na silnici 11 v Ostravě v Rudné ulici ve směru z Poruby do Havířova dejte nohu z plynu za nájezdem od Plzeňské. Po srážce tří osobních aut je průjezdný pouze jeden pruh, ale v celku plynule. Je to bez kolony. Na silnici 43 kousek za obchvatem Svitav směrem na Lanškroun zbystřete těsně za nájezdem z nové dálnice D35. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody tří osobních vozidel. Projíždí se Kyvadlově, v obou směrech nabíráte kratší zdržení. A silnice 30 směrem z Lovosic do Ústí, levý břeh Labe a nehoda v Dolních Zálezlech. Před Molkou bourala dvě osobní auta, i tam projede taky Vadlově a chvíli se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
4: Navážu na počasí, do Česka dorazí příští týden tropy, teploty můžou dosáhnout až k 35 stupňům. To je titulek článku na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Kanadský muzikant Weekend ladil s naším víkendovým vysíláním. Možná to sami nevíte, ale tíhnete k levotočivosti. A překážky v cestě obcházíte proti směru hodinových ručiček. Podle nové studie to dělá většina lidí. Jaký praktický význam může mít tohle zjištění? To vám řekneme až za chvíli.

0: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Kristýna dozněla, pojďme dál. Lidé většinou obcházejí překážky proti směru hodinových ručiček, ale proč, to zatím není jasné. V nové studii to píšou odborníci na aplikovanou fyziku. Tendence lidí k levotočivému směru je podle vědců patrná třeba v supermarketu, v muzeu a dokonce i v prázdné místnosti. Do nové studie nahlédneme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Těším se, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Proč vědci zkoumali, jak lidé obcházejí překážky?
2: Odborníci na pohyby davu z Navarské univerzity ve španělské Pamploně se k tomu dostali úplnou náhodou. Totiž za pandemie covidu zjišťovali, kolik lidí vlastně může být na jednom místě, aby zároveň mezi sebou zachovali bezpečnou vzdálenost. A vědce zarazilo to přirozené nutkání velké většiny lidí vlastně kroužit proti směru hodinových ručiček. A o tom je tedy teď ta studie v časopise Nature Communications.
1: A není ten sklon k levotočivosti daný kulturou?
2: Vypadá to, že není. Protože Španělé požádali o pomoc kolegy z Japonska, konkrétně z univerzity v Tokiu. A vlastně i tam se ta tendence k levotočivosti tedy potvrdila. Jinak v té studii autoři popisují i řadu experimentů s různými skupinami obyvatel. Převažovali praváci, jindy zase leváci, muži, ženy, dělali se i pokusy ve virtuální realitě. Nebo třeba s lidmi, kteří předstívali, že mají zlomenou nohu. A ten výsledek byl vlastně pořád stejný. Inklinace k levotočivosti.
1: Příčinu vědci neznají. Jirko, v čem je tedy přínos takové studie?
2: Tak poznatky o dynamice chodců můžou podle autorů přispět třeba ke zdokonalení různých simulací pohybu davu, třeba při evakuaci nějakých prostor. Ale dá se to využít například taky v muzeích při vytváření různých muzejních expozic nebo v obchodních centrech, na letištích, na nádražích, prostě tam, kde bývá hodně lidí.
1: Ona se přímo nabízí myšlenka taková nutkavá, kterým směrem běhají závodníci na oválech. Napadá mě, že tedy proti směru hodinových ručiček taky, je to tak?
2: Přesně, běhají levotočivým směrem, takže vlastně vnitřní okraj dráhy mají pořád po levé ruce. Ale na těch prvních novodobých olympijských hrách, tedy v roce 1896 před 130 lety, to bylo naopak, běžci závodili po směru hodinových ručiček.
1: A proč se to změnilo?
2: Většině sportovců se to nevyhovovalo. Takový směr běhu jim přišel vlastně nepřirozený. Takže od roku 1913 platí na olympiádě levotočivý směr. Podle vědců, například podle britského odborníka na biomechaniku sportu Garretta Irwina z Cardiffské metropolitní univerzity, je to dáno tím, že v populaci převažují praváci, takže převažuje takzvaná dominance pravé končetiny. Pravá noha zpravidla bývá ta silnější. A při běhu proti směru hodinových ručiček se ta vnitřní síla víc soustředí právě na tu pravou stranu těla. Ta dominance pravé nohy ovlivňuje ale třeba i design supermarketu, navádění zákazníků žádoucím směrem, aby prostě šli kolem regálů se zbožím, které podle obchodníků tedy nesmí minout.
1: To jsou věci. Jiří Chábera nás zasvětil. Díky a hezký den.
2: Naslyšenou. I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

Jan Huber. Kanoista Martin Fuchsa potvrdil, že je na kilometrové trati v současné době nejlepší v Evropě. Olympijský vítěz z Paříže vyhrál evropský šampionát v Portugalsku a rozhovor s ním uslyšíte za malou chvíli.

0: Ryan Adams, Melanie C. v dozvuku. Kanoista Martin Fuchsa se stal po 14. mistrem Evropy. Olympijský vítěz získal zlato na kilometrové trati v portugalském Montemoru. Ve finiši porazil Rusa Petrova. S Martinem Fuchsou mluvil krátce po slavnostním vyhlášení náš reportér.
1: Martin Fuchsa před malou chvílí přebral svou 14. evropskou zlatou medaili. V tuhle chvíli olympijský šampion, mistr světa, mistr Evropy v jednu chvíli. Zní to hezky, že?
2: Zní to krásně. Jasně, vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za tu tvrdou dřinu je krásná a jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
1: V tom závodě to byl očekávaný souboj s Rusem Petrovem, ale vypadalo to, že ten závěr kontrolujete pár rychlých temp a bylo vlastně hotovo.
2: Slyšel jsem samozřejmě, že někteří soupeři se mnou možná jako vydrží jet, tam na té pravé straně se to potvrdilo. Já jsem se snažil prostě jet to, co mám natrénovaný, šetřit nějaký to malý procento do toho finiše a tam jsem doufal samozřejmě, že nastoupím a nejlíp to bude tak, že ten závod drtivým finišem se mi podaří vyhrát a to se naštěstí podařilo.
1: Zítra vás čekají ještě dvě finále, tak jak moc pomůže tohle vítězství do nějakého toho klidu a nebo naopak kolik vzalo sil?
2: Takhle, já si myslím, že každý vítězství naopak ty síly jako nabírá se. Samozřejmě, jasně, jsem unavený, kilometr není lehká trať, je to to nejtěžší a vždycky, když to mám za sebou, tak jsem rád, protože vím, že v uvozovkách větší bolest už mě nečeká, protože jasně, pětistovka taky bolí, ale ne prostě tolik jako kilometr, nebo ta bolest není tak dlouhá jako v tom kilometru. Takže já doufám, že teďka si dám oběd, chvíli si odpočinu a pak odpoledne zase pojedu nějaký jako lehčí trénink, abych si dal takovou přípravu na ty zítřejší dvě pětistovky.
1: Před 13 lety jste tady vyhrál ten double a byly to vlastně první vaše velké medaile ze šampionátu, tak asi by bylo hezké na to navázat, na podobě.
2: Samozřejmě bylo by to moc hezký, já vždycky šiju na závody, tak chci nejlíp samozřejmě vyhrát, ale jako nějak tady to neřeším, nedávám si do hlavy, jakože musím nebo něco takového. Já chci prostě předvíst svůj nejlepší výkon a věřím, že když předvedu svůj nejlepší výkon, že to může stačit na ty nejvyšší příčky. Ale nebudu říkat, že si jdu pro zlato nebo něco takového. Strašně moc bych si to přál, budu dělat všechno pro to, ale uvidíme, co se stane. Teď jsem rád, že mám prostě tu důležitou medaili z toho olympijského kilometru a to je pro mě nejdůležitější. Pětistovka to už je teďka jenom za.
1: To říká čerstvý evropský šampion na 1000 metrů Martin Fuchsa z Montemoru, Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Martin Benda.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Mírová dohoda mezi USA a Íránem bude podle Pákistánu dokončena do 24 hodin. Kajakář Dostál pojede na mistrovství Evropy v finále pětistovky. Kanoista Fuxa byl na kilometru první. Silnice 43 ze Svitav do Lančkrouna u Opatovce je po nehodě v obou směrech uzavřena a zítra bude proměnlivá oblačnost na většině území přehánky. Nejvyšší teploty až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období ho chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V této souvislosti mluví o stupních v systému a také o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
4: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra Shahbáza Šarífa do 24 hodin. Šarif už včera potvrdil dohodnutí finálního textu mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Íránská média tuto informaci popřela. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server i rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo budou na svých zahrádkách testovat upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, a to formou zálivky okrasných rostlin. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
5: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
6: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni kvetly krásně, uvidíme, co udělají letos.
5: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
7: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
5: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
8: Sport. Olympijského šampiona kajakáře Josefa Dostála čeká na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru za zhruba hodinu finálový závod na pětistovce. Už ráno tam absolvoval finále dvojnásobné trati, ve kterém dojel čtvrtý. Medaili sice Dostál nezískal, ale s výsledkem i výkonem byl spokojený.
9: Jo, tak naprosto, to můj druhý nejlepší výsledek z mistrovství Evropy na kilometr. No a uvidíme, co odpoledne. Řekl bych, že tam nějaký síly zbyly. Jel jsem krásně ten finish, ale řekl bych, že jsem se tím hezky rozjel, nejsem nějak brutálně vytuhlej. A tak teď se naobědvám, potom si půl lehnout, dát nohy nahoru, hodím rychlý záda na 20 minut, tam si šlofíčka, poňuchňám se synáčkem, těším se na to.
8: Závod startuje v 17.05 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Další zlatý olympijský medailista z Paříže, kanoista Martin Fuxa, se stal na portugalském kanálu mistrem Evropy na kilometru, když ve finiši porazil Rusa Petrova.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: D2 mezi Blučinou a Modřicemi stále v obou směrech neprůjezdná, a to na 11. kilometru kvůli vyšetřování tragické ranní nehody dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru a okolí exitu 11 zůstává hodně plné, přesněji silnice 416 od Židlochovic. Silnice 43 kousek za obchvatem Svitav směrem do Lanškrouna je kousek za nájezdem z nového úseku dálnice D35 uzavřená. Na místě zasahují hasiči u vážnější nehody 3 osobních vozidel, z obou stran se tvoří kolony. Objízdná trasa přes Opatovec je vhodná pouze pro osobní auta, průjezdná aktuálně bez výraznějšího zdržení. Na 30. z Lovosic do Ústí trvají komplikace v dolních zálezlech. Před Molkou odklízejí následky postřetu dvou osobních aut, průjezd možný Kyvadlově jedním pruhem, v obou směrech zdržení 5 až 10 minut. A na silnici 19 na trase z Rožmitálu do Milevska zpozorněte za Žďákovským mostem. Havaroval tam motorkář, i tam zasahují záchranáři a v obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.

0: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho dnes znovu zvolili předsedou a schválili změny, které mají straně pomoci zvládnout novou roli v opozici. Fidesz letos na jaře po 16 letech prohrál parlamentní volby. Co si z porážky odnáší a jak se chce vrátit k moci, to už probereme s naší zpravodajkou v Budapešti Bárou Vránovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ještě před pár měsíci byl Viktor Orbán premiérem, jak dnes po poradce vystoupil před vlastní stranou.
1: Byl to velmi sebekritický projev. Bývalý premiér v něm převzal zodpovědnost za volební porážku a taky přiznal, že Fidesz podcenil soupeře, prohrál souboj o mladé voliče i o pozornost na sociálních sítích a nedokázal reagovat na korupční aféry. Strana se proto podle Orbána potřebuje změnit, aby v příštích volbách už obstála a také, aby si zvykla na novou roli v parlamentu.
2: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
1: Kromě toho Orbán odmítl spekulace, že by v politice končil. Stále je prý připravený se vrátit, pokud budou Maďaři nespokojení s vládou nového premiéra Pétera Maďara. Ty spekulace kromě volební porážky vyvolalo i to, že se Orbán vzdal svého poslaneckého křesla a v parlamentu tedy za opozici nesedí.
0: Co konkrétně chce dělat jinak?
1: Podle Orbána se Fidesz během let proměnil z politického hnutí v aparát zaměřený na vládnutí a teď chce dát větší prostor regionům, místním organizacím a běžným členům.
2: Naše organizace musí být jednoduchá a přehledná. Má pomáhat lidem být aktivní, ne jim házet klacky pod nohy.
1: Nově proto rozšiřuje vedení na 28 členů a větší vliv mají získat regionální představitelé strany. Orbán tím chce Fidesz prý dostat blíž k místním organizacím a taky voličům, které podle něj během let ve vládě zanedbal.
0: Tak to byla z Budapešti zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my stále sledujeme situaci na uzavřené dálnici D2 mezi Blučinou a Modřicemi. Na 11. kilometru pokračují s vyšetřováním ranní nehody dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy na exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona přibližně z kilometru 108 popojíždí 15 až 20 minut k omezení před Jihlavou. Na stém desátém stále pracují v pravém pruhu silničáři. A43 kousek za obchvatem Svitav směrem do Lanškrouna za nájezdem z nového úseku dálnice D35 uzavřená. Na místě zasahují hasiči u vážnější nehody 3 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

Na tradiční romské pouti v Olomouci na svatém kopečku se dnes sešli Romové z Česka i Slovenska. Jak to na místě vypadalo, uslyšíte za chvíli v další reportáži odpoledního radiožurnálu.

0: To byl Foreigner, posloucháte odpolední radiožurnál. Mši provázenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem zažila dnes bazilika navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Na tradiční romskou pouť přijeli stovky Romů všech věkových skupin z různých částí Česka a Slovenska.
1: Láče Roma, odoj, kelen, me tu nakámám. Jedem!
2: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích. No. Zpívá jste teda romsky?
1: Romsky jsem zpívala, ano.
2: A o čem se v té písni zpívá?
1: Říká holka klukovi, že já tě nechci, nelíbíš se mně. A tak o tým, no.
2: A to jsou teda romské kroje?
1: Ano. A tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti. Lajda, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala.
2: Hudba hrála významnou roli i během dopolední bohoslužby v bazilice, která romskou pouť zahájila. Mši sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na romské pouti byl poprvé a hudební doprovod v podání věřících z Bardějova na Slovensku se mu velmi líbil.
3: Že jsou to opravdu muzikální lidé, kteří prostě okamžitě dokázali zareagovat třeba na modlitbu dalších a určitě to nebylo připravené. Takže to je vidět, že jsou to obdarovaní lidé a že ten svůj dar s radostí používají ve prospěch všech.
2: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké Charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
4: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společenství, společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme. A být společně radostní.
2: Pouť olomoucká Charita pořádá spolu s dalšími partnery. Letošní ročník byl v pořadí 28. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 5:30. Zprávy pro vás má Martin Benda.
2: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie ukončily. Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech, vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod. To je meziročně o třetinu víc. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola. Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. Součástí oslav byla také tradiční vojenská přehlídka před Buckinghamským palácem. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už více než 260 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 hudebníků. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním tuku toku Ložnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Sport. Slovan Bratislava bude trénovat někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony Yaya Touré. Čtyřnásobný africký fotbalista roku střídá na lavičce Vladimíra Weise a podepsal s vedením slovenského mistra 3letou smlouvu. Automobilový závodník Dominik Stříteský vyhrál rally Hustopeče a upevnil si vedení v domácím šampionátu. Druhý byl Adam Březík a třetí Filip Mareš.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úvodem pozitivní zpráva z D2. Po bezmála 12 hodinách opět obnovili provoz v obou směrech, a to u Blučiny na 11. kilometru. Místem, kde brzy ráno havarovali a následně vzpláli dva kamiony, se aktuálně, jak na Brno, tak na Bratislavu, projíždí jedním pruhem. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Odklon dopravy je také ukončený. Dlouhé až půlhodinové zdržení ale přetrvává na objízdné trase na silnici 416. Mezi Židlochovicemi a nájezdem na dálnici. Jedete-li D1 z Prahy do Brna, čekejte zdržení za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona z kilometru 108 se sune okolo 20 minut k omezení před Jihlavou. Na 110. kilometru pracují v pravém pruhu na opravách vozovky. 43. kousek za obchvatem Svitav směrem do Lanškrouna za nájezdem z nového úseku dálnice D35 stále v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u větší nehody, odklon dopravy řídí policie. A na silnici 19 na trase z Rožmitálu do Milevska zpozorněte za Žďákovským mostem. Záchranáři tam zasahují u nehody motorkáře. Projedete Kyvadlově a v obou směrech se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
5: Polsko v létě ukončí opatření omezující maloobchodní ceny pohonných hmot, které zavedlo koncem března v reakci na růst cen ropy související s konfliktem na Blízkém východě. Dnes to řekl polský premiér Donald Tusk. Zároveň poukázal na příznivé vyhlídky na ukončení konfliktu. Pokračuje sobotní odpolední radiožurnál s datem 13. června.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Pamětníci, pozůstalí i další návštěvníci dnes přijeli do středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. Od vyhlazení obce nacisty tento týden uplynulo 84 let. Víc uslyšíte za chvíli.

0: Tento týden uplynulo 84 let od chvíle, kdy nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dnes stovky lidí na místě tragédie uctili památku zemřelých.
1: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60letý, od 3 let věku.
2: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
1: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila. Maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
2: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
3: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
2: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
3: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3. Zbytek dětí byl poslán do lože.
2: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich dnes na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci, často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
4: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku.
2: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
4: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí, a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
2: Vidět mohli taky předat pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Radiožurnál.

Už 16 let se stará fyzioterapeut Martin Janoušek o fotbalovou reprezentaci. Teď je s národním týmem premiérově na mistrovství světa a vy ho uslyšíte v odpoledním radiožurnálu. Hned co dohrají Oasis.

0: Čeští fotbalisté se přesunuli z mexické Guadalajary zpět na svoji základnu pro mistrovství světa poblíž Dallasu. Z více než 1500 metrů jsou tak znovu v Nížině. Méně vytížení reprezentanti pak měli trénink na stadionu v Mansfieldu.
1: V podvečer texaského času se proháněli po hřišti fotbalisté, kteří při úvodní porážce s Jižní Koreou střídali nebo se nedostali do hry vůbec. Základní sestava měla jiný program.
2: Mají regenerační fázi, zůstali na hotelu. Je to vzhledem k tomu, že na hotelu máme taky zázemí, máme tam svoji vlastní posilovnu, máme tam místnost rotopery, takže vlastně ta část, aby ulehčila dolním končetinám, tak měli vyšlap na kole, potom nějakou posilovnu provedením kondičního trenéra a zbytku týmu fyzioterapeutů.
1: Vyprávil v horkém počasí jeden ze šesti českých fyzioterapeutů, Martin Janoušek. Muž, který má s reprezentací bohaté zkušenosti. Na světovém šampionátu je ale jako většina fotbalistů a členů realizačního týmu premiérově.
2: Já jsem u týmu od roku 2010, takže 16. rok, a jestli jsme to dobře počítali, tak současným týmu jsou čtyři lidi, kteří zažili mistrovství světa v roce 2006. Je to vlastně Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Pouska.
1: Říkal Martin Janoušek. Jako fyzioterapeut je jedním z článků realizačního týmu, který pracuje na tom, aby fotbalisty neovlivnili vnější vlivy. Přelety, horké a dusné počasí, změny nadmořské výšky, o kterých se hodně diskutovalo.
2: Co jsme se kontrolovali data a i pocity hráčů, tak myslím, že jsme ten včerejší zápas nebo kluci ho zvládli velmi dobře a za to jsem rád.
3: Jak vy to berete? Jaký podíl mají data a jaký má pocit toho hráče z fyzioterapeutického hlediska?
2: No, tak oba dva jsou důležitý, samozřejmě ta empatie do toho patří a sport bez empatie, bez pocitu nejde dělat. To znamená, že umí tom číst, a druhá věc je taky to, že je důležitý vlastně ty hráče znát po delší dobu, vědět, jak se chovají, vědět, jak reagujou po té zátěži, všichni mají odehraný nějaký počet zápasů, takže tohle to všechno je potřeba dávat dohromady. Proto ten tým je tady široký, rozlečený a vlastně komunikujeme napříč a myslím si, že se snažíme pro ty kluky udělat ten servis co nejlepší, aby oni měli čistou hlavu na svoji práci na hřiště a věděli, že v nás mají oporu.
1: Zdůrazňuje fyzioterapeut Martin Janoušek. Čeští fotbalisté teď mají den úplného volna, pak se vrátí k tréninku a přípravě na důležitý zápas s Jihoafrickou republikou, který odehrají v Atlantě ve čtvrtek v našem přímém přenosu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Prý nikdy nežil.
2: A vidíte, to mě nenapadlo.
1: Přesto jeho dílo a duch
3: narebela.
1: Zasáhlo mnoho koutů naší země.
4: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
1: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
2: Krása, co?
1: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
6: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Martin Benda.
8: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Dálnice D2 na 11. kilometru u Blučiny je opět průjezdná jak na Brno, tak i na Bratislavu. Trumpovo jméno zmizelo z Kennedyho památníku, dělníci ho odstranili několik hodin po vypršení lhůty. Slalomářka Sadková byla na světovém poháru v Německu mezi kanoistkami třetí. A zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty do 20 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
10: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
8: Silničáři zprůjezdnili dálnici D2, zavřená byla od dnešní půl páté ráno po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Oba řidiči zemřeli, jejich totožnost policie zjišťuje. Auta teď místem projedou pruhem dálnice, který kvůli rekonstrukci byl zavřený. Proto bylo potřeba odstranit zhruba 250 metrů betonových svodidel, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
11: Ještě nám chybí úplně doodstranit zbytky jednoho nákladního auta a poté budeme řešit, co s povrchem poškozené dálnice a zároveň co s obnovou přechodného vodorovného dopravního značení v původním vedení trasy. Teď provoz je puštěn mimo toto místo, a to stavbou v režimu jeden jízdní pruh pro každý směr.
8: Další aktuální informace z D2 uslyšíte za chvíli v zelené vlně. Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatnému počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní. Zpěvačka Eva Farna dnes vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 000 diváků vyprodala už rok před koncertem.
12: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
13: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Na koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen dva dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Sport.
3: Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Basketbalisté Pardubic prohrávají ve finále Národní ligy s Nymburkem 2-3 na zápasy a hostí obhájce titulu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport před svými fanoušky. Aktuality z utkání připojí Otagu Tvirt.
14: Teď aktuálně se hraje v Pardubicích třetí minuta a domácí vedou v šestém finále nad Nymburkem 9-3. Zatím se dokázali prosadit třikrát za tři body, dvakrát Luboš Kovář a jednou přesně dokázal zamířit Jacob Evans. Pardubice tedy nad Nymburkem v šestém finále vedou 9-3. Z Pardubic Otagu Tvěr, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Situace na D2 u Blučiny a nehoda na Pražském okruhu u Černého mostu. D2 u Blučiny na 11. kilometru už se v místě tragické nehody projíždí na Brno i Bratislavu alespoň jedním pruhem. Komunikace byla zhruba 12 hodin v obou směrech uzavřená. 43 na výjezdu ze Svita v směrem na Lanškroun za kruhovým objezdem, ta naopak uzavřená zůstává. Na místě zasahují hasiči u kolize tří osobních vozidel, policie řídí odklon dopravy. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol, kde je desítce na úrovni Černého mostu na 60. kilometru, teď čerstvá nehoda kamionu a osobního auta blokují levý pruh zatím bez řádného označení, čekají na příjezd policie. Fronta zatím kratší začíná za sjezdem na dálnici D11. A v Praze čekejte menší potíže i věčné, kousek před IP Pavlova. Ve směru od Karlova náměstí blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost na většině území. Přehánky ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
7: Když se řekne Smetanova Litomyšl, určitě se vám vybaví jeden z nejvýznamnějších hudebních festivalů. Začal včera. Slyšeli jste ale někdy o akci s názvem Smetanova výtvarná Litomyšl? Vysvětlíme to za chvíli v pokračujícím odpoledním Radiožurnálu. Dobrý poslech.
9: Víkendový Radiožurnál a Vladimír Kroc.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou sněmi.

0: Začal 68. ročník Smetanovy Litomyšle, který během 3 týdnů nabídne téměř 50 koncertů operních, tanečních i divadelních představení. Festivalovou atmosféru tradičně doplňuje taky Smetanova výtvarná Litomyšl. Letos bude ve městě 20 výstav a na jedné vernisáži je naše reportérka Naďa Kubínková. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne, je to tak, tak včerejšek byl ve znamení zahajovacího koncertu České filharmonie, dnešek je ve znamení výstav. Ten vernisážový maraton začal už v 10 hodin dopoledne, a to výstavou v galerii Zdeňka Sklenáře, který přijde každý ročník Smetanovy Litomyšle s nějakým velkým jménem. V minulých letech to byl například František Kupka nebo Josef Šíma. Tentokrát takové malé, ale velmi útulné galerii pod Náhonem najdeme díla Václava Boštíka. V zámeckém pivovaru je to pak rakouský současný umělec Gerhard Flekač a já jsem se teď právě vrátila z komentované prohlídky další výstavy. Tentokrát se jedná o venkovní expozici soch Jaroslava Róny. Prošli jsme s tímto sochařem celou Litomyšl a Jaroslav Róna každou sochu okomentoval, přidal k ní nějaký příběh. Někdy to byla docela veselá historka. Těch soch, vlastně, kterých jsme mohli vidět, bylo celkem 11 a ta nejnovější, kterou Róna vytvořil přímo pro město Litomyšl a opravdu ji dělal na poslední chvíli, stojí v klášterních zahradách, její název je Meduza a váží 1,5 tuny.
2: Místo je to jako asi nejlepší tady celý Litomyšle, nebo nejprestižnější. Myslím si, že tahle socha, jak se jako rozpíná do prostoru, tak tady má úžasný to okolí, jo. Je to opravdu fantastický.
1: Ten výstavní maraton ale vůbec nekončí. Já už jsem zase na další cestě, na další vernisáž, tentokrát do galerie Miroslava Kubíka, která připravila retrospektivní výstavu.

0: představují Jana Švankmajera.
1: Smetanova, Litomyšl, ale samozřejmě hlavně o hudbě, a není to jenom hudba klasická, nabízí tady další žánry.
0: Samozřejmě nabízí a právě tady v klášterních zahradách, kde teď jsem, je to vidět úplně nejvíc, je sem volný vstup a během těch 3 týdnů nabízí festivalové zahrady takovou všeho chuť. Teď na pódiu dohrává jazzové trio, v 18 hodin vystoupí zpěvačka a skladatelka Barbora Mochová, to bude elektronika a hudba neutichne ani večer od 21 hodin. Festivalové zahrady dnes uzavře kontrabosové duo.
1: Že vy se ale máte. Tak do Litomyšle zdravíme Naďu Kubínkou. Užívejte festivalu. Mějte se.
0: Hezký den a určitě přijďte.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Robbie Williams v odpoledním radiožurnálu, posloucháte nás v 17 hodin a 17 minut. Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství Evropy stříbro v závodě na 500 metrů. Prohrál o 28 setin sekundy s Polákem Alexem Boruckým, má tedy 8. evropskou medaili. No a ještě by vás mohlo zajímat, že kvalifikaci na velkou cenu katalánska F1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.

0: tohle byla zas v odpoledním radiožurnálu. Brzo ráno a přikrytí velkým závěsem odstraňovali dělníci z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno Donalda Trumpa. Americký prezident si ho tam přidal v loni v prosinci a podle rozhodnutí soudu nezákonně. Soudní nařízení odstranit Trumpovo jméno do páteční půlnoci Trumpovi spolupracovníci provedli až v sobotu ráno. Víc teď s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Lhůta byla do včerejší půlnoci, jméno zmizelo z fasády až o několik hodin později. Proč to zdržení?
1: Vladimíre, byla to úplné drama. Oni už během pátku začali dělníci stavět u fasády v tom místě názvu Lešení. Televizní štáby tam měly namířené kamery. Večer až do půlnoci tam dav lidí čekal, až ta písmena začnou ti pracovníci z Lešení odstraňovat. Skandovali tam, už to sundejte. Mezitím se ale ještě odehrávalo soudní drama, protože Trumpovi právníci se proti soudnímu rozhodnutí odvolali. Potom ministerstvo spravedlnosti, které vede bývalý osobní Trumpův právník, požádalo o 12-hodinový odklad, že se blíží bouřky, že by to mohlo ohrozit bezpečnost těch dělníků na tom Lešení. Soud to neuznal, tak se odvolali, ani to soud neuznal. Dělníci pak to Lešení přikryli plachtami, aby to odstraňování písmen nebylo vidět, a začali ta písmena sundávat až po 3 hodině ráno, což trvalo asi půl hodiny.
0: Jak jsme řekli, Trump se přejmenování Kennedyho centra bránil, odvolal se k soudu. Jaký byl jeho argument?
1: On říká, že prezident má pravomoc přejmenovat i federální instituce, když jmenuje správní radu, a to skutečně udělal. On po nástupu do Bílého domu z Kennedyho centra odvolal tu stávající radu, dosadil si tam své spolupracovníky, ti to potom přejmenovali, ale federální soud říká jasně, Kennedyho centrum bylo zřízeno zvláštním zákonem kongresu a jen kongres ho může přejmenovat.
0: Vysvětluje zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Děkujeme. Naschledanou.
1: Pěkný den.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o té sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 17:30. Zprávy a Martin Benda.
3: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád, ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Resort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který před týdnem odstoupil z vedoucích funkcí. Na severovýchodě Indie se dnes zřítil transportní letoun Antonov AN-32 indické armády. 5 lidí zemřelo, podle armády jde o příslušníky indických leteckých sil. V tamních médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla. Příčiny nehody se vyšetřují. Víkend otevřených zahrad dnes a zítra zpřístupní veřejnosti 360 zahrad po celém Česku. Zájemci se podívají i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí lidí o zahradním umění a architektuře. Například na jihu Čech své brány otevřelo více než 40 míst. Mezi nimi například Arboretum Lesnické školy v Písku nebo Eukalyptová farma v Mladějovicích na Strakonicku. Sport. Nymburští basketbalisté už dnes mohou slavit zisk 21. ligového titulu. Potřebují ale v Pardubicích vyhrát 6. finále, na které vyrazil také Otagu Tvirt.
4: Do konce druhé čtvrtiny zbývá 6 minut a 19 sekund a v 6. finále zatím o 3 body lepší Pardubice, které vedou 30-27. Pardubic, Otagu Tvirt, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Jihlavou a kratší i před Prahou u Průhonic. Na D1 z Prahy do Brna před Jihlavou mezi kilometry 110 a 111,5 pracují až do pondělka v pravém pruhu silničáři. Zdržení už jen kratší do 10 minut ze stého 9. Na D1 o kus dál už na příjezdu do Brna od Prahy zpozorněte za sjezdem na výstaviště na stém 91. kilometru.
7: Je tam teď čerstvě kamion odstavným pruhu, ale trošku se tam přibržďuje, explodovala mu pneumatika. Částečně zasahuje do toho pravého jízdního pruhu.
6: D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se zlehka plní před Průhonicemi. V okolí exitu 6 zabrali silničáři pravý pruh. Ucpává se hlavně nájezd na dálnici od Uhříněvsi. Auto musí najíždět rovnou do prostředního pruhu. A v Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k D10 na úrovni Černého mostu na 60. kilometru nehoda kamionu a osobního auta v levém pruhu. Kolona kratší začíná za sjezdem na dálnici D11. A na závěr D6 z Varů do Prahy, ta byla dnes uzavřená kvůli opravám vozovky mezi Lány a Kladnem. Teď už se mezi 25. a 16. kilometrem opět jede v omezení alespoň jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle, nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
8: 7,5 století šumperské historie představuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Expozice nazvaná Šumperk, příběh starý 750 let, mapuje vývoj města od prvních 100 osídlení až po počátek průmyslové éry. Návštěvníci si je mohou prohlédnout do 11. října.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Policejní roboti, zásahy elitních jednotek nebo fotbal na služebních koních. Na pražské Letné byl den s policií. Co všechno si mohli vyzkoušet návštěvníci a kdo vlastně vyhrál v netradičním derby, to uslyšíte už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.

0: Jak vypadá práce policistů, hasičů nebo třeba elitních jednotek armády, popřípadě cizinecké policie? Na to se dnes mohli přijít podívat lidé na Letenskou pláň na akci Den s policií. Dorazilo zhruba 8 tisíc lidí a velkou podívanou nabídl i fotbalový zápas na služebních koních, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
1: Zápas služebních koní se hrál ve smíšených párech, 4-4 se zhruba metr a půl velkým hnědým míčem. Městská policie ve žlutém, státní policie v modrém. I přesto, že městská policie nenechala soupeři nic zadarmo, zvítězila státní 4-0. Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
2: Vlastně s těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích. A je to teda v rámci opravdu toho výcviku, kdy my máme daný zákonem možnost vytlačování koněm. Takže my potřebujeme, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, buď to předmět, nebo lidi před sebou a uvolňovat prostor.
1: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
3: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho, a ten druhej, tak taky, a ten už moc nešel, ale taky.
1: Říká 7letá Sofie, která dorazila na akci v doprovodu maminky Lucie.
4: Malou taky seznámit, aby se nebála, když jede někde policajt nebo hasič, má z toho občas taky takový, že něco houká, je to hlasitý. Právě i tím, že tady budou různý ty představení, jak si myslím, že jako i to, že vidí, že se pokaždý neděje nic strašného.
1: Na akci na Letenskou pláň dorazilo několik tisíc lidí, řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Odhadem 8 až 9 tisíc, protože opravdu jich bylo více než minulý rok. Cílem této akce je představit o policejní práci veřejnosti a také techniku, kterou policisté mají.
1: Kromě techniky mohli návštěvníci vidět taky zásah cizinecké policie, kdy se podezřelý snažil uniknout. Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Z pražské Letenské pláně Josef Číš, Radiožurnál.

kajakář Josef Dostál se po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého posunul na mistrovství Evropy na první místo v závodě na 500 metrů. Má tedy pátý evropský titul.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, za 8 minut už bude 18 hodin. Nymburští basketbalisté už dnes mohou slavit zisk 21. ligového titulu. Potřebují k tomu ale v Pardubicích vyhrát 6. finále. Utkání komentuje na radiožurnálu Sport reportér Ota Gutwirth.
1: Minuta a 30 sekund, takový čas zbývá do konce prvního poločasu, nebo chcete-li druhé čtvrtiny. Pardubice jsou zatím v tom šestém finále, trochu vepředu, vedou 39-36 nad mistrovským Nymburkem. Ten tříbodový náskok před malou chvílí vyházel Robert Bolhem, který dokázal proměnit tři trestné hody a na svém kontě má už 17 úspěšných bodů. Teď to jsou naopak nymburští, kteří budou rozehrávat na své útočné polovině. Míč zpracovává Bohačík. Dostává se k zakončení, ale nakonec si to rozmyslel. Přihrávka, která míří na Svobodu. Svoboda ale dobře bráněný teď Tumou, který ho nechce pustit do zakončení. A přesto k zakončení se Svoboda dostal, míč se vykroutil a teď se hnal. To zkouší za tři body, jenže míč odskakuje a končí v zámezí. Takže z toho bude nakonec odraz od jednoho z pardubických hráčů, to znamená zisk pro nymburské, minutu a 10 sekund před koncem druhé čtvrtiny, která se hodně protáhla, bylo tady několik přezkoumávání na videu ze strany rozhodčích, ale teď to je nejdůležitější, nymburští vhazují. Přehrávka, která mířila na kapitána Kříže, znovu je to Bohačík, ten se ale k zakončení nakonec nedostal, ale vybojoval na sebe alespoň nedovolený zákrok v podobě další osobní chyby, která je pátá pro nymburské pořadí a znamená to, že tentokrát už z toho budou pro Jaromíra Bohačíka trestné hody a bude tak moci snížit náskok pardubického týmu, který teď 1 minutu a 4 sekundy před koncem druhé čtvrtiny je tříbodový. Pardubice v šestém finále jedou nad Nymburkem 39-36. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radio Žurnál.

Dohoda o míru mezi Íránem a Spojenými státy bude pravděpodobně dokončena do 24 hodin, vedl dnes na sociální síti X pákistánský premiér Shahbaz Sharif, jehož země jednání válčících stran zprostředkovává. Za 4 minuty nabídneme další zprávy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin. A začínají hlavní zprávy.
3: Česko si dnes znovu připomnělo lodickou tragédii vypálení obce nacisty. Maďarský expremiér Orbán zůstává v čele strany Fidesz, i když pod jeho vedením prohrála volby. Kanoista Fuchsa je opět evropským šampionem na kilometru, kajakář dostal na pětistovce. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 před Černým mostem řeší nehodu v levém pruhu a zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty do 20 stupňů. Je sobota 13. června. Vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
5: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
6: Jsem jezdím 60-letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
5: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
7: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
5: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani jeden rok. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Zhruba za hodinu silničáři uzavřou obousměrně dálnici D4 u Jíloviště, budou tam bourat most půl století starý. Podle krajské zprávy a údržby silnic je ve špatném technickém stavu. Na místě je reportérka Laura Hájková.
8: Dělníci už sem navezli hromady štěrkopísku, do kterého bude padat betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, kdy auta jezdí vždy v jednom pruhu každým směrem. Zhruba v 19 hodin by se měla zavřít úplně. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most, měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.
3: Naopak dálnice D2 u Brna je po 12 hodinách opět částečně průjezdná. Brzy ráno v zúžení na 11. kilometru oba směry zablokovala tragická nehoda dvou kamionů, které začaly hořet. Oba řidiči jsou mrtví. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit před necelými 2 hodinami.
9: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
10: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
9: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
3: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
12: Orbán neměl proti kandidáta. Pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
13: Fides není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
12: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků se ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour existuje už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
13: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Stovky Romů se dnes sešly v areálu baziliky na svatém kopečku v Olomouci. Tradiční romskou pouť zahájila bohoslužba, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Odpoledne patřilo hudbě, tanci, divadlu nebo aktivitám pro děti.
14: Odoj kelen me tu nakama. Jedem!
15: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích.
14: Tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti.
15: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
16: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme a být společně radostní.
15: Letošní ročník byl v pořadí 28. z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
17: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku kilometrovou trať. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. V cíli popsal Fuchs svůj povedený plán.
18: Já jsem se snažil prostě jet to, co mám natrénovaný, šetřit nějaký to malý procento do toho finiše a tam jsem doufal samozřejmě, že nastoupím a nejlíp to bude tak, že ten závod drtivým finišem se mi podaří vyhrát a to se naštěstí podařilo.
17: Další zlatý medailista z olympiády v Paříži, kajakář Josef Dostál, triumfoval v Montemoru na pětistovce, protože původně vítězný Polák Borucký

0: Kvalifikantka Američanka Robin Montgomeryová z páté stovky žebříčku WTA. A basketbalisté Pardubic se snaží prodloužit finálovou sérii Národní ligy s úřadujícími šampiony z Nymburka. Jediná porážka totiž Východočechy dělí od stříbrných medailí. Jak se v Pardubicích šesté finále vyvíjí, řekne Otagu Tvirt.
1: Třetí čtvrtina, tedy druhý poločas, začne přesně za 5 minut. Pardubice zatím vedou nad Nymburkem v šestém finále 42-39. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení před Jihlavou, v Praze nehoda na okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna před Jihlavou mezi kilometry 110 a 111,5 pracují v pravém pruhu silničáři. Zdržení naberete už jen v řádech minut, zpomaluje se těsně před začátkem zúžení. V metropoli na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 popojíždí kratší kolona za sjezdem z D11. Na 60. kilometru před Černým mostem řeší kolizi kamionu s osobním autem v levém pruhu. A na okruhu naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Černého na Lanový most. Fronta od sjezdu z D11 se sune před Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná další díl ze speciální série Kati podcastu Vinohradská 12, dnes o Saddámu Husajnovi.
5: Prosinec roku 2003. Tikrit, Irák. Američtí vojáci uprostřed křižovatky rozhánějí rozzuřený dav. Skandující Iráčané se chtějí obětovat za svého dopadeného vůdce. Ten stejný den, jen několik kilometrů na jih, Američané ukazují novinářům noru, ve které se irácký diktátor skrýval. Nedá se tu postavit, je tu jedna zářivka a malý větrák. Není tu postel, není tu záchod, je to prostě jenom díra v zemi. Vojáci odtud vytáhli vousatého, špinavého muže. Iráckého kata Saddáma Husajna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Řezník z Bagdádu, irácký diktátor Saddám Husajn. Jeho příběh je tím předposledním, o kterém budeme v naší speciální sérii Kati o mužích s krví na rukou mluvit. Znovu s Jaroslavem Bílkem, politologem se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 13. června. Dobrý den, vítejte u nás už po deváté. Toto uteklo.
6: Dobrý den.
5: Viděl jste záběry ze Saddámova úkrytu?
6: Myslím, že jsem je už jako viděl. To tehdy minimálně to, jak ho tahali z toho úkrytu, bylo i ve zprávách.
5: Bylo
6: myslím,
5: ve zprávách. Už jak... On tam neměl vůbec žádné místo. To bylo doupě, to byla králičí nora, miniaturní. Tam nebylo nic.
6: A tak on tam moc času nestrávil, on bydlel v tom domku vedle, jak jsem pochopil, pokud nehrozilo nějaký to, že by to šlo prohledávat.
5: A schoval se tam jenom v momentě, teda kdy už slyšel, že ti američtí vojáci se blíží.
6: Takhle jsem to pochopil z nějakého dokumentu.
5: Zmiňuju to hlavně kvůli tomu, že jsme tím otevřeli ten příběh tady na začátku téhleté epizody. Američané ho hledali tehdy všude možně, Saddáma Husajna. On unikal několik měsíců, proč se ukryl právě tady?
6: To bylo blízko toho jeho rodiště, což tady v té části světa většinou znamená, že tam máte víc sympatizantů a lidí, co by vás třeba nemuseli prodat nebo udat. No a zároveň prostě neměl těch možností už tolik, že jo. Byl na útěku, zhroutil se mu stát, zhroutily se mu ty loajální struktury docela hodně. A navíc tehdy Spojený státy, to si možná pamatujete, existovaly takový ty karty s podobiznama těch hlavních pohlavárů režimu, kde oni se jako snažili hledat. To byla slabina toho plánu, protože oni šli po těch pohlavárech ale ten Saddam už v té době měl kontakt hlavně jako s řidičem, kuchařem, prostě jako s úplně jinou skupinou lidí. Takže to bylo jako mimo běžný pátrání. No.
7: Ale trvalo opravdu dlouho, protože ta invaze začala někdy na jaře a našli ho až v prosinci.
6: Vy jste udělali úspěšný

0: invazi, zroutili jste ten režim a nemáte ten hlavní cíl, to nešlo moc vydávat jako úspěch, takže samozřejmě Spojeným státům šlo extrémně moc o to, aby ho našli. Hmm.
1: No, zajímavé teda ale je, že na to, jak bídné byly podmínky v místě, kde přebýval, aspoň tu chvíli v té noře, kde nebylo vůbec nic, byl tam větrák a jedna zářivka a nemohl se tam prostě postavit vůbec a tak dále. Novináři, kteří tam pak lezli s kamerami, tak sotva se dostali dovnitř a sotva ven, tak po zadržení Husajn putoval do irácké vazby a dostal klimatizovanou celu, měl dost času na četbu, na cvičení a podobně. Jak to?
0: Tady to je vlastně tak jako zajímavý, když se nad tím zamyslíme v širším kontextu jeho života, že tam vidíme ty vzestupy a pády. Vyšel z velmi chudých poměrů, potom se zmohl sociálně hodně, pak zaskončil tady v nějaký díře. Jo, mně to vlastně přijde takovej symbolický příběh hezky. Tak samozřejmě, že když někoho zatknete a máte ho ve vězení a chcete ho soudit, tak se snažíte nějak jako udržovat nějaký standardy, aby vám třeba přežil ten soud nebo k tomu soudu, že jo.
1: Začněme ten příběh vyprávět od začátku. Pak se postupně dostaneme zase zpátky do té cely. Saddám vyrůstal ve 30. ve 40. letech. Neměl to úplně snadné. On neměl otce, neměl matku pořádně, protože nevlastní otec, který se o něj staral, tak vlastně převzal tu otcovskou roli a podle profilu zpracovaném americkou CIA ho údajně Saddáma byl. On taky kradl a jako dítě i spáchal první vraždu.
0: Tady to si myslím, že asi mělo nějaký vliv na něj, dá se to očekávat. Pocházíte z velmi nuzných poměrů, máte hrozné rodinné prostředí. Ale měli bychom tu zdůraznit, že to vlastně vám to nedává biankošek k tomu, abyste pak mohli mučit a týrat další lidi. Ale uznávám, že měl ten začátky těžké. Až potom, než ho adoptoval jeho strýc a on díky tomu začal studovat a angažovat se v politice po vzoru toho strýce, tak teprve se ten jeho život začal zlepšovat.
1: Vy jste říkal, že pocházel z těch nuzných poměrů, on vyrůstal v Tikrítu, což je obec na půl cesty mezi Bagdádem.
0: No a chytli ho v díře v nějakém místě blízko toho Tikrítu, takže to jsem tak jako říkal. No.
1: Takže vyrůstal v Tikrítu, potom se začal propracovávat teda do politiky postupně. On tam asi našel v tom takovou druhou rodinu, ne? Jakože našel svůj smysl života po tom bídném dětství.
0: Tak asi jako rozhodně, že jo, učarovaly ho ty myšlenky a zároveň on, tím, že myslím, ten jeho strýc byl v té politice taky aktivní, takže to vás předurčuje k něčemu a studoval práva. Máme takový hodně podobný příběh jako s tím Fidelem Castrem, že? Jo.
1: Proč mu čarovali zrovna básovci? No ta strana bás.
0: Máte někoho, kdo pochází z velmi chudých sociálních poměrů a potom tady máte arabské socialisty, když to hodně zjednodušíme. Chtějí, aby se Arabové spojili, byli nezávislí na vnějším tlaku, došlo k nějakému jako sociálnímu zlepšení těch zemí a tak dále. To si myslím, že musí vymyšlenky, které vás tu chvíli jako lákají nutně.
1: Dokonce s těmi lidmi ze strany Bás prý podnikli i atentát na tehdejšího diktátora Iráku. To znamená, že to byli násilní revolucionáři a on se jedním z nich stal už v té době. To by mu bylo kolem 20.
0: Bylo mu kolem 20, on se přidal k tomu pokusu o atentát na toho premiéra Kásima, který tehdy ještě nevyšel a musel utýct ze země a prý to bylo takové dobrodružné. Pak vlastně jim vyšel až ten pokus pod vedením Bakra.
1: A to byl nějaký další pokus o svržení
0: toho Kásima, kterého svrhli.
1: Toho stejného.
0: Finálně se Kásima zbavili v roce 63 a začala tam vládnout ta strana Bás. Vím, že rámci Saddám Husajn stoupal. A proto jeho stoupání v té straně a v tom státním aparátu je důležité to, že jeho strýc Bakr tak se pak v roce 68 stal prezidentem. A Saddám se stal, myslím, že jeho zástupcem, ale každopádně ten Saddám Husajn se velmi výrazně etaboval v tajné službě a v represivních aparátech toho režimu.
1: A pak to celé převzal on?
0: No to pak převzal, ale to je trošku jiný příběh. To bylo tak, že v roce 79 on přinutil Bakra, aby podepsal rezignaci. Aha. Sám se stal tedy jako prezidentem. A přichází jedna z nejzajímavějších etap toho režimu a to je něco, co jsem nazval takzvaná televizní čistka nebo televizní puč,
1: no.
0: Protože několik dní potom, co tedy se Saddám Husajn ujmul moci, tak udělal nějaké zasedání s ním té vládnoucí strany.
1: Jo, jsou z toho i záběry dostupné.
0: To přenášela televize a tam najednou všem těm shromážděním řekl tady další vysoký pohlavár, nebudu jmenovat, který byl tajemníkem toho prezidenta, tak tady chystal vlastně zradu a převrat a když se tady prostě na kamery přizná a řekne, kdo byl s ním, tak já ho ušetřím. Ten překvapený člověk, který začal vyjmenovat nějaký jména. Načež vyjmenoval asi 68 lidí. Oni z toho třetinu z nich popravili, včetně tady toho pána, a dneska se má za to, že to bylo vlastně hodně zinscenované, podobně jako ty procesy v Sovětském svazu, že jako...
1: Nebo u nás.
0: Ano, rozhodně spolu nesouhlasili v rámci té strany, jako nebyli kamarádi, ale převrat spíše nechystal.
1: No, protože na těch záběrech, které jsou skutečně dostupné volně na internetu, tak vidíte ten děs ve tvářích všech těch jeho spolustraníků.
0: No, protože nevěděli, jestli nemenuješ někoho dalšího, kdo tam bude. A celkově jako, my jsme tady měli různé nástupy jako moci a na scénu, ale myslím, že tenhle je vpravdě pompézní.
1: Tam je ale zajímavé, že když teda pominu tady televizní čistky, tak zrovna ty první roky, já vím, že to tak bývá jako obvykle, ale zrovna tady u toho Husajna jsou jako velmi dobře hodnocené kvůli tomu, že rostla gramotnost v Iráku, lidé se vzdělávali.
0: Jistě, ale tady zase je potřeba asi zmínit, že ve většině těch diktatur v té době, kde se takhle k moci dostal někdo, o kom jsme tady mluvili, tak ta gramotnost byla poměrně nízká. Takže vy startujete z ne úplně vysokých čísel.
1: Saddam Husajn byl sunit, že máme šítský, sunnický islám. Nicméně sunité tvořili jen asi pětinu obyvatel Iráku, takže ještě se musel vypořádat s tím, že v Iráku bylo převážně šítské obyvatelstvo, což určitě byla jedna z dalších výzev, která ho čekala v době jeho vlády. Ale on nábožensky fungoval velmi aktivně dokonce. Co je pravdy na tom? A musím se na to zeptat, že nechal napsat Korán vlastní krví.
0: A byla to prý krev smíchaná s nějakým ingoustem, mě to přijde strašně morbidně a nemám rád krev.
1: On si nechal odebírat tu krev snad.
0: No, ale každopádně je to jedna z těch extravagantních věcí, o které se u něj jako často mluví. Ale já myslím, že tady byste zmínil tu jako náboženskou stratifikaci, ta je jako asi důležitá, ale zároveň my bychom měli zmínit, že ta strana Bás minimálně v počátku, jak byla založená, tak ona se profiloval jako sekulární.
1: A to je zajímavé.
0: A taky budeme mluvit v dalším díle o Sýrii, kde ano. Vlastně sekulární zůstala déle.
1: Ano, ano. Ta strana tam totiž působila taky, že jo? To je vlastně
0: ano, oni měli dvě pobočky, kde... oni byli původně jedna, pak se rozdělili na dvě části a dokonce spolu měli nějaké spory. Ono totiž dokonce jeden čas Saddam Husajn navrhoval, že by se spojila Sýrie a Irák. Aha. Ale samozřejmě, že Irák by byl ten větší a důležitější.
1: Bez pochyby.
0: On byl takový hodně megalomanský v tomhle.
1: Jak ale vypadala jinak teda jeho politika, kromě téhle té územní rozšafnosti, kterou projektoval? Jak vypadal sadámismus?
0: Byl to nějaký vyhrocený nacionalismus svým způsobem, s těmi sociálními aspekty trochu a především s tou nějakou snahou uchopit tu vládu a vládnout. Vy říkáte krom té územní rozšafnosti, ale tak vezměme si, že on v roce 79 udělá tu televizní čistku a pak už hnedka máme 80. roky a začala ta válka s Iránem.
1: Iránská.
0: Takže jako vlastně my můžeme říct, že ta územní rozšafnost je podle mě to, co naprosto charakterizuje tu jeho vládu a to megalomanství, protože kolik let za tu dobu, kde byl u moci, se vlastně neválčilo.
1: A v té irácko-iránské válce to bylo hodně ošklivé, tam používali chemické zbraně.
0: Chemické zbraně, ta válka byla strašně dlouhá, že trvala přes 8 let.
1: Proč válčili vůbec?
0: No, protože v Iránu předtím proběhla ta revoluce a vlastně
1: na konci
0: 70. a Saddam Husajn si myslel, že ten režim je tam oslabený a že on se tedy může přivlastnit jeho ropná pole ideálně. A zároveň tím, že v tom Iránu se etabloval po té revoluci, nebo začínal etablovat nějaký více náboženský, radikální režim, tak on vsadil na to, a to pochopitelně správně tehdy Saddam Husajn, že bude mít podporu velké části světa, protože bojuje s tím fundamentálním náboženským režimem, který symbolizoval ten ajatolách a tak dále, což jako nebyla špatná úvaha a Spojené státy ho tehdy opravdu podporovaly, a nejen Spojené státy.
1: Ano, tankerová válka se taky jedné té dimenzi toho sporu říká, protože si navzájem likvidovali ty ropné tankery, které je udržovali naživu a bez nich krváceli a nemohli finančně pak podporovat ten spor jako takový.
0: Tam jako asi nejpodstatnější črtou toho konfliktu je, že my někdy trošku zapomínáme, že ten Irán přežil tady 8 let války, kdy byl oslaben, napadl ho silný rival, kterému pomáhala velká část světa, a že to do značné míry si myslím ovlivňuje to uvažování těch iránských lidí do dneška. Většina těch dnešních představitelů Iránu tak vlastně byli v té válce mladí, formovalo nějak ten jejich zážitek a ty životní prožitky jsou na to zvyklí na tady to.
1: My musíme zmínit ještě jednu důležitou a dost nechutnou kapitolu života Saddáma Husajna. totiž masakry kurdské menšiny, zase chemickými zbraněmi.
0: Tak on opravdu začal nechat vyrábět ty zbraně, ty bojové plyny a tak dále, protože to nasadili v té válce s tím Iránem, ale když potom ta válka s Iránem skončila, z pohledu Saddáma Husajna jako neúspěšně, on propagandisticky mu říkal, že zvítězili, ale nezvítězili, nic nezískali a ještě to zatížilo jejich hospodářství a stále lidský životy, tak on se obrátil proti Kurdům na svém území, protože ti Kurdové během té občanské války stranili více Iránu a byli vnímáni jako zrádci, takže on nechal údajně splinovat obyvatelstvo několika set vesnic a vyhladit a bylo tam přes 100 000 mrtvých.
1: Přes 100 000 mrtvých.
0: Dává se 50 až 100 000, prostě hrozně velký číslo.
1: No, tak to je důvod, proč se mu taky přezdívá bagdádský řezník, ne?
0: No, ono to pak ještě přešlo do toho, že tam pak byl i pokus o povstání v roce 91 proti němu, který taky nechal tvrdě potlačit. Do toho perzekuoval lidi běžně a taky tam pak byla třeba nějaká čistka, když na něj zkusili udělat atentát jednou, takže on opravdu byl bezpodmínečně řezník a i kdybychom nepočítali ty oběti z těch válek, které vedl výbojných, tak rozhodně byl jeden z největších řezníků, o kterém se tady bavíme v této sérii.
1: Potlačoval ten odpor, který teda v Iráku byl v té době, o které vy jste mluvil, třeba i těmi svými jednotkami ozbrojených komand s těmi samurajskými přilbami?
0: To byly, myslím, ty jednotky Fedajín Saddám, což bylo vlastně něco jako jeho milice osobní. U toho se můžeme na chvíli zastavit, protože obecně, když v těch autoritářských režimech, které nejsou úplně dobře institucionalizované, ale vlastně i když jsou, tak čeho vy se bojíte? Vy víte, že ve volbách vás nesvrhnou, protože volby buď nemáte, anebo je nemůžete prohrát. Mm-hmm. Takže vlastně to, co vás, čeho se bojíte nejvíc, je, že vás svrhne vlastní armáda. Mm-hmm. Z toho důvodu vy většinou se snažíte, aby ta armáda ideálně nebyla vedená někým, kdo je váš rival nebo někým velmi kompetentním. Mm-hmm. Což paradoxně vám pak ale pomáhá v těch válkách výbojných, které vedete. A je o tom krásná knížka, že vlastně v té válce Iránu s Irákem obě ty strany byly vojensky dost neefektivní, protože tam dosazovali hlavně loajální členy té své ideologie a té revoluce, ale na bojišti to moc nedokázali prodat ty lidi, protože neuměli válčit. No, ale co jsem chtěl říct, jedna z cest je, že buď nějaké části té armády svěříte někomu ze své rodiny, komu věříte, anebo že si vytvoříte nějaké paralelní milice třeba, no. Jako měl ten Saddám Husajn, čímž nebyl ojedinělý, to pak měli Bašár, Asad a podobně, takže takhle nějak zkoušíte se bránit tomu případnému převratu, že máte nějaké vlastní síly, no a ty Saddámovi založil jeho syn Udaj, a jmenovali se teda Fedajín Saddám, ale pak je převzal druhý syn Kusaj.
1: No já jsem ty Fedajíny zmínil i z toho důvodu, protože a ty samurajské přilby, oni trošku připomínají, vypadá to trošku jako kastrol na hlavě. Je to prý z toho důvodu, že ten syn Saddáma Husajna měl rád přilby ze Star Wars. A skutečně ty přilby těch Fedajínů tak trošku vypadají.
0: Můžeme se zastavit u těch jeho synů na chvíli, to je určitě. Možná takové věčné.
1: On jich měl víc teda, jo?
0: No, měl jich víc, ale podstatní.
1: Počkejte, oni hráli v tom kasínu, ne? S těmi syny Kadáfího, to už jste mi říkal v jednom z těch dílů v minulosti.
0: O tom jsme se bavili, no, ano. Jasný. Ne se syny Kadáfího, ale se synem Čaučeska.
1: Čaučeska,
0: jeden
1: ano,
0: z nich hrál
1: ano,
0: se synem Čaučeska.
1: Se synem Čaučeska, pravda.
0: V Monaku v kasínu, byli kamarádi.
1: Ano.
0: Ale co jsem chtěl říct tady, oni, ten Udaj byl velmi brutální.
1: Do toho šéfoval olympijskému výboru.
0: A že donutil tu fotbalovou reprezentaci hrát za trest tím železným míčem, když se nepostoupili v nějaké té kvalifikaci.
1: Ježiš. Pravda je teda, že jo, že jsem slyšel, že to měl být snad betonový míč, ale to na ty věci nic nemění.
0: A založil teda tady tu milici a ten druhý syn, ten Kusaj, ten byl naopak takový jako víc zákulisní, angažoval se v té tajné službě a byl více srostlý s tím aparátem toho režimu, takže oba dva ty synové vlastně se konstituovali jako by ti následníci toho Saddáma, kdy Saddám je nechával trochu soupeřit a vybíral si stále, kdo by teda byl lepší, aby to po něm převzal. Každopádně oni zemřeli v boji s americkými vojáky.
1: Tak už jste se dostal k těm válkám v Perském zálivu, oni jsou dvě, ta první byla na přelomu 80. a 90., ta druhá potom v prvních letech nového milénia. Ta první kvůli tomu, že Saddám Husajn napadl Kuvajt.
0: Po té válce s tím Iránem pochopitelně byl ekonomicky vyčerpaný, ale furt měl celkem velkou armádu, tak si řekl, že to bude snadné sousto. Zároveň on tím pádem si zhoršil ty vztahy se Západem, které do té doby měl docela dobré, což je zajímavé. My tady říkáme, že on byl původně z nějaké socialistické strany, ale vlastně dokázal do nějaké míry vyvažovat jak západ, tak východ, nějak s tím manévrovat, no a tady tím si to trošku jako pokazil ale on prostě asi věřil, že to dokáže vyhrát, byl to megaloman, a nebo že ten západ nezasáhne tak silně, jako tehdy zasáhl, že jo, přiznejme si, určitě vytlačení Saddáma Husajna z Kuvajtu byla jedna z hvězdných chvil mezinárodního společenství, tak se tam tehdy angažovala i naše armáda.
1: No počkejte, zmínil jste Česko, Saddám Husajn plánoval teroristický útok na Rádio Svobodná Evropa, které fungovalo právě v budově federálního shromáždění. Tady normálně BIS, o tom má celý text na svém webu, měl být najat muž, který nejenom, že si fotil tu budovu, ale pak měl shromáždit i kolem sebe lidi, kteří v jedné z budov naproti tomu federálnímu shromáždění měli vypálit raketu na tu budovu. A dokonce na ambasádě irácké v Praze se pak našli zbraně. Včetně toho raketometu, nebo co to mělo být.
0: No tak tady vidíte, že on měl mnoho plánů po celém světě. Podobně jako Muammar Kaddáfí, o kterém jsme to už taky točili epizodu. No.
1: Dobře, takže ty vztahy v 90. úplně ochladly. Proč došlo k té druhé válce v zálivu?
0: No k té druhé válce v zálivu došlo z toho důvodu, že tehdy vlastně byl označován ten jeho režim za tu osu zla. A poté, co začal ten globální boj s tím terorismem po 11. září, tak on byl další na seznamu a existovaly ty obavy, že se pokouší o výrobu zbraní hromadného ničení.
1: Počkejte, a on měl nějaké kontakty teda na Al-Kaidu nebo na jiné teroristické organizace?
0: Ty nakonec moc neprokázali.
1: Neprokázali se nakonec ani ty jaderné zbraně, ne?
0: No jaderné zbraně ne, rozhodně našli nějaké ty chemické zbraně, protože ostatně už je používal předtím, ty měl. A on usiloval o jaderný program, ale tomu překazil Izrael tím náletem na ten komplex v tom Osiraku v 80. letech.
1: Takže tímto pak taky, a to je ten slavný moment, nebo i nechvalně slavný spíš, že Spojené státy vlastně obhájily tu invazi do Iráku v roce 2003.
0: Zbraněmi, které nenašli.
1: Oni je pak ale nakonec později vlastně některé z nich našli, že některé byly převezeny do Sýrie, pak vyšla ta tajná zpráva CIA po letech, že některé tam skutečně byly, ale jaderné zbraně ty se tam nenašly.
0: Ty chemické ano, a zároveň tak. Zase... Nenašli jaderné zbraně, našli chemické zbraně a prokazatelně víme, že používal chemické zbraně jak vůči svým nepřátelům během té válce s Iránem, tak je používal vůči těm Kurdům na svém území a vůči té opozici. Takže z mého pohledu nelze upřít, že dělal šílené věci.
1: Bez pochyby. 100 000 obětí měl tedy.
0: Ano.
1: Na svědomí. Vy jste říkal, že přes 100 000 Kurdů.
0: To bylo, tím myslím, jenom během té čistky vůči těm Kurdům.
1: Takže to ani nepočítáme ty čistky ve straně, nepočítáme ani iráckou-iránskou válku, nepočítáme zabité
0: americké vojáky. Tu válku nepočítám. Vojáky. V té válce tam je tak to milion až milion a půl lidí na obou stranách celkem.
1: Wow.
0: To bylo jako opravdu...
1: To byl masakr.
0: To byl hrozný konflikt. Je smutné, že na to, jak to byl hrozný konflikt, tak vlastně zase není většinou v našich učebnicích dějepisů, se mu nevěnuje pozornost a my jsme ho hodně vytěsnili.
1: Dostáváme se zpátky k tomu, kdy v roce 2003 našli Saddáma Husajna v králičí noře nedaleko Tikritu američtí vojáci, která se tam schovává před tím, aby ho nedopadli. Což se teda mu nepodařilo, dopadli ho, on byl potom postavený před tribunál, odsoudili ho k smrti oběšením, mimochodem z toho je taky záznam, který je dohledatelný, na který patrně jsou Američané v tomto směru pyšní.
0: Mně tady přijde vlastně zajímavé, že oni, když ho zatkli, tak on měl u sebe taky pistoli, ale nebránil se, oproti svým vlastním synům, kteří se tedy bránili.
1: V paláci mu našli mimochodem zlaté kalašníkovy, to je další diktátor, co měl u sebe zlatou zbraň po Kaddáfím a... Kdo měl ještě zlatou zbraň? Hitler měl zlatou zbraň.
0: Musíme prostě brát v potaz, že to byl diktátor, který měl hodně peněz z ropy, takže si mohl koupit ledasco a myslím, že třeba ten jeho syn, ten údaj proslul sbírkou drahých automobilů a zase není jediný, že jo, a podobně.
1: A je to zase teda ten diktátor, který po celou tu dobu byl bohatý právě kvůli ropě, ale obyvatelstvu se nedostávalo?
0: Tak na začátku zlepšil jasně. Nějaké míry, ale celkově jasně, že vy většinu těch prostředků pak využíváte k tomu, abyste se vyměli dobře a abyste především si koupili lojalitu těch lidí, na kterých stojí vaše přežití, což jsou ty špičky toho represivního aparátu, klíčoví straníci, tajné služby a potom taky vlastně třeba vy tím platíte své milice.
1: Co bylo po Husajnově smrti?
0: No po Husajnově smrti začaly snahy o to, aby v Iráku se lidem začalo žít lépe a vznikl tam nějaký lepší a spravedlivější politický systém. Ty snahy pokračují do dnešního dne a nejsou úplně extra úspěšné, protože třeba když se podíváme na poslední zprávy organizací jako je Freedom House nebo Varieties of Democracy, tak zjistíme, že tam sice probíhají nějaké volby, volí se tam nějaká vláda, ale zároveň ten režim nebo ten stát je velmi skorumpovaný a co je ještě horší, tak na jeho území působí různé milice, které nejsou kontrolovány tou státní mocí, takže slovy Maxe Webera, ten stát jako takový nemá na svém území maximální monopol na násilí, což vlastně je jeden z nezbytných znaků fungujícího státu.
1: Taky tam v minulosti právě kvůli tomu, že tam bylo takové jakési bezvládí, když Američané odešli posléze.
0: Tak tam byla Al-Kaida a byla tam vlastně docela krutá občanská válka. No.
1: Byl tam taky ten takzvaný islámský stát, který působil vlastně na území mezi Sýrií a Irákem. To tam všechno tohleto bylo. Je to selhávající stát vlastně doteď asi. Není to nic funkčního.
0: Na druhou stranu, když se podíváme třeba na nějaké ty žebříčky, tak byť to srovnání je vždycky takové trošku sporné, tak jako já bych jako řekl, že úroveň lidských práv a politických práv se jako v průměru pro většinu lidí té země mírně zlepšila. Ale je to dané částečně tím, že ten režim Saddáma Husajna byl opravdu velmi krutý a šílený z dnešního pohledu a zároveň to zlepšení rozhodně není takové, abychom tam chtěli jako stěhovat nebo tam zakládat firmy.
1: Iráčanům napsal Husajn dopis na rozloučenou, ve kterém mimo jiné uvedl, že je připraven se obětovat a stát se mučedníkem. Tak ho dnes ještě někdo vidí?
0: Určitě budou nějací lidé ho tak vnímat. Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují. Kor, když mají kolem sebe tu legendu, jak bojovali proti Spojeným státům a mezinárodní invazi a podobně. Tomu se nedá asi zbavit a myslím si, že tohle vlastně mají společné všichni ti kati, o kterých tady mluvíme v této sérii.
1: Tak jo, tak díky, že jsme 9. epizodu věnovali Saddámu Husajnovi.
0: Děkuji.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dokončili další epizodu z naší série Kati. Byl u toho spolu se mnou zase Jaroslav Bílek, politolog, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a mluvili jsme spolu o Saddámu Husajnovi, o diktátorovi, který vládl Iráku od roku 1979 do roku 2003. Kdybyste neměli povídání o diktátorech dost, tak Český rozhlas Plus uvedl loni na podzim příběhy brutálních vůdců v pořadu Portréty. Ta minisérie se jmenovala přiléhavě právě Diktátoři a najdete ji na stránkách Plusu. Objevují se v ní například Hugo Chávez, Daniel Ortega nebo Isabel Perónová. Nám ještě jeden kat zbývá, o něm zase za týden. Naslyšenou příště.

0: Víc než 30 tisíc lidí už za chvíli rozespívá slavistický stadion v Edenu. Nebudou to fotbalové hymny, ale dnes tam zazní skladby jako Měl jsi mě vůbec rád, Tělo nebo Na ostří nože. Na prvním ze tří koncertů vystoupí zpěvačka Eva Farne. Víc za chvíli ve večerním radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 omezení u Jihlavy, další pak u Průhonic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Jihlavou na kilometru 110 začíná zúžení. V pravém pruhu pracují až do pondělka silničáři. Provoz už ale výrazně zeslábl a kolona se rozjela. Projíždíte téměř plynule. D1 před Prahou směrem z Brna a na úrovni exitu 6 Průhonice kvůli omezení zabraný pravý pruh. Hůře se na dálnici najíždí od Uhříněvsi. Musí se rovnou do prostředního pruhu. Ani tam už se ale fronta netvoří. Na silnici 43 na Orlicko-Ústecku čekejte potíže mezi Červenou vodou a Králíky. Před Dolní Orlicí zasahují u nehody se zraněním, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech kratší zdržení. V Praze na východní části okruhu ze Štěrbohol k D10 před Černým mostem už následky nehody z levého pruhu odklidily, opět se jede bez komplikací. A metropole ještě jednou na začátku Liberecké, ještě před nájezdem od Letňan, je na vozovce překážka, blokovaný jízdní pruh. Popojíždí se s konce Cínoveckém, také nájezdem od Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eva Farna už za chvíli vystoupí jako první česká interpretka na stadionu v Edenu. 32letá zpěvačka koncertem oslaví 20 let na scéně. No a my se teď do pražských Vršovic vydáme živě, na místě máme totiž reportérku Terezu Cedidlovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer z Edenu. Tady už je téměř vše připravené na začátek koncertu. Na stadionu je místo trávníků položená stříbrná kovová podlaha a celé podium, včetně velkoplošných obrazovek, je laděno do červené barvy. Na mě stále proudí dvě lidí, přece jen nedostat dovnitř přes 30 tisíc fanoušků chvíli trvá. Běžně se tady při fotbalových utkáních vejde totiž o zhruba 10 tisíc lidí méně. Jinak je ta atmosféra ale velmi uvolněná, a to i přesto, že někteří sem do Prahy jeli dlouhé hodiny, a to nejen z Česka, ale i třeba z Polska. Cestu některých fanoušků sdílela Eva Farná i na svých sociálních sítích, například skupinku, která jela až z polského Gdaňu. Jinak ta polština je tady slyšet velmi často. Ten zájem polských fanoušků je logický, protože Eva Farná si od začátku své kariéry buduje jméno na scénách v obou zemích. Tak velký koncert, jako bude mít dnes tady v Edenu, ale pro polské publikum ještě nikdy nepřipravila.
0: Terezo, ten dnešní koncert se Evě podařilo vyprodat už rok před akcí, proto pak přidala další dva termíny. Co všechno si pro fanoušky na oslavu těch 20 let na scéně připravila?
1: Samotný koncert by měl trvat zhruba 2,5 hodiny a podílí se na něm desítky hudebníků a tanečníků. Přesný koncept dopředu zpěvačka nepředstavila, takže uvidíme, co fanoušky čeká. Na svých posledních velkých akcích v O2 aréně třeba létala vzduchem a zkoušela akrobaci. Je možné, že i to dneska přijde. Nicméně, co je jasné, je, že to bude velká oslava hudby. Eva Farná má na svém kontě 11 studiových alb a i přesto, že poslední desku nahrála před víc jak 4 lety. Jen za minulý měsíc vydala hned 3 nové singly, takže ten koncert bude z části také živou premiérou jejich novinek, jako Perpetuum Mobile nebo Big Mac. A jak už bylo zmíněno, stejnou show, jakou tady předvede Eva Farná dnes večer, uvidí fanoušci i zítra a v úterý, čímž se 32letá zpěvačka stane nejen první českou ženou, která tady vystoupí, ale taky dorovná dosavadní rekord v počtu odehraných koncertů na vršovickém stadionu, který zatím patří Marku Stracenému, který tady v Edenu 3x zaspíval v červnu před 3 lety.
0: Z pražských Vršovic Tereza Cedidlová. Tak hezký večer.
1: Díky, naslyšenou.

To byla Eva Farna, která, jak jste před chvílí slyšeli, se chystá na první ze tří koncertů na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu. Pokračuje večerní radiožurnál. Basketbalisté Pardubic se na domácí palubovce snaží o prodloužení finálové série playoff NBL. Na jejich zápas s obhajci titulu z Nymburka vás vezmeme za chvíli.

0: Ještě 9 minut a bude 19 hodin, tady je večerní radiožurnál. Nymburští basketbalisté dnes potřebují v Pardubicích vyhrát, aby mohli slavit zisk 21. ligového titulu. Utkání komentuje na radiožurnálu Sport reportér Ota Gutwirth.
1: Nejmluvší basketbalisté to ale budou mít velmi složité, protože 7.3 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny tady v Pardubicích prohrávají o těžko uvěřitelných 28 bodů. Pardubice vedou 74-46. Ten zápas přitom v podstatě odpovídal celé té sérii. To znamená, že byl po většinu času prvního poločasu vyrovnaný. Nakonec Pardubice ten první poločas dokázali vyhrát o 3 body, poměrem 42-39. Ale to, co se tady potom odehrálo ve třetí čtvrtině, tak to byl doslova zlý sen pro Nymburk, protože Pardubice třetí 10-minutovku vyhráli poměrem 27-5. Nymburští měli jeden jediný úspěšný střelecký pokus ze 16. Netrefovali se ani z trestných hodů. Nedařilo se jim vůbec nic a ta jejich frustrace pokračuje i v té čtvrtině, kterou Pardubičtí zatím vedou o 3 body. Navíc Jaromír Bohačík, jeden z nejzkušenějších hráčů Nymburka před malou chvíli, dostal technickou chybu, takže i kvůli němu Pardubice dostali možnost dalšího trestného hodu a navíc teď rozehry míče z pozahřiště, které rozehrává Tuma, takže Pardubice jsou opravdu velmi blízko tomu, aby si dokázali vymoct ten rozhodující sedmý zápas, přestože se teď Kovář nedokázal prosadit, ale Pardubické to moc trápit nemusí, protože Nymburští by museli předvést doslova zázračný výkon, navíc teď po další ztrátě míče nebudou mít možnost zakončení tak, aby něco s tímto zápasem udělali, ale v podstatě je to pro ně velmi obtížně řešitelná situace, protože 7,5 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny Nymburk tady v Pardubicích prohrává 46-74 a Pardubice jsou tak blízko tomu, aby si vynutili rozhodující sedmý zápas, který rozhodne o mistrovském titulu a hrál by se případně v pondělí. Pardubice, Ota Gutwirth, Radiožurnál.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Pulén, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Poslechněte si zprávy.
3: Dálnice N4 je u jíloviště v obou směrech kvůli demolici mostu zavřena. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Ukrajinci znovu zasáhli ropný terminál v Krasnodarském kraji. Tenista Lehečka dohrála na travnatém turnaji ve Stuttgartu v semifinále a zítra bude proměnlivá oblačnost na většině území přehánky, teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Celničáři uzavřeli dálnici D4 u jíloviště poblíž Prahy. V noci tu zdemolují most. Jeho konstrukce z počátku 70. let byla totiž ve špatném technickém stavu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerova.
5: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
3: Podle silničářů by měla uzavírka trvat minimálně do zítřejšího rána. Podrobnosti uslyšíte za chvíli v Zelené vlně. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad toho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a také přilákat ty nové.
6: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
3: Ukrajinské drony provedly nálet na ropný a plynový terminál v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Podle tamních úřadů jeden člověk zahynul a 3 lidé byli zraněni.
7: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 5 nádrží na ropu a 2 nakládací zařízení v terminálu ruské společnosti Tamani Neftegaz. Další zásobníky byly zničeny nebo silně poškozeny ve Volgogradské oblasti. Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimír Saldo na sociálních sítích potvrdil, že Ukrajinci opět zasáhli Čonharský most spojující anektovaný Krym s pevninou a provoz musel být zastaven. Rusko svrhlo 3 letecké bomby na Sloviansk. Zranili nejméně 6 lidí, z toho jedno dítě, a poškodili přes 20 budov, oznámila vojenská zpráva Doněcké oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos se poprvé připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
8: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štemberský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štemberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
3: Galerie a muzea budou přístupné většinou do půlnoci.
9: Sport. Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7. Basketbalisté Nymburka jsou blízko 21. titulu v národní lize. Ve finále vedou 3-2 na zápasy nad Pardubicemi a další výhra by už znamenala zisk trofeje. Jak se ale na východě Čech vyvíjí 6. utkání, poví Ota Gutwirth.
2: 3 minuty a 6 sekund, takový čas zbývá do konce čtvrté čtvrtiny a Pardubice v pohodlném náskoku nad Nymburkem vedou jasně 77-51. Z Pardubic Otak Utvěr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná čtyřka u Jíloviště, nehoda na silnici 43 za Červenou vodou. Jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, D4 na trase Strakonice Praha je u Jíloviště uzavřená. Je to kvůli plánované demolici mostu přes dálnici. Zhruba do zítřejší 9. hodiny raní zastavili provoz v obou směrech. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je zřetelně značená. Další kolona, téměř půlhodinová, se sune od Strakonic, brzdí se za sjezdem na Řitku na 11,5 kilometru, dá se ale předpokládat, že bude narůstat velmi rychle. Od Prahy je fronta kratší, začíná za Cukrákem a je zatím na 5 až 10 minut. Na silnici 43 na Orlicko-Ústecku trvají potíže mezi Červenou vodou a Králíky, před Dolní Orlicí odklízejí následky nehody se zraněním, projíždí se Kyvadlově, zdržení už ale velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
2: A pokračujeme 6 minut po 19. hodině. Jestli se letos chystáte do Chorvatska, navedeme vás do městečka Daruvar. Interaktivním způsobem se tam můžete seznámit s místní českou menšinou a osvěžit se sklenicí vychlazeného ležáku podle české receptury.
4: Víkendový Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Posloucháte večerní radiožurnál. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli ve druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
2: V obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
6: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
7: Hrab Jankovič osnoval pivovaru za vlastní potřeby.
8: Hrab Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
7: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků. Proto pro ně staví hnízdící voliéry na pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých soviček se vydáme za chvilku. Teď ale důležité informace z dopravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my připomeneme výraznou komplikaci na silnici 4 u Jíloviště. V obou směrech ji uzavřeli. S těžkou technikou se připravují na demolici mostu nad dálnicí. Objízdná trasa je dobře značená, vedená z obou stran exitem 9. Dál se pokračuje Klíneckou a Pražskou ulicí. Na D4 od Strakonic se brzdí za Řitkou okolo 12. kilometru a ke sjezdu se jede krokem v obou pruzích téměř půl hodiny. Od Prahy se kolona natáhla až k odpočívce u Cukráku, ztratíte v ní přibližně čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za 10 minut bude 7:30, dali s vámi večerní radiožurnál. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových na Plzeňsku. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let a je zapojený do přeshraničního projektu s Bavorskem.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
3: Ty mláďata jsou tady. Už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží? Zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
1: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
4: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný, je to kriticky ohrožený druh, síčko pořád ubývá.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 19.30. Martin Benda a zprávy.
1: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server i rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s jeho novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Americké a iránské výroky o termínu podpisu mírové dohody se rozcházejí. Podle pákistánského premiéra Shehbáze Šarífa má být pravděpodobné uzavření do 24 hodin. Šaríf už v pátek tvrdil, že se strany dohodly na finálním textu dokumentu. Podle agentury Bloomberg nebo zpravodajského serveru Axios mělo být takzvané memorandum o porozumění podepsáno zítra v Ženevě. Podle předchozích výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa by dohoda mohla být podepsaná o víkendu. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu, vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali, často také neměli nasazenou přilbu. Rozhlasová galerie Vinohradská 12 je dnes mimořádně otevřená až do 23 hodin. Český rozhlas se také zapojil do letošního ročníku Pražské muzejní noci. Návštěvníci si můžou prohlédnout moderní i historické přijímače a magnetofony. Poslechnout si můžou originální záznamy vysílání z let 1945 i 1968, kdy se o rozhlasovou budovu bojovalo. Součástí expozice je i výstava obrazů a grafik akademického malíře Martina Velíška. Sport. O titul v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka od 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V obou směrech uzavřená čtyřka u Jíloviště. Na dálnici D4 směrem od Strakonic popojíždí půlhodinová kolona za Řitkou přibližně z 12. kilometru. Příčinou je uzavřená silnice 4 u Jíloviště. Chystají se na demolici starého mostu přes dálnici. Od Prahy je zdržení o něco málo kratší, 15-minutové. Zastavíte před cukrákem. Uzavírka by měla trvat až do zítřejší 9. hodiny raní. A v zelené vlně vám budeme přinášet aktuální informace i během večera, i celé noci. A ještě dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy, tam čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území také přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Spisovatel, dramatik a někdejší politik Milan Uhde před 3 týdny dopsal novou divadelní hru, zatím ji nabídl divadlu Na zábradlí. Uhde to dnes řekl na oslavě svých 90. narozenin, kterou s měsíčním předstihem uspořádalo divadlo Husa na provázku.

Už o tom od nás víte, silničáři bourají most na D4 u Jíloviště. Dálnice je kvůli tomu zavřená, na místě máme reportérku, tak nám za chvíli řekne, na co se řidiči musí připravit.

0: Dálnice D4 u Jíloviště nedaleko Prahy je uzavřená. Silničáři tam demolují most ze 70. let, který byl ve špatném stavu. Na jeho místě postaví most nový. Sleduje to reportérka Laura Hájková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dělníci už před 7 hodinou odstranili zábradlí z mostu a navezli sem hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Mají tu 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickýma nůžkama. Ty už se začaly zakusovat do mostu. Most měl podle silničářů omezenou použitelnost stávající konstrukce, způsobenou pokročilou degradací betonu, odpadáváním krycí vrstvy a korozí výstuže. Řidičům slouží od roku 1971. Podle krajské zprávy a údržby silnic by jeho případná oprava znamenala jen dočasné řešení s omezenou životností.
0: Varujeme, že dálnice D4 je tedy uzavřená. Kdy se opět otevře?
1: S částečným obnovením provozu silničáři počítají zítra kolem 9. hodiny ráno. Most jako takový sice zřejmě spadne někde v noci, ale dělníci budou muset taky odklidit jeho kusy. Kompletně otevřená by dálnice D4 měla být zítra až někdy v odpoledních hodinách. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Řidiči musí využívat označenou objízdnou trasu, ta vede přes Jíloviště.
0: A jak bude vypadat nový most?
1: Nový železobetonový most by měl vydržet až 100 let. Jeho součástí bude jednostranný chodník o šířce asi 2 metry, umístěný vpravo ve směru na Všenory. Měl by být široký celkem asi 12 metrů a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Stavba by měla skončit v září příštího roku.
0: Tak to byla z místa Laura Hájková. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě upřesním, že řidiči v rámci objízdné trasy po dobu stavby nového mostu projedou z Jíloviště do Všenor přes Klínec po místních silnicích. V opačném směru od Všenor do Jíloviště přes D4 exity Řitka Jíloviště a osobní auta budou moci využívat dálnice mezi exity Řitka Jíloviště bezplatně.

Máme 7:45, posloucháte večerní radiožurnál. V Hradci Králové pokračuje hudební festival Rock for People. Podíváme se na něj, ale jinak. Návštěvníci za 5 dnů spotřebují okolo 8 milionů litrů pitné vody. Plynulé dodávky vody zajišťuje unikátní technický projekt. Víc vám o něm řekneme za chvilku.

0: To byly R.E.M. ve večerním radiožurnálu za 10 minut, už bude 20 hodin. 50 tisíc lidí shromážděných na jednom místě spotřebuje za 5 dní bezmála 8 milionů litrů pitné vody. Využije přes tisícovku toalet a 450 sprch. Aspoň takové jsou statistiky hudebního festivalu Rock for People. Tento týden se koná na letišti v Hradci Králové a letos s technickou novinkou, která se týká právě vody.
1: Zásobování jedné z největších tuzemských hudebních akcí pitnou vodou bylo v minulých letech na hraně kapacit. Standardní vodovodní řad nestačil a kvůli masivnímu odběru v době festivalu dříve klesal tlak v kohoutcích i lidem v okolních obcích. Nedostatek se musel složitě a neekologicky doplňovat rozvozem v cisternách. Letos se ale situace zásadně změnila, popisuje ředitel festivalu Luděk Motečka.
2: My jsme si dělali uhlíkovou stopu a v té uhlíkové stopě největší zátěž je právě doprava. Když jsme schopni aspoň část té dopravy eliminovat, v tomhle případě dopravu vody, je to velká výhra.
1: Zdroje, ze kterých festival vodu čerpá, jsou letos dva. Polovina z řadu, ta druhá, nově z blízkého správčického písníku. Vodu z rybníka čistí výkonná mobilní filtrační jednotka podobná těm, jaké používají hasiči při živelních pohromách. Petra Drexler, projektová manažerka společnosti Next Drop, která vznikla na Západočeské univerzitě v Plzni, vysvětluje, proč bylo nutné dostat vodu do kempů bez pomoci aut.
3: Nejenom, že to bylo velmi finančně náročné, ale zároveň z hlediska bezpečnosti, protože jezdili i mezi návštěvníky.
1: Cisterny v areálu kompletně nahradila nová síť dočasného potrubí a obří akumulační vaky u sanitárních zón. Klíčem k udržitelnosti je ale takzvaná šedá voda. Jejíž princip popisuje vědec a spoluzakladatel společnosti Next Drop František Mach.
4: Ta voda nemá jenom jeden život. Nejenom, že se lidi s ní osprchují nebo umyjí ruce, ale ta voda se vlastně po sprchách zachytí a pak se využívá ke splachování.
1: Přestože membrány čistí vodu z rybníka na úroveň pitné. Ve sprchách je letos kvůli ověřovacímu provozu označená jako užitková. Celý tento komplikovaný systém v areálu online sleduje digitální vodovodní dispečing. Změnu v organizaci a plynulosti dodávek vnímají i samotní návštěvníci. Třeba Filip z Bratislavy.
5: Neboli ani žádné výpadky, že by som si všiml, a je aj viacej toaliet. Organizačně určitě to išlo hore.
1: Nový model hospodaření s vodou chce Park 360 dál rozšiřovat. Cílem je vybudovat udržitelný systém, který v budoucnu v celoročním provozu zvládne plynule obsloužit až 100 000 lidí denně, a to i za pomoci dešťové vody v retenčních nádržích. Z festivalu Rock for People Adéla Kavříková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. I could

0: Radiožurnál je 20 hodin. Martin Benda pro vás má zprávy.
1: Český trestní zákoník čekají nejspíše rozsáhlé změny. Trumpovo jméno na Kennedyho centru vydrželo méně než půl roku, soud ho nařídil odstranit. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 86-57 a finále tak rozhodne až sedmý zápas v Praze. A zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. A další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplex. Novela.
3: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa pod zakrývacími plachtami a 3 hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soudce rozhodl, že přejmenovat tuto národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.
4: Trumpovo jméno zmizelo nejen z fasády Kennedyho centra, ale také ze všech propagačních a oficiálních předmětů a místního převážkového autobusu. Soud nevyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, aby odstranění jména prezidenta odložili kvůli počasí. Federální i odvolací soud žádost ještě během pátku zamítl. Dělníci nakonec začali pracovat až ve 3 hodiny ráno za přítomnosti televizních kamer. Před nimi ale proces zakryli velkými plachtami. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes se představila akce s názvem Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
5: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
6: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
5: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
7: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej tak taky.
5: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalové mistrovství světa začne také pro Brazílii. O půlnoci českého času nastoupí proti Maroku bezhvězdného útočníka Neymara, který se zotavuje ze zranění lýtka.
9: Se 79 góly historicky nejúspěšnější střelec brazilského národního týmu reprezentoval svou zemi naposledy v říjnu 2023. Přesto ho poprvé po svém loňském nástupu povolal do mužstva trenér Carlo Ancelotti. Prozradil 67-letý italský kouč Brazilců, že pracují na tom, aby se Neymar do tréninku zapojil co nejdřív. Odhad je do 7 dnů. Slavný útočník se může stát 9. Brazilcem, který nastoupí na 4 světových šampionátech. David Kalvas, Radiožurnál.
8: Katar nastoupí proti Švýcarsku, fotbalisté Haiti proti Skotsku a Austrálie proti Turecku. Basketbalisté Pardubic si v ligovém finále vynutili 7. zápas. Po domácím vítězství 86-57 nad obhájci titulu z Nymburka se rozhodne o prvenství v pondělí v pražské hale Královka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená 4 u Prahy a nehoda v Soběslavi. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru kvůli demolici mostu obousměrně neprůjezdná. Zavírka začala večer a trvat má do rána. Objíždí se přes Jíloviště. Ze Strakonic do Prahy před sjezdem zhruba 3-kilometrová kolona se zdržením 40 minut začíná kousek za sjezdem na Řitku. Opět se to dá sjezdem u Mníšků, například pak Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy. Na Strakonice je kolona kratší, zhruba kilometrová, zdržíte se 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí kamion 176. kilometr, vozidlo je na krajnici a bliká u něj šipka. V Praze je hlášená nehoda v komplexu Blanka směr Smíchov. V Bubenečském tunelu kolona se v místě nehody netvoří. A v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Omezení čekejte na výjezdu z města do obce Vesce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Oroma Vakeren, moderuje Iveta Demeterová.
11: Dobrý večer, Mangau Savorenge Šukar Šuněben Lačirat. Muzeum romské kultury v Brně se po 3 dekádách své existence může pyšnit rozsáhlou sbírkou exponátů. Audioprocházky patří mezi stále populárnější formáty, které doprovázejí regionální kulturní festivaly. No a my vás pozveme na jeden velmi zajímavý do Hradce Králové.
2: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Tvorba romské spisovatelky Květoslavy Podhradské. O projektu mluví jeho autoři Vojtěch Bárta a Tobiáš Nevřiva.
1: U nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí.
2: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
3: Co si pod tím audioprocházka představit?
4: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
2: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
3: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
2: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
1: Tumenge Savorenge, krásný den vám všem přeji.
3: Květoslavo, co vy tady v Hradci Králové?
1: Já jsem tady v Hradci Králové v region festivalu, kde se to teďka momentálně připravuje, takže tady nahrávám svůj text, který diváci budou slyšet ve sluchátkách.
3: O čem je ten romský text?
1: Můj romský text je o tom ukázat lidem, jak my se loučíme s pozůstalým, přiblížit vlastně, co to je romipen a jak Romovi drží při sobě při takovým smutečním dnu, vlastně, když ho jdeme pohřbívat toho člověka. Tomu se říká vartování, že se scházíme třeba celý týden u těch pozůstalých a tím pádem projevujeme úctu a soudržnost v těch romských rodinách, že my je vlastně v té bolesti nenecháváme samotné.
3: A to by měli pochopit i návštěvníci a posluchači Mezinárodního festivalu Regiony.
1: Ano, protože já jim vlastně tou mojí ukázkou, tím textem přiblížím, co je ta úcta a co je to vartování k pozůstalým. A pak tam mám i takovou krátkou ukázkou strašně smutné srdce vroucí písně, kterou taky jsem zaspívala v romštině. Oj.

0: a o tom také na Mezinárodním festivalu Regiony v Hradci Králové Květoslava Podhradská, která také přispěje takto do této společenské události.
1: Přijďte se na nás podívat.
0: Karel Sladký, Radiožurnál.

0: Tak to byl Milan Kroka. Brněnské muzeum romské kultury letos oslavilo půlkulaté výročí. Za více než 30 let svého působení nashromáždilo rozsáhlé sbírky exponátů z nejrůznějších oblastí. Některé z nich nám v následujícím příspěvku představí ředitelka muzea Jana Horvátová.
1: Muzeum romské kultury oslavilo poměrně nedávno 35-leté výročí. Pojďme se teď podívat trošku víc na exponáty, které máte ve sbírkách a které jste vlastně za ta desetiletí už nazbírali. Máte tam nějaký exponát, který je pro vás osobně něčím výjimečný?
2: Těch exponátů je hodně. Já jsem dokonce věnovala do muzea i některé věci přímo z naší rodiny, protože například můj strýc byl kotlář, vyráběl kotle, cínoval je, takže jsem věnovala krásný starožitný vlastně měch, ale zmínila bych především sbírku tradičního romského kovářství, kde máme ty nejstarší sbírkové předměty, a to z logického důvodu. My bychom už taky dneska, nebo od toho roku 91, když jsme vznikli, nemohli získat tak staré předměty, protože prostě v terénu už nejsou, ale protože se podařilo, že jsme převzali sbírku původní první romské organizace u nás, Svazu cikánů Romů, která měla sídlo v Brně a která už chtěla zakládat muzeum, ale protože komunisti potom svým tlakem tu organizaci donutili se zlikvidovat, tak ani muzeum nemohlo vzniknout, ale ta sbírka kovářství se uchovala. Takže my tam máme například dvě ručně zhotovené kovadliny z konce 18. století. To jsou velké unikáty. Je pravda, že Slovensko je naší velkou sběrnou oblastí, protože naprostá většina našich Romů je u nás až od doby po druhé světové válce, protože ti původní Romové byli z 90% vyvražení. Takže k nám přicházeli Romové ze Slovenska, takže vlastně to Slovensko je jejich takovou oblastí, kde oni velmi dlouho žili a ze které přicházeli, a tam už žila většina z nich usedle. Takže to je pro nás velká sběrná oblast, ale my se neomezujeme pouze na tedy prostor Československa, my jsme vznikali ještě, když byla federace, ale my jsme muzeum, které dokumentuje Romy jako takové.
1: 35 let má muzeum za sebou. Oslavili jste to. Co teď chystáte nového, co máte v plánu?
2: Tak jako každý rok i letos máme docela bohatou nabídku akcí pro veřejnost a já bych určitě ráda pozvala veřejnost do Prahy. 24. června budeme v Ústavu soudobých dějin od 4 hodin prezentovat naši novou knihu o letech u Písku, to je naše druhá pobočka vlastně na místě toho bývalého koncentračního tábora. My provozujeme od roku 2024 vlastně novou pobočku Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, takže budeme křtít novou publikaci, ale 2. srpna například, kdy si připomínáme Den obětí romského holokaustu, máme právě v tom památníku v letech akce, bude tam workshop s archeologem, docentem Vařekou, který dělal na místě ten archeologický průzkum. A v Hodoníně u Kunštátu na tento památný den připravujeme koncert Ivy Bytové s Petrem Pavlincem. To bude už druhý koncert, který Iva Bytová na tomto památníku má, protože i ta atmosféra Ivu Bytovou vlastně zaujala, líbilo se jí tam, tak jsme moc rádi, že se to podaří. Ale ještě den předtím, tady v Brně, 1. srpna, to nebude jen akce muzea, ale jsme do toho zapojeni, na koupališti Záprdovice bude akce Na vlně, která chce propojit všechna sousedství, a Romové budou zde mít také svoje prezentace hudby, kultury, dokonce sporty. A my zde budeme mít výstavu venkovní Příběh Romů, která si na 25 panelech ukáže dějiny a kulturu Romů.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.

0: Milan Bílý pochází ze slovenské osady. Studuje střední školu se zaměřením na ekonomiku a rád by pokračoval i na vysoké škole. Překážky bere jako výzvy a vždy se snaží najít způsob, jak je překonat.
1: Náš odbor technicko-administrativní pracovník, jsem už studentom 3. ročníka, se hlavně zameriava na tu ekonomiku a účtovnictvo. Nie som ten typ človeka, ktorý je na manuálnu prácu. Vždy som bol ten typ človeka, ktorý radšej preferuje duševnú prácu. Tak si myslím, že zhoda tam bola taká.
2: Říká student 3. ročníku Milan Bílý ze spojené školy SNP 16. Na své škole rozhodně není jediným romským studentem. Právě naopak, zájem mladých Romů o vzdělání zakončené maturitou podle něj v posledních letech výrazně roste.
1: Tak v našem odbore, lebo u nás triedy sa delia po dvoch. Že my sme tretia tok, to je technicko-administratívny pracovník a obrabačkovo. Som rád, že ukazujeme, že tým, že skoro 99% našej triedy tvorí Romovia, tak už ľudia, ktorí vravia, že Romovia sa nechcú vzdelávať, tak už im dokazujeme, že sa milia.
2: Studium nedělá větší potíže. Nejvíce ho baví ekonomické předměty. Blízko má ale také k cizím jazykům, především k angličtině.
1: Ekonomika, účtovnictvo, materiály, společenská komunikace, tak navíc má baví ekonomika.
2: Po maturitě by rád pokračoval ve vysokoškolském studiu. Jeho cílem je jednou působit ve školství a předávat své zkušenosti dalším generacím jako učitel anglického jazyka.
1: Som nad tým sa až tak nerozmýšľal, lebo som ešte len treťák, ešte či spravím maturitu je otázka, chápete. Ale keď spravím, tak by som chcela, aby tá škola sa zamierovala viacej na jazyky, lebo mňa bavia viacej jazyky.
3: Takže možno nejaký pedagogický smer.
1: Sa snažím tak, aby som sa dobre učil. Chcem si spraviť maturitu aj vysokú školu, aby som sa mohol stať učiteľom. Tak by som chcel učiť najviac anglický jazyk.
2: Milan vyrústá v romské osadě, kde podle něj mladí lidé často nemají dostatek příležitostí k osobnímu rozvoji ani k naplňování svých cílů. Přesto se nevzdává. Věří, že vzdělání mu může otevřít dveře k lepší budoucnosti.
1: Já pocházím z Jarovnic, to je blízko Sabinova. Je to osada. Si myslím, že populáciou jsme ta největší osada. Jarovnica není město, je to dedina. A ľudia, keď si myslia, že tam sa dá nejak rozvíjať, tak to sa mylia. Proste, keď sa niekto chce nejak rozvíjať, akože inteligentne alebo tak nejak, tak si myslím, že najlepší smer je tu na západe. Proste niekomu sa ťažšie žije, niekomu ľahšie a si myslím, že ja si nemôžem sťažovať na to, ako žijeme v Jarovniciach. Akože celkom sa máme dobre tam. Ale bol by som radšej, keby sme sa s nami odsťahovali, lebo tam je veľa ľudí. A ja som tým človekom, ktorý nemá rád veľa ľudí okolo seba. Proste ja radšej preferujem byť medzi menej ľuďmi, než medzi tisíce ľuďmi okolo seba.
2: Na předurčený osud nevěří. Je přesvědčený, že každý člověk může dosáhnout svých cílů, pokud je ochotný na nich vytrvale pracovat a nevzdává se ani navzdory překážkám.
1: Jasné, že každý se chce dostat z osady, ale otázkou je, že čo ste schopní pre to spraviť, chápete? To beriem tak, že keď ich rodičia boli šikovnejší než tie moji, tak sa zasadili celkom dobre. A keď moji rodičia boli menej šikovnejší, no tak žijeme v dedine, tak to beriem. Proste vravím, že čo som ochotný pre to spraviť, aby som bol na tejto úrovni alebo na tomto mieste.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.
0: Dnešní Oroma Vakeren je u konce. Palikera Huestanas Amensa. Za chvíli už zprávy Radiožurnálu, ale ještě předtím kapela Romen z Pardubice. Klidný sobotní večer přeje Iveta Demeterová.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 2030. Pavel Prouza a zprávy. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na zítra. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu takzvaného memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Rozhlasová galerie Vinohradská 12 je dnes mimořádně otevřená až do 23 hodin. Český rozhlas se tak zapojil do letošního ročníku Pražské muzejní noci. Návštěvníci si můžou prohlédnout moderní i historické přijímače a magnetofony, poslechnout si můžou originální záznamy z vysílání z let 1945 i 1968, kdy se o rozhlasovou budovu bojovalo. Součástí expozice je i výstava obrazů a grafik akademického malíře Martina Velíčka. Sport. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková se v úterý na Zlaté tretře ostravským fanouškům nakonec nepředstaví. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat tréninkové manko po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na silnici 13 na Karlovarsku a kolony a uzavírka na 4 u Prahy. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutová se pohybuje kráva, opatrně za ostrovem v úseku Boč-Perštejn. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru obousměrně neprůjezdná. Uzavírka kvůli demolici mostu má trvat do rána. Objíždí se přes Jíloviště před sjezdem ve směru ze Strakonic do Prahy, teď skoro 4-kilometrová kolona se zdržením 40 minut i více. Začíná na D4 zhruba 13. kilometru za sjezdem na Řitku. Oběd se to dá třeba sjezdem u Mníšku, Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy. Na Strakonice před uzavírkou zhruba kilometrová kolona od Cukráků zdržíte se do 10 minut. Na D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy stojí porouchané vozidlo. Kousek za sjezdem na Nýřany 95. kilometru a dopravu nezdržuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Pokračujeme 3,5 minuty po půl deváté, tak kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na 2. místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava totiž uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Pamětníci pozůstalí i další návštěvníci dnes přijeli do středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. Od vyhlazení obce nacisty tento týden uplynulo 84 let. Víc uslyšíte za chvíli.

0: Ve 20 hodin a 40 minut posloucháte večerní radiožurnál. Tento týden uplynulo 84 let od chvíle, kdy nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dnes stovky lidí na místě tragédie uctili památku zemřelých.
1: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60letý, od 3 let věku.
2: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
1: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
2: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
3: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
2: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
3: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3. Zbytek dětí byl poslán do lože.
2: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich dnes na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci. Často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
4: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku.
2: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
4: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
2: Vidět mohli taky předávání pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Řeky na jihu Čech už se pomalu začínají plnit loděmi a rafty, přestože v nich není moc vody. Bez větších problémů se dá sjet pouze hlavní úsek Vltavy. I tam si ale vodáci musí dávat místy pozor. Podrobnosti přineseme v reportáži za chvilku.

0: Tohle byla Madonna, za 10 minut už bude 9 hodin, posloucháte sobotní večerní radiožurnál. Jeho českým vodákům komplikuje začátek sezóny nedostatek vody, a to navzdory tomu, že v uplynulých dnech pršelo. Většina jeho českých řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sízná jen místy. Vodáci se nedostanou ani na teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná. Přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak, vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sízné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibyde.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sýznosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, ne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 21 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Írán tvrdí, že bude muset účtovat za své služby v Hormuzském průlivu. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil po protestu polské výpravy na půlkilometrové trati na druhé místo. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Baghaí účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Fars o tom informovala agentura Reuters. Baghaí také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Íránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
1: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli senioři. V zoologické zahradě v Brně po téměř 3 letech otevřeli opravenou cestu k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic, 2 nové dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
4: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do 2 let.
5: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungelové se zatím novým samicím daří.
6: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
5: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů na cloumání. Do budoucna přibude vodní mlžení pro ochlazení. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
7: Sport. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého kvůli tomu, že se přiblížil bojkám na okraj své dráhy. Nakonec tak platí výsledky, které byly v cíli. Evropským šampionem na kilometru se v Portugalsku stal jiný český úřadující olympijský vítěz v rychlostní kanoistice, a to Martin Fuchsa. Fotbalisté Kataru vstupují do mistrovství světa zápasem se Švýcarskem. Jeho úvod už by měl sledovat Petr Kadeřábek.
8: Zatím se oba dva celky na stadionu v San Francisco připravují na úvodní výkop tohoto duelu, který určí zřejmě vedoucího skupiny B, protože včera tam zatím remizovala Kanada s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Za pár vteřin tady začne na stadionu v San Francisco souboj Katar-Švýcarsko. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Dnes v noci a nad ránem českého času se budou hrát ještě duely Brazílie-Maroko, Haiti-Skotsko a Austrálie-Turecko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D52 u Pohořelic a zavřená silnice 4 u Prahy. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za Pohořelicemi je hlášený chodec na silnici. Zhruba 20. kilometr na krajnici bez reflexních prvků. Připomínáme obousměrnou uzavírku na 4. u Jíloviště. Bourají tam most, objíždí se přes Jíloviště na Prahu skoro 4-kilometrová kolona s aktuálním zdržením kolem 50 minut. Obětujte sjezdem na Dobříš, pak směr Zdice nebo Umníšku, Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy. Ve směru na Strakonice, opačně od Cukráku k uzavírce kolona zhruba na 10 minut. Na Sokolovsku je neprůjezdná silnice 222 schodová k elektrárně Vřesová. Zasahují tam záchranáři u srážky 2 osobních aut. Obět úsek můžete přes Vintířov, Lomnici a Dolní Nivy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, kránu od západu přibývání oblačnosti. Teploty 12 až 8 stupňů, na severu 6, na horách kolem 7. Zítra čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. A začínají příběhy 20. století.
2: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: Na děti už za chvíli čekají prázdniny. Na 2 měsíce se zavírají 4300 základních škol a 1300 středních škol. A my takto před prázdninami vysíláme v příbězích 20. století krátké rozhlasové reportáže, vytvořené žáky a studenty. Tisíce dětí se každý rok zapojují se svými učiteli do dokumentování příběhů ze svého okolí. Žáci mají za úkol objevit nějakého zajímavého starého člověka a vyspovídat ho. A pak z nahrávky vytvořit rozhlasovou reportáž. Pomáhají jim v tom nejen učitelé, ale i rozhlasoví novináři a naši kolegové z Paměti národa. Vzdělávací projekt Paměti národa probíhá na školách už víc než 10 let a nazývá se Příběhy našich sousedů. A nyní máme možnost vyslechnout několik zvlášť povedených reportáží, kterými vás od mikrofonu provede Mikuláš Kroupa.
11: Tak u zámku stál po zuby ozbrojený Němec a já jako malá holčička jsem za ním přišla a teď jsem mu říkala Schießen Auhasen, jestli taky střílí zajíce. A on nesměl mi odpovědět, protože oni se nesměli s váma bavit a nemohl se udržet smíchem a já furt stála, čekala jsem, že by odpoví, ale neodpověděl mi. No.
12: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
11: To bylo zajímavé, třeba pro mě, já jsem na tom šesokolském sletě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
13: Teď si nedokážu představit, že bychom jogurty neměli. Vždy, když přejdu k paní Vaničkové, tedy k mojí prababičce, tak jsou v lednici minimálně 2.
11: No, to bylo taky hrozný. Byli jsme na chatě, tam jsme si udělali večer táborák, všecko v pohodě. Druhý den ráno přišel pan mlynář, který tam bydlel ve mlyně a říkal, obsadili nás Rusáci.
14: Kromě téhle nepříjemné události strávila naše pamětnice na chatě spoustu hezkých chvil. I přes problémy a stáří se sice na jednou chatu, ale poblíž stále vrací.
11: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic, nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti ním protestovat.
15: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům.
16: Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
11: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla

0: skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace. Jen bys podle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
1: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
2: Příběh zpracovávali Julie Babuchová, Pavel Čára, Jáchym Čížek, Šimon Karásek a David Krejčí. Vedle je paní učitelka Eva Menhardová ze základní školy Pelhřimov Krásovy domky.
1: Narodila jsem se na Podkarpatský Rusy. Moje matka byla Rakušanka, otec Čech a oni bydleli tam. No a pak jsme se stěhovali do Písku. A v Písku jsme byli do roku 46. No a pak jsem měla těžký život.
3: Vzpomíná 94-letá Eva Palusková, dnes žijící v Týnci nad Sázavou.
1: Do první a druhé třídy jsem chodila do české školy a pak jsem musela, a vůbec jsem německy neuměla. Jo, jsme doma německy nemluvili. Tak potom jsem musela jít do německé školy, no a tam jsem se teprve naučila mluvit.
3: V Písku rodina bydlela v Hřebčinci, velkém domě, který sdíleli i s dalšími lidmi.
1: Potom v tom 45. roce otce zavřeli, byl zavřený 3 měsíce, pak měl soud a zjistili, že je nevinný, že nic prostě nemají, tak ho pustili.
4: Pamatuje si také na nálety.
1: Když už tam bombardovali Písecký nádraží. Vím jenom, že jsme byli ve sklepě zavřený a že jsme nesměli ven jako děti.
3: Dále vzpomíná.
1: Naproti nám byla taková větší hospoda a měli velký park, tam byl u té hospody a ty Rusáci bydleli v tom parku.
3: Rodina se přestěhovala na Šumavu. Paní Palusková byla pak 2 roky v klášteře ve Veltrusích.
1: To byla jazyková škola a za první rok se udělala státní zkoušku z němčiny a za druhý rok jsem dělala státní zkoušku z angličtiny.
4: Poté se paní Palusková vrátila na Šumavu.
1: Můj otec tam dělal v kanceláři hlavního účetního a matka vařila v závodní jídelně. Tak já jsem tam uklízela, držela jsem rejžákem schody a chodby a v kancelářích jsem uklízela.
3: Na hranicích se také seznámila se svým mužem.
1: On sloužil u Sboru národní bezpečnosti na hranicích, tam jsme se seznámili, no pak jsme se vzali a odstěhovali jsme se.
3: Při zmínce o hranicích se paní Eva Palusková vrací do doby, kdy v nich někteří viděli cestu k větší svobodě.
1: Tam jezdili na brigády, na zemědělství pomáhat jako študáci z Prahy. No a ty vždycky, když tam přišli, tak několik jich vždycky fouklo na dvou stranu.
2: Příběh Evy Paluskové zpracovávali Nina Lukášová, Johana Olmrová a Valerie Soukupová. Vedl je pan učitel Dalibor Houška z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov.

0: No, takhle to je, takhle se zpívalo na zábavách různě, jo.
1: Pan Jindřich Esl se narodil roku 1939 do německé rodiny. Bydleli ve Vojslavechu Hořic na Šumavě. V rodině se mluvilo šumavským dialektem, který se odlišoval od spisovné němčiny.
0: Ty lidi prostě se tady stýkali úplně běžně. Byly tu český divadla, německý divadla, všecko prostě dvojjazyčné. Tak to fungovalo. Než přišel Hitler.
1: Pan Esl šel poprvé do školy 4. listopadu 1946. Byla to česká škola v Hořicích na Šumavě. Muselo to být velmi nepříjemné, protože česky vůbec neuměl.
0: Samozřejmě u nás se česky nemluvilo, protože nikdo česky neuměl. Tak já samozřejmě taky ne, ale řídící učitel v Hořicích, ten uměl německy, tak mi řekl, abych tam po vyučování zůstal. No, tak jsem tam

0: Kristusa a on mi tam začal něco říkat v němčině. Čuchna se jmenoval, a protože byl Čech a uměl jenom spisovnou němčinu, tak já jsem jako Němec, německý kluk, a nerozuměl jsem mu, co říká, protože doma se mluvilo zásadně v tom dialektu.
1: A jedna veselá školní příhoda.
0: To jsme šli jednou do školy v Růžou. Já jsem taky byl malý kluk. A pod pašiákem, to už bylo skoro v Hořicích, jsem si všiml, že nemám tašku. Já jsem šel do školy bez tašky. V hlavě nic a na zálež taky nic.
1: Další vzpomínku z dětství má pan Jindřich Estl na konec války, kdy k ním domů přijeli američtí vojáci a ubytovali se u nich.
0: To přijeli na džípech vojáci a chtěli se jako ubytovat po čtyřech, že by tam byli ubytovaní. Museli jsme teda vyvěsit bílej prapor, tak matka tam našla nějaký laňtuch nebo ručník nebo něco takového. To by bylo předepsané. Jako. Matka se bála samozřejmě, a hůb děti a sama žena, ne, a teď ty vojáci. No a ten velitel jej říkal, nicht fürchten, Amerika gut. Ale zas na druhou stranu, ty vám byli zásobovaní. Ty čokolády, ty žvejkačky. My jsme nevěděli, co to je žvejkačka, ne? Čokoláda samozřejmě za války byla výdaná. A oni nám jako občas dali nějakou.
2: Za války musel tatínek a bratr pana Esla na frontu. Další bratr byl nasazen do RAD, to je zkrátka pro hřízkou pracovní službu, a maminka se čtyřmi nejmladšími dětmi tady zůstala sama. Po válce měla jít rodina mezi prvními na odsun, ale maminka nechtěla. Myslela si, že manžel a synové se budou moci vrátit, protože s Hitlerem nesympatizovali.
0: Nakonec ale jí napsali tenhle ten dopis okresní správní komise v Českém Krumlově. Bylo to z 29. června 1946. Podle ustanovení ústavního dekretu prezidenta Československé republiky a tak dál, ze dne 21. června 1945 a podle vyhlášky okresní správní komise v Českém Krumlově je nutno zavést národní správu a provést konfiskaci zemědělského majetku všech osob státně nespolehlivých. Jo. Protože ani vy netvoříte výjimku z tohoto ustanovení, ještě jste se aktivně nezúčastnila boje za zachování celistvosti Československé republiky, nevyhovuje se vaší žádosti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
2: Nakonec se maminka rozhodla, že půjde s dětmi na odsun, ale prezident Gottwald pak transporty zastavil a maminka a sestry šly na pětileté nucené práce do vnitrozemí. Rodina tak zůstala už rozdělená.
1: S tatínkem byli v písemném kontaktu. Bratr Jan přijel na návštěvu po revoluci.
2: A s bratrem Otou se pan Esl viděl po 60 letech v Německu.
3: Příběh zpracovávali Natálie Nováková, Matyáš Rotter, Štěpánka Horská a vedle je paní učitelka Jana Pejchalová ze základní školy Český Krumlov Plešivec.
4: Mary Soukupové všichni říkají Márenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
5: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč.
4: Všední den Márenky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
5: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy. Ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli. Pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být. A každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnulí. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
6: Ještě po letech Márenka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, které jim nakonec bylo zabaveno.
5: No a můj tatínek, to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, my jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno je zde zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich, co měla, který si našetřila koupit. Nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí. Nic prostě. Nic.
7: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
5: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takovej svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
7: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
5: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
8: Statek Márenky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
5: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo odbourané a moje maminka ji nechala opravit, ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit, Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho, nechali jsme ji vysvětit a tak to bylo pěkný.
3: Tak to je dílo žáků Jiřího Pešla, Ondřeje Pojsla, Vojtěcha Krále, Markéty Šeligové a Elišky Moravcové. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá.
4: Život Kateřiny Sedláčkové, Rozené Havlíčkové by mohl na svém začátku připomínat pohádku nebo alespoň příběh plný šťastných náhod. Takové jsou první vzpomínky naší pamětnice.
9: Já jsem měla úplně ideální dětství, protože se rodiče měli velice rádi. A navíc jsme bydleli v Dejvicích v takovém obrovském čtyřpokojovém bytě a bydleli jsme tam dohromady dvě rodiny. Moji rodiče a maminčina sestra se dvěma dětskama.
4: Pro dospělé obyvatelé bytu ale život asi velká pohádka nebyla. Každý měl za sebou už nějakou velice odlišnou historii a také jejich vztah tehdejšímu společenskému zřízení se lišil.
9: Můj tatínek byl v 50. letech odsouzen a perzekuován. Bydlel s rodinou sestry maminky, která byla v komunistické straně, její manžel byl taky v komunistické straně. Vyřešili to velice dobře, ačkoliv byli nejbližší příbuzní, tak si vykali. Můj tatínek vždycky nad sázkou říkal, že dobře se říká ty vole, ale blbě se říká vy vole.
1: Co zůstávalo ve společném bytě nevyřčeno a o čem se nemluvilo, bylo ale známé úřadům a zejména školám, a tak osud Kateřiny na konci základní školy závisel na poslušnosti nebo statečnosti jejich učitelů.
9: Vzhledem k osudu, který prožil můj tatínek, jsem nemohla vlastně se dostat na žádnou školu. Tatínek, potažmo jeho maminka, během války a zejména teda po roce 48 pomáhali lidem, kteří by tady byli nějakým způsobem persekuováni, tak jim pomáhali odejít na západ. Jenomže někdo je udál a moje babička byla 13 let vězněná.
1: Kateřina však měla velké štěstí na odvážnou třídní učitelku.
9: Můj tatínek musel nastoupit asi na 3 nebo 4 roky do pracovního tábora, ale v té době studoval medicínu a musel skončit s medicínou v 5. ročníku a vlastně po tom pracovním táboře ho dali jako soustružníka do klubinových závodů. A moje třídní učitelka toho využila a když se psali posudky jako přijímacím zkouškám a ona tam napsala, že tatínek byl dělník a tím pádem já jsem se dostala na střední školu.
1: V životě paní Kateřiny hrála důležitou roli i babička. Do života vnučky vstoupila úplně jinak, než se to obvykle s babičkami děje, po svém návratu z vězení.
9: Babička, když se vrátila z vězení, tak měla spoustu známých i z toho vězení, takže s něma udržovala kontakty a protože by bylo spoustu lidí, kterým pomohla se dostat za hranice, tak bylo spoustu lidí po celém světě. A babička jim psala dopisy, ale protože měla tak znetvořené prsty právě z toho vězení, že jsem za ní chodila já a psala jsem jí dopisy já.
1: Paní Kateřina je moje babička. A díky tomuto vyprávění jsme já i moje spolureportérka Anička objevili kus rodinné historie a pochopili, jak velké dějiny tvoří ty takzvaně malé.
9: Já jsem objevila jedno krásné motto, který pro mě má velký význam. Přiblížím vám to jednou písničkou, možná, že tu skupinu znáte, Divokej byl, a má písničku, která se jmenuje Neříkej, že to nejde. A to je moje motto.
3: Tolik práce autorského týmu Anny Marie Palečkové a Julie Škarpové. Vedle je paní učitelka Eva Wolfová a učitel Roman Elner ze základní školy Brána jazyků.
7: Jan Sláma, narozený ve Vraněnech, byl takovým dárečkem pro své rodiče. Narodil se totiž 24. prosince 1929. V dětství hrával fotbal, například za Spartu. Pak se s rodinou přestěhovali do Nové Vsi a následně pak do Prahy. V roce 1939 začala druhá světová válka a Česko bylo postupně obsazováno Němci. Že by se jich ale pan Sláma bál, to se říct nedá.
10: A já jsem jednou jel v tramvaji a ono tam jelo asi 6 těch Hitlerjungen. Křičeli a já jsem vycházel z tramvaje a jednou jsem nakop. Já jsem ho nakop. A teď oni se po mně brhli, to bylo na stanici, já jsem vyskočil z tramvaje a utíkal jsem pryč, jo. Nakonec mě nechytli tedy.
11: Zkušenosti s německými vojáky ale nebyly ojedinělé a dotýkaly se každodenního života obyčejných lidí. Strach a nejistota se postupně stávaly běžnou součástí života ve městě. Právě takovou atmosféru zachycuje následující vyprávění.
10: V ulici byly tanky německé a my jsme jednou padli Němci, my jsme byli všichni v krytech, jo. To byly takové sklepy velké a tam byla taková místnost a tam byla celý dům tam vlastně byl, jo. A oni nás přivedli před dům, tam stály tanky a něco tam na nás řvali, pak nás zase poslali zpátky do baráku, tak jsme šli zpátky do baráku a pak druhý den tam někdo střílel.
7: Ne všechny události však skončily bez následků a některé z nich měly tragický dopad.
3: V tuto chvíli na chvilku žákovskou reportáž přerušíme. Po krátkých zprávách pokračujeme.
12: Seriál Radiožurnálu. Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
13: Radiožurnál.
12: Fandíme s vámi.
14: Radiožurnál vysílá zprávy. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi. Pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího začne v Teheránu 4. července. Potrvá 6 dnů, oznámila to iránská státní média. Chamenej zemřel ve věku 86 let při únorovém izraelsko-americkém útoku na Teherán. Celostátní pohřeb iránského duchovního vůdce tak začne v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovsi u hranic s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje. V Opavě se dnes otevřel Breda Point. Nový multifunkční prostor vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy, rozsáhlé rekonstrukce budovy potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko.
13: Sport.
14: Brazilští fotbalisté nastoupí na úvod mistrovství světa proti Maroku. Turecko se představí proti Austrálii a Haiti proti Skotsku. Už teď bojují Katařané proti Švýcarům. Víc řekne Petr Kadeřábek.
15: V 20. minutě vede favorizované Švýcarsko 1-0. Postral se o to v 17. minutě Brial Embolo, který proměnil pokutový kop po faulu na pronikajícího Vargase, tedy byla nařízena penalta. A tu bezpečně proměnil útočník Švýcarska Embolo a tak Švýcarsko vede teď už v 28. minutě nad Katarem 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavírka na čtyřce u Prahy a omezení na dálnici D1 u Devíti křížů. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru bude do rána neprůjezdná. Obousměrně bourají tam most. Objíždí se přes Jíloviště na Prahu před sjezdem 3-kilometrová kolona s aktuálním zdržením kolem 40 minut. Začíná začerpací stanicí Koloc Oil. Oběd se dá sjezdem na Dobříš, Hostomice, Zdice nebo Umníšku přes Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy směr Strakonice se před uzavírkou kolona teď netvoří. Nárazově se ucpává objížďka přes Jíloviště. Kromě D4 u Prahy dálnice bez kolon, na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí kamion. 176. kilometr na krajnici, na místě zřejmě servis u auta Šipka. A na Sokolovsku má podle policie každou chvíli skončit uzavírka na silnici Schodova k elektrárně v Řesové. V úseku byla po srážce dvou osobních aut neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. A pokračují příběhy 20. století.
17: Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes pořad věnujeme pozoruhodným osudům, které zdokumentovali žáci a studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Přerušili jsme žáky ve vyprávění příběhu o Janu Slámovi, který vzpomínal na své dětství za druhé světové války. Reportážem je vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
7: Okupace znamenala nejen omezení svobody, ale i přímé ohrožení lidských životů. I krátké svědectví může ukázat krutost tehdejší doby.
10: Vyvedli ven, přes ulici byl takový parčík a tam jich 12 zastřelili.
7: Válka však nezasahovala pouze prostřednictvím vojáků v ulicích, ale také z nebe. Bombardování přinášelo chaos, strach a zkázu, které zasahovaly celé čtvrti. Na jeden z těchto okamžiků pan Sláma dodnes vzpomíná.
10: Já jsem šel do pojišťovny na Karlovo náměstí, byl jsem, jak je tam ten park, jsem tam šel a najednou strašné rány a to Američani bombardovali tu Prahu, jo. Tam kousek jsou Emauzy, ne? A oni na ty Emauzy spustili bomby a na tom Karláku do prvního domu spadla taky bomba.
7: Součástí každodenní reality okupace byl také německý jazyk, který zazníval na ulicích a ve všech situacích spojených s vojáky a úřady. Jeho přítomnost připomínala moc a autoritu okupantů.
10: A nejhorší bylo 39. rok, jo, když přišli Němci. Jo. To byla katastrofa, protože my jsme se museli učit německy ve škole.
7: Přestože se později pan Sláma stal radistou u československého námořnictva a na svých cestách po mořích celého světa zažil mnoho velmi nebezpečných situací, na své zážitky z dětství nikdy nezapomněl. Jeho příběh nám připomíná, že válka není jen součástí učebnic, ale skutečným životem obyčejných lidí. Vzpomínky Jana Slámy jsou důkazem odvahy, strachu i síly přežít dobu, na kterou se nesmí zapomenout.
3: Tolik práce žáků ze základní školy Guta Jarkovského, Davida Jiřičky, Daniela Mufakarova, Antonína Polického a Maxe Wagnera. Vedle je paní učitelka Alena Pěkná.
18: Přišla jsem do školy, sedla jsem si do lavice, seznámila jsem se s paní učitelkou a do toho přijeli policajti, že jedeme za maminkou. Takže přijeli policajti, sebrali nás a odváželi nás někam, kde jsme nevěděli kam.
19: Tak to vzpomíná Růžena Djordjová, narozená 17. července 1964, na svůj první školní den.
20: Růžena a její sestra Eva byly sociální pracovnicí z rodiny protiprávně odebrány a umístěny v dětském domově v Krupce u Teplic.
18: Když na to vzpomínám, tak mi to připadá jako když přijdete do koncentračního tábora.
21: Vychovatelé z ní krátce po příjezdu udělali velitelku a kvůli tomu neměla kamarády. Růženina role se ale vyvíjela.
18: Za mě byla nejlepší žákyně celého dětského domova, takže jsem jim pomáhala ještě s učením.
20: A jak vnímala maminka to, že její dcery skončily v dětském domově?
18: Máma nevěděla ani o tom, že se něco takového stalo. To se dozvěděla, až když přišla z práce. A to už my jsme byli pryč.
19: I takhle komunistický režim Romy utlačoval. Přesto se maminka ale rozhodla o návrat svých dcer bojovat. A soud vyhrála. Růženka i její sestra tak mohly po 2 letech zpátky domů.
21: Dívky si našly nové kamarády a vrátily se do normálního dětského života.
18: Tak jsem šla do města a seznámila jsem se tam s malýma dětskama. Ty byly o pár let mladší než já. Ale jak viděli, že se s nima hraju a že se s nima bavím, tak byli každý den u nás před barákem a už mě volali. Růžo, pojď s náma ven.
20: Svým mladším kamarádům Růžena Djordjová ráda pomáhala. Třeba se školou. A v dospělosti se jí milá povaha a chuť pomáhat odvětšila.
18: Mě nikdo doma neudrží. Já prostě potřebuju práci. A když jsem zjistila hned, jako co jsem skončila, že je tady ta možnost, tak jsem si udělala kurz pracovníka v sociálních službách a hned na to jsem dostala práci.
19: Začátek kariéry v sociálních službách zahájila Růžena v Děčíně prací v terénu. Pomáhala dětem získávat návyky, dokonce je někdy i vodila do školy. A kde ji najdeme dnes?
18: Teď pracuju v armádě spásy v Malešicích, kde to je zase úplně něco jiného a skvělá banda a strašně moc se rozumíme. Takže jsem tam strašně ráda. Mě ta práce strašně moc naplňovala. Strašně moc. A naplňuje.
3: Reportáž vytvořili žákyně Aneta Kratochvílová, Berta Macalíková a Gabriela Rábenseifnerová. Vedle je paní učitelka Petra Michalíková ze základní školy Praha 1.
19: Zbyněk Prousek se narodil 11. dubna 1947 v Praze. Na prvním stupni základní školy začal chodit do skautského neboli sportovního oddílu, kde se mnohé naučil a kde se formovaly jeho životní postoje.
0: Tak určitě mě naučil samostatnosti, odpovědnosti za to, co dělám, odpovědnosti za druhé. Tenhle princip, když je někdo slabší, tak mu musím pomoct, tak ten do nás zůstal.
11: Tyto principy pana Prouska provázely po celý život a vedli ho k potřebě se společensky angažovat.
19: Po obsazení Československa sovětskou armádou v srpnu 1968 začal rozvážet letáky, protože chtěl udělat něco na protest proti okupaci.
0: Ozval se mi jeden kamarád, který říkal, hele, jestli máš v pořádku motocykl, přijeď tam a tam a potřebuji, abys jezdil jako spojka.
11: Svůj motocykl neměl, takže si ho musel půjčit. Jednou jel přes most, kde stály tanky a vojenská hlídka, která kontrolovala vozidla.
0: Zajímavý bylo, že motocyklisty nezastavovali, takže jsem ten příslušný balík měl někde pod bundou a tu kontrolu jsem projel. No, nicméně bylo to trochu o nervy, jestli nás přece jenom nezastaví a nebudou šacovat a tak dále.
19: Při rozvážení letáků se seznámil se svou budoucí ženou Hanou. Na začátku roku 1969 zahájil spolu s kamarádem hladovku za Jana Palacha, který se upálil 16. ledna téhož roku.
0: Potom se k nám na tom Václavském náměstí postupně připojilo do 10 lidí. No. Nevím, jestli jako drželi hladovku s námi, nebo tam jenom přicházeli.
19: A podpora rostla. Chodili za nimi nejen přátelé, rodina, ale mnoho dalších.
0: A to náměstí se pak zaplnilo lidmi, kteří evidentně nám přišli dávat podporu, přišli se tam podívat, ne jako, aby nás viděli, ale aby tam byli. Že? Mezitím zemřel Jan Palach, pak nám tam přines tehdy pro nás neznámý člověk, ale pan Zoubek, sochař, posmrtnou masku Palachovu.
11: Během sametové revoluce se s rodinou zúčastnil demonstrace na Národní třídě. Zastavil je policista, který po nich chtěl občanku.
0: Jak jsem se večer v té kapse, kde jsem vždycky nosil občanku, tak jsem nahmatal foťák, kterým jsem tam předtím fotil. Jsem si říkal, no tak teď vyndám foťák místo občanky, to je blbě, že jo, tam jeho sebere.
19: Mezitím šel kolem mladší policista v helmě a spendrekem, který si je převzal a odvedl je pryč.
0: On říkal, já jsem sem nechtěl. A dovedl nás na konec tý šňůry těch policajtů a otočil se a šel a my jsme šli teda ven. Jo. My jsme tím vypadli z týhletý zóny.
11: Zbyněk Prousek se celý život zajímal o politiku, o to, co se kolem něj děje a vždy se snažil pomáhat ostatním. Proto i dnes se ženou posílají peníze na podporu Ukrajiny.
19: A co bys vzkázal budoucím generacím?
0: Dívejte se kolem sebe, čtěte. Možná i na telefonech to je jedno, ale čtěte, informace je spousta. A nenaleďte na jednoduchá řešení.
3: Příběh natočili a zpracovali Viktorie Petrusová, Zdenka Zvěřinová, Kateřina Prousková, Jan Dolanský a Tobiáš Jelínek. Vedle je paní učitelka Jaroslava Duroňová z gymnázia Oty Pavla v Radotíně.
2: Život mě baví.
19: Říká Milan Kružický, přestože v životě prožil nejednu těžkou chvíli. Narodil se 21. srpna 1948 v Závišině u Mariánských lázní.
2: Dokonce jsem se narodil v kuchyni. Mým největším koníčkem je vaření. Takže já to mám asi od toho, že jsem se narodil v té kuchyni k obědu mamince.
22: 20. narozeniny tedy slavil 21. srpna 1968, kdy začala ruská okupace Československa. Z oslavy samozřejmě sešlo.
2: Večer jsem chytil partu kluků, tam jsem znal dva. Jezdili jsme s Gazikem, to byl takový jeep ruský, po Mariánských lázní a dělali jsme takové různé věci proti Rusku, proti Rusáku, proti Sovětskému svazu. Přemalovávali jsme, kde byl nějaký ruský název, tak jsme v bílým bávně jsme přesto mazali.
19: Tím však jeho protesty proti okupaci neskončily.
2: Na jednom hotelu, kousek od mého bydliště, byla ohromná neon hvězda ruská. Ve druhém patře na balkóně to byla nás zpět v tom gaziku jsme zastavili a později po hromosvodě a že tu hvězdu odstraníme. A měli jsme jenom jednu pilku na železo, tak jsme se tam střídali, no. Trvalo to 2 hodiny, jsme to tam pižlali, schodili jsme ji nakonec.
22: Ani další narozeniny Milana Kružeckého se neobešly bez problémů. Jednou ho dokonce zadržela policie, protože se onoho 21. srpna procházel po ulici celý v černém.
2: No a najednou jeli policajti, chytli mě. Co tady děláte? Říkám, no kamarády, co by dělal? Ne, vy provokujete. Proč máte černou košili a černý kalhoty? Já říkám, protože se mi to líbí. Ne, vy provokujete 21. srpna. Já říkám, ale já mám narozeniny. No tak mě odvedli do Benedický, to je tam za rohem. Tak jsem byl od 8 skoro do 11 zavřený kvůli tomu, že jsem byl v černém.
22: V dětství prodělal tuberkulózu, rodiče se brzo rozvedli, na učilišti zažil šikanu, jeho bratr spáchal sebevraždu. A když pracoval jako vedoucí oddělení v Kotvě, musel odolávat tlaku vstoupit do komunistické strany Československa. Přesto nám Milan Kružecký předal spoustu životního optimismu.
2: Život vám vždycky něco hodí pod nohy. Člověk, který nemá překážky, tak vlastně nežije. Prohrát a vyrovnat se s tím a mít chuť jít dál, to je umění.
3: Tak to byl žákovský tým ze základní školy Glovackého z Prahy 8. Beata Brátová, Kristýna Čanková, Jiřina Ulmanová, Tereza Šlajchrtová a Žaneta Zapletalová. Doprovázela je paní učitelka Martina Kaslová.
21: Sudety. Pohraničí Československa. Území, kde život za války i po ní rozhodně nebyl jednoduchý.
0: Vlastně to bylo takový smutný, že tam byli lidi, kteří se tam nastěhovali po Němcích a většinou to byli takový trošku nátury drsný.
21: Pavel Linek se narodil v roce 1948 v Dobrouči.
0: Tam byli lidi dost špatný. Jo. Já jsem třeba jel na kole, ještě to byl Pionýr malý kolo a blbě jsem zatočil, byl tam ústek, myslel jsem si, že to vytočím a spadl jsem do potoka, ale jen na nohy, jo, nic se nestalo. Přišel tam nějaký pomocník VB a chtěl po rodičích 10 korun za to, že jsem tam spadl.
21: V rodině bylo 7 dětí. Pavel byl 6. z nich. Rodina se hlásila k římskokatolické církvi a to přinášelo v 50. letech po nástupu komunistů k moci velké problémy.
0: Já třeba, než jsem byl vyřmovaný, tak jsem měl svého kmotra, který byl 10 let zavřený, nebo 12 dokonce, a zavřeli ho, když mu bylo 18 roků.
21: Přesto bylo Pavlovo dětství velmi šťastné.
0: Byly to hlavně Vánoce. A doba před Vánocema, kdy jsme prohlíželi všechny možný skrýše, kde mají naši uložený hračky hračky, knížky, hlavně pro nás.
5: Změny ve společnosti v 60. letech přijímal Pavel Linek s velkými nadějemi.
0: Ten rok 60, 64, 65, už prostě se začal ten svět otáčet, ten život v té naší republice k lepšímu, tak, že se vraceli lidi z vězení třeba, jo, že kněží, kteří nemohli sloužit, už zase mohli sloužit někteří, že jo. Pamatuju si, že byl 1. máj, to už jsem chodil do učení a že jsem šel sám dobrovolně do průvodu, jo. To byla už takový to napětí a viděli jsme, že už se ty ledy hejbou, že už prostě se říká to, co se říkat může a musí.
6: Ale naděje všech občanů na uvolnění totality byly zmařeny vstupem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
0: Já jsem v té době byl měsíc ženatý, spali jsme v Nerudovce přímo prakticky pod hradem, že jo, pár stovek metrů, no a slyšeli jsme ten kravál, že jo, jak lítali ty letadla. A když jsem vyšel ven, tak říkám, který blbec tady pokřídoval dlažbu. To byla dlažba oježděná od tanku.
21: Pan Pavel je velmi aktivní, poctivý, stále pracuje, má rád život a svoji rodinu. S manželkou se rozhodli, že ke svým dětem přijmou 3 chlapce do pěstounské péče.
0: Mě v životě, co mi dodávalo odvahu. Jednak to teda byla víra a jednak teda opravdu, že jsem viděl, že ta manželka se mnou vydrží všecko. Jo, a ty děti, že mě mají rádi, že jich je hodně a že se povedlo, nejenom díky nám teda, ale ten klukům pomoc.
21: A co je podle pana Pavla v životě nejdůležitější?
0: Je to prostě hledání toho, co je život, co je svět, co je krásný, a to má každý.
3: Příběh zpracovávali Jan Josef Chaloupka, Jiří Cendelín, Lucie Balátová, Nela Klečková a Anna Rajdlová. Vedla je paní učitelka Ludmila Bartáková. Ze základní školy Ústavní.
1: Píše se 7. květen 1945. Druhá světová válka v Evropě se chýlí ke konci. V Praze stojí barikády, ale s ustupujícími Němci se bojuje po celém protektorátu. V Mnichovicích u Prahy několikrát těsně unikne smrti i tehdy 17-letý Stanislav Šalda. Ještě nedávno, jako nuceně nasazený, kopal zákopy kdesi na Moravě a teď se vrátil na chatu v nedalekých Všešimech.
4: No, tak jsem prostě z těch Všešim se setkal s tím mým švagrem a ten byl už v revoluční gardě. Já jsem říkal, ale tak vemi sebou, co já budu tady ve Všečimi dělat. On říkal, no počkej, to musí říct ten velitel té gardy tady.
1: Velitel mnichovického povstání byl ruský voják, patrně příslušník Vlasovovy armády. Ten dal pamětníkovi nebezpečný úkol. Zastavit skupinu německých vojáků, která se blížila zhora od Myšlína. Stanislav tedy poprvé držel v ruce nabitou zbraň, zatímco jeho švagr se s kulometem tvářil sebevědomě, on si nebyl vůbec jistý.
4: Boha, dokážu já vůbec střelit do živýho člověka? Ať je to Němec, ať je to kdokoliv. Vždyť jsem v životě to snad nedokážu. Já snad počkám, jestli on nevystřelí dřív než já. A tohle to mi běželo hlavou.
1: Na poslední chvíli ale velitel akci odvolal. Němců bylo moc. A tak nechali vojenský oddíl projet. Zakrátko pak dorazil nákladní vůz s plachtou, který povstalcům vezl zbraně odhozené nacisty. A nejen to.
4: No ale teď jeden z těch adeptů, který tam čekali na zbraně, odhrnul tu plachtu. No a to byla hrůza. Vedle té plachty ležely dvě mrtvý těla. Jeden měl takhle rozstřílenou hlavu úplně. Ty říkali, hele, když to je pekař z Mnichovic, ten má já nevím kolik dětí.
8: Ten den hrozilo Mnichovicím ještě další nebezpečí. Koleje strážil ozbrojený německý vlak a velitelé povstání chtěli s posádkou vyjednat kapitulaci.
4: Říká, no ale počkejte, umí tady někdo německy? My potřebujeme parlamentáře tam zastavit.
11: Pamětník německy uměl, což se mu mohlo stát osudným.
4: Tak dá, tady máš vlajku, jdi nahoru, prostě vlajkou zastavíš ten pancéřový vlak a řekne jim, aby prostě nepojížděli tam dál a že na ně nikdo nebude střílet. No a načež přiběhl někdo z Mnichovického nádraží, říká, nikoho neposílejte, už tam byl parlamentář ze Všešim. Honza Bělský. A on se dostal před tu mašinu a když byl 20 metrů od ní, tak oni ho zastřelili.
11: Stanislav tedy zahodil bílou vlajku a uvědomil si, jak blízko smrti se v posledních minutách ocitl. Na poslední chvíli nevystřelil na konvoj a nedostal se na dostřel osádce vlaku.
4: Já říkám, to snad nade mnou lítal anděl strážný.
1: Těch několik málo dní na konci války má Stanislav Šalda před očima dodnes. Jeho největší přání je, aby další generace nic takového nemusela zažít. Nejvíc by si přál...
4: Snažte se ze všech sil, aby už nevznikla žádná válka. To bych vám jako přál. Já věřím, že se to jednou povadí.
3: Tak to byla práce žáků a žákyň ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Mnichovice. Konkrétně Adély Flovové, Rozálie Sklářové, Jana Šebánka, Jiřího Todorova a Lucie Velebové. Doprovázel je pan učitel Petr Kotouš.
19: Rodilý Jihočech, muzikant ze Soběslavy, muzikant tělem i duší. To je Ladislav Bleha.
22: Na své dětství vzpomíná rád, a to přesto, že to jako syn živnostníka a úspěšného provazníka neměl v 50. letech minulého století lehké.
23: Tatínek můj zlatý, toho soudruzy jako všechny tady v Soběslavi, všechny soukromníky nebo většinu soukromníků bolševici sebrali a dali je na takzvané jako vojenské cvičení jakoby, ale v podstatě to byl kriminál, protože nikam nesměli.
1: Tatínek byl v roce 1953 na rok a půl odveden k pomocným technickým praporům na Slovensko. Maminka, do té doby žena v domácnosti, se tak musela o rodinu postarat sama.
21: Po velkém úsilí se jí podařilo získat práci v místním obchodu s obuví.
23: Bohužel rada žen se soudruhama to zamítla, že soudružka Blehová není politicky spolehlivá a nemůže jít prodávat boty.
21: V dětství na přání rodičů začal Ladislav Bleha hrát na housle. Lásku k hudbě si však ještě nezískal. To přišlo až později, když se učil zámečníkem v nedalekém Sezimově Ústí.
23: Jednou jsme někam s tím učilištěm jeli a já jsem tam někdo držel kontrabas. Hele, podržte, já potřebuji ještě něco si vyřídit. Tak šel a já jsem se na to brnknul a já jsem... Mně mi to změnilo život. Mě to úplně uneslo, jo? Když jsem říkal, bylo to krásně zní, takový velký nástroj.
21: Ke hře na kontrabas přidal postupně basovou či elektrickou kytaru. Nakonec i největší žestový nástroj, tubu. To mu umožnilo hrát v kapelách a orchestrech různých žánrů. Dudácká muzika, dechovka, big beat, jazz či Dixieland. 14 let působil také v táborském symfonickém orchestru Bolech. Za minulého režimu s dechovou kapelou pravidelně koncertovali ve Vídni. Hráli také v Německu a dokonce i pro krajany ve Spojených státech. Přestože měl příležitost, o emigraci Ladislav Blaha nikdy neuvažoval.
23: Procesoval jsem toho dost, ale řeknu vám, doma je doma.
11: Ladislav Bleha je nevrtelně milý, přátelský a energii sršící člověk. Stále hraje na vánočních koncertech, svatbách a pořbech.
23: Můžu předvést pár tónů na tubu.

0: Pana Blehu natáčeli žákyně Natálie Lukačovská, Dominika Novotná a Vanda Ramíková. Doprovázela je paní učitelka Radka Vanišová ze základní školy Soběslav třídy Eduarda Beneše. Na závěr mi dovolte poděkovat. Příběh našich sousedů, tento vzdělávací projekt na základních a středních školách, vzniká samozřejmě díky koordinátorům Paměti národa, kteří působí po celé republice. Jim patří veliké poděkování. Díky ale patří i městům a obcím a krajům a především ředitelům a učitelům. Ti nám otevírají dveře do škol a my můžeme často po vyučování vyrážet s učiteli a dětmi, za starými lidmi a do rozhlasových studií. Paměť národa nemůže existovat bez pomoci a podpory vás, posluchačů. A tak děkuji vám, kteří nám posíláte třeba drobné peníze každý měsíc a tvoříte tak úžasný klub přátel paměti národa. Jak se stát členem, je velmi jednoduché. Vše najdete na našem webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Pavel Prouza. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Zahraniční rozvědky podle Pekingu využívají k mapování čínského pobřeží mořské živočichy. Fotbalisté Kataru vstupují do světového šampionátu zápasem se Švýcary. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
2: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
3: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel na živo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
4: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
2: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Silný vítr dnes komplikoval dopravu ve středních Čechách. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k vodní nádrži Slapy, jak popisuje jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
5: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
0: Čína tvrdí, že zahraniční rozvědky využívají ke špionáži jejího pobřeží mořské živočichy. Podle agentury AFP to oznámilo tamní ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích. Konkrétní zpravodajskou službu nebo stát, který za údajnou mořskou špionáží stojí, neuvedlo.
6: Nejmenované rozvědky podle Pekingu připevňují sledovací a monitorovací zařízení na želvy a ryby. Díky tomu pak shromažďují citlivé informace, třeba o teplotě a slanosti vody nebo o hlubokých mořských proudech u čínských břehů. Data jim mají sloužit k identifikaci slabin obrany země. Peking vyzval tamní rybáře, aby byli ostražití a za odhalení špionážních zařízení jim nabídl odměnu až 500 tisíc juanů, tedy přes 1,5 milionu korun. Server Guardian doplňuje, že takové obvinění ze špionáže není neobvyklé. V roce 2024 Čína tvrdila, že identifikovala objekty ukryté na mořském dně, které by mohly navigovat průjezd zahraničních ponorek. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Prvním soupeřem fotbalistů Švýcarska ve skupině je na mistrovství světa Katar. Bližší informace doplní Petr Kadeřábek.
7: Po prvním poločase jsou na tom lépe Švýcaři, kteří dokázali v 17. minutě embolem proměnit pokutový kop a tak obrovskou převahu zatím přetavili pouze jednu branku. Švýcarsko vede nad Katarem po prvním poločase 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: O půlnoci českého času startuje souboj Brazilců s Maročany. Ve 3 ráno začne zápas Haiťanů se Skoty a v 6 ještě utkání Austrálie-Turecko. Basketbalisté Pardubic zvítězili v 6. ligovém finále nad Nymburkem 86-57. Zvládli i 3. domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující 7. zápas. Ten se bude hrát v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D4 na Příbramsku nebezpečí a před Prahou kolona. Na dálnici D4 z Prahy do Příbramy za sjezdem na Obořiště pozor, kilometry 34 až 35 se pohybuje po dálnici chodec. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru na Prahu i Strakonice neprůjezdná. Bourají tam most, potrvá to do rána. Objíždí se přes Jíloviště na Prahu před sjezdem už na D4 zhruba od 11. kilometru, teď 2-kilometrová kolona, zdržíte se zhruba 30 minut. Obě týdy je sjezdem u Řitky po trase Líšnice Klínec. V Jíloviště se pak průjezd ucpává. Volné jsou přejezdy na D5 z Plzně do Prahy, třeba sjezd na Mníšek, pak Karlštejn, Beroun. Na 400 směr Strakonice se před uzavírkou kolona teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, kránu od západu přibývání oblačnosti. Teploty 12 až 8 stupňů, na severu 6, na horách kolem 7. Zítra čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
9: V Česku se rozrůstá síť trailových tratí. Zhruba 10 kilometrů nových cest najdou fanoušci cyklojízdy na přírodních trasách, třeba na Děčínsku. Přímo na trail vás vezmeme v reportáži už za okamžik. Dobrý poslech.
1: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.
10: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: zadarmo. Tak to byly Činasky, kteří dohráli 9 minut po 22. hodině. Posloucháte sobotní večerní radiožurnál. Dolní poustevna na Děčínsku dokončila v rámci přeshraniční spolupráce téměř 10 kilometrů přírodních cyklistických tras plných překážek, zatáček a skoků. Za hranicemi se na ně napojí na konci letošního roku s dalšími kilometry dvě sousední saská města. Dohromady všechny tři radnice získaly na vybudování trailových tras a potřebné infrastruktury přes 3 miliony eur. V Dolní poustevně se cyklistům otevřeli už o tomto víkendu.
1: Píp, tady bude Pípa Stan a ta pánev na Langoše.
2: Jde o tu točenou limču.
3: Nezávisle.

0: trasy na české straně už jsou hotové, na německé mají zpoždění.
1: Jsou teďka hotoví 3 traily,
0: říká tvůrce tras Jan Rail.
1: Ten stěžejní, to je modrý trail, myslím, že z celého toho projektu na české straně bude nejvytíženější, je hodně zábavný, jetelný prakticky pro všechny úrovně jezdců, hodně dlouhý, vede vlastně z hraničního přechodu na Gerstenbergu až tady sem do údolí Kaprů.
0: Řemeslníci pracovali s tím, co našli v lese. Ručně stavěli můstky, náklony tras a další věci. I proto traily do lesa kolem Dolní Poustevny dobře zapadají a působí velmi přírodně.
2: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny, města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
0: Vypočítává náklady starosta a dodává, že už je připravená i mapa zatím dostupných tras. Holec odhaduje, že partnerská města, která se na trasy připojí na druhé straně hranice, by mohla mít svou část prací hotovou na konci letošního roku. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

Je 22 hodin a 15 minut, pokračuje večerní radiožurnál. Úřadující olympijský šampion v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa se stal na kilometru znovu mistrem Evropy. Další zlatý medailista z Paříže, kajakář Josef Dostál, sice dojel na pětistovce druhý, ale po diskvalifikaci původního vítěze byl několik hodin první, ale nakonec se po polském

0: Světový šampionát ve fotbale pokračuje dalším hracím dnem. Kdo dnes usiluje o body do tabulky základní skupiny a co dělají Češi, to na úvod sportovního přehledu zrekapituluje redaktor Adam Weidenthaler. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Čeští fotbalisté mají po návratu z Mexika do Spojených států amerických na základně v Dallasu volný den. Od neděle se už národní tým začne chystat na druhý zápas ve skupině. Ve čtvrtek nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Reprezentace musí ve Spojených státech počítat se specifickými podmínkami. Mluví o nich fyzioterapeut Martin Janoušek.
2: Ta vlhkost tady, to je velký teplo, a tak je potřeba být trošku obezřetnější a mít se na pozoru, to je vlastně zásada, a s nějakou drobností radši přijít a předejít tomu, aby se to nerozvilo nějaký větší problém. Nicméně jsme spokojení a zdravotně to zatím vypadá dobře.
1: O půlnoci českého času vstoupí do mistrovství světa fotbalisté Brazílie. V New Jersey se představí proti Maroku. Od 3 hodin ráno je na programu duel Haiti-Skotsko a od 6 ráno duel Austrálie-Turecko. Jak se právě teď vyvíjí zápas Katar-Švýcarsko, řekne Petr Kadeřábek.
3: 1-0 vedou Švýcaři, je to 53. minuta. Švýcaři mají obrovský tlak po dosavadní průběh zápasu. Těch 53 minut si vytvořili už 15 střeleckých pokusů, ale ty, co letěli na branku, tedy těch 7 střeleckých pokusů vždy dokázal lapit Mahdoud Abinada. A tak Švýcarsko vede ve 54. minutě nad Katarem v uvozovkách pouze 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste ze 27 na 43%. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa královal na mistrovství Evropy v Portugalsku na kilometrové trati. Ke svému už 14. evropskému titulu po udržení letošní neporazitelnosti na této distanci řekl.
4: Zní to krásně, vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná, jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
1: Další český olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál, byl na mistrovství Evropy na poloviční trati druhý. Vítězný Polák Alex Borucký sice byl po závodě rozhodčími diskvalifikován, ale po protestu polské výpravy se na první místo vrátil. Dostál už před oznámením oficiálních výsledků v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekl.
5: To, že ho diskvalifikovali, tak mě opravdu mrzelo, když vám diskvalifikou prostě kamaráda, no. Samozřejmě titul mistra Evropy, jestli to dopadne, protože tak bude hořké, jestli to bude druhý místo, bude to zasloužený. Myslím si, že jsem předvedl krásný závod.
1: Už předtím dojel na kilometru Josef Dostál v Montemoru čtvrtý. Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v Německu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Pokračuje Sadková.
6: Jsem nadšená, protože je to moje první medaile tady v Augsburgu a bylo to hrozně napínavý finále. Tím, že jsem jela hnedka ze začátku, tak jsem dlouho čekala, bylo to hodně nervózní. Mi chybilo 1/7, abych byla stříbrná, takže já to beru všema 10 a vyhrála zase Jessica a před tou se pokloním jako ráda.
1: Tenistka Barbora Krejčíková zvítězila v semifinále turnaje v Hertogenboschi 6-3 a 7-6 nad Polkou Linetovou a po dvou letech si zahraje o titul. Její soupeřkou bude zítra úspěšná kvalifikantka Američanka Robin Montgomeryová. A ta je až z 5. stovky světového žebříčku WTA. A to Jiří Lehečka nevyužil 2 matchboly a podlehl v semifinále travnatého Grand Slamu ve Stuttgartu nejvýše nasazenému Benu Sheltonovi ze Spojených států a to po sadách 7-6, 6-7. 7 a 6-7. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupni vítězů čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné 5. střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tuma byl 8. A basketbalisté Nymburka nezvládli ve finále Národní ligy ani třetí utkání na pardubické Palubovce a po porážce 57-86 je série vyrovnaná 3-3 na zápasy. Ten rozhodující 7. se bude hrát v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce. Novou posilou basketbalistek USK Praha je mezitím německá reprezentantka Frida Bühnerová, která se k týmu připojí po konci sezony v zámořské WNBA.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnošt Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Jsou tu další zprávy. Radiožurnál 2230. Slovo má Pavel Prouza.
1: Americké a íránské výroky o termínu podpisu mírové dohody se rozcházejí. Podle pákistánského premiéra Shahbáze Šarífa má být pravděpodobně uzavřená do 24 hodin. Šaríf už v pátek tvrdil, že se strany dohodly na finálním textu dokumentu. Podle agentury Bloomberg nebo zpravodajského serveru Axios mělo být takzvané memorandum o porozumění podepsáno zítra v Ženevě. Teherán to popírá. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. Začala sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách. Jedna z nich vede například taky do ostravské zoo. Sport. Fotbalisty Maroka čeká na světovém šampionátu v prvním duelu ve skupině Brazílie. Haiti se utká se Skotskem a Austrálie s Tureckem. Aktuality ze zápasu Katar-Švýcarsko přidá Petr Kadeřábek.
2: 65. minuta, stále platí, že Švýcarsko vede nad Katarem 1-0 i přes velký tlak. V druhé poločase se Švýcarům zatím nepodařilo své vedení navýšit. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka, omezení na Pražském okruhu a uzavírka na čtyřce u Prahy. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni stojí auto za sjezdem na Strakonice v Lohkovském tunelu na 12. kilometru. Blokuje pravý pruh. Na silnici 52 z Brna do Mikulova na odbočce na Popovice. Pozor, zatáčce ve sjezdu osobní auto narazilo do svodidel. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru na Prahu i Strakonice bude do rána neprůjezdná. Uzavírka kvůli bourání mostu se objíždí přes Jíloviště. Na Prahu před sjezdem už na D4 zhruba od 12. kilometru. Teď kilometrová kolona, zdržíte se 30 minut. Oběd se dá sjezdem u Řitky po trase Líšnice Klínec. V Jílovišti se pak průjezd ucpává. Na 4 opačně směr Strakonice se před uzavírkou kolona netvoří. A na Rakovnicku je neprůjezdná silnice na trase z Bečno Písky. Na cestu spadl strom, míří tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Máme 22 hodin a 33 minut. Návštěvníky Trocnova na Českobudějovicku dnes čekala velkolepá středověká bitva s 220 bojovníky, rytířský turnaj, historické tržiště z řemesly a ochutnávky dobové kuchyně. V rodišti husického vojevůdce Jana Žižky si mohli užít také živou hudbu, lukostřelbu, vystoupení sokolníků nebo středověkou módní přehlídku. Dobu střelomu 14. a 15. století takto ožil také archeoskanzen. Na akci dorazilo 3900 návštěvníků.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

policejní roboti, zásahy elitních jednotek nebo i fotbal na služebních koních. To všechno představil letošní 16. ročník akce Den s policií na pražské Letné. Co dalšího si mohli vyzkoušet tisíce návštěvníků a kdo ovládl netradiční derby městské a státní policie, uslyšíte ve víkendovém radiožurnálu za chvíli.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Nové Strašecí stojí auto a u něj lidé. Kilometr 33,5.
2: Toho vozidla v řepu sedí dvě osoby, které jsou jakoby před svodidlama, a ne za nima, tak opatrně.
1: Opatrně taky na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Buštěhrad. Nebezpečná překážka na 9. kilometru v levém pruhu. Zvěř může se brzdit, vybočovat. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jak vypadá práce policistů, hasičů nebo třeba i elitních jednotek armády či cizinecké policie? Na to se dnes přišlo podívat asi 8 tisíc lidí na Letenskou pláň v Praze. Tradiční akce Den s policií nabídla i fotbalový zápas městských a státních policistů na koních.
1: Zápas služebních koní se hrál ve smíšených párech. 4-4 se zhruba metr a půl velkým hnědým míčem. Městská policie ve žlutém, státní policie v modrém. I přesto, že městská policie nenechala soupeřinit zadarmo, zvítězila státní 4-0. Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
2: Vlastně s těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích. A je to teda v rámci opravdu toho výcviku, kdy my máme daný zákonem možnost vytlačování koněm. Takže my potřebujeme, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, buď to předmět, nebo lidi před sebou a uvolňovat prostor.
1: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
3: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho, a ten druhej, tak taky, a ten už moc nešel, ale taky.
1: Říká 7letá Sofie, která dorazila na akci v doprovodu maminky Lucie.
4: Malou taky seznámit, aby se nebála, když jede někde policajt nebo hasič, má z toho občas taky takový, že něco houká, je to hlasitý. Právě i tím, že tady budou různý ty představení, jak si myslím, že jako i to, že vidí, že se pokaždý neděje nic strašného.
1: Na akci na Letenskou pláň dorazilo několik tisíc lidí, řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Odhadem 8 až 9 tisíc, protože opravdu jich bylo více než minulý rok. Cílem této akce je představit o policejní práci veřejnosti a také techniku, kterou policisté mají.
1: Kromě techniky mohli návštěvníci vidět taky zásah cizinecké policie, kdy se podezřelý snažil uniknout. Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Z pražské Letenské pláně Josef Číš, Radiožurnál.

0: Posloucháte sobotní večerní radiožurnál. Za 9 minut už bude 23 hodin.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Spojených států vstoupili vítězně do domácího světového šampionátu. Paraguay porazili 4-1. Aktuálně na mistrovství světa bojují týmy Švýcarska a Kataru. Závěr duelu vidí Petr Kadeřábek.
2: 85. minuta, Švýcarsko vede nad Katarem 1-0. Byť má Švýcarsko opravdu obrovskou převahu, už jsem napočítal 10 střeleckých pokusů mířících mezi tři tyče, jenže všechny, kromě té z penalty ze 17. minuty, kterou vyslal Embolo, chytil Mohamed Abunáda, který bude jasným hrdinou katarské reprezentace, pokud tedy ještě neinkasuje, což se klidně může stát. Švýcaři sice dobývají katarskou branku, ale s přibývajícími minutami je jejich tlak, řekl bych, slábnoucí, možná až teď, kdy se snaží vypálit, ale znovu nepropálil Radbotil před sebou, tentokrát Johan Manzaby, který vystřídal ve druhém poločase, vnesl trošku více života do přeci jen trošku mdlého dobývání Švýcarů katarské obrany, ale ke změně skóre to nevedlo. I proto v 86. minutě stále platí, že favorizované Švýcarsko vede nad outsiderem skupiny B Katarem zatím jen 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
6: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Pavel Prouza. Fotbalisté Švýcarska dohrávají svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Tisíce lidí v Římě dnes protestovali proti migraci i na její podporu. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
7: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
8: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
7: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
9: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
7: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: V Římě dnes demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. Někteří účastníci nesli palestinské vlajky. Ve městě na pořádek v ulicích dohlíželi tisíce policistů. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
10: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
11: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Radiožurnál.
2: Sport.
6: Švýcarští fotbalisté nastoupili na úvod světového šampionátu proti Kataru. Jestli potvrdili roli favoritů, to ví Petr Kadeřábek.
12: Nepotvrdili, protože minutu před koncem nastavení hraje Švýcarsko s Katarem 1-1, před malou chvílí totiž srovnal Buelemim Choch, který vyrovnal na aktuálních 1-1 ještě jeden roh a bude utkání končit. Poslední šance Švýcarska, zatím je to 1-1. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: dalších zápasech nastoupí Brazílie proti Maroku, Haiti proti Skotsku a Austrálie proti Turecku. V pravidelných vstupech vás o všech duelech mistrovství světa ve fotbale budeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport informovat. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Druhý český olympijský šampion Josef Dostál byl na pětistovce v portugalském Montemoru druhý. Původně diskvalifikovaný vítěz Polák Borucký totiž uspěl s protestem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D35 na Olomoucku a silnici 3 u Českých Budějovic. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Unčovice, kilometru 252. Dejte pozor, v místě se vybočuje. Následky blokují pravý pruh. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Je to uplané poblíž odbočky na obec Homole. Policie z místa hlásí omezený průjezd a taky zdržení. Připomínáme neprůjezdnou silnici 4 u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru jak na Prahu, tak Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště. Jen na Prahu před sjezdem zhruba na půl kilometru ještě hustý provoz. Nárazově kolona, zdržení kolem 5 minut. A v Praze Vršovicích po koncertu u haly Eden. Velmi hustý provoz. Ulice u Vršovického Hřbitova, Bělocerkevská a Vršovická. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle, teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza rozhovoru s hostem Vladimíra Kroce.
14: Hostem Radiožurnálu je dnes dětský neurolog, zakladatel moderní epileptologie, profesor Vladimír Komárek, bývalý děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Vaším blízkým přítelem byl výtvarník Vladimír Komárek. To je poněkud kuriozní. Jak vás dva Vladimíry Komárky od sebe rozlišovali?
15: Děkuji za tuhletu vzpomínku. My jsme s Vladimírem Komárkem se potkali náhodou, kdy jedna naše společná známá nás jednou na jeho výstavě představila vzájemně. A můžu říct, že jsme se skamarádili, že jsme spolu vedli dlouhé rozhovory o umění a mozku, dokonce jsme natočili o tom nějaké jako takovou jako videokazety. A Vladimír byl úžasný člověk a v jeho obrazu jsem si hrozně vážil a on zase měl úctu k medicíně, když nebyl moc poslušný pacient. Ale myslím si, že když zadáte Vladimír Komárek, tak vypadne vždycky malíř Vladimír Komárek a ke mně musíte přidat to mudr. No.
14: Byli jste si v něčem podobní nebo čím jste si byli blízcí?
15: Asi jsme měli oba smysl pro humor. A já tady nemůžu do rozhlasu opakovat některé jeho historky, když jsme si třeba povídali o vnoučatech, ale měl takový drsnej, velmi jako takový chlapácký humor.
14: A vy sám máte také výtvarné spády?
15: Ne, výtvarné spády nemám, ani hudební, já mám spíš tak jako literární spády někdy. A jiné spády, teda hlavně medicínské.
14: No tak o těch si budeme dnes povídat. Profesor Vladimír Komárek je naším hostem.
16: Host Radiožurnálu.

0: který byl číšníkem v Lucerně?
1: Tak to je hezká otázka. No, já si myslím, že k medicíně mě přivedla hlavně dobrá biologie na základní střední škole a zájem o přírodní vědy a současně i trošku o filozofické vědy. A k tomu dětskému lékařství možná to, že jak, když jsem viděl, jak můj děda dokáže s malejma hostama u Černého koně v pražské Lucerně vtipkovat a zabavit je a nakonec prostě zkrátka a dobře to s dětma strašně uměl a uměl to samozřejmě i se mnou a měl děti opravdu rád a já jsem pochopil nějak, že pracovat s dětma není lehké, ale je to strašně někdy napínavé a zároveň jako to dělá radost, když se něco povede.
0: Je tedy základním předpokladem úspěšného pediatra, aby měl děti rád?
1: Na to existuje taky jeden jako těžko reprodukovatelný vtip.
0: Škoda.
1: Ale,
0: škoda, že není reprodukovatelný do rádia.
1: Ale jako mít pochopení, já bych mluvil o tom, mít je rád, ale naučit se empatii, vážit si jich, respektovat, že už 2-3letý dítě je osobnost, která prostě jako je schopná na úrovni komunikovat. Takže já to často, jako ještě jsem dělal opravdu pediatra, viděl jsem za den desítky dětí a někdy přes víkend, když jsem měl pohotovost stovky dětí a vždycky jsem si nějak našel tu cestu k tomu dítěti, třeba si k němu kleknout, sednout nebo tak ho mít z očí do očí a často jsem říkal, když maminka spustila, co všechno dítěti, jak jsem říkal, počkejte, tady hlavní pacient je vaše dítě a já si budu povídat s ním, co ho bolí a co potřebuje a pak se zeptám nakonec vás. Takže respekt těm dětem.
0: Je dětská neurologie něčím zvláštní?
1: No určitě. Já tím někdy zlobím kolegy neurology, že hlavně v té epileptologii říkám, ta vaše epileptologie je taková černobílá, ta naše dětská epileptologie je neuvěřitelně pestrá, protože v dětské epileptologii, v dětské neurologii máme asi 35 syndromů, které jsou věkově vázané a jinak to vypadá u novorozence, jinak u školáka, jinak u dospívajícího. Takže je to daný tím, že ten mozek od narození až skoro do 30 let se dramaticky vyvíjí a proměňuje a tím pádem je stejná nemoc jiná u batoleté a jiná u školáka.
0: Jak vás v úplných začátcích ovlivnila zkušenost s půlroční brigády u primáře Rubeše na psychiatrickém uzavřeném oddělení pro alkoholiky a narkomany v Bohnici?
1: Spíše negativně. Já jsem ještě s kamarádem Jardou Provazníkem na Gimplu chodil na jeho takový psychodramatický sezení na horní palatě a ta psychodrama Morenovo se mi dalo strašně zajímavé. Takže jsem vyměnil stáže, který jsem mýval, nebo jsem si přivydělával jako sanitář, buď na chirurgii nebo ortopedii, i na dětským, tak jsem šel na tu psychiatrii a tam jsem sloužil dlouho služby, teda noční nebo víkendový, na tom uzavřeném oddělení asi pro 80 alkoholiků a narkomanů. No a když jsem potom po mnoha letech viděl přilet nad kukačím hnízdem, tak se mi zdálo, že to tam nakonec ten Nicholson měl možná i pod něco lehčí, než jak to vypadalo tenkrát za bolševika, teda na Rubešově psychiatrii.
0: V letech 1991 až 2016 jste vedl kliniku dětské neurologie v Motole. Když srovnáte tehdejší možnosti diagnostiky a léčby, myslím, na těch úplných začátcích vašich epilepsie s těmi dnešními, v čem je podle vás ten možná největší skok?
1: No, ten skok je obrovský. My jsme měli v těch 80, na konci 80. let, začátkem 90. let k dispozici EEG, které mělo sice 8 kanálů, ale z toho fungovaly tak 4, nevím, kde soudruzi v NDR udělali chybičku. A ve světě už se běžně točilo na 16 kanálových přístrojích. Dneska už máme dokonce velmi jako takové denzní EEG s 256 kanálema, kdy můžeme opravdu ten mozek mapovat velice přesně. To, co se neuvěřitelně změnilo, byly zobrazovací metody. Neměli jsme CTčko, neměli jsme rezonanci. Teprve magnetická rezonance dneska dokáže odhalit nepatrné změny struktury mozku, které můžou za epilepsii a když se nám tuto strukturu podaří odstranit,

0: tak pacient je bez léku, bez záchvatu a má téměř normální život. Takže dva největší rozdíly byly za A teda kompletní moderní elektroencefalografie, monitorování EEG, video EEG, kdy nám to ukazuje současně, jak vypadá epileptický záchvat toho, kterého pacienta a zároveň vidíme, co se v tom mozku odehrává. Nakonec za tohleto vždycky čas od času poděkuju všem, kteří se složili v rámci adventního koncertu někdy v roce 92. My jsme si mohli za 2 miliony koupit první video EEG na východ od železné opony.
1: Profesor Vladimír Komárek je naším hostem.

0: Neurolog Vladimír Komárek je hostem Radiožurnálu. Vychází kniha o mozku, životě a zázracích. Co pro vás, vědce a lékaře, znamená slovo zázrak?
1: Tak není to nic nadpřirozeného, ale zázrak pro mě, který ještě si pamatuju z medicíny, že v prvním ročníku, to byl nějaký ten rok 67-68, byla genetika téměř zakázaná, protože sovětští vědci Lysenko a Pešinská řekli, že geny nejsou. A já jsem jako pomvět na biologii s profesorem Seklou, který jako u nás tu genetiku vedl, vystřihoval chromozomy podle z mikroskopu, co jsme nafotili a lepili jsme takovýhle ten karyotyp. No a dneska máme k dispozici celogenomový sekvenování, kde se v podstatě během týdne můžeme dovědět všechno o všech genech, které v hlavě máme, a jeden z největších zázraků je genová terapie. To jsme si nikdy nedovedli představit, to znamená, v té medicíně je zázrak něco, co jsme si řekli, na tohle se nikdy nemůže podařit, protože geny jsme sice znali, ale nevěděli jsme, že je bude možný opravovat. A ten zázrak, který se stal před několika lety, je u nás zásluhou paní docentky Jany Habrlové z naší kliniky, že děti, které umírali v prvním roce života na spinální svalovou atrofii, kdy přestanou fungovat přední rohy míšní a ty děti pochodnou a nemůžou dechat, tak dneska je screening, dá se to zjistit hned v novorozeneckém věku. Tomu dítěti se dá vlastně ten gen opravit a to dítě se normálně vyvíjí. Jeden z největších zázraků.
0: Co vás svedlo dohromady s novinářem Petrem Andreasem, který má zázemí v estetice a literární vědě?
1: Tak zaprvé Petr Andreas, v době, kdy já jsem byl děkan, tak pracoval a měl na starosti web naší fakulty, takže jsme se setkávali, dělal rozhovory i se mnou. A vlastně tahle ta kniha je svým způsobem pokračování knihy Srdce na půl, kterou jsem křtil panu profesorovi Janu Markovi, který vlastně strávil půl života v Československu a půl života v Londýně, vynikající dětský kardiolog. No a vlastně v rámci, asi tak před těma zhruba 3-4 rokama křtu této knihy nás oslovila paní redaktorka Radka Fialová z nakladatelství Vyšehrad, jestli bychom eventuálně se nepokusili po knize o srdci, dětském srdci, o knihu o dětském mozku.
0: Rozhovor otevírá příběh revoluční genové léčby malého Martina trpícího vzácným syndromem AADC a v kontrastu k naději reflektuje i tragické události na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Co ty dva momenty spojuje z pohledu fungování lidského mozku a naší svobodné vůle?
1: No, ta naše kniha začíná netradičně vlastně takovou debatou spontánní o svobodné vůli a možnosti vzepřít se osudu, zní to vzletně, ale to, že nejenom Martínek, ale celá řada dětí, kdy jsme se dřív museli smířit, že mají osudově špatně nějaký gen a nic se s tím nedá dělat, takže teď ta moderní medicína vlastně zase se posunula dál. A Petr se mě ptal na složité věci, jak je to vlastně s mozkem někoho, kdo dokáže masově vraždit, jestli se dá podle analýzy vyšetření třeba jeho mozku předvídat, že k tomu dojde, jestli je to také předurčení, kterému by se třeba i dalo zabránit. Mm-hmm. Takže jsme si povídali o tom, co vlastně může moderní věda přinést taky k pochopení chování lidí, jako byl masový vrah z naší filozofické fakulty, a srovnávali jsme to s příběhy jiných podobných aktivních střelců, zejména ze Spojených států nebo Breivika v Norsku. A dají se tam najít určitý společný momenty, ale v zásadě já v rámci té knihy tvrdím to, co tvrdí jeden z největších neurovědců Gazzaniga, že nemůžeme třeba funkční magnetickou rezonanci, která nám zobrazuje mozek, používat v soudních síních k usvědčení vrahů. Zcela jednoznačně to tak nemůže úplně zatím fungovat a stejně tak by bylo velmi obtížné na základě genetické analýzy a třeba vyšetřování mozku pomocí nejmodernějších metod předurčit, že tenhle ten člověk bude páchat zločiny, že už v něm je myšlenkový zločin, když to řeknu takhle přeneseně. A to byla vlastně velmi složitá, náročná debata na tohleto téma.
0: Jako neurolog zkoumáte procesy rozhodování. Máme podle vás skutečně svobodnou vůli, anebo jsme jenom biologicky determinovaní chemickými reakcemi v našem mozku?
1: Tak tohle odpověď na to rozhodně není ano či ne, protože máme svobodnou vůli, ale záleží na tom, v jakých jsme situacích. Jestli to naše rozhodování je v uvozovkách horké, to znamená, jsme ve stresu, máme na to strašně málo času, tak se může stát, že reflexivně, instinktivně náš mozek udělá něco, co se potom divíme, co jsme to vlastně udělali. Ale pokud máme dostatek času, tak tu svobodnou vůli skutečně máme, musí se pěstovat, musíme prostě dát to práci, je jednodušší slepě někoho poslouchat a nebo se chovat podle svých pudů, ale svobodnou vůli nepochybně máme.
0: Profesor Vladimír Komárek zůstává naším hostem po zprávách.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na zítra. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice. Na severovýchodě Indie se zřítil transportní letoun Antonov AN-32 indické armády. 5 lidí zemřelo, podle armády jde o příslušníky indických leteckých sil. V tamních médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla. Příčiny nehody se vyšetřují. Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze Zadní Třebaně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Sport. Fotbalisté Švýcarska remizovali ve svém prvním utkání na mistrovství světa 1-1 s Katarem. V tabulce skupiny B se tak neujali vedení. Kanada s Bosnou totiž ve vzájemném duelu také remizovali. V noci a ráno se budou hrát ještě zápasy Austrálie-Turecko, Haiti-Skotsko a Brazílie-Maroko. Právě Brazilci nastoupí proti Maročanům už za necelou půl hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D35 na Olomoucku a neprůjezdná silnice 3 u Českých Budějovic. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Unčovice na kilometru 251. Objíždí se levým pruhem, následky blokují pravý. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice. Po vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je u Plané, odbočky na obec Homole. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Obět uzavírku můžete po Lidické třídě. V Praze mezi Žižkovem a Vinohrady je neprůjezdná Baranova ulice. Omezení kvůli požáru v domě by mělo trvat několik hodin. A do rána neprůjezdná bude silnice 4 u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru jak na Prahu, tak Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště aktuálně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, kránu od západu přibývání oblačnosti. Teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Zítra má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza rozhovoru s hostem Vladimíra Kroce.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Dnes je hostem radiožurnálu neurolog profesor Vladimír Komárek. Kolik toho víme o mozku, respektive co všechno o něm ještě nevíme?
1: No, je to asi podobně jako ze zkoumání vesmíru. Vždycky, když si říkáme, že teď jsme něco pochopili, dostali jsme se někam dál a že teďka už víme skoro všechno, tak naopak zjistíme, že toho víme ještě míň. Prostě uvědomujeme si tu obtížnou dostupnost pochopení jak celého vesmíru, který se zdá nekonečný, tak komplexita toho mozku je obrovská. Takže nám teďka v posledních letech, a já o tom zrovna budu příští týden přednášet psychiatrům, pomohlo to, že dokážeme definovat mozku sítě, mozkové konektomy. A jsou tam třeba tři základní mozkové sítě, defaultní, to znamená, když jsme v klidu ve chvílích slastného nic nedělání, pak je tam exekutivní síť, která prostě nás nutí k tomu, že něco děláme a jsme akční, a pak mezi tím je salienční síť, která skenuje jinakost, a jakmile se někde něco šustne, buď v zemním prostředí nebo v vnitřním prostředí, ta salienční síť prostě vnímá limbický systém, vnitřní pocity a to, co se děje okolo nás, a přepíná. A je právě hrozně zajímavý, že u pacientů, jako jsou lidé s autismem nebo s ADHD nebo závislí na počítačích nebo drogách, je ta rovnováha vychýlená spíš k té vnitřní síti, a je velice těžké ty lidi, kteří to mají takhle nastavené, vyburcovat k tomu, aby něco dělali se sebou a se světem. Takže to je, taky nám hodně pomáhá, řekl bych, v neuropsychiatrii a v psychobiologii pochopit, co se asi v tom mozku odehrává. A jedna z nejzajímavějších mozkových sítí je síť Rich Hub Club, takovej síť uzlů bohatých na konexe. Jestliže ten uzel má více jak 15 spojení, tak je skutečně patří mezi ty boháče, a tyhle ty sítě jsou propojený. Tak jako jsou propojený letecký sítě a někde jsou jenom přivaděče letiště, kde se nepřestupuje, a pak jsou klíčový letiště, které jsou těma uzlama. A podobně je to v tom mozku, a to je taková ta základní síť udržující proud myšlení a vědomí.

0: Neurolog Vladimír Komárek je hostem Radiožurnálu. Spoluzakládal jste nadaci Dětský mozek i spolek EpiStop. Jak moc se proměnilo vnímání epilepsie ve společnosti? Bojují pacienti stále se stigmatizací?
1: Méně, mnohem méně a já s toho mám velkou radost. My jsme s Jirkou Dolanským, to byl primář dětské neurologie, kamarád i učitel z Krtské nemocnice, zakládali někdy v tom roce 91-92 pro pacientskou organizaci EpiStop. A jedna z prvních aktivit byla, jsme si udělali rozsáhlý dotazník asi u 1000 dětí ve školách, u dětí s epilepsií, jak se cítí. A ty odpovědi byly tristní. Vyřazený, učitelé jim nerozumějí, všechno jim zakazujou. Takže jsme začali tenkrát s osvětou, sehnali jsme někde nějaký kreslený film z dánskej, nebo myslím, že byl skandinávského původu kreslený o dětech, který prostě dostávají epilepsii na ostrově a pomáhají si. A to byla taková aktivita, pomoc hlavně těm dětem, aby prostě nebyli vyřazený z té společnosti. No a v současnosti je to tak, že pravidelně na naší klinice v Motole EpiStop pořádá pro učitele pravidelné kurzy o epilepsii. Účastní se to vždycky tak 20-30 učitelů, máme už jich několik stovek vlastně proškolenej, kdy jim vysvětlujeme, co ta epilepsie je, jim ukazují záchvaty a naučili jsme, že děti s epilepsií můžou prakticky všechno, akorát jim vysvětluju, které sporty, které typy epilepsií jako dohromady nejdou. A hlavně už teďka máme taky úžasný lék bukální midazolam, který se kápne na vnitřní sliznici tváře a ten okamžitě zastaví záchvaty a učitelé už počítají s tím, že to mají k dispozici a proto dítě nejede záchranka, celá škola není z hůru nohama, ale učitel prostě tomu dítěti pomůže a posunulo se to vnímání nejenom, co se dětí týče, ale už i dospělých, nepochybně nejenom zásluhou EpiStopu, ale i dalších osvětových programů mnohem, mnohem dál.
0: Jak moc ovlivňuje dozrávání dětského mozku současný digitální svět? Pozorujete u generací dětí s ADHD nebo autismem jiné vzorce chování než na začátku své kariéry?
1: Bohužel doba strávená u obrazovek, ať jsou to mobily, tablety nebo počítače, jako se skutečně negativně propisuje do vývoje mozku. Teďka zatím mluvím o dětech původně zdravých, které skutečně víc jak pětihodinová doba strávená u počítačů v podstatě ten mozek ničí a já v tomhle v tom musím asi souhlasit i s Martinem Janem Stránským, který napsal knihu o vzestupu a pádu lidské mysli a hodně mluví o tom a existují a velké americké studie ABCD se jmenují podle toho, co zkoumají, tak zkrátka dobře se ukazuje, že skutečně ty dětské mozky se proměňují, dokonce se i u zdraví dětí, pokud předškoláci stráví příliš času s počítače a s obrazovkami, můžou chovat až autisticky a pochopitelně to může zhoršovat symptomatologii ADHD nebo autistů.
0: Máte 5 vnoučat. Pozorujete teď jako dětský neurolog jejich vývoj, řeč a paměť s profesionální deformací nebo si prostě jenom užíváte roli dědečka?
1: Tak roli dědečka si samozřejmě užívám ve všech možných sportech, hrách a tak dále. S prakticky všema vnoučatama od útlého věku hrávám šachy a dnes už mě některý vnoučata porážej. Ale zároveň samozřejmě se na ně dívám i tím neurologickým pohledem a samozřejmě nebudu jmenovat, ale vidím, kde už je jak nastavená ta osobnost a kam asi budou směřovat a jsem na to zvědavý a hodně mě to těší a jednu z vnuček cituju právě někdy na svých přednáškách, když byla na návštěvě v Praze, protože žije mimo Prahu, a říkal jsem, hele, musíš se oblíknout, jdeme se podívat na vánoční strom, protože pobíhala doma polonaha, byly jí tak 2-3 roky, tak se na mě koukla a řekla, nemusím, můžu, ale nechci. Takže jsem si uvědomil, že nejenom
0: typická žena.
1: Tak možná typická žena, ale ví, co chce.
0: Vladimír Komárek je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s profesorem Vladimírem Komárkem. Co byste rád, aby si čtenář odnesl z vaší, je tedy avizovaná jako otevřená knižní zpověď, tak aby, co by si člověk měl z ní nejvíc odnést?
1: Snad to první je naznačit, jakým směrem se ubírá teda současná medicína, neurologie, dětská neurologie a epileptologie. Dát snad odpovědi na některé otázkám, nejenom teda maminkám a rodičům dětí s ADHD, autismem, epilepsií či s nějakou dětskou neurologickou chorobou, ale i maminkám zdravých dětí, co tomu mozku prospívá a škodí, trošku konkurovat různým debatám na sítích, kde v uvozovkách experti doporučují to či ono. A pak je tam taková jako ta osobní vzpomínka na těch zhruba posledních 75 let, jak se vyvíjela nejenom medicína, ale i proměňovala společnost a snad se tam podaří jako zaujmout i těma možná filozofickýma debatama, který jsme s Petrem vedli nejenom o lidské vůli, ale i o celý řadě jako dalších jako takových sporných třeba otázkách i z hlediska celospolečenského dění.
0: Před rokem jste v Libochovicích převzal cenu Jana Evangelisty Purkyně, nejvyšší ocenění lékařské společnosti za celoživotní dílo. Co to pro vás znamená?
1: Tak nejdřív trošku v nadsázce to, co vždycky říkal profesor Koutecký, že jsou pouze tři období jako lidského života. Mládí, dobře vypadáš a pak cena za celoživotní dílo. Takže je to takový signál, že ten život se chýlí ke konci. Ale ne, je to, já si toho hrozně vážím, protože uděluje se asi posledních 40 let vždycky jenom jedna cena za rok. Navrhují to odborné společnosti a mě navrhla nejenom dětská neurologie, epileptologie, ale taky společnost klinické fyziologie, psychiatrie, pediatrie a rehabilitace. Takže to nebyla jenom tak, jako bych řekl, jako volba pár jedinců. A samozřejmě Jan Evangelista Purkyně byl skutečný génius a jedna z naprosto největších osobností našich dějin, v medicíně obzvlášť, takže cena je to úžasná.
0: V knize O mozku, životě a zázracích zmiňujete i pohled, jak lékař nahlíží na vlastní smrt. Změnil se váš osobní pohled na tu konečnost života, myslím, v průběhu let, kdy jste denně zachraňoval životy dětí?
1: No tak, jako ne denně, že jo, zachraňovali jsme životy společně a zároveň jsme někdy, ale naštěstí ne tak často ztráceli děti a to pro nás vždycky, myslím, dětské neurologie u nás na klinice byla trpká zkušenost, který jsme se snažili vždycky poučit, jestli jsme náhodou někde třeba nepochybili, ale byly to prostě tenkrát třeba některé zákeřné nemoci, které ještě nebylo možné léčit. A člověk musí prostě počítat s tím, že ten život se bude chýlit ke konci a že jako ta smrt je jako svým způsobem i vyvrcholením, pokud s ní počítáte, a ne teda nějakým zákeřným ukončením, pokud to není příliš brzo. A člověk s tím musí prostě počítat, že to tak bude a končím tam takovou úvahou, že jako asi kdybychom žili věčně, tak by ten život nebyl tak napínavý.
0: Prozradíte, jak na to, aby se člověk do zralého věku, kdy dobře vypadáte, se udržoval v té dokonalé psychické kondici, mentální?
1: No tak naštěstí mě nikdo tady v rozhlase nevidí, jak vypadám. Ale no tak určitě třeba já ten šach hraju od útlého dětství, teď ho hraju ještě, teda už nemám čas někam chodit hrát šachy, takže ho hraju na mobilu, buď teda s noučaty nebo s lidma z celého světa. Takže šachy vás udržují v určitým teda jako myšlenkovým jako rytmu a neustále vás to nutí přemýšlet a hledat nové cesty. Stejně tak ta dětská neurologie pořád přednáším a to mě taky udržuje. Sportuju už méně, jezdíme na kole s manželkou, ale jako už jako neběhám tak, jako jsem kdysi třeba běhával.
0: No, snad mohu prozradit, že jste ročník 1949. Takže ta práce mentální, to je jeden z těch receptů a fyzická činnost taky.
1: Určitě, jako pro mozek je ten pohyb jako hodně zdravý a myslím si, že ti, kteří pravidelně běhají, ale k tomu ještě samozřejmě ten mozek zaměstnávají teda i nějakou jinou činností aktivní, tak to rozhodně je lepší, než jenom pasivně sedět, koukat na televizi a nebo prostě nedělat nic samozřejmě.
0: No a do jaké míry funguje ten humor, pomáhá? No,
1: já myslím, že humor je jedna z nejkrásnějších jako možností, jak se přenést přes nejtěžší úskalí života. Ono v podstatě s tím humorem můžete zvládnout v oboje, že když je něco pořád stejný, je to nuda, tak si to můžete nějakým způsobem humorně zaonačit, takže je to nakonec legrace a stejně tak, když vás něco děsí a nerozumíte tomu a je to jako úzkostný, tak ten vtip nakonec se jako to někam posune. A mě docela potěšilo jako uznání našeho národa od jednoho ze skupiny Monty Python, který objel takhle jako kus světa a řekl, že jeden z nejlepších humorů mají Češi, takže...
0: Pediatr, neurolog, epileptolog a vysokoškolský pedagog profesor Vladimír Komárek, emeritní děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl dnes hostem Radiožurnálu. Moc děkuji za váš čas a buďte zdrav, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji a naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Americký prezident Trump slaví 80. narozeniny, dnešek taky oznámil podpis mírové dohody s Íránem. Dálnice D4 už několik hodin u jíloviště stojí, silničáři tam bourají starý most. Nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech Brazílie vstupuje do letošního mistrovství proti Maroku. Dnes bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Je neděle 14. června, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy by už dnes mohly uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Na své sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Doplnil, že se USA taky zmocní iránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Írán ohledně zásob uranu prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Teherán dnešní podpis memoranda popírá. Nevyloučil ale uzavření dohody v některém z následujících dní. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
3: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Dálnice D4 u jíloviště u Prahy je už zhruba 5 hodin obousměrně uzavřená. Dělníci tam dnes v noci bourají most ze 70. let. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu.
4: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky. Hydraulickými nůžkami odkusují části mostu. Pokračuje za zhotovitele Lubomír Janči.
5: Postupně z každé strany rozřízají ten železobeton, tak aby vlastně oddělili tu výstuž od toho betonu.
4: Oprava mostu by byla podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka dražší než stavba nového.
6: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly záhranou životnosti.
4: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Dopravu ve středních Čechách v sobotu komplikoval taky silný vítr. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi z Braslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k ohroženým plavidlům na vodní nádrži Slapy, jak popisuje jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
7: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
1: Dneškem začínají v Česku platit přísnější pravidla pro prodej medu. Na etiketách už nestačí uvést jenom údaj, že jde o směs medu ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
8: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
9: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
8: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
10: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
8: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sobotním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na 1 rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
11: Orbán neměl proti kandidáta. Pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
12: Fides není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
11: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Velká Británie oslavila narozeniny krále Karla III. Ten se sice narodil v listopadu, ale jubilea panovníků si Britové tradičně kvůli lepšímu počasí připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour pořádají už déle než 260 let. Ulice Londýna proto v sobotu zaplnili tisíce lidí.
12: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala, zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede ve stejné aréně ještě dvakrát.
13: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
14: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
15: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
16: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
14: Eva
16: super.
14: Je skvělá prostě.
13: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Pětinásobní fotbaloví mistři světa Brazilci vstoupili do světového šampionátu. V americkém státě New Jersey vyzvali Maročany. Úvodní minuty viděl Adam Weidenthaler.
17: Ve čtvrté minutě je stav utkání 0-0. Brazilci jsou pětinásobní šampioni mistrovství světa, takže nejúspěšnější reprezentace. Pozor ale na Maroko, semifinalisty posledního mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Za Brazilce nehraje ani jejich nejslavnější hráč současnosti, 34letý Neymar, který kvůli zranění není ani na lavičce náhradníků. Čtvrtá minuta, 0-0, Brazílie, Maroko. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: V už dohraném utkání Švýcaři remizovali s Katarem 1-1, tak mají všechny týmy skupiny B po jednom bodu. Pořadatelská Kanada totiž na úvod remizovala s Bosnou a Hercegovinou. Dnes se budou hrát na fotbalovém mistrovství světa ještě dva zápasy. Skotsko vyzve Haiti ve 3 hodiny českého času. O 3 hodiny později Austrálie nastoupí proti Turecku. Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Je průjezdná trojka u Českých Budějovic a taky silnice 4 u Prahy. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice před více než hodinou havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Unčovice, kilometru 251. Policie hlásila zavřený pravý pruh, kolona se v místě netvoří. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice neprůjezdná. Uzavírka je u Plané po vážné nehodě. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Obět uzavírku můžete po lidické třídě nebo dálnici D3. A už ve zprávách zaznělo, že do rána bude neprůjezdná čtyřka u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru, jak na Prahu, tak Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště, teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná nebo skoro jasná na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K ránu může od západu oblačnost přibývat, teploty 12 až 8 stupňů. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severu přeháňky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihomoravě až 22 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocem.
19: Jak účetní hodnotí po 6 týdnech ostrého provozu jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele? Zůstane Viktor Orbán dále v čele Fitesu a udrží si Musková firma SpaceX bilionovou hodnotu, kterou okamžitě získala vstupem na burzu? Už skoro 6 týdnů platí povinnost vyplňovat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Jde o elektronický dokument zasílaný České správě sociálního zabezpečení, který nahrazuje desítky různých výkazů pro státní instituce a tím by měl zásadně zjednodušit podnikatelům život. První reakce byly ale smíšené. Někteří si pochvalovali třeba připravenost mzdových programů, jiní si ale

0: dosavadních zkušeností velký problém?
1: No, tak problém to byl hlavně ty první tři měsíce roku, kdy jsme museli, nebo ty účetní a personalisté museli provést vlastně ten sběr těch lenských robustních dát. Což bych řekla, že už asi nastalo. Někde nastalo třeba i drobné nepochopení, že ty doklady, nebo ty údaje, které se musí všechny vykazovat, třeba například jste zmiňoval manželku, manžela, je potřeba nazbírat a vykázat pouze, pokud třeba uplatňují tu slevu na dani, pokud to vlastně souvisí s tou jejich mzdou, což bylo někdy třeba nějaké drobné nepochopení, že třeba vyzbírali ty údaje všechny někdy třeba nadbytečně.
0: Server Seznam zprávy cituje jednu účetní, která si stěžuje na to, že hlášení málo kdy projde na první pokus a že pokud je někde chyba, je složité ji najít. Je to i vaše zkušenost?
1: Bohužel ano, už je to možná dneska trošku lepší, ale ta připravenost toho softwaru státního nebyla tak úplně silná, že opravdu se tam většinou ty chybové hlášky vracely. A takové neštěstí je, že nejde to zkontrolovat na portále, což na portále České správy sociálního zabezpečení, což dosud šlo, že podle toho starého systému bylo možné si tam to hlášení třeba připravené ze mzdového softwaru nahrát, zkontrolovat, bylo tam červeně vysvíceno, kde je chyba, třeba nějaká drobná vysvětlivka, co s tím. Takže to je možná taková, že nás tam bota trošku tlačí, nebo respektive ten systém jako celek, že by to určitě odbouralo řadu těch chybných hlášení, že by se to nechalo rovnou napravit a posílat, tak říkajíc, na první dobrou častěji.
0: Takže nejde v tomhle případě o to, že uživatelé prostě musí získat zkušenosti a shromáždit potřebné údaje. Spíše to systémová chyba, jak jste řekla.
1: Já bych řekla, že tak na půl, no, že částečně to může být, že ten formulář řekne, tady vám něco chybí, tak může být, že je to potřeba třeba doptat, ale vlastně nedozví se to jako nějakou třeba pohodlnou uživatelsky přátelskou cestou od toho portálu.
0: Zhruba za týden vyprší lhůta pro odevzdání hlášení za květen. Minulý měsíc to někteří včas nestihli. Čekáte, že teď už to bude lepší, anebo ty problémy přetrvávají?
1: Já čekám, že to bude lepší, že už doběhli zase, i ten stát bohužel to ladil, takže ty softwary sice připravený byly, snažili se, ale šli kus za nima, že v době, kdy si to vychytával ten státní systém, tak ty softwary na ně museli reagovat nějakou prodlevou, takže myslím si, že už jako ten květen, že bude lepší.
0: A potvrdilo se, že někteří zaměstnovatelé přišli kvůli opožděnému odeslání o některé zákonné slevy?
1: No, zatím to není asi úplně vyhodnoceno, ale mělo by to být alespoň podle těch komunikací, takže pokud odeslali, bych třeba s chybou, pokud tam byla projevena ta snaha, že to bylo odesláno, tak by měla být ta slova přiznána. Ale museli odeslat.
0: No, jasně.
1: Je ten rozdíl mezi odesláním a přijetím, řekněme, bezchybným přijetím.
0: K tomu se možná ještě dostaneme, ale jak je to se sankcemi, pokud někdo hlášení neodevzdá včas? Šéf České správy sociálního zabezpečení už dřív avizoval, že zpočátku bude ho úřad schovývavý. To platí?
1: To věřím, že platí, že to deklaruje státní správa velmi veřejně, takže tady určitě platí, že minimálně do takového konce srpna tam ta schovývavost bude.
0: No ale někteří uživatelé si stěžují, že hlášení normálně odevzdali, ale až za několik týdnů se dozvěděli, že se tak nestalo.
1: Může to být systémová chyba, bohužel i to může být.
0: No a jak tedy hodnotíte komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, pokud účetní potřebují radu nebo nějaké doplňující informace?
1: Česká správa sociálního zabezpečení relativně vstřícná je, i když je to na jednotlivcích, někdy se tam ta nervozita určitě projevuje, že jsem i zaznamenala třeba nějaké, řeknu, vynadání té účetní ze strany té, třeba nějakých jednotlivců z té správy sociálního zabezpečení, ale jsou tam velké komunikační prodlevy. Každá okresní správa má svoji mailovou adresu, kam je možno ty dotazy případně posílat, ale máme zkušenost, že ty prodlevy na ty odpovědi jsou opravdu s dlouhým časem.
0: Jak si to vysvětlujete? Proč?
1: No, asi to vysvětluji nefunkčností toho systému a zavaleností těch úředníků, že se tam tomu méně osob věnuje, no, že k těm problémům jsou přidělené malé lidské kapacity.
0: Pořád ale tedy platí, že místo až 25 výkazů teď zaměstnavatelé odesílají jediný formulář. Chápete to tedy tak, že po vyřešení těch zmíněných problémů se skutečně zmenší administrativní zátěž?
1: Po vyřešení se zmenší, ale ono bohužel je tam systémově náběh.

0: té úlevy, takže ono to není tak, že by už dneska odpadly ty formuláře, v podstatě to odpadne některé třeba až za rok, tak třeba s nemocenskýma pojištěníma až uplyne těch 12 měsíců v návaznosti na těch 12 měsíčních výplat, tak až pak se vlastně projeví ta úleva, že v této chvíli vlastně jsou té účetní situaci náběhu toho systému, kde nabíhá ten problematický systém, ale ještě musí být pořád vyplňovány formuláře po staru před tím systémem, takže tady nastalo vlastně spíš souběh a v tuto chvíli je toho opravdu spíš víc.
1: Vysvětluje Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Děkuju, nashledanou.
0: Také děkujeme, nashledanou.
1: V Budapešti začal volební sjezd Maďarské občanské unie, zkráceně Fidesz. V dubnových předčasných parlamentních volbách, které s přehledem vyhrála strana Respektu a svobody, tedy TISA, utrpěl Fidesz drtivou porážku. Skončila tak 16-letá éra vlády Viktora Orbána. Ten sice dal funkci ve vedení strany k dispozici, ale přímo nerezignoval. Viktor Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržoval dobré vztahy s Moskvou. U telefonu je hungarista Jan Blažek, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zatím se, pokud vím, žádní protikandidáti na křeslo šéfa strany neobjevili. Zůstane tedy Orbán dál v čele Fidesu? Poslaneckého mandátu se vzdal.
2: Poslaneckého mandátu se vzdal a, jak jste říkal, avizoval, že se chce vzdát i postu předsedy strany, respektive ten post dal k dispozici. Po celou dobu až do dnešního kongresu se žádný protikandidát neobjevil. Vedení strany Viktora Orbána přesvědčilo k tomu, že má znovu kandidovat na předsedu strany a je v tuto chvíli jediným kandidátem, nikdo jiný se neobjeví a žádný jiný výsledek, než že minimálně na další rok stranu povede Viktor Orbán, se nerýsuje.
1: Jak se zatím Fidesz vyrovnává s novou rolí opoziční strany?
2: No tak zatím, řekl bych, že ta strana si ještě na tu roli nezvykla. Jeví se poněkud bezradná a chybí jí témata. I když jsme teďka mohli číst od Viktora Orbána jakýsi 18-stránkový předvolební pamflet jeho, myslím jako předvolební na ten post předsedy strany, tak ta témata byly pořád stejná. Nepřítelem je Evropská unie, nepřítelem je George Soros, nepřítelem je Ukrajina. Nepřichází s novými tématy a to té straně škodí.
1: A co tedy podle vás může přinést ten současný sjezd Fidesu?
2: Tak současný sjezd Fidesu přinese jisté nové tváře, oni rozšířili počet místopředsedů, budou trošku měnit strukturu toho, jak se budou noví politici do té strany rekrutovat, více tedy budou akcentovat lokální témata a lokální politiky, ale zároveň předsedou strany zůstane Viktor Orbán a to, jestli to je na dlouhou dobu nebo pouze přechodné řešení, vlastně zůstane poměrně nejasné. Je třeba si uvědomit, že Viktor Orbán ale podle legislativy, kterou zavádí současná vláda Petra Maďara, už nebude moct kandidovat na předsedu vlády. Takže on bude předsedou strany bez možnosti legálně kandidovat na předsedu vlády. Zároveň bude stát mimo parlament a už vidíme na něm, že jaksi jeho politický elán oproti minulým letům uvadá. Takže nevím, jestli to je dlouhodobě vhodné řešení pro stranu Fidesz.
1: Chtěl jsem se ptát na to, jestli se Fidesz vydá spíš směrem do umírněného politického středu, anebo možná ještě přitvrdí. Vypadá to, že zatím se nic moc, jak jste řekl, nemění v té politice.
2: Zatím nebylo dost času, aby se něco zásadního změnilo. Objevily se ve Fidesu hlasy, které jaksi lidí, kteří už nebyli v poslední době slyšet a byli vnímáni spíš jako liberální křídlo té strany, ex-ministr Tibor Navračič je jeden z nich, kteří volali po jakémsi návratu Fidesu před rok 98, abychom tomu rozuměli, to znamená před to období, kdy byl Viktor Orbán poprvé předsedou vlády, před ten takzvaně konzervativní obrat té strany. Jsou takové hlasy. Ale Viktor Orbán jako takový, jak jsem mluvil o tom 18-stránkovém dokumentu ze včerejška, ten se sám spíše radikalizuje. I to otevřeně říká, že chce si nabírat hlasy mezi radikály. Takže bude-li předsedou strany on, tak začekat spíše radikalizaci.
1: Daří se té nové vládě Petra Maďara slíbená deurbanizace státní správy?
2: Deorganizace státní správy je obrovský těžký úkol. Petr Maďar má tu ambici odstranit nejenom tedy proměnit státní správu jako takovou, ale odstranit zejména ty vůdčí postavy v institucích, jako je mediální rada nebo ústavní soud nebo rozpočtová rada. Klíčové instituce v nich jsou na dlouhou dobu na nominování lidí blízcích Fidesu. To ta strana nemůže jednoduše udělat, teda myslím stranu Petra Maďara, bude k tomu potřebovat zásadní změny, bude k tomu potřebovat ústavní změny a právě vůči těmto změnám bude Fides protestovat. To je jedno z možných témat Fidesu do budoucnosti. Takzvaná obrana právního státu, tak oni to nazývají, nebo obrana lidských práv. Na druhou stranu z úst politiků Fidesu ta lidská práva nezní úplně upřímně vzhledem tomu, jak to tam vypadalo posledních 16 let.
1: Vláda chce odvolat prezidenta Tamáše Sujoka, kterého premiér Maďar označil za Orbánovu loutku. Má na to legální nástroje?
2: V tuto chvíli podle mého názoru maďarská ústava umožňuje odvolání prezidenta pouze za podmínek nějakých zásadních přečinů. Těch se Tamáš Sujok nepochybně nedopustil. To, co mu Peter Maďar a jeho vláda vyčítají, je to, že mlčel, ať už jako prezident nebo předtím předseda ústavního soudu, mlčel vůči nějakým sporným krokům vlády Fidesu. To ale na odvolání rozhodně nestačí. Bude-li teda chtít Peter Maďar trvat na tom, že chce prezidenta, jemuž ještě do konce mandátu chybí 2,5 roku, odvolat nějak předčasně, tak bude opět muset měnit ústavu. A už vidíme dnes, že na obranu Tamáše Sujoka se organizují demonstrace. Je třeba zároveň si uvědomit, že ten prezident je v celkové společnosti extrémně nepopulární.
1: Petr Maďar se před summitem Evropské unie plánuje sejít se svým slovenským kolegou Robertem Ficem. Jaké jsou současné slovensko-maďarské vztahy?
2: Slovensko-maďarské vztahy byly před volbami, řekl bych, úplně ideální. Viktor Orbán a Robert, co si spazání notovali, a nicméně už před volbami se objevovala témata, jako třeba Benešovy dekrety, které ukazovaly na to, že Peter Maďar jako předseda vlády to bude mít s Robertem Ficem extrémně těžké. A to se bezprostředně po volbách ukázalo. V tuto chvíli jsou ty vztahy natolik špatné, že už se nemohou než zlepšovat.
1: No přesto ale Petr Maďar má vidinu toho, že by chtěl oživit takzvanou V4, Vyšegrádskou čtyřku. Jaké jsou šance a je to životaschopný projekt podle vás?
2: V4 je nepochybně životaschopný projekt, ale očekávat od něj zázraky asi nemůžeme a rozhodně ne žádnou zvláštní akceschopnost. Ambice Petra Maďara tkví zejména v tom, že on chce zlepšit tradičně dobré maďarsko-polské vztahy, které naopak Viktor Orbán s Donaldem Tuskem ti si dobře nerozuměli, takže tam ty vztahy upadaly spíše. To je ta linie, jak on chce tu Vyšegrádskou čtyřku vidět dál, Petr Maďar, tedy jak si jako nějakou polsko-maďarskou linii, k níž se Češi a Slováci budou přidávat. Nakolik s ním bude takový Robert Fico souhlasit, je otázka.
1: To byl hungarista Jan Blažek. Děkuju vám. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Akcie ve Spojených státech na závěr týdne mírně posílily. Investoři doufali v uzavření mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Náladu na trhu také zlepšil vstup společnosti SpaceX na burzu. Obchodníci v pátek s napětím sledovali zahájení obchodování s akciemi firmy Elona Muska. Jejich cena výrazně vzrostla nad stanovenou cenu pro primární nabídku $135 a tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. SpaceX se tak zařadila mezi největší veřejně obchodované společnosti. Mírně posílily i akcie Tesly, další společnosti Elona Muska. S námi ve vysílání je amerikanista Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk je nejbohatším člověkem na světě a včera se stal vůbec prvním dolarovým bilionářem. Dalo se čekat, že vstup jeho společnosti SpaceX na burzu bude takto úspěšný?
3: Já myslím, že se to určitě dalo čekat. Myslím, že se čekal ten úspěch poměrně i větší z toho, co jsem viděl v nějakých komentářích finančních analytiků, takže myslím, že to není překvapivé. Možná to je trošičku zklamající v tom, že ten úspěch nebyl a nárůst nebyl tak velký, jako se očekávalo.
1: No přesto byl velký, akcie dalších kosmických společností po předchozím prudkém růstu včera oslabily. Společnost SpaceX loni vykázala čistou ztrátu bezmála 5 miliard dolarů při tržbách skoro 19 miliard. Čím to je podle vás, že jí investoři takto věří?
3: Tak zde se úplně investoři nedívají na hodnoty, na které se klasicky dívají, tedy na to, kolik firma generuje peněz, jaké jsou jejich finanční výkazy a tak dále. Dívají se vlastně na přístup toho, co ta firma slibuje, jak operuje a jaké jsou její vize. A to právě platí u SpaceX, firmě, která vlastně dominuje tomu svému trhu, svému segmentu a posouvá se i do dalších, jako je umělá inteligence a datová centra, a očekávají, že ten příslib a ta hodnota, ta valuace odpovídá zejména tomu jejich ambicím a jejich plánům do budoucna a jejich technologickému vývoji.
1: Zatím ale čistý zisk generuje Starlink, takže opravdu je to spíš víra v nějakou vizi.
3: Neřekl bych, že toto je jenom pouze víra ve vizi, je to víra v to, že Elon Musk kontroluje zejména tu technologii raketových nosičů. Je to jako kdyby, když v minulosti Rockefeller a firma Standard Oil kontrolovali technologii rafinérií a tím kontrolovali celý trh s ropou. Elon Musk tam tím kontroluje vlastně všechno, co se dostane na oběžnou dráhu a zejména nové technologie, které se na oběžné dráze budou vyvíjet. A když si to spojíme s těmi datovými centry, na které se jeho společnost začala zaměřovat, tak myslím, že ten příslib je spojený zejména toho, že on jediný je schopný vizi datových center na oběžné dráze donést do konce a realizovat jí. A to je, myslím, ten největší příslib, které ty investory láká.
1: A dá se tedy říct, že Starlink financuje další části SpaceX, tedy vesmírný program a vývoj umělé inteligence?
3: Myslím, že to tak určitě je. Financuje také vývoj té nové rakety Starship. Je to ten nejvýdělečnější segment, který nyní mají, ale je také postavený díky tomu, že mají nejlevnější, technologicky nejvyspělejší raketové nosiče a myslím si, že bude generovat ten hlavní příjem financí ještě nějakou dobu, než začne lítat raketa Starship a než se jim podaří na oběžnou dráhu dostat ty datová centra.
1: Akcie SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20% za zhruba $161 za akcii. Dá se odhadnout, jak se bude jejich cena vyvíjet dál?
3: Asi si nedovolím spekulovat o vývoji vlastně ceny akcií, ale to, co myslím, do nějakým způsobem určitě se bude promítat, je vlastně ne tak otevřené přijetí všech těch maskových technologických řešení ze strany různých neamerických států a zákazníků a zároveň vlastně určité pochybnosti a pomalost toho vývoje, třeba té nové rakety Starship. Myslím, že jakékoliv vývoje v téhle oblasti zpomalí třeba optimismus ohledně akcí SpaceX a budou mít vlastně velký dopad.
1: A co znamená spojení firmy SpaceX s maskovým startupem XAI zaměřeným na umělou inteligenci?
3: Tak myslím, že to je to hlavní, o co Muskovi jde, to, co zatím vidí ty investoři. Vlastně celá ta myšlenka toho, že datová centra pro umělou inteligenci na Zemi jsou velice energeticky, prostorově náročné na všechny zdroje, včetně vody, a že na oběžné dráze by mohly být efektivnější, nemuseli by lidem tolik překážet. A Elon Musk už nyní tu datovou infrastrukturu prodává firmám, jako je Google, jako je Anthropic, a je vlastně připraven a jediný v té pozici dostat tu datovou infrastrukturu na oběžnou dráhu. Takže myslím, že to je to hlavní, co je zatím a co láká investory do jeho firmy investovat.
1: A jaká to byla pro Spojené státy událost vstup SpaceX na burzu? Postava Muska se objevila třeba na obří obrazovce burzy Nasdaq, na křižovatce Times Square v New Yorku a podobně.
3: Tak myslím, že je to jednou z největších a nejkontroverznějších osobností nejenom Ameriky, ale současného světa. Nehledě na to, co si o něm můžeme myslet osobně a o jeho charakteru, tak dokázal vlastně neuvěřitelný úspěch v tom, že jeho firma SpaceX vyvinula technologii, kterou nikdo nemá, za peníze, které jsou vlastně nejmenší a bezkonkurenční, a že mají tak velký kapitál a schopnosti vlastnit a postavit 3/4 všech satelitů a družic na oběžné dráze. Takže to je něco, co se nedá přirovnat v historii téměř k ničemu.
1: Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky amerikanista Petr Boháček. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naschledanou.
3: Hezký den, naschledanou.
1: Teď už jsou připraveny další zprávy.
4: A taková byla repríza polední publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už je neděle 14. června, minuta po půl jedné. Zprávy má Pavel Prouza.
5: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel, každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení. V zoologické zahradě v Brně po téměř 3 letech otevřeli opravenou cestu k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic, 2 nové dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata. Sport. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa s Marokem. Průběh utkání sleduje Adam Weidenthaler.
6: V 29. minutě Maročani překvapivě vedou 1-0. Saibari se prosadil po rychlé přihrávce za obranu, kdy lobnul brankáře Alissona. Maroko tedy vede nad Brazílií 1-0 v 29. minutě. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
5: V už dohraném utkání Švýcaři remizovali s Katarem 1-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: U zavírky na silnici 3 u Českých Budějovic a na 4 u Prahy. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice má být ještě několik hodin neprůjezdná. U zavírka po vážné nehodě střetu auta s chodcem je uplané odbočky na obec Homole. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě. Jde to taky po dálnici D3. Do nedělního rána bude neprůjezdná 4 u Jíloviště. Zavřená je kvůli bourání mostů na Prahu i Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště. Teď bez kolon. Na Chebsku mezi Teplou a Beranovem je hlášená zvěř na vozovce. I tefu seku pozor. V Praze je na městském okruhu noční uzavírka. Údržba zavřela Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Troju. A v Praze ještě jedna uzavírka mezi Žižkovem a Vinohrady. Kvůli požáru domu je neprůjezdná Baranova ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A začíná taky neděle, je 14. červen, 4,5 minuty po půl jedné, začneme Colorbandem, ať se vám dobře poslouchá.

0: Německý zpěvák Michael Schulte tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za 3 minuty bude 3/4 na jedru. A první téma dnešní noci. Český svaz ochránců přírody chce do svého majetku získat lokalitu v Českém Středohoří, kde žijí vzácní motýly. Pomoc s výkupem víc než 3 hektarů půdy může prostřednictvím dobročinné sbírky i veřejnost.
1: Takže teďka my jdeme na to místo, ještě pořád na něm nejsme.
2: Nejsme.
1: Bořeň před námi, jo. Je to tak. S Janem Moravcem ze spolku ochránců přírody právě procházíme pastvinami na prostluněné stráně nad vesničkou Chouč v Českém Středohoří.
2: Tamhle to je ten vrchol.
1: Co je ten posed,
2: tak to je vlastně vrchol ty Homolky a doleva jsou ty pozemky, které se snažíme vykoupit aktuálně. Od soukromých vlastníků.
1: Proč se o to snažíte? A podlák.
2: No, máčky. Jsou i horší, tady to ještě dobrý. Tuhle lokalitu se snažíme vykoupit, protože jde poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
1: A ti motýly, jak jste zmiňoval, ty dva druhy,
2: ano.
1: Ty se vyskytují jenom tady?
2: Dneska jsou na Moravě úplně vyhynulé a v Čechách, České Středohoří a okolí Prahy tam ještě přežívají.
1: Výkup financuje veřejná sbírka Místo pro přírodu. Ochranářský spolek se pak podle Jana Moravce snaží zaručit ochranu svých pozemků.
2: Vlastně pečuje o to ty místní lidi, aby to plnilo ten účel, který to má úplně, to znamená, aby to sloužilo přírodě.
1: To oceňuje taky ředitel správy chráněné krajinné oblasti České Středohoří František Budský.
3: Jakýkoliv management a přírodě blízký opatření, který tam bude prováděný, tak je samozřejmě jako ku prospěchu věc, určitě k prospěchu přírody samozřejmě.
1: Na 3-hektarovém svažitém pozemku jsou pastviny, křoví, pozůstatky třešňového sadu, skalnatá místa i kamenné zítky. Podrobný průzkum ukáže, jestli bude potřeba nějaká úprava. Území ale zůstane nezastavěné a přístupné. Z Českého Středohoří Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: 9 minut zbývá do jedné hodiny. Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Švýcarska navzdory předpokladům remizovali s Katarem 1-1. Evropani inkasovali až ve čtvrté nastavené minutě. Jak se daří Brazilcům při vstupu do turnaje? Jihoameričani hrají s Marokem a první poločas sleduje náš sportovní reportér Adam Weidenthaler. Adame.
2: 1-1 je stav v nastaveném čase prvního poločasu, konkrétně druhá ze čtyř nastavených minut. Brazilci teď tlačí, Marquinhosova hlavička po rohovém kopu se ale mezi tři tyče neumístila. Před chviličkou to byl jeho spoluhráč z Brazílie Lucas Paqueta, který pálil takovými zajímavými akrobatickými nůžkami trochu přes hlavu, trochu kolem těla, ale přímo do rukavic připraveného brankáře Bunua. Jinak góly padaly poměrně zajímavými způsoby. Skóre otevřeli Afričani, tedy Maročani v 21. minutě, kdy Ismael Saibari si naběhl na takový dlouhý pas, vysoký pas za obranu a jenom lehce špičkou kopačky ho píchl přes vybíhajícího brankáře Alissona a tak dal pro Maroko na 1-0. Připomeňme, že Maročani jsou obhájci semifinálové účasti z posledního světového šampionátu. Jenže Brazílie se následně dokázala vzedmout, trochu se oklepala z takového opařeného startu a byl to Vinicius Junior, který po 11 minutách dokázal srovnat na 1-1. Jeho individuální akce z levé strany ho dostala až do pokutového území. Tam se rychle zasekl balon a tvrdou ranou bez výraznější přípravy dokázal zamířit přesně na vzdálenější tyčku. Vinicius Junior je hlavní hvězda brazilské reprezentace při absenci zraněného, ale i tak nominovaného fotbalisty Neymara, který dnes není ani na lavice náhradníků, ale vzhledem k tomu, že je v nominaci slavného trenéra Carla Ancelottiho, tak se dá očekávat, že v průběhu šampionátu by mohl někdejší útočník Barcelony či Paris Saint-Germain nastoupit. Aktuálně tedy bude končit první poločas, hraje se poslední ze čtyř nastavených minut, do jejího konce zbývá jen několik málo sekund, ale zdá se, že po faulu ve středu pole na Vinicia už se k ničemu velkému schylovat nebude. Ještě jeden marocký nákop směrem na útočnou polovinu, ale zdá se, že tohle taky nebude příliš přesná rozehrávka. Takže na konci prvního poločasu Brazílie hraje s Marokem 1-1. Teď to spečetil i hvist na konci prvního poločasu.
0: Dodává reportér Adam Weidenthaler. Neslyšíme se dneska v noci naposledy. Adame, díky, naslyšenou.
2: Hezkou noc.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: První minuty nového dne, je to neděle 14. června. Tady je vysílání Radiožurnálu. Jestli nový den začínáte na silnicích, může se vám hodit zelená vlna do 5 minut. 1 hodina v noci. Teď zprávy a Pavel Prouza.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Ukrajinci znovu zasáhli ropný terminál v Krasnodarském kraji. Fotbalisté Brazílie a Maroka vstoupili do mistrovství světa. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho chce zavést ještě v tomto volebním období. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních systému a o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
1: Ukrajinské drony provedly nálet na ropný a plynový terminál v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Podle tamních úřadů jeden člověk zahynul a 3 lidé byli zranění.
4: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 5 nádrží na ropu a 2 nakládací zařízení v terminálu ruské společnosti Tamaň Neftěgaz. Další zásobníky byly zničeny nebo silně poškozeny ve Volgogradské oblasti. Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimír Saldo na sociálních sítích potvrdil, že Ukrajinci opět zasáhli Čonharský most spojující anektovaný Krym s pevninou a provoz musel být zastaven. Rusko svrhlo 3 letecké bomby na Sloviansk. Zranili nejméně 6 lidí, z toho jedno dítě, a poškodili přes 20 budov, oznámila vojenská správa Doněcké oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Opavě otevřeli Breda Point, nový multifunkční prostor vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy rozsáhlé rekonstrukce budovy, potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko, říká ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
5: Teď prochází rekonstrukcí ta část pod kopulí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňovat budou. Ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, za kterého se to všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru teď aktuálně děje.
1: Sport. Fotbalisté Brazílie a Maroka hrají v americkém státě New Jersey utkání světového šampionátu. Podrobnosti má Adam Weidenthaler.
6: Je poločasová pauza, při ní Brazílie hraje s Marokem 1-1. Maročani šli do vedení v 21. minutě, soupeř srovnal ve 32. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Švýcarsko na mistrovství remizovalo s Katarem 1-1. Hrát se bude ještě mezi Skotskem a Haiti o 3 hodin českého času. V 6 začne duel Austrálie-Turecko. Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru vodních slalomářů na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu 3. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná trojka u Českých Budějovic a nehoda na silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice je po vážné nehodě už 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi u Plané. Osobní auto se tam střetlo s chodcem. Objíždí se v obou směrech po Lidické třídě, případně souběžné dálnici D3. Na silnici 68 ze Slovenska k dálnici do Frýdku-Místku se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na silnici 68 u Třince. Na odbočce nebo kousek za odbočkou na Nebory. Policie hlásí záchranné a vyprošťovací práce a to znamená omezený průjezd. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuku čerstvá nehoda, 2 osobní auta se srazila kousek za Losinou u odbočky na spálené Poříčí. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat. Teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
0: 1:05. Zdravím vás, přeju vám klidnou noc. Dneska v noci taky sledujeme mimo jiné mistrovství světa ve fotbale, proto zdravíme i posluchače naší digitální stanice Radiožurnál Sport. No a přidáme taky informace z jiného pohledu. Už 16 let se stará fyzioterapeut Martin Janoušek o fotbalovou reprezentaci. Teď je s národním týmem premiérově na mistrovství světa. No a vy ho uslyšíte chvilku po 13:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Má lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě, pochází z Vietnamu, ale ve volné přírodě ho nikdo nespatřil už více než 25 let. Řeč je o bažantu Edwardsově. Navrátit tento kriticky ohrožený druh zpátky do vietnamských lesů se snaží mezinárodní projekt Bring Back Blue, do kterého se v uplynulých týdnech zapojila i pražská zoo.
1: Tento bažant je spíš tak jako černo-modře zbarven. Na slunci hraje jeho kovově modrý lesk a vlastně takové dokonce vlnky na hřbetě.
2: K voliéře bažantů mě v pražské zoo vzal kurátor chovu ptáků Antonín Weidl. My si na první dobrou můžeme všimnout taky toho, že kromě modrého peří má tenhle bažant taky červenou masku s bílou chocholkou.
1: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvena takto pestře, jak jsme si popisovali. Nicméně, jak nám teďka přichází se ukázat, je to samička tak jako hnědě zbarvená, spíš takovým nenápadným zbarvením, protože potom, když sedí na vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
2: Oni jsou strašně tiší.
1: Ano, bažant Edwardsův je vlastně výjimečný tím, že se neozývá. Mají takový v podstatě až pro nás neslyšitelné takové pískání.
2: Jak je veliký v porovnání s klasickým bažantem?
1: Je trošku menší, ta hmotnost je kolem 1 kg. Ta oháňka není tak dlouhá, nejsou ta prodloužená dlouhá ocasní pera. Spíše vlastně ten ocas takový kratší, zavalitější, takže působí poměrně jako subtilněji, než je náš bažant, kterého známe v přírodě.
2: Bažant Edwardsův dnes přežívá jen díky populaci, kterou se podařilo udržet v lidské péči. V přírodě ho nikdo nezaznamenal už od roku 2000, popisuje Veronika Zahradníčková, koordinátorka Evropského chovného programu pro bažanta Edwardsova v pražské zoo.
3: Bažant Edwardsův je považován za nejohroženějšího bažanta na světě. V rámci červeného seznamu IUCN má samostatnou kategorii kriticky ohrožený, pravděpodobně vyhnulý v přírodě. Vlastně žádný jiný pták v této kategorii není.
2: Za jeho zmizením nestojí podle Veroniky Zahradníčkové jedna konkrétní příčina. Lesy ve středním Vietnamu zasáhla válka, později taky rozvoj zemědělství.
3: Pokračuje ničení a destrukce toho habitatu i v současné době, že zakládání polí, ničení těch přirozených stanovišť a velkým problémem ve Vietnamu je vlastně i lov místní obyvateli za účelem potravy.
2: Malá skupina ptáků přivezených ve 20. století do Evropy se stala základem dnešní chované populace. Právě z ní teď odborníci vybírají jedince pro návrat do původní domoviny. Významnou roli v tom má právě pražská zoo, která bažanty Edwardsovy chová nepřetržitě od roku 1949.
3: Zoo Praha je vlastně držitelem a koordinátorem plemenné knihy pro bažanty Edwardsovy už od roku 2012. Máme na starost řízení a koordinaci toho celé chovu evropské populace.

které budou pravidelně odchovávat mláďata. Ta se pak v dalších fázích projektu dostanou do vybraných chráněných lesů ve středním Vietnamu, kde by se jednou mohla znovu zabydlet v přírodě. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté se přesunuli z mexické Guadalajary zpátky na svoji základnu pro mistrovství světa poblíž Dallasu. Z víc než 1500 metrů nad mořem jsou tak znovu v nížině. Méně vytížení reprezentanti pak měli trénink na stadionu v Mansfieldu.
2: V podvečer texaského času se proháněli po hřišti fotbalisté, kteří při úvodní porážce s Jižní Koreou střídali nebo se nedostali do hry vůbec. Základní sestava měla jiný program.
3: Mají regenerační fázi, zůstali na hotelu. Je to vzhledem k tomu, že na hotelu máme taky zázemí, máme tam svoji vlastní posilovnu, máme tam místnost rotopery, takže vlastně ta část, aby ulehčila dolním končetinám, tak měli výšlap na kole, potom nějakou posilovnu pod vedením kondičního trenéra a zbytku týmu fyzioterapeutů.
2: Vyprávěl v horkém počasí jeden ze šesti českých fyzioterapeutů, Martin Janoušek. Muž, který má s reprezentací bohaté zkušenosti. Na světovém šampionátu je ale jako většina fotbalistů a členů realizačního týmu premiérově.
3: Já jsem u týmu od roku 2010, takže 16. rok, a jestli jsme to dobře počítali, tak současným týmu jsou čtyři lidi, kteří zažili mistrovství světa v roce 2006. Je to vlastně Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Pouska.
2: Říkal Martin Janoušek. Jako fyzioterapeut je jedním z článků realizačního týmu, který pracuje na tom, aby fotbalisty neovlivnili vnější vlivy. Přelety, horké a dusné počasí, změny nadmořské výšky, o kterých se hodně diskutovalo.
3: Co jsme se kontrolovali data a i pocity hráčů, tak myslím, že jsme ten včerejší zápas nebo kluci ho zvládli velmi dobře a za to jsem rád.
4: Jak vy to berete? Jaký podíl mají data a jaký má pocit toho hráče z fyzioterapeutického hlediska?
3: Tak oběrové jsou důležitý, samozřejmě ta empatie do toho patří a sport bez empatie, bez pocitu nejde dělat. To znamená, že umí tom číst, a druhá věc je taky to, že je důležitý vlastně ty hráče znát po delší dobu, vědět, jak se chovají, vědět, jak reagujou po té zátěži, všichni mají odehrán nějaký počet zápasů, takže tohle to všechno je potřeba dávat dohromady. Proto ten tým je tady široký, rozlečený a vlastně komunikujeme napříč a myslím si, že se snažíme pro ty kluky udělat ten servis co nejlepší, aby oni měli čistou hlavu na svoji práci na hřiště a věděli, že v nás mají oporu.
2: Zdůrazňuje fyzioterapeut Martin Janoušek. Čeští fotbalisté teď mají den úplného volna. Pak se vrátí k tréninku a přípravě na důležitý zápas s Jihoafrickou republikou, který odehrají v Atlantě ve čtvrtek v našem přímém přenosu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 1 hodina 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
1: Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu. Pietou v Lidicích lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Síly Spojených států podle prezidenta Donalda Trumpa zabili šéfa venezuelské zločinecké organizace. O smrti vůdce skupiny Tren de Aragua informoval na sociální síti True Social. Americké jednotky podle něj na akci už se spolupracovaly s venezuelskou vládou. Muže známého jako Niño Guerrero a jeho gang Spojené státy opakovaně obviňovali z toho, že stojí za násilím a obchodem s drogami.
2: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie vyzvali Maroko ve svém úvodním utkání na mistrovství světa. Duel se hraje v americkém New Jersey. Druhý poločas vidí Adam Weidenthaler.
3: Od zhruba 32. minuty je skóre mezi Brazílií a Marokem vyrovnané 1-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Švýcarsko na šampionátu remizovalo s Katarem 1-1. Za hodinu a půl začne utkání Skotsko-Haiti, pak nastoupí ještě Turecko proti Austrálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: U zavírky na silnici 3 u Českých Budějovic a na 4 u Prahy. Dálnice teď bez kolon, nahlášených nehod. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice je po vážné nehodě střetu osobního auta s chodcem stále neprůjezdná. U zavírka je za Budějovicemi u Plané. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě, případně po dálnici D3. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuku se srazila dvě osobní auta. Nehodu, taky omezený průjezd. Čekejte za Losinou u odbočky na spálené Poříčí. A od včerejška se objíždí neprůjezdná 4 u Jíloviště. Zavřená je na 9. kilometru kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště, teď bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: No a v parku 360 na letišti v Hradci Králové zase pokračuje jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Dnes tam vystoupí třeba taky legendární Iron Maiden. I u toho s námi můžete ve večerních hodinách být. Mimochodem pro 50 tisíc návštěvníků, kteří za 5 dnů spotřebují okolo 8 milionů litrů pitné vody, postavili pořadatelé v areálu přes tisícovku toalet a 450 sprch. Plynulé dodávky vody zajišťuje unikátní technický projekt. No a víc vám o něm řekneme přímo z místa, ještě před 3:15.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Posloucháte Radiožurnál, možná se právě teď v pozdní noční hodinu vracíte z dalšího dne festivalu Rock for People v Hradci Králové, tak vás zdravíme. My se do východních Čech vydáváme právě teď. 50 tisíc lidí shromážděných na jednom místě spotřebuje za 5 dní bezmála 8 milionů litrů pitné vody. Alespoň takové jsou statistiky hudebního festivalu Rock for People, který se tenhle týden koná na letišti v Hradci Králové. Ještě loni přiváželi vodu do areálu neustále cisterny. Letos je nahradila technická novinka.
1: Zásobování jedné z největších tuzemských hudebních akcí pitnou vodou bylo v minulých letech na hraně kapacit. Standardní vodovodní řad nestačil a kvůli masivnímu odběru v době festivalu dříve klesal tlak v kohoutcích i lidem v okolních obcích. Nedostatek se musel složitě a neekologicky doplňovat rozvozem v cisternách. Letos se ale situace zásadně změnila, popisuje ředitel festivalu Luděk Motečka.
2: My jsme si dělali uhlíkovou stupu a v té uhlíkové stopě největší zátěž je právě doprava. Když jsme schopni aspoň část té dopravy eliminovat, v tomhle případě dopravu vody, je to velká výhra.
1: Zdroje, ze kterých festival vodu čerpá, jsou letos dva. Polovina z řadu, ta druhá, nově z blízkého správčického písníku. Vodu z rybníka čistí výkonná mobilní filtrační jednotka podobná těm, jaké používají hasiči při živelních pohromách. Petra Drexler, projektová manažerka společnosti Next Drop, která vznikla na Západočeské univerzitě v Plzni, vysvětluje, proč bylo nutné dostat vodu do kempů bez pomoci aut.
3: Nejenom, že to bylo velmi finančně náročné, ale zároveň z hlediska bezpečnosti, protože jezdili i mezi návštěvníky.
1: Cisterny v areálu kompletně nahradila nová síť dočasného potrubí a obří akumulační vaky u sanitárních zón. Klíčem k udržitelnosti je ale takzvaná šedá voda. Jejíž princip popisuje vědec a spoluzakladatel společnosti Next Drop František Mach.
4: Ta voda nemá jenom jeden život. Nejenom, že se lidi s ní osprchují nebo umývají ruce, ale ta voda se vlastně po sprchách zachytí a pak se využívá ke splachování.
1: Přestože membrány čistí vodu z rybníka na úroveň pitné, ve sprchách je letos kvůli ověřovacímu provozu označená jako užitková. Celý tento komplikovaný systém v areálu online sleduje digitální vodovodní dispečing. Změnu v organizaci a plynulosti dodávek vnímají i samotní návštěvníci, třeba Filip z Bratislavy.
5: Neboli ani žádné výpadky, že by som si všiml, a je aj viacej toaliet. Organizačně určitě to išlo hore.
1: Nový model hospodaření s vodou chce Park 360 dál rozšiřovat. Cílem je vybudovat udržitelný systém, který v budoucnu v celoročním provozu zvládne plynule obsloužit až 100 000 lidí denně, a to i za pomoci dešťové vody v retenčních nádržích. Z festivalu Rock for People, Adéla Kavříková, Radiožurnál.

0: 10 minut a budou 2 hodiny v noci. Ideál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Mám pro vás zprávy a taky telefonickou soutěž. Vyhrát můžete novou knížku Vlastimila Vondrušky, a to po zprávách ve 2 hodiny. Teď ale sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Švýcarska remizovali s Katarem 1-1 a nepotvrdili roli favoritů v úvodním utkání mistrovství světa. Teď hrají Brazilci s Maročany. Informace ze světového šampionátu nabízí sportovní reportér Adam Weidenthaler. Adame.
2: Začala 87. minuta. Brazílie stále hraje s Marokem 1-1. Očekávalo se zřejmě vítězství Brazílie, ale mnozí vědí, že Maročani stále mají tu svou silnou generaci, řekněme v nejlepších letech na minulém světovém šampionátu 4 roky zpátky v Kataru. Přece jenom Maročani došli těsně pod vrchol, skončili v semifinále tohoto turnaje. Skóre se podařilo otevřít právě Maročanům, kteří jsou v rankingu FIFA, tedy žebříčku Mezinárodní fotbalové federace, na 7. místě těsně za svými soupeři dnešními. V 21. minutě se prosadil Saibari, když přehodil brankáře Alissona, který byl hodně vyběhnutý na hranici svého velkého vápna. Vinicius Junior na něj dokázal reagovat o 9 minut později. Zajímavá křižná střela z levé strany uvnitř pokutového území pálila 25-letá hlavní hvězda současné brazilské reprezentace a taky Realu Madrid. Krátký pohled na tribuny. Tohle utkání si nenechávají ujít ani Zinedine Zidane, někdejší francouzský fotbalista, s jedním z jeho synů, kteří taky působí na elitní fotbalové úrovni. Tuším, že to je jeho syn Luka, tedy brankář, který jinak reprezentoval taky Alžírsko. Brazílie Maroko stále tedy 1-1, hraje se 88. minuta. Teď Maročani v tlaku, i když druhý poločas patří spíš Brazilcům, ti už mají 5 střeleckých pokusů. Maroko zatím po změně stran nevystřelilo na bránu soupeře. Zbývají ještě 2 minuty, plus se bude nastavovat nejspíš okolo 5-6 minut. Konečný výsledek pochopitelně taky v nočním radiožurnálu nabídneme. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 2 hodiny. Pavel Prouza a noční zprávy.
3: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Trumpovo jméno na Kennedyho centru vytrželo méně než půl roku, soud ho nařídil odstranit. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu proti Maroku. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
4: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
3: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejce s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa pod zakrývacími plachtami a 3 hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soudce rozhodl, že přejmenovat tuto národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.
5: Trumpovo jméno zmizelo nejen z fasády Kennedyho centra, ale také ze všech propagačních a oficiálních předmětů a místního převážkového autobusu. Soud nevyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, aby odstranění jména prezidenta odložili kvůli počasí. Federální i odvolací soud žádost ještě během pátku zamítl. Dělníci nakonec začali pracovat až ve 3 hodiny ráno za přítomnosti televizních kamer. Před nimi ale proces zakrýval.